0: klučinu si musel zaznamenat už velmi brzy.
1: No, to ještě Ondra nebyl na světě. Jsme se kamarádili s Gábinkou, no.
0: No, Gábinka byla asi stejně stará,
1: ne? Jsme stejný ročník.
0: Ano.
1: Bohužel už tady není.
0: Ano, ano. A tak ty jsi chodil za maminkou do divadla už jako úplný capartík, že jo? Ve dvou, třech letech. S kým byla v šatně tenkrát? Koho jsi tam spatřil?
2: Je,
0: vedle maminky.
2: Je to.
0: Vzpomněj,
2: to si mě zaskočil.
0: Se budem putovat
2: to si mě
0: časem.
2: Zaskočil, protože já si pamatuju už tu, teďka mě naskakuje ta novější doba. Vím, že tam byla třeba Vendulka Křížová, ale to je samozřejmě už ta mladší doba, ježíš, koho měla, myslím,
0: paní Hegerlíková třeba byla v šatně.
2: Já si ne, já totiž jsem se tolik do těch šaten nedral.
0: A
2: jako,
0: kam se zdral?
2: No, protože ono to tam bylo docela malé a víceméně to končilo někde na chodbě, taky jsem občas chodil za strýcem, který byl v pánské šatně, že jo, na druhé
0: Jaroslav
2: straně.
0: Kepka, ano, Jaroslav bratr Kepka. Tvého tatínka.
2: Ano, přesně tak, ale Tonička Hegerlíková, myslím, že tam byla paní Ostrčilová, ještě a teď si nevím, ale jestli byla také v té šatně, ale já možná v průběhu tohle vysílání si to všechno vybavím, kdo tam byl. Samozřejmě na té chodbě paní Kolářová, paní Maciuchová, posléze Dagmar Veškrnová, Havlová, co takhle vzpomínám, a řada dalších a dalších osobností a z toho pánského souboru to bylo co člověk, to jméno, včetně tady mistra Satoranského.
1: Děkuji.
2: Ano, ale jinak samozřejmě to bylo to velké štěstí, že jsem viděl tyhle velikány před sebou.
0: A maminku poprvé na scéně Vinohradského divadla?
2: Jsem viděl, ano, tak to vím přesně, to dokážu odpovědět, to byla Nora, když hrála Noru s panem Prachařem nejstarším, dneska musíme říct tedy, a na to mě vzali na derniéru té Nory, abych to ještě jako viděl.
0: To ti bylo kolik?
2: No, 5,5, takže ideální pro to vidět Ibsena, že jo? Těžkou Noru.
0: Jaroušku, když ty jsi vstoupil jako mladík po krátkém angažmá na Kladně na Vinohrady, tak s kým jsi byl v šatně?
1: Já jsem se dostal do šatny, která byla pod jevištěm, v úrovni parkoviště teda. Koukali jsme z okna na parkoviště a v té šatně byli pan Brodský, pan Pleskot a všichni inspicienti. A přišel jsem tam v roce 66 s Járou Hanzlíkem. Jára Hanzlík přišel rovnou z gymnázia, i když udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale někteří kolegové ho přitáhli do divadla na Vinohradech a pak se mu věnovali, takže možná, že tu školu absolvoval vlastně díky kolegům už v angažmá, no.
0: No ale z toho suterénu si pak povýšil, že jo, a dostal se
1: no, to jsem jako
0: více nobl šatny někde už blízko jeviště, ne?
1: Ty jsi, no, ale
0: jsi pořád v suterénu?
1: Ne, nerad. To byla tak nádherná šatna, na kterou vzpomínáme strašně moc, ale pak prostě z Járy Hazlíka se stala hvězda, Kája Hovorka mladší se stal nejlepším inspicientem, Karel Hovorka starší dělal inspektora hlediště. No a přesunuli nás k jevišti nahoru a tuhle šatnu zabrali muzikanti tenkrát.
0: No a žilo se a diskutovalo se v rekvizitách.
1: No ano.
0: To přetrvává dodnes?
1: To přetrvává.
0: Prosím tě.
1: Já myslím, že ten duch toho tam naštěstí zůstal v tom divadle, takže ta rekvizitárna je taková, kde se vypráví.
0: No to byly nejen famózní herci, ale také famózní mozky. Děti tam pouštěli, pamatuješ si, na rekvizitárnu?
2: Pamatuju vždycky. Já jsem k tomu měl takovou úctu, když jsem tam šel jako host, že jo, i když jsem patřil do rodiny, tak jsem vždycky se jako tam necítil úplně patřičně, ale užíval jsem si to, když jsem měl tu možnost si zahrát ve Vinohradském divadle jako 14-letý kluk, tehdy myslím čerstvý středoškolák, a to jsem si teda užíval, protože já jsem měl výstup na začátku té hry, pak jsem měl přes 2 hodiny pauzu.
0: A seděl
2: pak
0: jsi v rekvizitárně?
2: No a v klubu, samozřejmě. Ano. To jsem si hrál na velkého herce, jo, jako, že tam sedím prostě a užívám si a čekám jako na ten svůj výstup, jo. Já jsem si to užíval, jinak by kolegové byli spíš naštvaní, protože to je to nejhorší, co může být, to znáš sám, že jo, když máš něco a pak pauza a to. No a pak jsem šel na ten závěr, já jsem rámoval tu hru. Já jsem dělal rám, jako jo.
0: Ve 14 letech.
2: Na mě strašně záleželo.
0: Rámoval.
2: No, samozřejmě, já jsem. Kepka, já když hru jsem na to vinohradek. Špatně vykopnul, to šlo všecko do háje. No, ale...
0: Dala maminka v tom
2: představení. Máma v tom hrála, ale nemělo to...
0: To nebylo nejlepší,
2: no,
0: že jo?
2: No, jako... To nebylo vůbec nejlepší, protože zaprvé jsme řešili, v jaký budu šatně, že jo? Jestli budu teda s ní v té dámský.
0: To si odmít.
2: To by bylo trapný a tak jako, takže jsem seděl v tom klubu nejradši, jako jo. A vymyslel jsem si tam sebevědomně takový nafukovací míč, se kterým jsem si hrál, jakože to bude dobrá rekvizita, to byl strašný nápad, protože mi to furt lítalo do hlediště samozřejmě a máma to zachraňovala. Ta, která tam měla hauptku a 3 hodiny neslezla z jeviště, tak zachraňovala ten míč vždycky, protože mě v těch nervech to samozřejmě vždycky letělo nějak blbě.
0: 14-letý synáček byl příliš hravý.
2: Příliš hravý a příliš, jako jsem si to tak namyslel. No, takže to jsem si rekvizitárnu užíval a já to mám samozřejmě spojené se spoustou osobností dalších, jako byl pan Brodský, o kterém jsme nemluvili, pan Bláha, dá.
0: Pan Kopecký.
2: Pan Kopecký samozřejmě taky.
0: Mimochodem knižní rozpravy Hajna s Milošem Kopeckým v přímém přenosu tehdejšího tobogánu, který uváděl Tomáš Sláma, křtila Gábinka Vránová. A velmi klivě a krásně mluvila o Miloši Kopeckém. Bohužel rok na to pan Kopecký odešel. Ne v souvislosti s tím, co říkala Gábinka, to opravdu nemá žádnou souvislost.
2: Jo, tak já to rychle vytáhnu, že jsem měl tu velkou čest pro tu knihu fotit vlastně fotodokumentaci, včetně titulu pro tu knihu, kterou si potom vydal, že jo, a to mě dost i odstartovalo v té fotografii, že jsem se tomu začal víc věnovat potom i tomu focení.
0: No, Kepka je neuvěřitelně, unikátně všestranný kuštíř.
2: No, brouk pitlík. Práce všeho druhu a nic pořádně, že jo.
0: Ale všestranný kumštíř je i Jaroušek Satoranský. Než si pronikl a stal se s diváckým hereckým idolem, tak jste s Hanzlíkem skládali písničky. Jak se to stalo? Koho to napadlo?
1: No, tak já jsem měl, když jsem přišel na ty Vinohrady, tak jsem měl malou dceru a ta ráda zpívala jako malička. A Jarda přišel s nápadem, že bychom pro ní mohli dělat dětské písničky. Takže přicházel s texty, on mladý 18-letý, plný poezie, tak nosil texty a trávili jsme hodiny u klavíru a protože jsem teda na ten klavír hrál.
0: Ty jsi skládal hudbu.
1: A rád jsem si vymýšlel vlastní skladbičky. Takže jsme dělali dětské písničky, Martina je ráda zpívala. Chtěli jsme dokonce udělat nějaký dětský muzikál, ale to bylo jenom takový jako chtění. A pak jsme teda dokonce našemu kolegovi Vlastíkovi Brodskému jsme mu složili k premiéře hry August Chanson o stárnoucím klaunovi. A ten nám v jednom televizním pořadu zaspíval Valdemar Matuška, takže takhle jsme daleko dosáhli. Ale dokonce jsme dělali, hrála se hra Valentína, Jára hrál hlavní roli a pan ředitel a režisér toho představení Zdeněk Míka říkal, uděláš k tomu muziku, jako na mě. Takže jsem ve spolupráci s dirigentem, jsme udělali muziku a Jára Hanzlík tam na tu jednu písničku udělal text. A když jsem v roce 76 dostával v Brně Zlatýho krokodýla, to bylo za Hamry, tak mi tam Jára Hanzlík s Danuškou Kolářovou přijeli tuhle tu písničku zaspívat. Takže to bylo takový zveřejnění té naší práce.
0: To tě muselo dojmout, zatleskáme jim. Tak a teď nám Satoranský zaspívá.

0: Tak si jenom připomeňme, co myslím všichni víme, hudba Jaroslav Ježek, text Voskovec Werich, hrál Václav Hybš se svým orchestrem a ta nahrávka je z roku 2013. No a pěl nám šanzonově Jaroslav Satoranský. Tak si pěvecky disponován, si znamenitý herec, nevím, jak si na tom byl, nebo si pohybově, ale muzikál by byl žánr pro tebe. Dělal jsi někdy nějaký muzikál?
1: Ne.
0: Tě minulo?
1: Ne.
0: A to užil jsi potom?
1: Ani ne, já bych to asi neuměl. Ne.
0: Jaroušku, pojďme zmapovat tvou divadelní i životní cestu. Ty jsi kluk z Prahy?
1: Ano.
0: Asi tradiční scénář po gymnáziu, tehdy to byla 11letka v našich mladých letech.
1: Tak tradiční scénář úplně, tak tomu
0: jsi se hlásil na domu, ne?
1: Nemám tu maturitu teda.
0: Aha, a co máš?
1: Jsem vyučený rytec.
0: No neblázni,
1: ano,
0: jo.
1: Ano, mám výuční list dokonce.
0: Tak jsi byl výjimečně talentovaný rytec a bez maturity tě vzali na damu, jo?
1: Ne, ne, vedle toho jsem hrál ochotnické divadlo a podařilo se mi udělat zkoušky na damu hned na poprvé a pak už se ten můj život vyvíjel trošku jinak.
0: S kým jsi byl v ročníku mimochodem?
1: Byl jsem...
0: Kostka, nebyl tvůj spolužák?
1: Ano, Petr, no, prosím Kostka. Tě. Který je váženým hercem divadla Ungelt taky a s kterým hrajeme teď krásnou komedii Hrdinové v komorním divadle Kalich. A tam hrajeme takovou výbornou komedii o třech veteránech z první světové války. To je Kostka, Vladika a já.
0: A Kostka dělá kliky v tom představení, že jo?
1: Ano, ten Kostka, i když je o rok starší než já, tak tam nosí Vladiku na zádech, dělá kliky, no prostě je vybavený, no. No a v tom ročníku ještě byly Růženka Merunková.
0: Gábinka nebyla, ne?
1: Ne,
0: ta studovala v Brně vlastně, že jo.
1: Jirka Zahajský, Jirka Hrzán, Jirka Kodet, Petr Patera.
0: Eva, žije Patera?
1: Žije.
0: Prosím
1: žije,
0: tě. No, s tím jsem byl v Příbrami, no, tak jsem si na něj vzpomněl.
1: Ne, tak my jsme stejně starý, tak je to vždycky
0: no ne, zázrak. Když přijedeme na pomaturitní sjezd, mě je 79, já jsem o něco mladší než ty, tak pořád je nás více naživu, než jako už na tom druhém břehu. To obávám se, v 85 už vede ten druhý.
1: No, je to jasně. No a tak dokonce...
0: Jmenuji někoho živého ještě, takže Patera.
1: No, Patera býval v rozhlas, býval v televizi.
0: Televizní hlasatel možná.
1: No a chodila s námi taky Zuzanka Stivínová, ale to nebyla tahle ta slavná Zuzanka Stivínová, to byla její teta. To byla sestra, ano, Jirky Stivína, která začínala v Semaforu, když hráli Zuzana je sama doma, tak to bylo o ní a s ní. A Zuzanka pak emigrovala, pak už jsme o ní nevěděli.
0: Takže nevíme, do jaké kategorie ji zařadit. Žije nebo už je?
1: No, to nevím, že... právě. Nevím. No.
0: A... Já bych rád, abyste vyhráli, abychom vyhráli. Víš? Mě to vždycky potěší na tom pomaturitním sjezdu, no, že furt vyhráváme.
1: No, hlavně vzpomínáme na našeho pana profesora Vítězslava Vejrašku, který byl nejen výborným hercem, ale i skvělým kantorem, kterýho jsme všichni milovali. Měli jsme ho hrozně rádi.
0: Takže jsi skončil a šel jsi na Kladno, tam jsem taky pár let byl a tam si vydržel, myslím, 3 roky, že jo?
1: No, ale ještě mezi tím byla vojna. My jsme měli povinnou 2letou vojnu a po 2 měsících jsem dostal najednou povolání do armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého a tam jsem byl zbylé 2 roky.
0: Teda ten Satoranský má paměť. Každý detail si pamatuje, že je to prosím tě přes 65 let?
1: No, tak já to často opakuju.
0: No ale pojďme na Kladno. To si tam zažil Svatavu Hubeňákovou, Miladu Davidovou, asi Stýblá, že jo?
1: No, byli tam výborní kolegové. Hned mě vzali velice srdečně mezi sebe. Takže jsem si i v tom Kladně dost zahrál. Jedna z prvních rolí byla Macbeth. Já jsem hrál, ve 23 jsem hrál Macbeth.
0: A kdo hrál Macbethku?
1: Macbethku hrála Věruška Bublíková.
0: Ano.
1: A to bylo taková inscenace, kterou režíroval pan profesor Dvořák, a že ta Macbethka měla na toho svýho muže takový jako vliv, jo? Že ho ovládala, takže to mohlo být, že já jsem byl mladší než ona. Ale zahrál jsem si hrozně dost a bylo to příjemný.
0: A pak tě z Vinohrad v něčem spatřili a řekli, tenhle klučina musí k nám. Kdo tě spatřil a v čem? Na tom kladně. To byl Míka, ředitel Vinohrad v té době, ten tě angažoval?
1: No, bylo to takový zvláštní, že na těch Vinohradech byli mý kamarádi Jirka Zahajský a Pepa Abraham a oni se rozhodli odejít do Činohráku, nebo kam odešli z Vinohrad.
0: No tam.
1: A tak se uvolnila dvě místa a zřejmě, já nevím to pozadí, pan režisér Štěpánek, který byl na Vinohradech, tak mě znal ze školy a znal mě i z angažmá v Kladně, kde dříve to bývalo tak, že ty režiséři po oblastech jezdili a dívali se na herce. A takže zřejmě asi doporučil panu doktorovi Pavlíčkovi, to byl tehdy ředitel divadla na Vinohradech. A takže jsme se tam s Járou Hanslíkem sešli v té slavné šatně pak.
0: Satoranský je dodnes členem divadla na Vinohradech. Příští rok to bude 60 let, neznám takový případ. Doufám, že máš nejvyšší plat v tom divadle.
1: No, to
0: A k nám na tohle natáčení přišel ze zkoušky. To je neuvěřitelné.
1: No.
0: No a velmi brzy si tě všimla kamera. Ty jsi měl takovej dobrácký kukuč, máš ho dodnes. Tak první tvůj film, takovej výrazný.
1: No, výrazný, tak byli takový...
0: Nebyl to ten Kachlík?
1: Výrazný byli předtím. Začal jsem vůbec zpívající Pudřenkou, to taky opakuju všude, že Honza Přeučil, který byl o rok výš, měl dělat nějakou jednoobrazovou roličku ve filmu Zpívající Pudřenka. Nemohl, takže jsem si zahrál poprvé ve filmu.
0: Bylo nás 10.
1: No to už je pak, to už jsem byl na vojně, takže jsem si zahrál hlavní roli.
0: Právě.
1: Ve filmu Bylo nás 10 a ten film byl úspěšný kvůli tomu, že v tom hrál Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Jo. A takže na to taky rád vzpomínám, protože jsem si zahrál i s krásnou Olinkou Šoberovou, jo. Co mi kluci záviděli.
0: Mě si ohromil, pokud mluvíme stále o filmech, ve filmu Kauza Králík. Režíroval Jireš, hrál tam tedy náš Miloš Kopecký a Satoranský, když si vzpomenete, s tím libým, krásným, dobráckým ksichtem, hrál zápornou figuru. A mě to fascinovalo, protože to je hrozně černobílé vidění, že někdo zamračený je záporák, že jo, a usměvavá libá tvář, teda že je ten kladěz. Usměvavá libá tvář byl famózní záporák.
1: Jo, že jo.
0: Ale to tě zaskočilo, když jsi dostal tuhle nabídku, že jo?
1: No,
0: ale potěšilo jako herce.
1: Potěšilo mě to, no. Pan Dietl, který napsal scénář, tak měl trošku pochyby, i když on napsal Hamry, taky jsem tam o ty Hamry musel nějak bojovat. Ale...
0: Jak jsi musel bojovat, když jsi se snad narodil jako
1: protože,
0: Hamr?
1: Protože pan Dietl chtěl, aby to hrál Radek Brzo Bohatý, protože ten měl za sebou FL Věka, a takže ho národ miloval a pan Dietl chtěl, aby i toho Honzu Hamra národ miloval. No jenomže, jak jsem se doslechl potom, pan režisér Sokolovský říkal, ale kdy ten Radek do toho seriálu vstoupí, teď on už má vrásky, už je starý, kdy do toho vstoupí. A tak se nakonec rozhodli pro mě a i já jsem nastoupil až do třetího dílu, protože ty první dva díly dělal Ladej Velda a já jsem nastoupil do toho třetího dílu a ten seriál měl 11 dílů. A nastoupil jsem a předstíral jsem, že je mi 15 a bylo mi 35, jo, v té době. Ale bylo to zase hrozně příjemné natáčení.
0: No tak to je filmová kamera, ale už si zmínil Hamra, přece jenom to byla televize, která tě uvedla do toho nejširšího povědomí. Natáčíme rozhlas. Máš blízký vztah k rozhlasu a k natáčení v rozhlase?
1: Ale určitě. Mám. Já si vzpomínám, že jsme dělali nějakou hru s Jarkou Tvrzníkovou a dokonce jsme tak jako měli takovou nádhernou atmosféru, že snad, to mi připomněl jeden pán z rádia, že se snad zhaslo a že jsme to dělali po tmě a že jsme prostě měli úžasnou intimní atmosféru v tom. Ale zažil jsem taky první stereofonní pohádku Krápník a Františka. Napsal to pan Zdeněk Svěrák. Já jsem hrál takového kluka mladýho, který se jmenoval Hledajda. Jo, Hledajda. No a tam v tom hrál toho Krápníka, hrál pan Kemr a Janíčka Drbohlávová hrála tu Františku. No, prostě jsem toho zažil v rádiu taky dost a vždycky to byla hrozně, hrozně příjemná práce. Rád na to vzpomínám.
0: Zazní ukázka z archívu. Jde o rozhlasovou hru, natočenou v roce 1996, Muž, který neodcestoval. Autorem byl Henry Slezar, dramatizace a režie Josef Hlavnička. V ukázce kromě Jarouška Satoranského uslyšíme také Josefa Somra.
2: Je mi to strašně líto, ale už vám nemám co říct, poručíku. Všechno, co jsem vám chtěl povědět, už víte.
3: Kde jsou ty peníze, Potre?
2: Přiznal jsem, že jsem spáchal zločin. Budu odsouzen a půjdu do vězení. Víc ode mne neuslyšíte, prosím.
3: Hergot, uvažujte, Potre. Takhle si svoji situaci jen zhoršujete. Uvědomujete si vůbec, že za tu krádež můžete dostat 15 až 20 let, když budete takhle paličatý?
2: Nezlobte se, dál už nebudu odpovídat.
3: Poslouchejte, když ty peníze vrátíte, může vás z toho dobrý obhájce úplně vysekat. Nikdy jste nebyl trestaný, byl jste dobrý zaměstnanec. A společnost se k vám zachová velkomyslně, jste válečný veterán. Já sám se za vás přimluvím.
2: Je mi líto, poručíku.
3: Tak proč jste k sakru s těmi penězi neutekl, když se vám podařilo je nepozorovaně ukrást?
2: Věřil jsem, že s nimi zmizím, ale když jsem začal balit a naposled o tom uvažoval, uvědomil jsem si, že to nesvedu. Že nedokážu žít jako pronásledovaný zločinec. Celý zbytek života jako štvanec. Prostě jsem k něčemu takovému nesebral odvahu.
3: Dobře, nesebral jste odvahu k útěku a k životu pronásledovaného zločince. Proč ji ale také neseberete k tomu, abyste ty peníze poctivě vrátil, když už se ve vás jednou hnulo svědomí?
2: Svoji vinu jsem přiznal a za to, co jsem provedl, budu potrestán. Všechno ostatní už je jen moje záležitost. To jsou moje poslední slova.
0: Tak a teď se vrháme na tebe. Ondro, ty jsi vystudoval herectví na DAMU, následně režii na FAMU, tak pojďme k DAMU.
4: Pojďme k DAMU. No tak DAMU, to je zase tady spojeno také s Jaroslavem Satoranským. On mě učil ještě taky na divadelní
0: fakultě. Ty jsi vyučoval herectví.
4: Ano, no jejda nánky a učil dlouhá léta. A my jsme tedy dva semestry se potkali. Jaroslav nepatřil úplně k začátkům, jinak to byla Jana Hlaváčová, byla náš hlavní pedagog a posléze Boris Rezner, ale potkali jsme se tam a dělali jsme takové etidy herecké společně, to si pamatuju. A samozřejmě byl si na přijímacích zkouškách taky a byl velmi jako přísný, ale v dobrém, to myslím, že aby, protože se vědělo, že se známe.
0: Satoranský byl přísný?
4: Ano. No ne, jakože, aby to nevypadalo, že to je tak jako jednoduchý a že... A mě teda musím říct, já jsem tak, jako jsem byl předtím docela bez trémy a v pohodě, myslím od malinka, tak zrovna před těmi přijímačkami dost popadla taková etapa velkého stresu a trémy. Nevím, jestli ta zodpovědnost, že jako teď to přichází nebo něco. Já jsem měl velký problém vůbec přijít na to jeviště a něco tam jako udělat. Jo? Jako bylo to... Vzpomínám si na hodnocení Jany Hlaváčové, která po prvním ročníku napsala: talent je nespochybnitelný, ale je třeba na něm ještě pracovat. To mě vlastně jinými slovy řekla, stojí to za prd a musíš se snažit. Jako jo? No, tak jsme pracovali potom i s panem tady Zatoranským a tak. No.
0: Čím absolvoval?
4: Já jsem absolvoval jako Denis Miřický v dramatizaci románu Mirákl, to byla naše dramatizace, velká role, 3 hodiny na jevišti. Musím říct, že jsem si fakt fyzicky jsem se vydal do posledního, protože to je, já jsem neslezl z toho jeviště a i tam jsem si vyzkoušel, co to je, jakože člověku opravdu dochází ty síly a že s nimi musí jinak hospodařit. A když jsme o té muzice, tak já jsem tam hrál na klavír dokonce v tom představení, takové jako improvizace a tak, takže to bylo takové multižánrové představení.
0: Nicméně si skončil Damu a nezamířil si do žádného divadla a rozhodl se pro studium režie na FAMU.
4: Já jsem chtěl a byly i různé, to nebylo o tom, že bych...
0: Měl jsi nabídky do divadel?
4: Měl jsem nabídky, ale zase jich nebyly. To už nebyla ta doba, že bychom dostávali stovky divadel nebo desítky, jako třeba moje máma měla asi 16 nabídek po absolutoriu, ale v našem ročníku někdo už pracoval v divadle, Hanka Ševčíková třeba v Národním, nebo byla kolegyně byla už v Liberci v divadle, ale nebylo to tak jako už rozšířené. A já jsem měl jakési, působil jsem chvilku v divadle pod Palmovkou u Petra Kracíka v takovém druhém souboru, to byla taková snaha, že tam bude takový mladý soubor vedle toho hlavního souboru. Dělal jsem představení v Gegu Borise Hübnera s Vandou Hübnerovou právě a nikdy to nebylo o tom, že bych z toho herectví chtěl pryč. To tak nebylo. Já měl plán, že půjdu do divadla a že vedle toho vlastně budu studovat na FAMU. Je pravda, že to studium mě potom absolutně pohltilo a že by to asi bylo velmi těžké, zejména v těch nižších ročnících, kdy ta škola je velmi náročná. No a na FAMU, abych to tady přeskočil, Dušan Klein, hlavní pedagog, úžasný člověk a skvělý učitel a osobnost, která mě nesmírně ovlivnila potom.
0: Mimochodem, mě taky, byli jsme velice kamarádi. A tvůj absolventský film?
4: Můj absolventský film byl televizní film s panem Brodským v hlavní roli a jmenovala se to Dívka se zázračnou pamětí. Byla to adaptace rozhlasové hry Daniely Fischerové. A vzpomínám si na to, že dneska už je to běžnější, ale tehdy na FAMU, aby člověk takového jména učinkoval, nebylo jako běžné, že z toho bylo dost halo, že pan Brodský jako bude natáčet. A úplně ho vidím, jak takhle sedí u klavíru, on tam měl co si jako, že tak improvizovat. A kolem něho kameraman, který byl v takovém stresu, že má nasvítit pana Brodského, tak furt přidával lampy. A furt se mu to nelíbilo. Až jich přidal tolik, že pan Brodský nemohl vstát, protože měl kolem sebe stativy. A teď mě to bylo strašně trapný, protože jsem věděl, že to je všecko špatně samozřejmě. Jo? A on furt a tohle. A já jsem přišel a říkal, vlastně jsme si ještě vykali, jako, já se omlouvám, ale mi to... A on takovou trpělivostí tam se říkal, já to chápu, kdy to se musí nasvítit, přitom si o to myslel svoje samozřejmě, že jo. No a tak potom rozmontovali, když potřeba si odskočit, museli zase všechno rozmontovat, pak ty 2 hodiny zase skládali. No, dělali jsme chyby samozřejmě, obrovské, že jo, já taky. A druhý takový filmový projekt, který jsem točil opravdu na ještě filmový celuloid, musím říct, což už dneska se nedělá na film, a to byl film Tvůj svět s Kateřinou Brožovou, s Ivanem Řezáčem v hlavních rolích a to byla taková alegorie, to už vysílala Česká televize a to byla alegorie na reklamu, kde jsem si trošku dělal legraci jako z reklamního světa a bylo to všecko nové, rok 94 jsem teďka, vyprávím o roce 94, takže pro nás to bylo strašně nové to dneska, co je běžné, jakože běží nějaká reklama, která je úplně hloupá třeba, jo, a byla to taková parafráze na ten tehdy současný svět, kdy tomu Ivanovi Řezáčovi plakát, který mu vylepí nad kanceláří billboard s Kateřinou Brožovou, ho tak poplete, že skončí až v psychiatrické léčebně z toho. Takže to byla taková téměř bez dialogu, taková avantgardní dost, opravdu filmový pokus. No.
0: Ondro, ale ty jsi vstoupil do nejširšího povědomí už jako dětská hvězda. Jak na to dnes vzpomínáš, nebo nemáš to rád, třeba Alena Vránová nemá velmi ráda Pyšnou princeznu, ty nemáš velmi rád Arabelu?
4: Ne. Já možná přišla příliš brzo, ale člověk si v tomhle, to víme všichni, nevybírá v tom hereckém životě, kdy co má přijít, že to přišlo příliš brzo. Nebyla to úplně první věc, ale jedna z prvních. fascinující mezinárodní koprodukce, obsazená absolutní špičkou filmařskou, hereckou, a teď tam ten osmiletý, devítiletý Ondra mezi nimi, že jo, a pozorující toho Vladimíra Menšíka, nádherného, fantastického, že jo, který se k nám choval jako ke kamarádům, byl úžasný, všichni další taky. Takže když jsme točili s Láďou Županičem v té vile, kde jsme bydleli, jako ta byla v Praze v Černošicích, pan Županič stál v suterénu a před sebou měl ty mříže, co bývají v těch suterénních oknech, a točili jsme jako od nás, jo, kamera byla, a Láďa takhle přijde, říká, vidíte, Županiče už zavřeli, jo. A pak říká, no to je proto, že se na to herectví nedá koukat, jo. A takhle prostě vtipkoval, jo, jako, a to bylo v každou minutu, jo. To bylo tak, že i toho velmi takového stoicky klidného a až zabručeného Vaška Vorlíčka, který se vůbec mimochodem moc nesmál, to si všichni myslí, že točil komedie, že to bude velká, já vůbec ne, tak i toho dokázal rozesmát ten Vladimír, že jo. A on vždycky, Vladimíre, no tak pojď se soustřeďme, jako aby byla autorita, jo, ale jinak se na to těšil.
0: Tvoje všestrannost je unikátní, to už jsem zmínil, ty hraješ, ty režíruješ, ty máš spousty autorských nápadů, ty recituješ, ty moderuješ v Českém rozhlase a nejnověji si v povědomí, ale to už několik let, jako prezident herecké asociace. Jak na tebe přišli? Ty jsi byl aktivní?
4: Já jsem byl aktivní, protože jsem byl vždycky ve špatnou chvíli na špatném místě. Takže já jsem z rodiny, která to vždycky považovala, moje máma, strýc i naše kamarádka Zorka Rosypalová, jako takovou hereckou automatickou. Jo, takže když jsem, tak jsem vstoupil do té asociace a seděl jsem v činoherním klubu na takovém sezení v sobotu dopoledne a tam na jevišti někdo řekl, no v tom prezídu by měl být někdo mladý. Já jsem se otočil, s hrůzou jsem zjistil, že v hledišti jiný mladý nesedí. Tehdy mi bylo 20 něco let. A tak jsem dělal, že si vážu boty, ale paní Marie Marešová, která seděla přede mnou, říká, no tady Ondřej, kde seš, pojď? A to vytáhla mě takhle z toho podpalubí. A hned, kdo je pro a tohleto. A už jsem byl v tom prezidiu. No. A pak jsem zase seděl v tom prezidiu a Jirka Hromada měl zdravotní problémy. Prostě položil tu funkci, že jo. A teď, kdo to bude? A najednou tak všichni na mě koukali. Já jsem si zase šněroval boty. No, ne, já to trošku schazuju, ale samozřejmě, takže to tak nějak vzniklo, no.
0: Tak a teď si opět dopřejeme krásnou muziku. Je z vynikajícího filmu, tam zazněla ta píseň jenom jako melodie, ale pak ní v Ostravě Zbyšek Malý napsal text a famozně jí zpívá Věra Špinarová.

0: Ano, neuvěřitelná Věrka Špinerová. Posloucháte Český rozhlas Dvojku. V divadle Ungelt právě rozmlouvá Milan Hajn se svými hosty Jaroslavem Satoranským a Ondřejem Kepkou. Ondro, tahle písnička a především ten film, ze kterého byla melodie, s tebou úzce souvisí.
1: No tak, kežby. Kežby opravdu úzce souvisela. To je geniální Ennio Morricone, který ji napsal jako hudební filmovou hudbu, nikoliv jako píseň. Já jsem trošku alergický na písňová zpracování. A já jsem napsal diplomku na FAMU o Sergio Leonem, který vlastně proslavil Ennia Morriconeho a Clinta Eastwooda v těch slavných špagety westernech. A musím říct, že to byly filmy, které mě nesmírně ovlivnily. No a Ivan Řezáč nám to pouštěl už při herecké práci na DAMU jako inspirativní hudbu a my jsme k tomu měli dělat takové pohybové kreace, nebo jak to říct, jako přes emoce a tak snažil se. Možná, že tím
0: pohybové domě... kreace také ano. Zvládá Ondřej Kepka?
1: No, zvládá. Já jsem soutěžil v gymnastice, dostal jsem body. Normálně my jsme měli gymnastiku a měli jsme soutěž a já jsem měl sestavu. To byste něco viděli teda. To a tam se dělá normálně porota, tři reprezentanti a oni zvedali, blbci zvedali ty čísla. Jo? A jeden teda nic nezvedal, já jsem pořád čekal, říká, že takový číslo nemá Prejame, který... No, my jsme, student DAMU musí leco zkusit, takže jsem si gymnastiku vyzkoušel. No. Takže krátce jsem nějaké zvládat musel, ale také nebyla to nikdy moje doména, teda musím říct.
0: Ale... K té všestrannosti to ano. Patří. My si teď opět pustíme ukázku, zalovíme v archivu Českého rozhlasu. Je z programové řady verše z roku 1997. Ve věku mladého života autor Karel Čapek, režie Jan Fuchs, účinkuje Ondřej Kepka.
2: Skrz mezery, jež mezi lidmi jsou, jsem viděl věci daleké a nesmírné. A byl jsem mezi nimi. Osamocený, tak jako ozvěna či výkřik mezi skalami. Na takové skále jsem byl, sedě na vlastních nohou a moře hučelo něco strašné a půvabné. A děl jsem, nevolej mne, nyní mne nech a jednoho dne budeme spolu plout. A jednoho dne já se zastavím, nestaraje se kde, všem lidem divný, neznámý a němý. Nemá je pro nikoho zájmu, ani slova, ani hany. Než do té doby ničeho nelituji a ničemu nechci uniknout. Podoby, tváře, jež se přibližují, přistupte jen a naplňte každý kout.
0: Tak to byl kultivovaný projev Ondřeje Kepky a tvůj Čapek. Tak.
1: To byl kultivovaný a to je asi všechno, co tam bylo. No jo, Čapek jako básník, že jo? Ano, on i byl autor.
0: No, ale ty jsi natočil seriál.
1: Byl vynikající překladatel hlavně, tím se zapsal. No jo, no tak pro Český rozhlas na návštěvě u Karla Čapka, to byla, nebo je moje velká taková životní pouť s Karlem Čapkem. Začalo to už Zahradníkovým rokem na základní škole až tedy přes dokumenty v České televizi, to se musím pochlubit, že mám nominaci na Českého lva za svůj dokument Obyčejný svět podle Karla Čapka, tak to byla taková asi moje největší dokumentaristická práce spojená s Čapkem a první dokument, který jsem dělal, byl v památníku Karla Čapka na Strži, takže ono to tak jako se mnou jde, no to, ale na tohle si upřímně vůbec nespomínám, ne, že bych teda, ale pan režisér Fuchs patřil sem k jeho jako interpretům a tak jsme to nějak spáchali teda, no. To mi bylo 25, že jo, jestli se dobře počítám podle toho. Takže to už není taková úplně dětská, trošku kdyby jsme zajímavý bylo, pustili, že jsem verše recitoval už v 8 letech, možná, že by to bylo lepší.
0: Nemáme k dispozici, ale k dispozici máme krásnou melodii s harfenistkou Kateřinou Englichovou. O té nám pak něco povíš, nebo o spolupráci s ní a mimochodem i s Táňou Medveckou. Autorem hudby je Karel Kovařovic, název Arabeska.

0: to byla prvotřídní česká současná harfenistka Kateřina Englichová. Vy spolu vystupujete?
1: Ano, mnohokrát a tak jako nejvíc si pamatuji na spolupráci, kdy jsme dělali s Táňou Medveckou sonety Williama Shakespearea a několik let a Kateřina s námi jezdila jako náš hudební, no doprovod nezní dobře, protože ona tam měla rovnocenou roli jako my, hudební součást toho vystoupení a ona jezdí s harfou, že jo, má na to speciální auto, přesně řečeno musí kupovat auto, kam se jí vejde harfa. Jo? A těch aut moc není, pokud nechce jezdit autobusem teda. A má vždycky v těch poznámkách napsáno, že by potřebovala pomoc, i když ona to zvládá sama a má tam napsáno harfa 40 kilo pomoc, jako jo. A oni se nějak přepsali, napsali harfa 400 kilo pomoc, jo. A ten pořadatel objednal na 400 kilovou harfu stěhovací partu. Takže my jsme přijeli do toho nějakého severočeského města a tam stála takový ty chlapi čtyři s těma popruhama rozkročený, že jo. A teď my jsme a z toho vyskočila ta 30-kilová Englichová, že jo, jakože oni by to auto možná přenesli i s ní do toho, jo. No a tak vytáhli a oni na to koukali, ten samozřejmě naštvaný pořadatel, protože platil tuhle tu partu těžkou, že úplně zbytečně. Takže to vytáhla, jenom potřeba dveře otevřít a tak prostě. No, takže je úžasná. Bude to byl krásný pořad, dávala ho dohromady režisérka Hana Kofránková, skvělá rozhlasová režisérka. A měli jsme to vymyšlené i jako jevištně, jako prostor, jo, že to nebyla jenom nějaká interpretace sonetu, ale s hudbou a měli jsme i rekvizity k tomu a tak. A mělo to docela úspěch, no. Měl jsem z toho velkou radost.
0: Tak kluci, a to je náš poslední vstup. Zabrousíme i do vašeho soukromí, jak trávíte dnešní dny. Jaroušku, ty nám prozraď, jak to, že seš v takové kondici? V 680 letech, skoro, promiň, ty seš v prosinci, tobě bude až v prosinci, 680, jo?
2: No, mě to křeč. Předstírám, jakože se ve formě, ale už se leta ozývají, no.
0: Ne, myslí ti to, seš ve fyzické kondici, zkoušíš na Vinohradech, natáčíš, to je neuvěřitelné. A hlavně seš, promiň, že to říkám, i po té, co jsi ovdověl, zcela soběstačný, ty si nakoupíš, uvaříš,
2: no,
0: uklidíš.
2: Musím. Když uvařím, tak to jim pak 3 dny, ale co se dá dělat.
0: Zmínil jsi, že máš dceru, no...
2: Ano, mám
0: asi
2: dceru.
0: Asi pár vnuků třeba, ne?
2: Nebo... Mám 2 vnuky. Mám 3 pravnuky, jo, takže to je radost, je to příjemné.
0: Co je takový hlavní život a budič? Třeba na té chalupě, jak si i fyzicky manuálně existuješ, hrabeš se v hlíně, nebo to nejen... pěstuješ tam zeleninu nebo něco?
2: Ne, to neumím. Ne, ale tak jako snažím se tu chalupu udržovat v tom chátrání.
0: Chodíš hodně pěšky?
2: A tak jako chodil jsem, no, teď mě bolí koleno, tak ne. Ale jo, tak snažím se.
0: No, my tě povzbudíme potleskem, snažíš se, zdařile.
2: Ne, děkuju.
0: No a Ondro, máš ty vůbec čas na koničky vzhledem k tomu, jak jsi všestranný umělecky, k tomu máš tu funkci toho prezidenta, zbývá čas na nějaký koníček a co by mohl být tvůj koníček? Neříkej, že gymnastika.
1: Ne, to ne, to by se moje žena smála, kdybych to řekl, ale je to rozhodně focení, to je takový můj velký koníček, téměř profesionalizovaný, protože to jsem si uchoval, že z toho mám radost, to jdu si jen tak fotit. A jinak Jaroslav je úžasný, on tu chalupu celou zrekonstruoval, posledně tady je strašně skromný.
0: Prosím tě, manuálně zručný.
1: No, na, mimořádně manuálně zručný.
0: To ti doufám, vůbec,
1: ne. Já jsem průměrný, nejsem úplně nemehlo, ale Jaroslav to tam celé, když to má nádherný, má to jak pohádkovou chaloupku, on to tady...
2: Ne, to...
1: Prosím vás, jeho chalupa je nádherná, jo, prostě...
2: Není to tak, no, chátrá spolu se mnou.
1: A já jsem po tátovi takový jako mírně třeba zručný na elektrickou práci, já jsem třeba schopný, tady bych třeba tu lampu... kdyby něco s ní bylo, tak drátek nějaký spojit, nebo to mám, to mě táta naučil, ale končí to určitýma činnostma, kde řekl, tam už to
0: teď
1: ne.
0: Teď jsem velmi rád zaznamenal tvou glosu, já chátrám. Kostka, když se ho zeptáš, jak se má, tak říká, jak bych se měl, umírám. Tak satoranský chátra, to je něžnější.
1: Jo.
0: Takže chalupa je chalupa, pro tebe zóna pro odpočinek.
1: Zóna pro odpočinek.
0: Nesportuje určitě.
1: Nárazově. A no to je vždycky s tím sportováním, je to tak, když vám něco nejde. Já jsem třeba byl strašný lyžař. Rodiče byli běžkaři a nesjezdoval nikdo, takže já jsem se k tomu nedostával. Vždycky přišla škola, hrůza, jede se na kurz, jo. Kde boty půjčit, měl jsem jednu větší, jednu menší, lyže dlouhý, blbě, krátký, špatně, tohleto. Absolvoval jsem kurz ve třetím družstvu, nešlo mi to a nic, jo. A pak mě to prostě se zlomilo na Damu, tam hodně ta Damu jako to. A dneska třeba strašně rád lyžu, jo. Je to taková, není to nějak atraktivní, to není zas nic tak zajímavého. Takže já jako kanoistika třeba, jezdíme na vodu. Tak jako úplně to tak není, jo. Ale jsou to takové nárazy, měl bych víc.
0: Roušku, ale u tebe v souvislosti s tvým soukromím jsme nezmínili.

0: Máš?
1: To já už netroufnu. já jsem to trošku zabrzdil. Jsem strašně šťastný teďka, protože
0: žena
1: moje žena
0: je hodně mladší.
1: Ona je o 20 let. Hodně.
0: No jen to řekni, já pořád vedu. To... Můj partner je o 30 let mladší, tvoje no, to... manželka o 22.
1: To je let, to. 22, no, je mezi námi. 22 let.
0: A... Dotěrný dotaz.
1: Ano.
0: Uvažuje Kepka s takhle mladou manželkou o dítěti?
1: Nebo jsou na závěr nemá. Takový otázky. Mně se potí mikrofon, úplně, jo. Samozřejmě, že o tom nejen uvažujeme, ale plánujeme, že jo. No a tak to se taky nedá tak jako úplně na stroji jako...
0: Tak napsat. Běž domů už. Jo, jo. No. Kluci, já vám na každý pád moc děkuju, že jste přišli. Rozloučíme se tklivě tečku za naším dnešním setkáním. Udělá píseň melodie z Krkonošských pohádek. Mm. Čím si připomeneme... Tím pádem si připomeneme blízkou duši kamarádku nás všech, Haničku Maciuchovou. No ale pojďme se rozloučit, loučí se Jaroslav Satoranský.
1: Děkujeme.
0: Loučí se Ondřej Kepka.
1: Naschledanou, díky moc. Díky.
0: A loučí se i průvodce této rozhlasové hodinky a principál divadla Ungert Milan Hein. Naviděnou, naslyšenou.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Martine, už se vám stalo, že vám někdo v takových těch zaminovaných oblastech půjčil revolver nebo flintu nebo kalašníkova? Vy jste si třeba zastřílel?
3: Ano, byli jsme v severní Albánii, kde, jak známo, panuje velká anarchie a najali jsme si místního policistu, respektive ne místní, ale policistu ze speciálních jednotek, který tam měl takovou autoritu. A já ano, jednou si pamatuju, že jsme přijeli k řece a on vytáhl toho prastarýho Tokareva, který měl. A začali střílet s řidičem a pak mě to počeli. A já jsem se vystřelil.
2: Říká se, že ovšem váleční zpravodajové zásadně nemají chodit ozbrojení, což samozřejmě není váš případ, ale hlavně nesmějí střílet. To je pravda?
3: Já nevím, já nejsem váleční zpravodaj.
2: No ale pohyboval jste se do značné míry v těchto oblastech.
3: Je to samozřejmě pravda, že člověk nesmí dát jakoukoliv záminku k tomu, aby byl považovaný za předpojatého a je-li ozbrojen, tak to je zcela jasná záminka.
4: Nejste-li válečným zpravodajem, čím tedy jste?
3: Já jsem zaměstnancem České televize a pracuji v zahraničním zpravodajství a občas vyjíždím točit původní reportáže do zahraničí.
4: Věk?
3: 30.
4: Vzdělání?
3: Vysokoškolské.
2: Jaký obor?
3: Etnologie.
4: A teď závažná věc. Vy jste syn české matky a arabského otce. Ostatně Martin Čazajri je tím dnešním hostem. Dobré odpoledne, Martine.
3: Dobré odpoledne.
4: Zažil jste někdy od školky dosud nějakou diskriminaci?
3: To je těžká otázka. Zažil jsem občas nějaké otevřené náznaky, ale není to tak časté, jak by se mohlo zdát.
4: Jste schopen rozklíčovat, zdali se opravdu ty či ony formy diskriminace třeba mezi kluky ve škole týkaly vašeho původu? Nebylo to třeba proto, že jste měl černé oči, protože mě se fackovali, jsem měl brýle, že?
3: Já myslím, že té otevřené diskriminace je poměrně málo, ale o to víc, a tato vyvažuje, je malé ochoty lidí, kteří žijou v Čechách, řekněme tedy Čechů a Moravanů a Slezanů.
4: Německých Slovanů, jak nám říkají ve světě.
3: Přijímat odlišnost. Mm-hmm. A já, až jsem nikdy neměl nějaký větší počet otevřených
2: konfliktů,
3: tak neustále pociťuju to, že jsem v Čechách jiný.
4: Poslední otázka na úvod. Proč jste novinářem? Vy hledáte pravdu? Nebo chcete zlepšit svět? Nebo jste prostě zvědaví?
3: Já nechci mluvit falešně skromně, ale já se necítím být novinářem. Mm-hmm. Já pracuju v televizi, učím se to sám, ale jak říkám, to není falešná skromnost, já to tak skutečně cítím. Myslím si, že k novinařině mě stále chybí plno znalostí, které se buď dají nabít buď v kvalitní novinářské škole, anebo se nabídou zkrátka životem, ale to trvá.
4: Naším hostem je pan Martin Čazajri. Děkujeme, že jste tady s námi a jestli přece máte toho Tokareva, dejte ho na stůl. Dobré odpoledne.

0: Martine, už jste trošku naznačil, že se necítíte být novinářem. Co je vlastně průpravou profesionála vašeho typu, to znamená zahraničně politického zpravodaje? Je to spíš studium politologie anebo výcvik v urně, to znamená v té jednotce rychlého nasazení?
1: Ptáte se, co je průpravou těch, kteří existují, nebo jaká průprava by měla být?
0: Těch, kteří existují.
2: To bude zajímavé ostatně.
1: Těch, kteří existují, respektive já budu mluvit za sebe, protože já jsem jeden z nich, je ta průprava velice malá. Je to skutečně jenom to, že já jsem začal dělat novinařinu a jednoho dne na můj vkus velice brzy mě můj tehdy, myslím, krajně nezodpovědný šéf řekl, protože já jsem začínal v České televizi asi před 4 nebo 5 lety, mě řekl, napíšeš zprávy ve 4. Já jsem to neuměl, ale jak se v televizi říká, nakonec se vždycky vysílá. Takže se to samozřejmě odvysílalo. Ta průprava je, že nás házeli, myslím, že to teda platí i pro řadu jiných, házeli nás do vody a řekli, každý to tady umí, tak to dokážeš taky. Já bych to přirovnal k řidičáku. Udělat řidičák je poměrně snadné a ovládat auto je poměrně snadné, ale naučit se řídit trvá 10 let.
0: A co byste považoval za optimální v tomto smyslu? K tomu směřovala vlastně moje otázka.
1: Já bych považoval za optimální, možná tady trochu odbočím, kdyby tady nebylo 40 let komunismu a kdyby se tady zachovala novinářská tradice, respektive přirozeně by se pěstovala, až by se vypěstovala na místo, kde je dneska v západních demokraciích, kde ta tradice přerušená nebyla a kdyby ty novináři vznikaly nějakým přesně daným vzděláním, přesně daným kariérním postupem.
0: K čemu je vám v tomto směru etnologie, kterou jste studoval?
1: Já jsem ji studoval, musím říct si sebe kriticky, velmi špatně, spíše jsem ji jenom dokončil. Je mi k tomu, že si dokážu představit, jak lidé v určitých situacích třeba uvažují.
2: Vy jste v poslední době podával svědectví nebo zpravodajství z Albánie, tuším z Makedonie, z Indonésie. Bylo to tak, že jste si tyhle cesty do těchto území vydupal, anebo vás tam prostě šéf poslal?
1: Já když jsem se před rokem a čtvrt vrátil do České televize, tak
0: odkud?
1: Já jsem odešel asi před 3 lety a pracoval jsem napřed v České tiskové agentuře, pak ve Večerní Praze a pak jsem rok byl na volné noze, řekněme.
2: Takže když jste se vrátil?
1: Do televize jsem se vrátil, když se tam vyměnili ve zpravodajství klíčové osoby. A když jsem se vrátil, tak jsem svému šéfovi řekl, že pojedu kamkoliv bude chtít. Asi měsíc na to jsem odjel do Albánie, i když je pravda, že třeba tuhle cestu jsem si, na té mi záleželo, tak tu jsem si částečně vydupal.
0: Proč? Předjímal jste velký konflikt v té oblasti?
1: Já jsem v Albánii byl rok předtím, když tam byla ona občanská rebelie a zajímalo mě to. To byla doba, kdy se už poměrně otevřeně schylovalo k té kosovské krizi. Už minulý rok z Kosova uteklo velké množství lidí a vědělo se, že v severní Albánii operuje UÇK. Tak jsem si říkal, že by mohlo být zajímavé tam natočit nějaké reportáže.
2: Víte, než se dáme do rozboru té oné oblasti, myslím si, že spoustu lidí, kteří nás poslouchají a kteří nemají možnost nebo odvahu nebo chuť tam jet, by zajímalo docela pragmaticky, jak se takový Martin Jazairi zařídí, když přijede do Albánie, do Makedonie, tam, kde se to vaří. Jste na letišti, máte nějakou představu, víte, že tam budete kolik? Tu představu máte jasně danou?
1: To mám většinou
2: 2 týdny
1: předběžně danou, třeba týden, 10.
2: Máte trochu peněz v kapse, kterou střežíte?
1: Mm-hmm.
2: A co?
1: Je to obtížné, protože nás v televizi nefunguje zahraniční produkce. To je třeba vidět u velkých cizích televizí, ovšem ty operují s úplně jinými částky. Mm-hmm. Ty přijdou na místo, jeden kameraman nebo x kameramanů, jeden reportér nebo x reportérů, ale mají sebou šéf produkčního, který si najme místní produkční a já večer řeknu, vymyslel jsem to a to, chci natočit rozhovor s těmito lidmi, zaříďte to. On dá pokyn těm svým místním a oni to zařídí. Když to já někam přijedu a když nemám vůbec žádné kontakty, tak si napřed musím sehnat hotel a potom musím začít schánět si dopravu, protože s tou těžkou kamerou se nedá jezdit autobusem. To znamená, že potřebujeme taxíka nebo si najmout auto, anebo si najmout auto s šoférem a často potřebujeme i někoho jako průvodce, kdo je v podstatě ale takový místní produkční, který je schopný zařídit věci, které já potřebuju. A tohle všechno já musím zvládnout většinou tak během jednoho dne.
0: A vy byste vlastně tu
2: tu dobu, kterou věnujete produkčním záležitostem, měl věnovat redakční práci, seznámit se s tématy, navazovat kontakty profesionálně a tak.
3: Řekl jste témata o to, a to je druhá věc, která mě zajímá. Člověk jde do takové země, má něco naštudováno, má nějakou představu o tom, co se tam asi děje. Dáte pak hodně na instinkt, když korigujete ty své teoretické představy, najednou řeknete si, tenhle chlap ve skutečnosti vůbec není zajímavou, klíčovou figurkou na šachovnici, jdu jinam?
1: Jestliže chci třeba udělat rozhovor s někým, kdo je skutečně důležitý, objektivně důležitý pro tu danou situaci v oné zemi, tak to většinou dotáhnu do konce, je-li to možné. Ale řekl bych, že nejdůležitější je skutečně instinkt na místě a improvizace. To je, myslím, nejpotřebnější věc pro nás z malých zemí, z malých televizí bez peněz nebo s omezeným množstvím peněz, být schopný okamžitě reagovat a vidět, a to zase ale souvisí potom s tou novinařinou, jak jsem o tom mluvil, jak se to člověk učí, v tomhle vidět, respektive rozlišit, když jdete po ulici, vidíte určité situace, jestli tohle je příběh nebo ne. Protože to je zase druhý problém televize a to, že je v obrázcích.
2: Nemusí ukazovat.
1: Tam se musí všechno natočit. Kdybych pracoval pro noviny nebo pro rozhlas, tak je v nouzové situaci možné, jestliže se venku střílí, abych zůstal v hotelu a natelefonoval. Ale ta televize bohužel musí jít dolů a natočit to. Jsou snad nějaké výzkumy, které tvrdí, že divák vnímá 80% informací očima. A to je třeba takový trik, já když něco říkám a chci, aby to lidi slyšeli, tak tam dám horší záběry. Protože vím, že si, že tam v tu chvíli...
2: Vy přehodili výhybku na uši.
1: Že tam v tu chvíli dám vynikající záběr, tak je to ztracené.
2: Takže už vím, proč některé reportáže mají špatný obraz od začátku do konce. Nemyslím vaše. Martine, ještě jednu věc. Zpravodaj je o toho, aby podával zprávy. Máte někdy přece jen ambici tomu Janu Novákovi, který vás uvidí večer ve Valašském Meziříčí, říct nejen, co se děje, ale alespoň trošičku vysvětlit, proč se to tam děje, s čím to souvisí, do čeho to zapadá, co to znamená, je to pro nás dobré nebo špatné?
1: To je otázka, o jaký typ zprávy se jedná. Jestliže to dělám, teda řekněme, pro čistě zpravodajský pořad jako událost.
2: Není prostor.
1: Tam proto prostor není. Ale i tam se snažím dávat, i když většinou to není květováno, do tří vět na začátku nějaký úvod.
2: Vymezit rámec.
1: Říci, tady se předloni stalo toto a tohle je například reakce na tu situaci. Jenom takhle je velice stručný.
2: Stává se vám někdy, že přijedete do těch zemí, které jsem vyjmenoval, s nějakou představou, točíte, posloucháte, mluvíte s lidmi, díváte se a nakonec odjedete s tím, že tomu rozumíte ještě méně než předtím, že realita je daleko složitější?
1: To se mi stalo v Indonésii, kam jsem jel na volby v červnu a zcela zjevně jsem to podcenil, protože jak jsem potom zjistil na místě, sami Indonézané, či lidé, kteří tam dlouhodobě žijí, shodně tvrdí, ono slavné, vím, že o tom prostě nic neví. Čím více do toho pronikli, tím odpovědněji mohli říct, je možné skutečně všechno. Je možné, že zítra se stane jedna z těchto pěti variant, úplně odlišných, a je nemožné říct, která to bude.

0: Začněme teď tam, kde jsme před chvílí skončili. Vy jste se zmínil o Indonésii. Teď kolem východního Timoru se začalo o té oblasti přece jenom víc mluvit. A možná to trošku nabourává to české zápecnictví, které má ve zvyku si říci, to je daleko. Vůbec se nikdo nepodívá na mapu, neuvědomí si, že to je strašlivě lidnatý a asi i bohatý stát a že tak či onak se nás to týká. Jak se nás to týká, to všechno, co se tam děje, to uvolnění toho asijského modelu, kapitalismu spojeného s totalitním režimem, události kolem Timoru, údajná nová prezidentka, armáda. Má nás to zajímat vůbec?
1: Já myslím, že nás to má zajímat už jenom z toho oblíbeného, už jenom kvůli tomu oblíbenému výrazu globalizace.
0: A umíte říct proč? Někdo si řekne ano, pan Jezari si myslí, že nás to má zajímat, pan Luce, pan Vejvoda možná také, ale proč nás to má zajímat?
1: Protože ekonomická krize, minimálně z tohoto důvodu, jestli si dobře pamatujeme, tak ekonomická krize před několika lety v Asii byla domino, která určitým způsobem ovlivnila i nás, ale samozřejmě nás to má zajímat z onoho mravního a morálního důvodu, jak se o tom neustále mluví, protože Indonésie je do určité míry, i když to srovnání samozřejmě pokulhává, takový Sovětský svaz, kdež je x národů používající x jazyků a je to právě vidět na tom východním Timoru, i když ten nebyl od začátku součástí Indonésie a byl otevřeně okupován, tak nás to má zajímat proto, že se tam masivně porušují lidská práva a skutečně platí ta známá poučka. Zpráva je jeden mrtvý v Praze, dva mrtví v Jindřichově Hradci a 1000 mrtvých v Indii. A nás to skutečně zajímá jenom, když tam těch mrtvých je 1000.
0: Můžu se ptát dál?
1: Ano.
0: Jak nás má zajímat třeba ten domino efekt tamních finančních krizí? Máme si říkat, jinak to tam drží hezky pevně v rukou, hlavně ať se měna nekýve, anebo tedy máme fandit těm lidským právům, když nás to postihne finančně potom? Řekne si někdo.
1: Já jsem málo kovaný, musím říct, v těchto otázkách, ale jestli si dobře pamatuji, ke krizi v Indonésii došlo proto, že onen režim velmi autoritativní a velmi skorumpovaný.
0: Nepotismus.
1: Nepotismus. Tam měl takovou zkratku korupce, protekce, nepotismus pro Suhartův režim. Ty peníze prostě rozšustroval. To je něco podobného, jako se teď zřejmě děje v Rusku.
0: Znamená zřejmě i kvůli těm prachům by se ty režimy měly rozbořit.
1: Ano. Protože ty režimy ty peníze kradou a jestliže ovládají takhle velkou ekonomiku, kterou zhuntujou, no tak samozřejmě na nás to může teoreticky mít negativní vliv.
2: Může mít, Češi by měli a tak dál a tak dál. Jste osobně zaujat do té míry, že třeba se vztekáte při té práci na nás, kteří si vystačíme jaksi sami se sebou a se svými problémy?
0: S vraždou u Paláce kultury?
1: Ne, vůbec, na to já nemyslím.
2: Na to nemyslíte, jaksi osobně se vás to netýká. Ale já, když vás vidím na televizní obrazovce, tak tam cítím jaksi docela silné
0: zaujetí
2: a takovou přesvědčivost. To je profesionálně hrané, že víte, jak to udělat?
0: Já myslím, že ho to prostě baví.
1: Tak na to vám neodpovím.
0: A nebo
1: jednak protože nevím a jednak protože...
2: To je výrobní tajemství.
1: Je to výrobní tajemství, samozřejmě. Ne, já skutečně myslím v té chvíli na dvě věci. Jednak na to...
2: Jak vypadám?
1: Aby to bylo srozumitelné. Na což používám jako kritéria svou ženu, která ty věci systematicky nesleduje a domnívám se, že by mohla být považována za typického diváka, kterého to zajímá, protože se tam něco doví. Ne proto, že to systematicky sleduje a teďka se bude dozvídat podrobnosti. To je jedna věc. A druhá věc, se snažím, aby to bylo formálně správně.
0: Přece jen to nasazení, o kterém mluvil Ota, ten temperamentnější projev před kamerou, já myslím, že je i osobnostním vkladem. Jste temperamentní člověk, jste horkokrevný chlap?
1: Asi jsem horkokrevný.
0: Jste kloun?
1: Ano, někteří lidé to tvrdí.
0: Proč tak tiše? Jakým jste znamení?
1: Beran.
0: No vydá. Máte často strach?
1: Mám samozřejmě často strach, ale já, protože jsem velice úzkostlivý člověk, tak mě pomohlo taková moje vnitřní konstrukce a to je, dalo by se to nazvat teorie pravděpodobnosti. Já jsem měl přítele, nebo doufám, že já jsem byl jeho přítele, Raimonda Rehnicera, který byl bosenský žid, řekněme.
0: Byl naším hostem před několika lety.
2: Známe
0: ho dobře.
1: Ze Sarajeva. A který říkal, ve východní Slavonii po započetí bojů v 90. letech poklesl počet, řekněme, násilně zabitých lidí nebo lidí, kteří nezemřeli přirozenou smrtí. Protože utichla autodoprava. A to je to, čím já se řídím. Pravděpodobnost, že se v Čechách zabiju v autě, je mnohem vyšší, než že mě někdo třeba, nedej bože, někde podřízne. To znamená, že já mám určitou hranici, kam se dá zajít. Předtím si myslím, se bát je dobré, protože strach je ten základní korektor, který vám říká, co ještě jo a co už ne. Ale nemá smysl být hysterický, protože ta pravděpodobnost je skutečně srovnatelná s tím, že až odsud odejdu, tak mě tady srazí jedenáctka.
0: Tady v Praze.
2: Jak je to, Martine, s geny u vás? A teď hovořím...
1: Geny.
2: Právě,
0: no, já jsem sám překvapen.
2: Ano, geny má. Váš otec, otázka. Shodou okolností můj spolužák z vysoké školy, je Iráčan, který se pohybuje mezi Kurdy. Vaše matka je rozhlasová novinářka, která se sama pohybuje po Africe, kam by většina žen jednoduše nejela.
1: Tak jako jsem po nich, jako je každý po svých rodičích do značné míry geneticky vybaven, ale vy, jestli se ptáte, jestli se teda zřejmě geny ve mně nějakým způsobem sváří, protože můj otec je z úplně jiného kulturního prostředí než moje matka. V tom smyslu mám pocit, že ano, protože domnívám se, že něco jako kolektivní paměť a kolektivní zkušenost skutečně existuje a že můj otec, ať jsem v Iráku nikdy nebyl, mě část tohoto předal.
2: Ale vy říkáte, že každý je po svých rodičích a váš bratr, pokud vím, prodává koberce.
1: No tak, když je člověk po svých rodičích, tak to neznamená, že...
2: Že nebude prodávat koberce.
1: Že nebude prodávat koberce, jestli...
2: No ne, vaši rodiče jsou novináři, samozřejmě.
1: To je náhoda. I když samozřejmě určitě jsem tím byl inspirován nepochybně.
0: Ostatně, jaké koberce prodává bratr? Perské?
1: Prodává hezké koberce, prodává, tuším, perské koberce. Vím, že jezdil i do Pákistánu. Zkrátka prodá koberce a kalimy z této oblasti orientální.
0: Vzpomínám na vašeho otce, který byl naším hostem, o to jistě vzpomínáte, ve vypjaté době války v Zálivu. A my jsme to tenkrát strašně schytali od některé části našich posluchačů, protože jsme nechtěli nic jiného, než prezentovat jiný názor, jiný vhled do té situace. A pravda, otec, dovedete si to představit, se občas hodně rozvášnil. Takže kromě svého osobního svědectví nám taky natropil mnoho zprostých dopisů, které byly moc zajímavou sondou o toleranci českého posluchače, podívat se na nějakou situaci z diametrálně jiného pohledu a polemizovat s ním slušně. Co dělá táta?
1: Můj otec už léta žije v cizině, občas sem přijíždí, řekněme jednou za rok.
0: Je vaše máma vaším korektivem v novinařině? Probíráte s ní velmi zkušenou publicistkou, jestli jste dobrý, špatný, jestli profesně obstojíte nebo ne? Sleduje vás?
1: Sleduje mě, ale je to obtížné, protože já se nemůžu zbavit toho, že to je moje matka. Respektive já jsem spíš schopný dávat jí kritické připomínky k její práci, než je od ní přijímat.

0: Martine, vy jste třicátník, to znamená před 10 lety, v 89. vám bylo 20. Zabýváte se zahraniční politikou, zajímá vás též vnitřní politika tohoto státu?
1: Ano, přirozeně.
0: Já
1: jsem se před několika dny díval na druhou besedu k onomu seriálu Majora Zemana a tam je, myslím, ta odpověď na to, na co se mě ptáte. Jako nikdo neví, co a. Tady je x názorů, které jsou všechny pravdivé.
0: Není velkým pozitivem této společnosti v této době, že x těch názorů je veřejně prezentováno? Není už to samo o sobě velké plus?
1: Samozřejmě, ale to je podmínka. To ještě není, řekl bych, úspěch.
0: Chcete říci, že po 10 letech jenom podmínka je málo?
1: Jestliže máme možnost se vyjádřit, pak je naší povinností se vyjádřit. Ano. A ne být spokojen s tím, kdybych mohl, tak řeknu, ale mně se nechce.
0: Chcete říci, že to, že se lidé mohou vyjadřovat, bez tak nikam nevede, protože nikdo neposlouchá?
1: To nechci říct. Chci říct, že samozřejmě nejsem spokojen s tím, jak to v Čechách nebo v Česku nebo v České republice korektně řečeno 10 let po listopadu vypadá.
0: Dobře, to, co jste řekl, je pořád pro moje ucho příliš obecné. Řekl jste, to, že se můžeme vyjadřovat, je podmínka, přesto obecně spokojen nejsem.
1: Já myslím, že my všichni ještě musíme zemřít.
0: Aby co? Aby byli jiní spokojeni
1: potom? To je stejný jako s tou novinařinou. Jestliže je společnost nebo tradice nebo kultura v širším slova smyslu přerušená, tak ta obnova, to je jako když vypálíte les, to prostě roste pomaličku. Nejsem spokojen s tím, jak to tady vypadá, protože samozřejmě formálně jsme dostali možnost svobody slova nebo všech atributů demokracie, ale samozřejmě, že to nefunguje. Tady několik let vládla jedna silná strana, myslím, polistopadová silná strana, v které byly vkládány obrovské naděje, myslím, že do značné míry oprávněně, a i řada těch nadějí byla naplněna. Ale co této straně chybělo, byl přínos k politické kultuře. Já si pamatuju, jak řekněme mezi tím rokem 92 a 96 to šlo stylem, ten zákon nám nevyhovuje, no tak ho prostě změníme. Což si myslím, že je krajně arrogantní. Myslím si, že zkrátka...
0: Myslíte, že se v tomto směru něco změnilo, respektive v této souvislosti byste k tomuto trendu zařadil poslední pokusy o změnu ústavy?
1: Ano. Jak někdo říkal, nejhorší formou komunismu je postkomunismus. To je samozřejmě přehnané, ale tyto instituce, které vznikly, jsou podle mě ještě stále jasným dítkem komunismu, byť s formálně i obsahově jinými cíly, ale ta kultura, která v nich je, tam stále hluboce vězí a oni se jich nemůžou zbavit, nechtějí se jich zbavit a myslím si, že touto politickou arogancí vyloženě škodí.
0: Když jste použil to sugestivní, že svědci a účastníci, ať už velmi aktivní či trpní minulých dob, prostě musí s prominutím vymřít jako ten les, počítáte do toho už i svoji generaci?
1: Ano.
0: Ano? Pak to bude trvat. Přeji vám dlouhý život. Nicméně, to byla jenom odbočka. Přece jen
1: ne,
0: po těch
1: to byla
0: 10...
1: samozřejmě nadsázka.
0: Rozumíme tomu všichni, doufám, včetně posluchačů. Přece jen po těch 10 letech jsme v takovém skupení, jako je NATO, a snad tak či onak klepeme na brány Evropské unie. Věříte, že tím prorůstáním různých kultur, různého biznisu, různého způsobu, jak pracovat a chovat se k sobě, přece jen i ta vaše, i naše generace ještě něco pochytí?
1: Nepochybně, já jsem tím nechtěl říct, že je všechno marné, že je všechno zbytečné, že nikdo nic nedokáže z těchto generací.
0: Ale že to je bolestný pochod.
1: Pro mě je asi těžké se k tomu vyjadřovat, protože je mi 30 let a já nemůžu říkat, co si myslím, že vaše generace. To mi, myslím, nepřísluší.
0: Řekněte, co vaše generace?
1: Co
0: moje
1: generace?
0: Čemu jste se nadýchl teď? Podívejte, lidem jako vy pravděpodobně v této zemi chybí 35 let do důchodu. To je velmi dlouhá doba, za kterou tak či onak něco vykonáte nebo nevykonáte. Tam směřuje například svoji otázkou.
1: Netuším. Já ani netuším, co já vykonám nebo co nevykonám. Ale myslím si, že i naše generace je poškozená nejenom tím, že jsme minulý režim aktivně prožili, včetně samozřejmě mě, jsme s ním kolaborovali nebo stavili jsme se mu na odpor z těch všech důvodů, o kterých nemá smysl mluvit. Ale že jsme poškození i těmito deseti, nebo já nechci říct jsme, tak já budu mluvit za sebe, protože to je příliš obecné. No. Jsem poškozený zřejmě ztrátou těchto deseti let i jenom v tom, že tady nevzniká vyrovnání a že tady nevzniká nějaké snesitelné politické klima.
0: Souhlasíte se mnou, že momentální politické klima víceméně volá, nebo volič volá po vytvoření nějaké alternativní strany. Jestliže za alternativu nepovažujeme samozřejmě komunistickou stranu a
2: dokonce ani lidovce svojí?
0: Tak. Máte dojem, že tady zraje něco mezi mladou generací, tak jak to bylo v Maďarsku před několika lety, tedy vytvoření nějaké strany, která by odpovídala mentalitě a politickým představám vaší generace?
1: Já si myslím, že ne. Myslím si, že dojde časem ke katarzi stávajících silných stran a tahle generace tam třeba převezme vedení. Ale nemyslím si, že by tady vyrostla úplně nová a další síla.
0: Víte, co je někdy zajímavé, když člověk posuzuje dnešek, zeptat se sám sebe, jak on si to vlastně představoval. Jestli vůbec jste si něco konkrétního představoval. Českou republiku 10 let poté, když byl listopad 89. Jaké byly ty vaše nezřetelné představy? Že odejde bolševik a budete moci jezdit ven? Měl jste ještě nějakou představu vlastně?
3: V 20 letech je to asi složité, že jo?
0: Víte, z čeho se snažím dopátrat? Uh-huh. S čím v nás porovnáváme dnešek? Nespletli jsme se v nadějích v sami sebe?
1: Asi určitě ano.
0: Tak co jste tenkrát očekával těch 20? Že odejde nějaký pitomý kantor od vás z fakulty, nebo co
1: já
0: ještě?
1: Já jsem, tuším, že jsem neočekával nic konkrétního, ale rozhodně jsem neočekával tedy to, že to bude všechno trvat tak dlouho, až ty manýry toho minulého režimu zcela veřejně přežijí a dostanou novou podobu, prostě šelma, která dostane novou kožešinu. Samozřejmě, že ta šelma loví už úplně něco jiného a je to jiná šelma a je to nesrovnatelný, ale já si nemůžu pomoct v tom, že nějaká vnitřní očista toho určitého státu v té dějinné situaci je tou klíčovou. A tady se tomu vědomně nevěnovala pozornost. Já si myslím, že to vyvolalo obrovskou škodu.
0: Lze považovat za pozitivní tu okolnost, že vy člověk, řekněme, multikulturní, pokud víme, máte strýce, který působil a působí možná v Holandsku.
2: Taky
0: byl naším hostem, samozřejmě. Že jste nezbalil kufry a neodstěhoval se třeba do jiné konzolidovanější části světa a že pracujete tady?
2: Myslím, teď po převratu sám.
0: Tak samozřejmě, teď v posledních 3, 4, 5 letech.
1: No to ne, problém je v tom, že já nic neumím, respektive se tak stále cítím. To, že jsem mohl začít dělat novinařinu v Čechách, je unikátní.
0: Mohl jste začít dělat novinařinu v Británii, v BBC, ve Francii?
1: Samozřejmě. A tam bych teďka furt běhal s tou kámo. To je nesrovnatelné.
0: Tady dostáváte nesrovnatelně větší možnost.
1: Nesrovnatelně větší je možnost, samozřejmě.
0: Ale menší peníze.
1: Samozřejmě menší peníze a samozřejmě mnohem menší perspektivu, protože tady stále neexistuje něco jako kariérní řád v tom technickém slova smyslu.
0: Tak tady, proč jste tady? Emocionálně vás tady něco drží?
1: Proč jsem v Čechách? No, protože jsem se tady narodil a prožil jsem tady celý svůj život.
0: Čili jste sem nějak vkořeněn a necítíte potřebu vypadnout?
1: Ne, to zatím necítím.

0: Vy jste sice v poslední době, Martine, nebyl zpravodajem v Kosovu, nebo z Kosova, ale jistě na to máte nějaký názor. Teď jsou tam silné vnitřní síly, je tam nějaký pan Tači, je tam nějaký pan Rugova, který se dobývá zpátky, je tam nějaká zpráva evropsko-americká. Co bude? Vrátí se tam ještě nějaký Srb? Podaří se tam ta ideální představa té multinárodní společnosti, to, co vlastně v Bosně selhalo? Nebo je to beznadějné?
1: Já si myslím, že to je beznadějné. Mm. To dopadne tak, že od toho se prostě časem odkloní pozornost, jako už se odklání. Mm. Protože se tam prostě už nic neděje. Jak říkají nenovináři, což vás novináře nezajímá, a jak my novináři říkáme těm ostatním, to vás
0: nezajímá.
1: Posluchače nezajímá, a nemůžeme se vlastně shodnout, koho to vlastně nezajímá, ten normální obraz světa. To znamená, že tam se to postupně uklidní, stane se tam, co se stalo v Bosně. Je to do určité míry úspěch, že to, co se nazývá mezinárodní společenství, nakonec v těchto situacích najde sílu jim tam ten určitý pořádek anebo minimální stabilitu nadiktovat. Mm. To je, myslím, nesmírně cenné, co se stalo v Bosně. Samozřejmě, že se dá uvažovat o tom, že k tomu všemu nemuselo dojít, kdyby byl Západ trochu prozíravější, ale to se říká vždycky a vždycky to tak nepochybně může být, že by k takovým situacím nemuselo docházet. Ale teď je, myslím, pozitivní, že jim to tam prostě nadiktujou. Jsou tam přítomní, mají ty tanky a ty zbraně a říkají, jakmile šáhnete ještě jednou vy po té zbrani, no tak vás prostě spacifikujeme. A to je to, co se stane v Kosovu. Nedokážu si představit, ale jak se bude řešit v Kosovu ten problém státní sounáležitosti s Jugoslávií.
0: Právě. Zůstane v rámci Jugoslávie, bude z ní vyňata nějakou silou, nějakým dekretem OSN. To myslíte, že? Tento otazník.
1: Já myslím, že Srbové mají pravdu v tom, když říkají, že přestože ono, tedy to magické mezinárodní společenství, neexistující zřejmě.
0: Je to eufemismus.
1: Přestože tvrdí, že Kosovo musí zůstat součástí Jugoslávie, tak Srbové, myslím, mají v tom pravdu, že všechno směřuje k tomu, že se nějakým způsobem odtrhne nebo bude stát vině.
0: Ještě jednu cestu jste absolvoval, pokud vím, po návratu tam z té horké oblasti. Vy jste byl v Libii na pozvání Kaddáfího. Sugestivní formulace. Opravdu?
1: Bohužel, ano.
0: A měl jste s tím pánem nějakou osobní zkušenost? Tak viděl jste ho na přehlídce. Existuje, já vám skočím do řeči, můžu?
1: Ano.
0: Existuje jedna slavná italská novinářka jménem Oriana Fallaci, která psala znamenité rozhovory s těmi lidmi. No, já tam vzpomínám docela humorně, jak se dostala ke Kaddáfímu na rozhovor. On prvních 5 minut neustále jenom čučel na její ňadra. A ona píše, to byl podle hrobě první muž, který si prohlížel moji chlapeckou hruď. Mě fascinovalo, co ho tak fascinuje. A on pak upřel ruku a řekl, tu chci. A mínil tím tušku, kterou měla zavěšeno, která byla zelená.
1: Aha.
0: Dala mu ji a rozhovor se uskutečnil. Vezl jste mu tušku zelenou.
1: Já jsem mu nepřivez nic a kdybych věděl, co mě čeká, tak bych tam vůbec nejezdil.
0: Jak to?
1: Musím říct, že to byla nejhorší cesta, jakou jsem kdy podnikl, protože člověk může dělat cokoliv, jakkoliv stresující téma, protože když pracuje, tak ta práce ho od toho odděluje, ho od toho cloní.
0: Hmm.
1: Je to cynický, ale když jsem byl v Turecku na zemětřesení a ze sutin se linul pach mrtvol a ty psi tam z toho byli
0: v depresi,
1: tak mě to moc nevadilo, protože jsem na to nemyslel. Hmm. Já jsem myslel na to, jak postavím ten příběh.
0: Tomu se říká chladné médium, v angličtině cool medium.
1: A to je strašně užitečné. To znamená, že když člověk někde je a jede tam pracovat, tak je pro něj hrozně důležitý, aby pracoval, protože tím se to celé naplňuje.
0: To souvisí s Milým Muammarem.
1: S Milým Muammarem to právě souvisí tak, že
0: on vám znemožnil pracovat.
1: On nám znemožnil pracovat.
0: Aha. Mhm.
1: My jsme věděli, že se nebudeme moc pohybovat volně, ale tady nám slíbili na libijském velvyslanectví nebo v libijské lidové kanceláři, jak tomu říkají, že budeme moc točit, že ten program je samozřejmě zahyštěn, ale bylo to strašlivý, musím říct. Nakonec se nám podařilo tedy dvakrát jim utéct a ilegálně natáčet na 3 kilometrech čtverečních, kde shodou okolností byl starý Tripolis, starý trh, tak to bylo hezké, ale potom nás chytli a už nám všechno zakázali a bylo to to nejstrašnější, co jsem kdy zažil.
2: Takže co od vás chtěli vlastně? Pozvat televizní tým a nenechat ho pracovat je přece absurd.
3: No ne, oni ho nechali pracovat, ale ve svých intencích, že?
1: Oni chtěli, to je to, že ti lidé zjevně nemají představu ještě o síle novinářů nebo médií.
0: Sedmé velmoci.
1: A stále je považují za poskoky. Oni si myslí, že tam přijedeme.
0: Oni vás pohostí, pozvou, aby za to vydáte svědectví.
1: Oni nás právě ani nepohostili, protože jsme po příletu jsme 22 hodin čekali, seděli a koukali do ztracena a čekali, až dostaneme nějaký pokoj, kde si budeme moc lehnout. Oni nás ani nepohostili, ale oni čekali, že ano, že pojedeme tamhle, natočíme přehlídku, potom pojedeme do Sirtu 500 km přes poušť, tam natočíme mimořádné zasedání organizace Africké jednoty, kde chtěl Kadáfí přednést svou ideu Spojených afrických států. Některé nešťastníky tam skutečně dostali, potom je tam přivezli a ti lidé zjistili, že tam není hotel pro ně, že stojí v poušti, kde je 50 stupňů a čekají, až se všichni afričtí představitelé usadí a oni je budou moc natočit. Znamená, že si potom vzali taxíka a vrátili se zpátky. My jsme prostě nemohli dělat nic, i ten oficiální program nefungoval, nebyl připravený a bylo to jedno velké pouštní utrpení.
0: A to byl všechno důsledek toho, že vlastně Američané uvolnili embargo na Libii v souvislosti s vydáním těch dvou záležitostí Lockerbie, jestli tomu rozumím. A to je tedy první reakce, jestliže to řeknu velice zjednodušeně.
3: Otevření se.
1: Uvolnilo to OSN a neví se, jsou-li to oni, že to bude rozhodovat, o tom bude rozhodovat soud. Ale ano, oni uvolnili tam letecké spojení a my jsme si mysleli, že to je unikátní příležitost, jak natočit nějaké záběry v Libii. Velice jsme se spletli.
0: Kam pojedete příště, jak to bude vypadat?
1: No, něco mě čeká, ale o tom z profesionálních důvodů, omlouvám se, nemohu mluvit. Pojedu tam, kam mě...
0: Pošle, to už jsme slyšeli.
1: To už jste slyšeli, no. Já doufám, že to bude někam, kde...
0: To bude zajímavé.
1: Kde to bude zajímavé a kde se bude něco dít, protože to je velice pohodlné přijet někam.
0: Kde se něco děje. Chtěl byste nicméně někdy jednou natočit reportáž od někud, kde jsou lidé docela šťastní, kde vlaky jezdí včas a kde je čisto na ulicích? Nebo už je vaše mysl tak pokřivena tou profesí, že vás vlastně
1: to je otázka.
0: Chladně mapovat zemětřesení?
1: To je otázka oné interakce mezi těmi, kteří ty zprávy vybírají a těch, kteří je konzumují. Já sám nevím dobře, jak to vzniká, ale naše televize zkouší dle mého soudu experiment, pro mě nešťastný experiment, sledovanosti. Tam je skutečně vyzkoušena ono kliše, že tedy čím horší zpráva, čím větší vzrušení, rozumí se negativní vzrušení, tím větší sledovanost. To znamená, zdá se, že to takhle skutečně funguje. No. Ale já si myslím, že to je špatně, že my k tomuhle klesáme. Ale na vaši otázku, jestli bych to dokázal, asi...
0: Ne, jestli by vás to těšilo.
1: Jestli by mě to těšilo. No, je to mnohem těžší. Představte si, že přijedete do Prahy, kde se nedej Bůh rozhodní Vltava a tady se někdo utopí. No, tak si prostě sednete na lodičku, propádlujete to v tom starém městě, natočíte to, uděláte rozhovor s několika zachráněnýma a máte to za 2 hodiny hotový. A představte si, že přijedete, já nedám tak absurdní příklad, jako jste dal vy, ale dám příklad, že přijedete do Prahy a budete mít natočit politickou situaci v Čechách. To bude trvat 4 dny a naprosto se v tom utopíte. No a jestliže teda odpovím na to, na co jste se mě ptal, situace, kde je všechno v pořádku, tam si sám budu muset najít to, co je na tom novinářské. A to je právě bohužel definováno tak, že to musí být něco přelomového, to musí být zpráva.
0: Třeba Pražan, který svým šťastným životem zdoruje blbé náladě.
1: To by mohla být zpráva, ale soucítím s tím, kdo to bude točit.
3: Děkujeme za návštěvu.
0: Děkujeme, Martin.
1: Není zač, naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

0: Přeji vám hezké odpoledne a nabízím několik melodií, které, alespoň jak doufám, pomohou vytvořit dobrou náladu pro zbytek dne. První písničku nám zaspívá Milan Chladil. Nebyl zrovna country zpěvákem, ale zahraniční melodie s českým textem Zdeňka Borovce Někde máš svou stáj do hájemství country patří.
1: Ty znáš jen chvat a znáš jen spěch.

Další píseň uslyšíme v podání zpěvačky Kim Carnes z USA. Narodila se ve 44. roce v Hollywoodu. V 71. se seznámila se skladatelem Davem Ellingsonem, svým pozdějším manželem. Spolu vytvořili nejen manželskou dvojici, ale spolu vytvořili i řadu písní, které přejímali například Frank Sinatra, Barbara Streisandová a Kenny Rogers. Dnes nám Kim Carnes zaspívá vlastní píseň Make No Mistake, He's Mine a zpívat bude společně s už zmiňovanou Barbarou Streisandovou.

Zahraniční melodii teď vystřídá píseň Ryze domácí. Antonín a František Gondolánovi jsou autory melodie, kterou textař Petr Rada nazval Čekej a neplakej. Píseň měla svou premiéru už na konci 60. let, ale Toník Gondolán ji znovu natočil jako titulní skladbu svého prvního a zatím posledního alba Čekej a neplakej.

Na Českém rozhlase 2 stanici Praha posloucháte hudební delikatesy. A mezi delikatesy určitě patří písně britského skladatele Andrew Lloyd Webbera, nejslavnějšího a určitě i nejlepšího současného autora muzikálů. Připomenu jeho slavné tituly Jesus Christ Superstar, Evita, Kočky anebo Phantom opery, který měl premiéru před rovnými 20 lety. Z něho je píseň Párkrát mlčet.

Silva Schneiderová, tak se jmenuje dívka, která zpívala duet s Karem Gottem z muzikálu Phantom Opery. A teď si poslechneme píseň, kterou nás skupina Rangers alias Plavci provede půvabným koutem české krajiny. Milan Dufek je autorem hudby, textu i solového hlasu v písni Vysočina.

Čas hudebních delikates se bezmála naplnil a zbývá jen pár minut pro poslední melodii. Mariah Carey zaspívá píseň s názvem Without You, bez tebe. Vám ovšem přeji, abyste zbytek dne prožili s někým blízkým, s někým, koho máte opravdu rádi. Takže hezký den přeje Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Dnešní skoro hodinku mi bude dělat společnost herec Věhlasného jména. O ten Věhlas se zasloužili nejen jeho slavní předkové, ale také a především on sám. Není totiž jednoduché nosit známé jméno. Vítám herce Petra Štěpánka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: V Tandemu s Janem Rosákem.
0: O tom, co jste stihnul za ty 2 roky zhruba, co jste nebyl u nás na Tandemu, by se dalo povídat samozřejmě dlouho, ale já myslím, že by se velká část té vaší činnosti dala shrnout pod takový titul, uvozovky dole, uvozovky nahoře. Změnil jste profesi z herce na lékaře.
2: Český divák má jednu vlastnost, že si určuje vždycky toho svého herce, jakože mu dává takovej kód. Já jsem byl dlouho princem, to jsem prostě nemohl vyvrátit ano. Těm lidem, všichni furt povídali, jako, že vzpomínají na pohádky. No a teď holt jsem přesedlal na toho doktora, docenta, dokonce ředitele nemocnice, takže když jsem byl před 2 dny nahoře ve Střešovicích, tak sestřičky říkali, já přišel k nám ředitel. Ale to samozřejmě není všecko, co jsem udělal, protože moje gro práce a toho se budu držet celý život je divadlo a tam zaplať pambu. Mám práce moc a je to od činohry až po muzikály. Je to všecko.
0: Tak zkusme udělat takový malý výčet toho, těch hlavních titulů, které jste za ty 2 roky sehrál. A hrajete samozřejmě pořád ještě dál.
2: No, hraju pořád
0: dál. No, já myslím ty tituly, že hrajete pořád dál.
2: Ano, no, tak v Karlíně, který jsme otvírali, hraju vlastně titulní roli v nejúspěšnějším současným muzikálu na světě, hraným, který se jmenuje Producenti, což je pro mě jedna z nejkrásnějších prací, která může být. Jsem 3 hodiny na jevišti, zpívám, tančím a k tomu ještě hraju činohru. A je to něco tak přepůvabného, že se vždycky na to představení těším. Krom toho tam hraju taky Noc na Karlštejně, což konkurujeme i vašemu představení.
0: Ano, tak trošku.
2: Jenže my ho hrajeme pod střechou, i když jsme ho hráli předtím venku. A to venku má svoji atmosféru.
0: Jestli se nepletu, hráli jste ho někdy v Pardubicích?
2: Ne, to hrál Radek Brzo Bohatý. Ale já jsem původně, to je, já nevím, 40 let zpátky, jsem hrál Noc na Karlštejně, jsem hrál na Karlštejně přímo. Protože tam Kladenský divadlo hostovalo o prázdninách. Mm. A tam se hrálo tohle představení. Pravda, hrál jsem toho nejmladšího, toho Peška. Teď hraju král.
0: Ale to se tak člověk trošičku posouvá, pochopitelně, to je zákon, že jo. A užíváte si toho krále určitě.
2: To je tak příjemně napsané představení už od Vrchlického. A Karel Svoboda k tomu napsal kongeniální muziku, která to povýšila někam do sféry. Prostě, abych to tak přirovnal, já nevím, Prodaný nevěsty v opeře nebo Lucerny v činohře.
0: Já si myslím, že málo titulů z této doby, kdy Vrchlický psal, tak málo titulů z téhle doby se hraje s takovým úspěchem pořád. To znamená, že to je hodně současné samozřejmě.
2: Je. No a krom toho samozřejmě já měl takový období, kdy jsem hrál Karla IV., pak jsem v Golemovi dělal Rudolfa II., takže jsem šel jenom z takových těch prostě sfér těch našich pánů, králů, císařů. No a krom toho samozřejmě hraju činohru a teď, to je rok od premiéry, hraju v ABC rozkošnou, ale doopravdy rozkošnou hru rakouského autora, která se jmenuje Dobře rozehraná partie.
3: Tandem cestuje.
0: Cestovat se dá pochopitelně v čase, v prostoru, cestovat se dá úplně prakticky, to znamená, zeptám se vás, pane Štěpánku, jaký jste cestovatel, třeba dejme tomu za zážitky, ale můžeme si popovídat i o cestování, dejme tomu, v vaší kariéře, to znamená cestování angažmá různě a podobně. Tak začneme třeba tím cestováním za dovolenou.
2: Cestování za dovolenou bylo až do odchodu mého bratra do zahraničí, jaksi jeho emigrace bylo docela slušný. Všichni jsme žádali o ty výjezdní doložky a takový ty příjemné
0: devizové přísliby.
2: Devizové přísliby, což už dneska ta mladší generace vůbec nechápe, co my jsme měli nějaký zapotíž.
0: Oni nevědí, o čem mluví.
2: Ano, vůbec, přesně tak, a divějí se. Ale mělo to svoje výhody i nevýhody. Výhody byly třeba v tom, že vlastně člověk se dostal do toho světa tak, že ho hltal absolutně maximálně. Takže když jsem se poprvé objevil třeba ve Florencii, kdy jsme spali v autě, samozřejmě šetřili jsme, měli jsme s sebou nějaký ty salámy a to, prostě koukali jsme, jestli si můžeme koupit to pivo, nebo nemůžeme. Tak jsem si uvědomil, že vlastně v tom jakoby dospělém věku my projíždíme místa, který bychom nuceni museli navštěvovat jako študáci. Já nevím, jak jste byl na tom vy, ale já jsem se právě na ten Karlštejn dostal, až když jsem tam potom hrál, protože by mě tam nikdo nedostal, protože to byla povinnost školní četby a těchto těch věcí. A co bylo povinné, bylo pro mě tabu.
0: Jistě, ano.
2: Tam jsem nikdy nechtěl. Což znamená to cestování. My jsme všichni strašně chtěli cestovat. Mohli jsme akorát do Bulharska nebo na ten šedivý pas do Jugoslávie, že jo, a pak přišlo období, kdy málo kdo si to uvědomuje, ale my jsme tady zůstali a někteří nás opustili jako rodinní příslušníci. A co se dělo tady s náma, bylo taky zajímavé, že jsme mohli třeba i na Slovensko. Tam jsem mohl dojet a když jsem chtěl kamkoliv jet, tak se dokonce za mě musel zaručit ředitel Národního divadla svým podpisem, že se vrátím.
0: Já mám stejný osud jako vy. Můj bratr v 68. odešel do Švýcarska a až do 89. Bylo pro mě cesta na západ tabu. Konec, ano. To jsme nesměli samozřejmě. Mohli jsme opravdu si zajet pro mandle nebo rozinky do Drážďan, ale to bylo tak všecko.
2: Ale lepší bylo centrální trhovisko v Bratislavě.
0: Ano, ano.
2: Tam měli lepší ty mandle. No ale ty... Jakmile se otevřely ty hranice, tak jsme všichni tvrdili, teď začneme šílet, teď budeme cestovat. Poprvé, když jsem se s bráchou mohl potkat, tak to byly otevřené první hranice do Rakouska. Byla zima a my jeli, teď ta fronta kolem těch hatí. To byla euforie nádherná, to opravdu nádherná. No a tam jsme přijeli a teď jsme tam mohli být jenom těch pár hodin, protože jsem samozřejmě večer musel zase někde chrastit klíčema. No ale potom jsme si říkali, tak budeme jezdit na Sachr, budeme jezdit na premiéry do Vídně. Od té doby jsem tam nebyl, protože jest pravdou, že my máme strašný deficit v tom cestování a snažíme se to prostě dohnat. To znamená, jako... My se ženou se snažíme každý rok udělat si nějaký speciálně poznávací zájezd, ať je to prostě, ať strávíte, já nevím, 5 dní v Paříži nebo v Římě, nebo prostě hltat to, co nám bylo odepřeno.
3: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem glosuje.
1: Posloucháte Tandem dnes s hercem Petrem Štěpánkem. Máme chviličku před sebou, kdy si můžeme pustit do takového volného tématu něco okomentovat, oglosovat, něco, co vás těší, co vás naopak rozčiluje. Co říkáte třeba té aféře teď kolem naší prezentace v Evropské unii?
2: No, na to já bohužel moc odpovídat nemůžu, protože samozřejmě média, to je obrovský vliv na nás, jako na všechny, a člověk do toho nevidí. A tím, že do toho nevidíme ještě víc, než jsme neviděli dřív, tak nemůžu nic komentovat, můžu akorát tiše trpět a říkat si, hoši, dobře vám tak.
1: Já jsem teď myslel spíš, jak si tu uměleckou, ten artefakt...
2: Samozřejmě, to je všecko dohromady.
1: Ano.
2: To je prostě ten artefakt, pokud ho někdo vůbec schválí, tak já se ptám, kdo ho schválil. Tady se, aspoň včera jsem koukal na televizi, na zprávy, tam se furt mluví jenom o financích. Ale někdo to prostě schválí. Někdo za to zodpovídá, někdo je pod tím podepsaný. To, že jsme se dozvěděli o tragické smrti pana architekta Kaplického, mě nic nebere na tom, že ten blob někdo na začátku přijal. A ten, kdo ho přijal, zodpovídá za to, že ho přijal. A ne potom, že pan prezident řekne, to nesmí být. A pan primátor najednou řekne, mně se to nelíbí. Ne. Já vždycky radši rozplejtám to klubičko až na začátek. Oni vždycky nám ukážou jenom ten konec a pak je to jako, proč se rozčilujete nebo vy se rozčilujete. Ne, kdo za to zodpovídá? Já, protože na to jeviště lezu jenom já, tak zodpovídám za sebe. To znamená, jestli všecko řeknu, neřeknu, jak to záraju. Ale tady se mlží. To je nádherný slovo, ale je přesný. To znamená, jestli budeme mluvit o artefaktu, někdo ho schválil. Někdo ho nabídl, někdo ho nechal vyrobit. Tam je zakopaný pes.
1: Ano, on je to jako s představením, když už tedy použijeme tuhletu alegorii, která je vám samozřejmě nejbližší, tak to představení prostě někdo taky produkuje, někdo ho navrhne a někdo ho schválí a bere za něj zodpovědnost. Ale to je úplně to samé, jak si...
2: Je to v politice, ano. Je to v kultuře, je to ve všem.
1: Ano.
2: A nemůžou to házet na nás a pak mě to ukázat a člověk se na to dívá a říká si, no to je silný kafe.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Naši posluchači Tandemu jsou zvyklí slýchávat v tuto dobu zhruba v našem pořadu výběr z klasiků českého humoru a velice často se tam objevují jména, která jsou strašně oblíbená, jako pan Menšík, Werich, Felix Holzmann a podobně.
2: Sovák,
1: samozřejmě. No. Ale vy jste mě dneska velice příjemně, pane Štěpánku, překvapil, že jste si vybral herce, který je... Nebo byl, bohužel. O těch, kteří jsou skvělí, mluvíme většinou v přítomném čase, už to bohužel, ale není tak, jak si možné. Čili byl skvělým bavičem, výborným hercem Bohumil Bezouška, který svá herecká vzpomínání vtělil taky do několika knížek, které jsou nesmírně příjemné, ale přece jenom je hezké, když si to člověk poslechne ještě v jeho podání. Vy jste měl tu šanci a příležitost s ním nejenom poslouchat tyhle ty herecké historky přímo v šatně třeba, nebo v rekvizitárně, nebo kde byste si je vyprávěli, ale že jste si s ním i zahrál, víte?
2: No, jakoby ten vztah s Božou Bezouškou je daleko ještě delší. Musíte si uvědomit, že já se narodil do herecké rodiny a svého času, když jsme byli hodně malí děti, tak nejbližší přátelé našeho otce byl Boža Bezouška a Vladimír Ráš. Dokonce jezdili k nám na chalupu, na Šumavu a prostě my jsme seděli v koutku a prostě poslouchali jsme. Ten Boža Bezouška měl fantastický dar poslouchat a ještě fantastický dar to nějakým způsobem jakoby zaznamenat a ještě prodat. To byl vlastně takovej průkopník, který jakoby ty herecký historky, které se skutečně odehrávaly, přesně jak jste říkal, v rekvizitárnách, protože to je svatý místo divadla. Když přijdete do divadla, tak nejdete do šatny, jdete do rekvizitárny, protože tam se všichni sejdou, tam si dají kafe a takzvaně svého času jsme si vyměňovali informace, kdo kde, jakýho má řemeslníka nebo co potřebuje,
1: ano.
2: Taková ta burza.
1: Ano.
2: No a pak, když tam byli starší kolegové, tak ty samozřejmě nadávali na tu současnou dobu, jako se to dělá pořád, že jo, všichni říkají, to za nás, to bylo krásný. A teď začnou vzpomínat. A v tu chvíli všichni zmlkli a poslouchali. No a ten Boža zaprvé sám dovedl skvěle vyprávět, ale když se vám sešla společnost v rekvizitárně, kde byl pan Pivec, pan Pešek, já nevím, kdo tam mohl být, Grůz a podobný, který prostě povídali svoje zážitky, to se takzvaně nemůže zveřejňovat kdekoliv, že jo. A ten Boža to tak potom hezky učesal a já se přiznám, že když jsem přemýšlel o tom, co by tady mělo zaznít, tak jsem si říkal, to by bylo přesně to. To tu naší profesi neschazuje a ten Boža to ještě skvěle umí říct.
3: Pan Steinmar byl záskokář legendární. Dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věštce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách, v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se octla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési bazvuky. Hiáty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal, proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. A, e, o. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebe kritiky. Pro Krista pána! To jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá tohleto na starý kolena zapotřebí. Teď ze mě šla jenom horká pára, bláboli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívajícími kusy civilního oděvu rostlo jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně. No, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, byť on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepiče Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá, zaplať pámu, tak jsme to dneska měli naposled, načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně, pro Krista pána, a na co jsem se to teda já blbec vlastně učil?
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špatný, dost možná

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jestliže se svých hostů, když přijdou k nám do tandemu podruhé, ptávám na důležité osoby, osobnosti, milníky v jejich životě, tak v případě Petra Štěpánka nepochybně asi začne tatínkem, protože si myslím, že mít takový předobraz, takový vzor v rodině, to člověka nasměruje určitě jaksi, nebo respektive aspoň dostane chuť si to taky zkusit. Ve vašem případě se to povedlo, což je samozřejmě skvělé, ale možná, že těch osobností ještě najdete ve své paměti víc a možná i takových těch okamžiků, kdy jste v tom správném momentě potkal toho správného člověka na tom správném místě.
2: Tak to by byl asi dlouhý výčet. Jest pravdou, že teda samozřejmě ten vliv toho otce byl obrovský, ale málo kdo si uvědomí, že vlastně to jméno bylo svým způsobem prokletí. Ono každý si asi dovede představit, kdyby jeho dítě chtělo jít v jeho šlépějích, co všecko ho čeká a co všecko se může stát, kdyby neuspěl. Což já si opravdu skláním před tím otcem, že ani mrknutím oka nedal na sobě najevo to, co všecko mu asi běželo hlavou, co by mě teď běželo hlavou, kdyby mě někdo řekl, že chce jít přesně v mých šlépějích. To byl velmi silný moment. Pak těch momentů, to je tolik, protože si musíte uvědomit, že jednak kolem toho otce se pohybovalo tolik zajímavých lidí. To nebyli jenom herci, to byli lékaři, to byli vědci, to byli muzikanti. A jeden poznatek, který budu razit do smrti, je ten, že čím větší ten člověk byl, tím byl prostší. Já prostě se setkávám s tím, že všichni kolem sebe křičejí a člověk si říká, proč? Protože si musí dokázat to, že jsou. A tady, když vám povím, že jsem prostě jednoho dne u nás obědval Hugo Haas, a byl to strejda, obyčejný, který si s náma div nehrál prostě na písku, kdy prostě zazvonil, to už jsme bydleli na malý straně, zvonek, já otevřu a tam stála Adina Mandlová. Prostě, kdy jsem musel chodívat k Werichům, jim dávat prostě nějaký jídlo, protože máma něco uvařila, tak jim to posílala. To je prostě, já bych teď musel u každého jména se zastavit a já nechci někomu ublížit. Já jsem poznal celou tu garnituru těch fantastických herců Národního divadla, protože jsem tam přišel skutečně jako kandrdas v 21 letech ještě na škole a teď jsem prostě hrál vedle těch pešků, hégrů, pivců a prostě a stačilo se koukat. To nejsou milníky. Já nemám rád slovo milník, já nemám rád ani slovo bilance, protože bilancuje člověk, který už nechce jít dál. Já koukám furt radši dopředu a myslím si, že i v současné době jsem poznal tolik zajímavých lidí, nebo poznávám tolik zajímavých lidí, že si nenechávám to, že bych řekl, to byl milník. Ale jest pravdou, že ten start byl doma.
1: Máte 100% pravdu, že to jméno je jednak požehnáním a jednak může být svým způsobem, teď dávám velice silné úzovky, prokletím, že doufám, že mi rozumíte, že člověk to může cítit jako, že po něm prostě určitě budou chtít, prostě budou mít na ně nároky jako na toho svého slavného nebo na toho slavného předka. Ale vy jste se z tohletoho stínu svého slavného otce nepochybně vymanil a možná, že vám někdo v tomhle tom třeba pomohl.
2: Jest pravdou, že musíte mít zaprvé obrovskou kliku, protože talent nebo to jako, to je strašně málo. Musíte být v pravý okamžik na pravém místě. Jest pravdou, že moje generace byla ta generace, kdy se poprvé lámal chleba a kdy začal být hlad po mladších lidech. Do té doby, málo kdo si to uvědomuje, že Loupežníka hrál prostě pan Heger s paní Valeskou, kdy mu bylo skoro 50 let.
1: Vážně?
2: Zkuste si představit, že bych já dneska hrál Romea, tak se mě vysmějou. Dneska mu musí být 17, 18. Takže my jsme měli tuto kliku, že najednou i to Národní divadlo v úvozovkách, kam jsem nikdy teda nechtěl jít, z důvodu ne, že by ho neměl rád, ale z důvodu toho, že jsem prostě se chtěl někde vyhrát, začal hledat mladý lidi. A my měli tu kliku, že jsme se tam dostali.
0: tandemu s Janem Rosákem.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že je docela čas, abychom udělali radost i těm našim posluchačům, a není jich určitě málo, kteří jsou pravidelnými sledovateli televizních seriálů, a Petr Štěpánek je dnes jedním z těch čelních představitelů těch čelních seriálů. Shodou okolností, to už jsme si tady říkali, jsou to lékařské, tedy nemocnice na kraji města a ordinace v Rudově zahradě. Myslím, že jste se tam docela tak jaksi přímo včelenil jako do svého prostě místa, kam patříte. To vypadá to, že vám to prostředí je blízko. Nejste hypochondr, ale náhodou, že byste to
2: my si miloval. To ani přece nemůžeme dovolit.
1: Že ne.
2: To nejde.
1: A jsou tací kolegy.
2: No ale jsou to teoretici, no. Samozřejmě. Já se přiznám, že k lékařskému prostředí mám obrovský vztah. Skláním se před ním, jsou to neuvěřitelní lidi. Samozřejmě mluvím o těch, kterých si vážím, protože v každé profesi je někdo jako špička a někdo je vysloveně, že by to neměl dělat. To říkám naprosto otevřeně. A to, že je to zajímavé, že většina lékařů, aspoň s těma, co jsem se setkal, mají strašně blízko zase k naší profesi.
1: Ano, ano.
2: Já třeba jejich zájem o naší profesi nebo vůbec o kulturu je tak vysoký, že mě to poprvé, když jsem se s tím setkal, až vyrazilo dech. A pak, když si to zase začnete rozplejtat, tak si uvědomíte, jak oni pracují s těma nejcitlivějšíma věcma, ale v lidském těle, fyzicky, kdežto my pracujeme s těma nejcitlivějšíma věcma spíš v té psychice, tak ono to je strašně blízko.
1: Dokonce, pardon, že vám přerušu, ale musím to říct, protože mám takový bezprostřední zážitek. Zcela nedávno jsem viděl v jednom ze seriálů právě těchto profesora Beneše z vojenské nemocnice, který si zahrál vlastně sám sebe a zahrál ho výborně. Mluvil tam o odborných věcech, ale v podstatě to přednesl tak, jako kdyby byl opravdu herec. Čili já si myslím, že i tohle to dokazuje to, co říká.
2: Ale právě. Teď vám jenom povím jako takovou pikantérii, protože to je doopravdy je to náročný, jakoby na učení, protože to je neustálý učení, učení, učení. A teď si vemte, že tam máte latinský názvy velmi konkrétních chorob. Teď je musíte říct tak, jakože to říkáme, jako teď si povídáme, jakože to běžně říkám stokrát denně. A teď si představte, že tam jsou poradci a oni přijdou, dejme tomu 2 minuty před tím záběrem a řeknou, ne, tam není to T, tam je D. A teď vy celou dobu, celou tu scénu přemýšlíte o tom D, až to přijde. Ne, to jsou skutečně velmi stresové situace,
1: ano.
2: Ale jinak, no tak hold, ku podivu a zaplať pámbu, je to velmi sledovaný a mně se strašně líbí chlapy, který mě chytají takhle, když jsem na vesnici, říkají, víš, ona je manželka, se na to kouká, tak já se na to koukám s ní.
1: Jo,
2: on se na to nedívá.
1: Ale by si dělal.
2: Mě to moc nezajímá, ale no hold, oni mají jenom jednu televizi doma.
1: Tomáš Cepr se mi svěřil, že když se připravoval na tu roli toho chirurga, takže opravdu chodili herci tedy na stáže a byli přítomni operacím. Někteří omdlévali, někteří ku podivu ne. Musel se taky
2: zaskočit. Jste mě zase vynahrál skvělým způsobem, protože dobře si určitě pamatujete, když jsme chodili na fakultu, tak my jsme vlastně absolvovali jeden rok vojny a my jsme byli na vojně jako lapiduši. Takže já jsem byl, dneska už to můžu říct, velitel praporního obvaziště. Nic, ale já skončil u hudby, samozřejmě, ale potom jsem byl na cvičení a oni mě dali do Střešovic na neurochirurgii, na operační sál. To tam ještě byl profesor Kunz.
1: Kunz, ano,
2: jistě, tahli tyhle kapacity. A všichni čekali, že to se mnou švihne, že tam bude sranda prostě. Ne, já jsem prostě tam vydržel, já nevím, 8 hodin vedle.
1: To byl zakalený z toho obvaziště.
2: Ne, to vůbec ne. Tam jsem si začal vážit svého vlastního života a přiznám se, že to byl jediný okamžik v mém životě dosavadním, když jsem vyšel z toho střešovického špitálu, tak jsem na přechodu čekal na zelenou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

kdybych byl Renoirem, dívko zutá. Nakreslím tě, než se rozedním.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimin?

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek. Ani nemusím uvádět náš titulek, trupte nám trumpety, protože všichni milovníci dechovky už vědí, co je v tuto dobu čeká. A tak jsem jen požádal polku hráj kapelníku náš a Moravanka Jana Slabáka už hrála, jak jste slyšeli, polku Josefa Pospíšila nazvanou Polku hraj kapelníku náš. A teď se musím zeptat, lásko, jak se máš? Ale to není žádná moje soukromá otázka. To jen uvádím název další skladby, kterou nám zahraje dechový orchestr Multisonic, který vede Antonín Tichý. A skladbu s tak zvědavým názvem Lásko, jak se máš, složil právě Antonín Tichý na text Ladislava Jacury, o kterém nedávno vyšla zajímavá knížka. Napsala ji jeho dcera a Milan Koukal a vlastně obsahuje i návod, jak psát úspěšné písničkové texty. Ale teď není čas na čtení, protože Ivan Trnka a Petr Altman už čekají, aby se spolu s námi dozvěděli odpověď na otázku Lásko, jak se máš?

Teď změňme rytmus i kapelu. Další skladby nám zahraje Veselka Ladislava Kubeše. Nejprve budeme trochu vzpomínat, protože František Poupě složil na text Karla Melíška Polku z mládí. I když každý z nás měl mládí někdy jindy, pro každého z nás to stejně bude Polka z mládí. Zaspívají Blanka Tůmová, Ivana Jelínková, Ivana Zbořilová a Milan Černohous. Muž bude zpívat proto, že dámy mají své mládí právě v současnosti, jak všichni víme, o čem by zpívali, že? Dále uslyšíme Valčík nazvan sice krátce, za to velice obsažně. Vzpomínky. Autory jsou Vlasta Dvořák a Zdeněk Beneš. Zpívat bude Blanka Tůmová a Milan Černohous, pochopitelně za doprovodu Veselky. Co jsem mělo povědět, jsem pověděl, teď už hrajeme.

Veselka Ladislava Kubeše nám hrál Valčík Vzpomínky. To bych rád věděl, na co jste zrovna vzpomínali vy, váženě milí. Já v poslední době často a rád vzpomínám na babičku a žasnu, jaké podrobnosti se mi po tolika letech vybavují. A také si teprve teď uvědomuji, jak ta babička byla vlastně obětavá a hodná, ale to už tak babičky bývají. Tak se docela hodí, když teď Milan Černohou zaspívá polku Miroslava Vacka na text Heleny Coufalové Bábinko má. Já měl tu svoji hodnou babičku na Šumově a dodnes si myslím, že to je nejhezčí kraj. Ale protože jsem měl dvě babičky, a to má prosím každý, i ten, kdo jinak už neměl vůbec nic, musím myslet i na druhou babičku, protože ta si to také zaslouží a ta byla u Plzně. Takže nevím, který ten kraj je vlastně tím nejhezčím. Pro každého jiný. Tak to necháme na autorech Valčíku. Hudbu složil Ladislav Kubeš a text napsal Ladislav Jacura. Zaspívají Ivana Zbořilová a Milan Černohous. Hrát bude stále Veselka Ladislava Kubeše. Takže máme veselku, i když nemáme svatbu, za to můžeme být díky hudbě veselí a o to nám jde. Proto hrajeme...

Posloucháte Český rozhlas Praha a dohrál nám Veselka Ladislava Kubeše. Napsala mi paní Marie Sklatov. Opět díky za dechovku, je to víc než najít stovku. Peníze nám z peněženky brzy odvanou, hezké písničky však navždy v srdci zůstanou. Mezi ty písničky, které každý zná, určitě náleží i pochod Čtyři páry bílejch koní. Karel Vacek si sám napsal i text. Teď nám jeho skladbu zahraje Moravanka Jana Slabáka a zaspívají Ivana Slabáková a Milan Černohous. No, když zazní pochod, tak já už půjdu. Však se zase za týden setkáme. Tak se mějte pěkně, loučí se s vámi Vladimír Bernášek i hudební redaktor Milan Kašpárek a Moravanka už hraje.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. No a pozvěme hned naše dnešní vzácné hosty. Vítám na jevišti divadla Ungelt pány Jaroslava Satoranského a Ondřeje Kepku. Tak kluci, usedněte na jevišti divadla Ungelt. Kepko, promiň, tobě je 55, já jsem si to vygooglil. Takže tvoje maminka, znamenitá česká herečka, dlouholetá přední herečka divadla na Vinohradech, Gabriela Vránová, byla kolegyní a blízkou duší Jarouška Satoranského, takže ty tohle klučinu si musel zaznamenat už velmi brzy.
4: No, to ještě Ondra nebyl na světě. Jsme se kamarádili s Gábinkou, no.
3: No, Gábinka byla asi stejně stará,
4: ne? Jsme stejný ročník.
3: Ano.
4: Bohužel už tady není.
3: Ano, ano. A tak ty jsi chodil za maminkou do divadla už jako úplný capartík, že jo? Ve 2-3 letech. S kým byla v šatně tenkrát? Koho jsi tam spatřil vedle maminky?
5: Je to.
3: Vzpomínej,
5: to
3: mě tak se budem putovat
5: mě
3: časem.
5: Zaskočil, protože já si pamatuju už tu, teďka mě naskakuje ta novější doba. Vím, že tam byla třeba Vendulka Křížová, ale to je samozřejmě už ta mladší doba, ježíš, koho měla?
3: Myslím, paní Hegerlíková třeba byla v šatně.
5: Já totiž jsem se tolik do těch šaten nedral. Jako,
3: kam se zdral?
5: No, protože ono to tam bylo docela malé a víceméně to končilo někde na chodbě. Taky jsem občas chodil za strýcem, který byl v pánské šatně, že jo? Na druhé
3: Jaroslav
5: straně.
3: Kepka, ano, Jaroslav bratr Kepka. Tvého tatínka.
5: No, ano, přesně tak. Ale Tonička Hegerlíková, myslím, že tam byla paní Ostrčilová, ještě a teď si nevím, ale jestli byla také v té šatně. Ale já možná v průběhu tohle vysílání si to všechno vybavím, kdo tam byl. Samozřejmě na té chodbě paní Kolářová, paní Maciuchová, posléze Dagmar Veškrnová, Havlová, co takhle vzpomínám, a řada dalších a dalších osobností a z toho pánského souboru to bylo co člověk, to jméno, včetně tady mistra Satoranského.
4: Ale
5: jinak samozřejmě to bylo to velké štěstí, že jsem viděl tyhle velikány před sebou.
3: A maminku poprvé na scéně Vinohradského divadla?
5: Jsem viděl, ano, tak to vím přesně, to dokážu odpovědět, to byla Nora, když hrála Noru s panem Prachařem nejstarším, dneska musíme říct tedy, a na to mě vzali na derniéru té Nory, abych to ještě jako viděl.
3: To ti bylo kolik?
5: No, 5,5, takže ideální pro to vidět Ibsena, že jo? Těžkou Noru.
3: Jaroušku, když ty jsi vstoupil jako mladík po krátkém angažmá na Kladně na Vinohrady, tak s kým jsi byl v šatně?
4: Já jsem se dostal do šatny, která byla pod jevištěm, v úrovni parkoviště, teda koukali jsme z okna na parkoviště a v té šatně byli pan Brodský, pan Pleskot a všichni inspicienti a přišel jsem tam v roce 66 s Járou Hanzlíkem. Jára Hanzlík přišel rovnou z gymnázia, i když udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale někteří kolegové ho přitáhli do divadla na Vinohradech a pak se mu věnovali, takže možná, že tu školu absolvoval vlastně díky kolegům už v angažmá,
3: no. No ale z toho suterénu si pak povýšil, že jo, a dostal se více nobl šatny někde už blízko jeviště, ne?
4: Ty jsi, no, ale
3: ty jsi pořád v suterénu?
4: Ne, nerad. To byla tak nádherná šatna, na kterou vzpomínáme strašně moc, ale pak prostě z Járy Hazlíka se stala hvězda, Kája Hovorka mladší se stal nejlepším inspicientem, Karel Hovorka starší dělal inspektora hlediště. No a přesunuli nás k jevišti nahoru a tuhle šatnu zabrali muzikanti tenkrát.
3: No a žilo se a diskutovalo se v rekvizitách.
4: No ano.
3: To přetrvává dodnes?
4: To přetrvává.
3: Prosím
4: tě. Já myslím, že ten duch toho tam naštěstí zůstal v tom divadle, takže ta rekvizitárna je taková, kde se vypráví. A,
3: no to byly nejen famózní herci, ale také famózní mozky. Děti tam pouštěli, pamatuješ si, na rekvizitárnu?
5: Pamatuju vždycky. Já jsem k tomu měl takovou úctu vždycky, když jsem tam šel jako host, že jo, i když jsem patřil do rodiny, tak jsem vždycky se jako tam necítil úplně patřičně, ale užíval jsem si to, když jsem měl tu možnost si zahrát ve Vinohradském divadle jako 14-letý kluk, tehdy myslím čerstvý středoškolák, a to jsem si teda užíval, protože já jsem měl výstup na začátku té hry, pak jsem měl přes 2 hodiny pauzu.
3: Seděl jsi v rekvizitárně?
5: No a v klubu, samozřejmě. To jsem jako jsem si hrál na velkého herce, jo, jako že tam sedím prostě a užívám si a čekám jako na ten svůj výstup, jo. Já jsem si to užíval, jinak by kolegové byli spíš naštvaní, protože to nejhorší, co může být, to znáš sám, že jo, když máš něco a pak pauza a to. No a pak jsem šel na ten závěr, já jsem rámoval tu hru. Já jsem dělal rám, jako jo.
3: Ve 14 letech.
5: Na mě strašně záleželo.
3: Rámoval.
5: Samozřejmě, já když jsem to vykopnul, to šlo všecko do háje. No, ale...
3: Dala maminka v tom
5: máma
3: představení.
5: Máma v tom hrála, ale nebylo to...
3: To nebylo nejlepší,
5: no,
3: že jo?
5: No,
3: jako...
5: To nebylo vůbec nejlepší, protože zaprvé jsme řešili, v jaký budu šatně, že jo? Jestli budu teda s ní v té dámský.
3: To si odmít.
5: To by bylo trapný, a tak, jako, takže jsem seděl v tom klubu nejradši, jako jo. A vymyslel jsem si tam sebevědomně takový nafukovací míč, se kterým jsem si hrál, jakože to bude dobrá rekvizita. To byl strašný nápad, protože mi to furt lítalo do hlediště samozřejmě. A máma to zachraňovala. Ta, která tam měla hauptku a 3 hodiny neslezla z jeviště, tak zachraňovala ten míč vždycky, protože mě v těch nervech to samozřejmě vždycky letělo nějak blbě.
3: 14-letý synáček byl příliš hravý.
5: Příliš hravý a příliš, jako jsem si to tak namyslel. No, takže to jsem si rekvizitárnu užíval a já to mám samozřejmě spojené se spoustou osobností dalších, jako byl pan Brodský, o kterém jsme nemluvili, pan Bláha a
3: pan Kopecký.
5: Pan Kopecký samozřejmě taky.
3: Mimochodem knižní rozpravy Hajna s Milošem Kopeckým v přímém přenosu tehdejšího tobogánu, který uváděl Tomáš Sláma, křtila Gábinka Vránová. A velmi klivě a krásně mluvila o Miloši Kopeckém. Bohužel rok na to pan Kopecký odešel. Ne v souvislosti s tím, co říkala Gábinka, to opravdu nemá žádnou souvislost.
5: Jo, to si to ano. Tak já to rychle vytáhnu, že jsem měl tu velkou čest pro tu knihu fotit vlastně fotodokumentaci, včetně titulu pro tu knihu, kterou si potom vydal, že jo, a to mě dost i odstartovalo v té fotografii, že jsem se tomu začal víc věnovat potom i tomu focení.
3: No, Kepka je neuvěřitelně, unikátně všestranný kunštíř.
5: No, brouk pitlík. Práce všeho druhu ani spořádně, že jo.
3: Ale všestranný kunštíř je i Jaroušek Satoranský. Než si pronikl a stal se s diváckým hereckým idolem, tak jste s Hanzlíkem skládali písničky. Jak se to stalo? Koho to napadlo?
4: No, tak já jsem měl, když jsem přišel na ty Vinohrady, tak jsem měl malou dceru a ta ráda zpívala jako malička. A Jarda přišel s nápadem, že bychom pro ní mohli dělat dětské písničky. Takže přicházel s texty, on mladý 18-letý plný poezie, tak nosil texty a trávili jsme hodiny u klavíru, a protože jsem teda na ten klavír hrál,
3: ty jsi skládal
4: rád
3: hudbu.
4: Jsem si vymýšlel vlastní skladbičky, takže jsme dělali dětské písničky, Martina je ráda zpívala, chtěli jsme dokonce udělat nějaký dětský muzikál, ale to bylo jenom takový jako chtění. A pak jsme teda dokonce našemu kolegovi Vlastíkovi Brodskému jsme mu složili k premiéře hry August, Chanson o stárnoucím klaunovi, a ten nám v jednom televizním pořadu zaspíval Valdemar Matuška, takže takhle jsme daleko dosáhli. Ale dokonce jsme dělali, hrála se hra Valentína, Jára hrál hlavní roli a pan ředitel a režisér toho představení Zdeněk Míka říkal, uděláš k tomu muziku, jako na mě. Takže jsem ve spolupráci s dirigentem, jsme udělali muziku a Jára Hanzlík tam na tu jednu písničku udělal text. A když jsem v roce 76 dostával v Brně Zlatýho krokodýla, to bylo za Hamry, tak mi tam Jára Hanzlík s Danuškou Kolářovou přijeli tuhletu písničku zaspívat. Takže to bylo takový zveřejnění té naší práce.
3: To tě muselo dojmout, zatleskáme jim. Tak a teď nám Satoranský zaspívá.

0: Tak si jenom připomeňme, co myslím všichni víme. Hudba Jaroslav Ježek, text Voskovec Werich, hrál Václav Hybš se svým orchestrem a ta nahrávka je z roku 2013. No a pěl nám šanzonově Jaroslav Satoranský. Tak si pěvecky disponován, si znamenitý herec, nevím, jak si na tom byl, nebo si pohybově, ale muzikál by byl žánr pro tebe. Dělal jsi někdy nějaký muzikál?
1: Ne.
0: To tě minulo?
1: Ne.
0: A to užil jsi potom?
1: Ani ne, já bych to asi neuměl. Ne.
0: Jaroušku, pojďme zmapovat tvou divadelní i životní cestu. Ty jsi kluk z Prahy?
1: Ano.
0: Asi tradiční scénář po gymnáziu, tehdy to byla 11letka v našich mladých letech.
1: Tak tradiční scénář úplně, tak tomu
0: se hlásil na domu, ne?
1: Nemám tu maturitu teda.
0: A co máš?
1: Jsem vyučený rytec.
0: No neblázni, jo.
1: Ano, mám výuční list dokonce.
0: Tak jsi byl výjimečně talentovaný rytec a bez maturity tě vzali na damu, jo?
1: Ne. Vedle toho jsem hrál ochotnické divadlo a podařilo se mi udělat zkoušky na damu hned na poprvé a pak už se ten můj život vyvíjel trošku jinak.
0: S kým jsi byl v ročníku mimochodem?
1: Byl jsem...
0: Kostka, nebyl tvůj spolužák?
1: Ano, Petr Kostka. Který je váženým hercem divadla Ungelt taky a s kterým hrajeme teď krásnou komedii Hrdinové v komorním divadle Kalich. A tam hrajeme takovou výbornou komedii o třech veteránech z první světové války. To je Kostka, Vladika a já.
0: A Kostka dělá kliky v tom představení, že jo?
1: Ano, ten Kostka, i když je o rok starší než já, tak tam nosí Vladiku na zádech, dělá kliky, no prostě je vybavený, no. No a v tom ročníku ještě byli Růženka Merunková.
0: Gábinka nebyla, ne?
1: Ne,
0: ta studovala v Brně vlastně, že jo.
1: Jirka Zahajský, Jirka Hrzán, Jirka Kodet, Petr Pater a Eva.
0: Žije Patera?
1: Žije.
0: Prosím
1: žije,
0: tě. No, s tím jsem byl v Příbrami, no, tak jsem si na něj vzpomněl.
1: Ne, tak my jsme stejně starý, tak je to vždycky
0: no ne, zázrak. Když přijedeme na pomaturitní sjezd, mě je 79, já jsem o něco mladší než ty, tak pořád je nás více naživu, než jako už na tom druhém břehu. To obávám se, v 85 už vede ten druhý.
1: No, je to jasný. No a tak dokonce...
0: Jmenuji někoho živého ještě, takže Patera.
1: No, Patera býval v rozhlas, býval v televizi.
0: Televizní hlasatel možná.
1: Takovým, jo. No a chodila s námi taky Zuzanka Stivínová, ale to nebyla tahle ta slavná Zuzanka Stivínová, to byla její teta. To byla sestra, ano. Jirky Stivína, která začínala v Semaforu, když hráli Zuzana je sama doma, tak to bylo o ní a s ní. A Zuzanka pak emigrovala, pak už jsme o ní nevěděli.
0: Takže nevíme, do jaké kategorie ji zařadit. Žije nebo už je?
1: No, to nevím, že... právě. Nevím. No.
0: A... Já bych rád, abyste vyhráli, abychom vyhráli. Víš? Mě to vždycky potěší na tom pomaturitním sjezdu, no. Že furt vyhráváme.
1: No a hlavně vzpomínáme na našeho pana profesora Vítězslava Vejrašku, který byl nejen výborným hercem, ale i skvělým kantorem, kterýho jsme všichni milovali. Měli jsme ho hrozně rádi.
0: Takže jsi skončil a šel si na Kladno, tam jsem taky pár let byl a tam si vydržel, myslím, 3 roky, že jo?
1: No, ale ještě mezi tím byla vojna. My jsme měli povinnou 2letou vojnu a po 2 měsících jsem dostal najednou povolání do armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého a tam jsem byl zbylé 2 roky.
0: Teda ten Satoranský má paměť. Každý detail si pamatuje, že je to prosím tě přes 65 let?
1: No, tak já to často opakuju.
0: No ale pojďme na Kladno. To si tam zažil Svatavu Hubeňákovou, Miladu Davidovou, asi Stýbla, že jo?
1: No, byli tam výborní kolegové. Hned mě vzali velice srdečně mezi sebe. Takže jsem si i v tom Kladně dost zahrál. Jedna z prvních rolí byla Macbeth. Já jsem hrál ve 23. jsem hrál Macbeth.
0: A kdo hrál Macbethku?
1: Macbethku hrála Věruška Bublíková.
0: Ano.
1: A to bylo taková inscenace, kterou režíroval pan profesor Dvořák, a že ta Macbethka měla na toho svýho muže takový jako vliv, jo? Že ho ovládala, takže to mohlo být, že já jsem byl mladší než ona. Ale zahrál jsem si hrozně dost a bylo to příjemný.
0: A pak tě z Vinohrad v něčem spatřili a řekli, tenhle klučina musí k nám. Kdo tě spatřil a v čem? Na tom kladně. To byl Míka, ředitel Vinohrad, v té době ten tě angažoval?
1: No, bylo to takový zvláštní, že na těch Vinohradech byli mý kamarádi Jirka Zahajský a Pepa Abraham a oni se rozhodli odejít do Činohráku, nebo kam odešli z Vinohrad.
0: No tam.
1: A tak se uvolnila dvě místa a zřejmě, já nevím to pozadí, pan režisér Štěpánek, který byl na Vinohradech, tak mě znal ze školy a znal mě i z angažma v Kladně, kde dříve to bývalo tak, že ty režiséři po oblastech jezdili a dívali se na herce. A takže zřejmě asi doporučil panu doktorovi Pavlíčkovi, to byl tehdy ředitel divadla na Vinohradech. A takže jsme se tam s Járou Hanslíkem sešli v té slavné šatně pak.
0: Satoranský je dodnes členem divadla na Vinohradech. Příští rok to bude 60 let, neznám takový případ. Doufám, že máš nejvyšší plat v tom divadle.
1: No, to
0: a k nám na tohle natáčení přišel ze zkoušky. To je neuvěřitelné.
1: No.
0: No a velmi brzy si tě všimla kamera. Ty jsi měl takovej dobrácký kukuč, máš ho dodnes. Tak první tvůj film, takovej výrazný.
1: No, výrazný, tak byli takový...
0: Nebyl to ten Kachlík?
1: Výrazný byli předtím. Začal jsem vůbec zpívající Pudřinkou, to taky opakuju všude, že Honza Přeučil, který byl o rok výš, měl dělat nějakou jednoobrazovou roličku ve filmu Zpívající Pudřinka. Nemohl, takže jsem si zahrál poprvé ve filmu.
0: Bylo nás 10.
1: No to už je pak, to už jsem byl na vojně, takže jsem si zahrál hlavní roli.
0: Právě.
1: Ve filmu Bylo nás 10 a ten film byl úspěšný kvůli tomu, že v tom hrál Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Jo. A takže na to taky rád vzpomínám, protože jsem si zahrál i s krásnou Olinkou Šoberovou, jo. Co mi kluci záviděli.
0: Mě si ohromil, pokud mluvíme stále o filmech, ve filmu Kauza Králík. Režíroval Jireš, hrál tam tedy náš Miloš Kopecký a Satoranský, když si vzpomenete, s tím libým, krásným, dobráckým ksichtem, hrál zápornou figuru. A mě to fascinovalo, protože to je hrozně černobílé vidění, že někdo zamračený je záporák, že jo, a usměvavá libá tvář, teda že je ten kladěz. Usměvavá libá tvář byl famózní záporák.
1: Jo, ještě jo.
0: Ale to tě zaskočilo, když jsi dostal tuhle nabídku, že jo?
1: No,
0: ale potěšilo jako herce.
1: Potěšilo mě to, no. Pan Dietl, který napsal scénář, tak měl trošku pochyby, i když on napsal Hamry, taky jsem tam o ty Hamry musel nějak bojovat. Ale...
0: Jak jsi musel bojovat? Jsi se snad narodil jako
1: protože,
0: Hamr.
1: Protože pan Dietl chtěl, aby to hrál Radek Brzo Bohatý, protože ten měl za sebou FL Věka, a takže ho národ miloval a pan Dietl chtěl, aby i toho Honzu Hamra národ miloval. No jenomže, jak jsem se doslechl potom, pan režisér Sokolovský říkal, ale kdy ten Radek do toho seriálu vstoupí, když on už má vrásky, už je starý, kdy do toho vstoupí. A tak se nakonec rozhodli pro mě a i já jsem nastoupil až do třetího dílu, protože ty první dva díly dělal Ladej Velda a já jsem nastoupil do toho třetího dílu a ten seriál měl 11 dílů. A nastoupil jsem a předstíral jsem, že je mi 15 a bylo mi 35, jo, v té době. Ale bylo to zase hrozně příjemné natáčení.
0: No tak to je filmová kamera, ale už si zmínil Hamra, přece jenom to byla televize, která tě uvedla do toho nejširšího povědomí. Natáčíme rozhlas. Máš blízký vztah k rozhlasu a k natáčení v rozhlase?
1: Ale určitě. Mám. Já si vzpomínám, že jsme dělali nějakou hru s Jarkou Tvrzníkovou a dokonce jsme tak jako měli takovou nádhernou atmosféru, že snad, to mi připomněl jeden pán z rádia, že se snad zhaslo a že jsme to dělali po tmě a že jsme prostě měli úžasnou intimní atmosféru v tom. Ale zažil jsem taky první stereofonní pohádku Krápník a Františka. Napsal to pan Zdeněk Svěrák. Já jsem hrál takového kluka mladýho, který se jmenoval Hledajda. Jo, Hledajda. No a tam v tom hrál toho Krápníka, hrál pan Kemr a Janíčka Drbohlávová hrála tu Františku. No, prostě jsem toho zažil v rádiu taky dost a vždycky to byla hrozně, hrozně příjemná práce. Rád na to vzpomínám.
0: Zazní ukázka z archívu. Jde o rozhlasovou hru, natočenou v roce 1996, Muž, který neodcestoval. Autorem byl Henry Slezar, dramatizace a režie Josef Hlavnička. V ukázce kromě Jarouška Satoranského uslyšíme také Josefa Somra.
2: Je mi to strašně líto, ale už vám nemám co říct, poručíku. Všechno, co jsem vám chtěl povědět, už víte.
3: Kde jsou ty peníze, Potre?
2: Přiznal jsem, že jsem spáchal zločin. Budu odsouzen a půjdu do vězení. Víc ode mne neuslyšíte, prosím.
3: Hergot, uvažujte, Potre. Takhle si svoji situaci jen zhoršujete. Uvědomujete si vůbec, že za tu krádež můžete dostat 15 až 20 let, když budete takhle paličatý?
2: Nezlobte se, dál už nebudu odpovídat.
3: Poslouchejte, když ty peníze vrátíte, může vás z toho dobrý obhájce úplně vysekat. Nikdy jste nebyl trestaný, byl jste dobrý zaměstnanec a společnost se k vám zachová velkomyslně. Jste válečný veterán. Já sám se za vás přimluvím.
2: Je mi líto, poručíku.
3: Tak proč jste k sakru s těmi penězi neutekl, když se vám podařilo je nepozorovaně ukrást?
2: Věřil jsem, že s nimi zmizím, ale když jsem začal balit a naposled o tom uvažoval, uvědomil jsem si, že to nesvedu. Že nedokážu žít jako pronásledovaný zločinec. Celý zbytek života jako štvanec. Prostě jsem k něčemu takovému nesebral odvahu.
3: Dobře, nesebral jste odvahu k útěku a k životu pronásledovaného zločince. Proč ji ale také neseberete k tomu, abyste ty peníze poctivě vrátil, když už se ve vás jednou hnulo svědomí?
2: Svoji vinu jsem přiznal a za to, co jsem provedl, budu potrestán. Všechno ostatní už je jen moje záležitost. To jsou moje poslední slova.
0: Tak a teď se vrháme na tebe. Ondro, ty jsi vystudoval herectví na DAMU, následně režii na FAMU, tak pojďme k DAMU.
4: Pojďme k DAMU. No tak DAMU, to je zase tady spojeno také s Jaroslavem Satoranským. On mě učil ještě taky na divadelní
0: fakultě. Ty jsi
4: fakultě.
0: Vyučoval herectví.
4: Ano, no jejda nánky a učil dlouhá léta. A my jsme tedy dva semestry se potkali. Jaroslav nepatřil úplně k začátkům, jinak to byla Jana Hlaváčová, byla náš hlavní pedagog a posléze Boris Rezner, ale potkali jsme se tam a dělali jsme takové etidy herecké společně, to si pamatuju. A samozřejmě byl si na přijímacích zkouškách taky a byl velmi jako přísný, ale v dobrém, to myslím, že aby, protože se vědělo, že se
0: Satoranský
4: známe.
0: Satoranský byl přísný?
4: Ano. No ne, jakože, aby to nevypadalo, že to je tak jako jednoduchý a že... A mě teda musím říct, já jsem tak, jako jsem byl předtím docela bez trémy a v pohodě, myslím od malinka, tak zrovna před těmi přijímačkami dost popadla taková etapa velkého stresu a trémy. Nevím, jestli ta zodpovědnost, že jako teď to přichází nebo něco. Já jsem měl velký problém vůbec přijít na to jeviště a něco tam jako udělat. Jo? Jako bylo to, vzpomínám si na hodnocení Jany Hlaváčové, která po prvním ročníku napsala: talent je nespochybnitelný, ale je třeba na něm ještě pracovat. To mě vlastně jinými slovy řekla, stojí to za prd a musíš se snažit. Jako jo? No, tak jsme pracovali potom i s panem tady Zatoranským a tak. No.
0: Čím absolvoval?
4: Já jsem absolvoval jako Denis Miřický v dramatizaci románu Mirákl, to byla naše dramatizace, velká role, 3 hodiny na jevišti. Musím říct, že jsem si fakt fyzicky jsem se vydal do posledního, protože to je, já jsem neslezl z toho jeviště a i tam jsem si vyzkoušel, co to je, jakože člověku opravdu dochází ty síly a že s nimi musí jinak hospodařit. A když jsme o té muzice, tak já jsem tam hrál na klavír dokonce v tom představení. Takové jako improvizace a tak, takže to bylo takové multižánrové představení.
0: Nicméně si skončil Damu a nezamířil si do žádného divadla a rozhodl se pro studium režie na FAMU.
4: Já jsem chtěl a byly i různé, to nebylo o tom, že bych...
0: Měl jsi nabídky do divadel?
4: Měl jsem nabídky, ale zase jich nebyly. To už nebyla ta doba, že bychom dostávali stovky divadel nebo desítky, jako třeba moje máma měla asi 16 nabídek po absolutoriu, ale v našem ročníku někdo už pracoval v divadle, Hanka Ševčíková třeba v Národním, nebo byla kolegyně byla už v Liberci v divadle, ale nebylo to tak jako už rozšířené. A já jsem měl jakési, působil jsem chvilku v divadle pod Palmovkou u Petra Kracíka v takovém druhém souboru, to byla taková snaha, že tam bude takový mladý soubor vedle toho hlavního souboru. Dělal jsem představení v Gegu Borise Hübnera s Vandou Hübnerovou právě a nikdy to nebylo o tom, že bych z toho herectví chtěl pryč. To tak nebylo. Já měl plán, že půjdu do divadla a že vedle toho vlastně budu studovat na FAMU. Je pravda, že to studium mě potom absolutně pohltilo a že by to asi bylo velmi těžké, zejména v těch nižších ročnících, kdy ta škola je velmi náročná. No a na FAMU, abych to teda přeskočil, Dušan Klein, hlavní pedagog, úžasný člověk a skvělý učitel a osobnost, která mě nesmírně ovlivnila potom.
0: Mimochodem, mě taky, byli jsme velice kamarádi. A tvůj absolventský film?
4: Můj absolventský film byl televizní film s panem Brodským v hlavní roli a jmenovala se to Dívka se zázračnou pamětí. Byla to adaptace rozhlasové hry Daniely Fischerové. A vzpomínám si na to, že dneska už je to běžnější, ale tehdy na FAMU, aby člověk takového jména učinkoval, nebylo jako běžné, že z toho bylo dost halo, že pan Brodský jako bude natáčet. A úplně ho vidím, jak takhle sedí u klavíru, on tam měl co si jako, že tak improvizovat. A kolem něho kameraman, který byl v takovém stresu, že má nasvítit pana Brodského, tak furt přidával lampy. A furt se mu to nelíbilo. Až jich přidal tolik, že pan Brodský nemohl vstát, protože měl kolem sebe stativy. A teď mě to bylo strašně trapný, protože jsem věděl, že to je všecko špatně samozřejmě. Jo? A on furt a tohle. A já jsem přišel a říkal, vlastně jsme si ještě vykali, jako, já se omlouvám, ale mi to... A on takovou trpělivostí tam se říkal, já to chápu, kdy to se musí nasvítit, přitom si o to myslel svoje samozřejmě, že jo. No a tak potom rozmontovali, když potřeba si odskočit, museli zase všechno rozmontovat, pak ty 2 hodiny zase skládali. No, dělali jsme chyby samozřejmě, obrovské, že jo, já taky. A druhý takový filmový projekt, který jsem točil opravdu na ještě filmový celuloid, musím říct, což už dneska se nedělá na film, a to byl film Tvůj svět s Kateřinou Brožovou, s Ivanem Řezáčem v hlavních rolích a to byla taková alegorie, to už vysílala Česká televize a to byla alegorie na reklamu, kde jsem si trošku dělal legraci jako z reklamního světa a bylo to všecko nové, rok 94 jsem teďka, vyprávím o roce 94, takže pro nás to bylo strašně nové to dneska, co je běžné, jakože běží nějaká reklama, která je úplně hloupá třeba, jo, a byla to taková parafráze na ten tehdy současný svět, kdy tomu Ivanovi Řezáčovi plakát, který mu vylepí nad kanceláří billboard s Kateřinou Brožovou, ho tak poplete, že skončí až v psychiatrické léčebně z toho. Takže to byla taková téměř bez dialogu, taková avantgardní dost, opravdu filmový pokus. No.
0: Ondro, ale ty jsi vstoupil do nejširšího povědomí už jako dětská hvězda. Jak na to dnes vzpomínáš, nebo nemáš to rád, třeba Alena Vránová nemá velmi ráda Pyšnou princeznu, ty nemáš velmi rád Arabelu.
4: Ne. Já možná přišla příliš brzo, ale člověk si v tomhle, to víme všichni, nevybírá v tom hereckém životě, kdy co má přijít, že to přišlo příliš brzo. Nebyla to úplně první věc, ale jedna z prvních fascinující mezinárodní koprodukce, obsazená absolutní špičkou filmařskou, hereckou a teď tam ten 8letý, 9letý Ondra. mezi nimi, že jo, a pozorující toho Vladimíra Menšíka, nádherného, fantastického, že jo, který se k nám choval jako ke kamarádům, byl úžasný, všichni další taky. Takže když jsme točili s Láďou Županičem v té vile, kde jsme bydleli, jako ta byla v Praze v Černošicích, pan Županič stál v suterénu a před sebou měl ty mříže, co bývají v těch suterénních oknech, a točili jsme jako od nás, jo, kamera byla, a Láďa takhle přijde, říká, vidíte, Županiče už zavřeli, že jo. A pak říká, no to je proto, že se na to herectví nedá koukat, jo. A takhle prostě vtipkoval, jo, jako, a to bylo v každou minutu, jo. To bylo tak, že i toho velmi takového stoicky klidného a až zabručeného Vaška Vorlíčka, který se vůbec mimochodem moc nesmál, to si všichni myslí, že točil komedie, že to bude velká, já vůbec ne, tak i toho dokázal rozesmát ten Vladimír, že jo. A on vždycky, Vladimíre, no tak pojď se soustředíme, jako aby byla autorita, jo, ale jinak se na to těšil.
0: Tvoje všestrannost je unikátní, to už jsem zmínil, ty hraješ, ty režíruješ, ty máš spousty autorských nápadů, ty recituješ, ty moderuješ v Českém rozhlase a nejnověji si v povědomí, ale to už několik let, jako prezident Herecké asociace. Jak na tebe přišli? Ty jsi byl aktivní?
4: Já jsem byl aktivní, protože jsem byl vždycky ve špatnou chvíli na špatné místě. Takže já jsem z rodiny, která to vždycky považovala, moje máma, strýc i naše kamarádka Zorka Rosypalová, jako takovou hereckou automatickou, jo, takže když jsem, tak jsem vstoupil do té asociace a seděl jsem v Činoherním klubu na takovém sezení v sobotu dopoledne a tam na jevišti někdo řekl, no v tom prezídu by měl být někdo mladý. Já jsem se otočil, s hrůzou jsem zjistil, že v hledišti jiný mladý nesedí. Tehdy mi bylo 20 něco let a tak jsem dělal, že si vážu boty, ale paní Marie Marešová, která seděla přede mnou, říká, no tady Ondřej, kde seš, pojď, a to vytáhla mě takhle z toho podpalubí a hned kdo je pro a tohleto, a už jsem byl v tom prezidiu. No. A pak jsem zase seděl v tom prezidiu a Jirka Hromada měl zdravotní problémy, prostě položil tu funkci, že jo, a no a teď, kdo to bude, a najednou tak všichni na mě koukali. Já jsem si zase šněroval boty. No, ne, já to trošku schazuju, ale samozřejmě, takže to tak nějak vzniklo, no.
0: Tak a teď si opět dopřejeme krásnou muziku. Je z vynikajícího filmu, tam zazněla ta píseň jenom jako melodie, ale pak ní v Ostravě Zbyšek Malý napsal text a famozně ji zpívá Věra Špinarová.

0: Ano, neuvěřitelná Věrka Špinerová. Posloucháte Český rozhlas Dvojku v divadle Ungelt. Právě rozmlouvá Milan Hajn se svými hosty Jaroslavem Satoranským a Ondřejem Kepkou. Ondro, tahle písnička a především ten film, ze kterého byla melodie, s tebou úzce souvisí.
1: No tak, kežby. Kežby opravdu úzce souvisela. To je geniální Ennio Morricone, který ji napsal jako hudební filmovou hudbu, nikoliv jako píseň. Já jsem trošku alergický na písňová zpracování. A já jsem napsal diplomku na FAMU o Sergio Leonem, který vlastně proslavil Ennia Morriconeho a Clinta Eastwooda v těch slavných špagety westernech. A musím říct, že to byly filmy, které mě nesmírně ovlivnily. No a Ivan Řezáč nám to pouštěl už při herecké práci na DAMU jako inspirativní hudbu a my jsme k tomu měli dělat takové pohybové kreace, nebo jak to říct, jako přes emoce a tak snažil se. Možná, že tím
0: pohybové mě kreace také, ano, zvládá Ondřej Kepka?
1: No, zvládá. Já jsem soutěžil v gymnastice, dostal jsem body. Normálně my jsme měli gymnastiku a měli jsme soutěž a já jsem měl sestavu. To byste něco viděli teda. A tam se dělá normálně porota, tři reprezentanti a oni zvedali, blbci zvedali ty čísla. Jo? A jeden teda nic nezvedal, já jsem pořád čekal, on říká, že takový číslo nemá prejami, který... No, my jsme, student DAMU musí něco zkusit, takže jsem si gymnastiku vyzkoušel. No. Takže krátce jsem nějaké zvládat musel, ale také nebyla to nikdy moje doména, teda musím říct.
0: Ale k té všestrannosti to, ano, patří. My si teď opět pustíme ukázku, zalovíme v archivu Českého rozhlasu. Je z programové řady verš z roku 1997. Ve věku mladého života autor Karel Čapek, režie Jan Fuchs, účinkuje Ondřej Kepka.
2: Skrz mezery, jež mezi lidmi jsou, jsem viděl věci daleké a nesmírné. A byl jsem mezi nimi osamocený, tak jako ozvěna či výkřik mezi skalami. Na takové skále jsem byl, sedě na vlastních nohou, a moře hučelo něco strašné a půvabné. A děl jsem, nevolej mne, nyní mne nech, a jednoho dne budeme spolu plout, a jednoho dne já se zastavím, nestaraje se kde, všem lidem divný, neznámý a němý. Nemá je pro nikoho zájmu, ani slova, ani hany. Než do té doby ničeho nelituji a ničemu nechci uniknout. Podoby, tváře, jež se přibližují, přistupte jen a naplňte každý kout.
0: Tak to byl kultivovaný projev, no, Ondřeje Kepky a tvůj Čapek. Tak
1: to byl kultivovaný a to je asi všechno, co tam bylo. No jo, Čapek jako básník, že jo? Ano, on i byl autor.
0: No, ale ty jsi natočil seriál.
1: Byl vynikající překladatel hlavně, tím se zapsal. No jo, no tak pro Český rozhlas na návštěvě u Karla Čapka, to byla moje velká taková životní pouť s Karlem Čapkem. Začalo to už Zahradníkovým rokem na základní škole, až tedy přes dokumenty v České televizi, to se musím pochlubit, že mám nominaci na Českého lva za svůj dokument Obyčejný svět podle Karla Čapka, tak to byla taková asi moje největší dokumentaristická práce spojená s Čapkem a první dokument, který jsem dělal, byl v památníku Karla Čapka na Strži, takže ono to tak jako se mnou jde, no to, ale na tohle si upřímně vůbec nespomínám, ne, že bych teda, ale pan režisér Fuchs patřil sem k jeho jako interpretům a tak jsme to nějak spáchali teda, no. To mi bylo 25, že jo, jestli se dobře počítám podle toho. Takže to už není taková úplně dětská. Trošku, kdyby jsme zajímavý bylo, pustili, že jsem verše recitoval už v 8 letech, možná, že by to bylo lepší.
0: Nemáme k dispozici.
1: Ne,
0: ale k dispozici máme krásnou melodii s harfenistkou Kateřinou Englichovou. O té nám pak něco povíš, nebo o spolupráci s ní a mimochodem i s Táňou Medveckou. Autorem hudby je Karel Kovařovic. Název Arabeska.

0: To byla prvotřídní česká současná harfenistka Kateřina Englichová. Vy spolu vystupujete?
1: Ano, mnohokrát a tak jako nejvíc si pamatuji na spolupráci, kdy jsme dělali s Táňou Medveckou sonety Williama Shakespearea a několik let a Kateřina s námi jezdila jako náš hudební, no doprovod nezní dobře, protože ona tam měla rovnocenou roli jako my, hudební součást toho vystoupení a ona jezdí s harfou, že jo, má na to speciální auto, přesně řečeno musí kupovat auto, kam se jí vejde harfa. Jo? A těch aut moc není, pokud nechce jezdit autobusem teda. A má vždycky v těch poznámkách napsáno, že by potřebovala pomoc, i když ona to zvládá sama. A má tam napsáno harfa 40 kilo pomoc. Jako, jo? A oni se nějak přepsali, napsali harfa 400 kilo pomoc. Jo? A ten pořadatel objednal na 400 kilovou harfu stěhovací partu. Takže my jsme přijeli do toho nějakého severočeského města a tam stála takový ty chlapi čtyři s těma popruhama rozkročený, že jo. A teď my jsme, a z toho vyskočila ta 30-kilová Englichová, že jo, jakože oni by to auto možná přenesli i s ní do toho, jo. No a tak vytáhli a oni na to koukali, ten samozřejmě naštvaný pořadatel, protože platil tuhle tu partu těžkou, že úplně zbytečně, takže to vytáhla, jenom potřeba dveře otevřít a tak prostě. No, takže je úžasná. Bude to byl krásný pořad, dávala ho dohromady režisérka Hana Kofránková, skvělá rozhlasová režisérka. A měli jsme to vymyšlené i jako jevištně, jako prostor, jo, že to nebyla jenom nějaká interpretace sonetu, ale s hudbou a měli jsme i rekvizity k tomu a tak. A mělo to docela úspěch, no. Měl jsem z toho velkou radost.
0: Tak kluci, a to je náš poslední vstup. Zabrousíme i do vašeho soukromí, jak trávíte dnešní dny. Jaroušku, ty nám prozraď, jak to, že seš v takové kondici? V 680 letech, skoro, promiň, ty seš v prosinci, tobě bude až v prosinci, 680, jo?
2: No, mě to křeč. Předstírám, jakože se ve formě, ale už se leta ozývají, no.
0: Ne, myslí ti to, seš ve fyzické kondici, zkoušíš na Vinohradech, natáčíš, to je neuvěřitelné. A hlavně seš, promiň, že to říkám, i po té, co jsi ovdověl, zcela soběstačný, ty si nakoupíš, uvaříš,
2: no,
0: uklidíš.
2: Musím. Když uvařím, tak to jim pak 3 dny, ale co se dá dělat.
0: Zmínil jsi, že máš dceru, no...
2: Ano, mám
0: asi
2: dceru.
0: Asi pár vnuků třeba, ne?
2: Nebo... Mám 2 vnuky. Mám 3 pravnuky, jo, takže to je radost, je to příjemné.
0: Co je takový hlavní život a budič? Třeba na té chalupě, jak si i fyzicky manuálně existuješ, hrabeš se v hlíně, tak, nebo to nejen... pěstuješ tam zeleninu nebo něco?
2: Ne. Ne, to neumím. Ne, ale tak jako snažím se tu chalupu udržovat v tom chátrání.
0: Chodíš hodně pěšky?
2: A tak jako chodil jsem, no, teď mě bolí koleno, tak ne. Ale jo, tak snažím se.
0: No, my tě povzbudíme potleskem, snažíš se, zdařile.
2: Ne, děkuju.
0: No a Ondro, máš ty vůbec čas na koničky vzhledem k tomu, jak jsi všestranný umělecky, k tomu máš tu funkci toho prezidenta. Zbývá čas na nějaký koníček a co by mohl být tvůj koníček? Neříkej, že gymnastika.
1: Ne, to ne. To by se moje žena smála, kdybych to řekl. Ale je to rozhodně focení. To je takový můj velký koníček, téměř profesionalizovaný, protože to jsem si uchoval, že z toho mám radost. To jdu si jen tak fotit. A jinak Jaroslav je úžasný. On tu chalupu celou zrekonstruoval. Posledně tady je strašně skromný.
0: Prosím, vůbec tě, to manuálně zručný.
1: No, na, mimořádně manuálně zručný.
0: To ty doufám, vůbec, ne.
1: Ne, ne. No. Já jsem průměrný, nejsem úplně nemehlo, ale Jaroslav to tam celé, když to má nádherný, má to jak pohádkovou chaloupku, on to tady...
2: Ne, to...
1: Prosím vás, jeho chalupa je nádherná, jo, prostě...
2: Není to tak, no, chátrá spolu se mnou.
1: A já jsem po tátovi takový jako mírně třeba zručný na elektrickou práci, já jsem třeba schopný, tady bych třeba tu lampu... Kdyby něco s ní bylo, tak drátek nějaký spojit, nebo to mám, to mě táta naučil, ale končí to určitýma činnostma, kde řekl, tam už to ne.
0: Já jsem velmi rád zaznamenal tvou glosu, já chátrám. Kostka, když se ho zeptáš, jak se má, tak říká, jak bych se měl, umírám. Tak satoranský chátra, to je něžnější.
1: Jo.
0: Takže chalupa je chalupa pro tebe zóna pro odpočinek.
1: Zóna pro odpočinek.
0: Nesportuje určitě.
1: No, nárazově. A no, to je vždycky s tím sportováním, je to tak, když vám něco nejde. Já jsem třeba byl strašný lyžař. Rodiče byli běžkaři a nesjezdoval nikdo, takže já jsem se k tomu nedostával. Vždycky přišla škola, hrůza, jede se na kurz, jo. Kde boty půjčit, měl jsem jednu větší, jednu menší, lyže dlouhý, blbě, krátký, špatně, tohleto. Absolvoval jsem kurz ve třetím družstvu, nešlo mi to a nic, jo. A pak mě to prostě se zlomilo na Damu, tam hodně ta Damu jako to. A dneska třeba strašně rád lyžu, jo. Je to taková, není to nějak atraktivní, to není zas nic tak zajímavého. Takže já jako kanoistika třeba, jezdíme na vodu. Tak jako úplně to tak není, jo. Ale jsou to takové nárazy, měl bych víc.
0: Jaroušku, ale u tebe v souvislosti s tvým soukromím jsme nezmínili krásné dlouholeté manželství. Jak dlouho trvalo?
2: No, tak my jsme se seznámili, když mě bylo 17,5 a mý budoucí ženě 15,5. Po 4 letech jsme se vzali a pak jsme spolu byli 59 let, no.
0: No, lepší závěr asi téhle rozhlasové hodinky nevymyslíme, ale ty nejsi 59 let s manželkou, ale manželku máš.
1: To já už netroufnu. Já jsem to trošku zabrzdil. Jsem strašně šťastný teďka, protože
0: žena
1: moje žena
0: je hodně mladší.
1: Ona je let hodně.
0: No, jen to řekni, já pořád vedu. Můj partner je o 30 let mladší, tvoje no, manželka o 22.
1: To je let, to 20, 22, no, je mezi námi. 22 let.
0: Dotěrný dotaz.
1: Ano.
0: Uvažuje Kepka s takhle mladou manželkou o dítěti?
1: Nebo na závěr takový otázky. Mně se potí mikrofon. Úplně, jo. Samozřejmě, že o tom nejen uvažujeme, ale plánujeme. Že jo. No a tak to se taky nedá tak jako úplně na stroji. Jako
0: tak běž domů už. Jo, jo. No. Kluci, já vám na každý pád moc děkuju, že jste přišli. Rozloučíme se tklivě, tečku za naším dnešním setkáním. Udělá píseň melodie z Krkonošských pohádek. Čím si připomeneme.
2: Děkujeme.
0: Tím pádem si připomeneme blízkou duši kamarádku nás všech, Haničku Maciuchovou. No ale pojďme se rozloučit, loučí se Jaroslav Satoranský.
1: Děkuju. Děkujeme.
0: Loučí se Ondřej Kepka.
1: Naschledanou, díky moc. Díky.
0: A loučí se i průvodce této rozhlasové hodinky a principál divadla Ungert Milan Hein. Naviděnou, naslyšenou.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: vzpomínky.
1: Je středa 15. července, krátce po 8. a začíná pohodové ráno. I dnes pro vás mám inspiraci na to, jak se cítit lépe. V dalším dílu našeho seriálu o zdravém pohybu se zaměříme na jednoduché tipy pro každodenní život. A společně se podíváme také do Pelhřimova, protože tamní muzeum rekordů ode dneška vystavuje nový exponát, který rozhodně stojí za pozornost. Tak tedy pohodové ráno a příjemný poslech.

0: Jestli máme ve vyšším věku s něčím problém, pak je to určitě rovnováha. Ale odbornice na zdravý pohyb Kateřina Macháčová nám právě teď poradí, jak ji zlepšit.
1: Pokud náš seriál posloucháte pravidelně, tak se určitě těšíte na další dnešní povídání s Kateřinou. Hezký den, Kateřino.
2: Hezký den.
1: Už jsme se toho společně tady naučili docela dost, i když na druhou stranu, když se podívám na ten první rok života, který bychom měli tedy zmapovat v rámci vašeho studia a předávání vlastně následně svým klientům a pacientům, tak v jakém zhruba měsíci se nacházíme zatím?
2: No, já myslím, že jsme tak kolem druhého měsíce, druhého, třetího měsíce života, kdy vlastně všichni víme, že když se narodí miminko, tak teda dýchá, posiluje ten střed, ale ještě mu musíme podpírat hlavičku. Mm-hmm. Takže leží na zádičkách, my ho dáváme na bříško, aby se vlastně zvedalo, protože když jste na bříšku a zvedáte hlavu, tak posilujete svaly ze zádu na krku. To je další doplnění toho šuplíku, o kterém jsme mluvili v minulém díle. Když leží miminko na zádičkách, tak se úplně spontánně rozhlíží a vlastně tu hlavičku zvedá a vyklání, protože ji prostě potřebuje spojit jako řídící orgán se středem našeho těla. Mm-hmm. A to se tam odehrává velmi intenzivně ze začátku a my víme, že třeba kolem nějakého čtvrtého týdne už jako miminko hlavičku udrží samo, už mu ji nemusíme tolik podpírat, ale ze začátku prostě musíme. Mm-hmm. Ale ty pohyby hlavou mají ještě další velmi důležitou funkci a souvislost.
1: Souvisí to tedy s naší rovnováhou.
2: Ano.
1: Dá se zlepšit rovnováha i ve, řekněme, vysokém věku, když s ní máme třeba problémy? Není to nezvratné?
2: Ten proces stárnutí je vlastně fyziologický. Nemůžeme čekat, že v 70 budeme na tom stejně jako ve 20 a je potřeba k tomu tělu přistupovat v podstatě s respektem a vědomím, že prostě stárneme, ale to neznamená, že si máme sednout na gauč. A já myslím, že trénovat rovnováhu takovým tím tradičním způsobem je opravdu skvělé, jakože třeba stojíme a zvedneme jednu nohu nebo nadlehčíme a vlastně dostáváme to naše tělo do nerovnovážné polohy, aby jsme museli vlastně jako ji vyrovnávat. Tak tím určitě trénujeme rovnováhu a můžeme to zlepšovat opravdu v každém věku. Ale málo kdo si uvědomuje, že rovnováhu můžeme podpořit i hýbáním hlavou.
1: Ano,
2: ano.
1: Tak dobře, možná, že leckdo bude raději a bude zkoušet radši toto, než stání na jedné noze, přece jenom ve vyšším věku se občas asi bojíme, abychom o tu rovnováhu nepřišli. Tak v čem to spočívá?
2: Minule jsme mluvili hlavně o šuplíku a o takových jako jemných pohybách hlavou a teď bych k tomu přidala i trošku pohyb ramen, protože aby jsme uvolnili tu krční páteř a připravili vlastně jako hlavu na hýbání se, tak je dobré uvolnit ramena, protože je prostě máme velmi často vytažené k uším, jsme tam takový jako...
1: Já jsem byla úplně prototyp, teďka jsem se dělala, hned jsem se narovnala.
2: Takže třikrát, čtyřikrát si uvolnit ramena, hezký kroužky, ale opravdu kroužky, když to teďko vyzkoušíte, tak se soustředíte na ten
1: dělám
2: pohyb.
1: Kroužky.
2: No, nahoru, do zádu i dolů stáhnu ramena a dopředu, prostě se nešidím. A cílem je vlastně to jako uvolnit tu tenzi kolem šíje a krční páteře a tak si prostě pohýbat rameny. Můžeme i vlastně úplně jako přitáhnout k uším a nechat spadnout. A tady vlastně můžeme využít gravitaci k tomu, aby vlastně tím spadnutím nám ty ramena jako uvolnila, aby jsme je nechali spadnout dolů a vnímat tenhle ten pocit, nechat ramena hezky spadnutá a v tom si klidně uklonit hlavu na každou stranu a předklonit, když ji předkloním a dám bradu vlastně jako na hrudní kost, tak pak můžem tak jako zkusit šikmý úklon na jednu stranu a na druhou, opravdu jako jemně do té vaší krajní polohy, nepřehánějte to, nechtějte to strhnout hned, protože jak tou hlavou hýbeme málo, je to velmi delikátní oblast. Probíhá tam veškerá inervace vlastně mezi naším mozkem a zbytkem našeho těla.
1: Kateřina Macháčová nám dnes dala další domácí úkol, pojďme se říct, ale že velmi příjemný, takže i za posluchače, za něj moc děkuji. Rozhodně vyzkoušíme a už teď se těším na příště, protože to bychom si měli tedy povídat o uvolnění krku a šíje jako takovém. Tak naslyšenou na pohodě.
2: Určitě, už se také těším.

Karel Zich a Máš chuť majoránky, písnička, která dozněla ve středečním pohodovém ránu 16 minut po 8. Máte rádi Hurvínka? V tom případě se musíte vypravit do Pelhřimova, protože v tamním muzeu rekordů můžete od dneška vidět první plně pohyblivou loutku Hurvínka vyrobenou drátenickou technikou. Autorem je Petr Bém a spotřeboval na ní víc než 500 metrů drátů. Použil černý žíhaný, pozinkovaný, lakovanou a surovou patinovanou měď. Práci na loutce vysoké 37 cm věnoval zhruba přes 80 hodin. To, že Hurvínek letos oslavil stovku, jste určitě slyšeli. Úplně poprvé se objevil 2. května 1926 a to po boku Spejbla, který je o 6 let starší. Duchovním otcem loutky je Josef Skupa, pro kterého ji vyřezal Gustav Nosek, tehdy modelář škodových závodů v Plzni. Časem přibyly další tři postavy, Mánička, Bábinka a také Žerek. No a to, že jsou to rekordmani české síně slávy, dokládá i to, že jejich hry byly přeloženy a odehrány v 25 jazycích a aktuálně uvedeny v 37 zemích světa. Takže jestli hledáte tip na výlet s vnoučaty, nenechte si novou drátěnou, navíc plně pohyblivou loutku Hurvínka v Pelhřimovském muzeu rekordu ujít.

0: 算吧。
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Posloucháte středeční pohodové ráno a v tuto chvíli už jsme ve spojení s meteoroložkou České televize Taťanou Míkovou, kterou vítám. Dobré ráno.
2: Krásné, dneska můžu říct dost rozmanité ráno, protože zatímco na severovýchodě je ještě bouřlivo, tak v Čechách svítí sluníčko a možná si někteří říkají, proč mluvíme o bouřkách, ty už jsou minulostí. Ale není to tak úplně všude.
1: No a jak to tady dnes bude vypadat?
2: Tak připravme se na to, že v té severovýchodní polovině bude zvlášť dopoledne ještě doznívat ta přeháňková bouřková činnost. Zároveň s ní tam musí být hodně mraků, to je logické, takže oblačno až zataženo. No a ty bouřky můžou být ojediněle i silné. Už to nejsou ty bouřky, jak jsme včera čekali, že budou i v noci a dopoledne ještě v té oranžové škále, to znamená ty velmi silné bouřky, při kterých jsou větší kroupy než 2 cm a hodně velké přívaly vody. Ale přesto to můžou být bouřky silné, ve kterých naprší těch 20-30 mm srážek během krátké doby, třeba půl hodiny nebo hodiny, a můžou se vyskytnout malinké krupky. Počítejte taky s tím, že dnešní odpoledne bude zase ve stylu nových bouřek a ty přijdou od jeho západu, takže zatímco teď ráno je máme spíš na severovýchodě a dopoledne to tak vydrží, tak odpoledne je čekáme častěji v Čechách, od jeho západu budou přicházet další. No a mezi tím je chvíle, kdy bude svítit taky slunce, takže dneska budeme mít na obloze skoro všechno. Počítejme s tím, že maximální teploty nebudou tak vysoké jako včera, budou mezi 23 a 28 stupni Celsia. A zvlášť na severu bude ještě o něco chladněji, takže tam budou ty maximální teploty někde mezi 19 a 23 stupni Celsia. Zase naopak trochu opačným extrémem je jižní Morava, kde by mohlo být až 30.
1: No, já jsem trošku ráno váhala, držela jsem v ruce deštník, zdali i dnes si ho mám vzít, a vzala. Dobře jsem udělala.
2: Je to rozumné, ale já říkám, ten, kdo si deštník vezme, tak se bouřce nejspíš.
1: Tak já budu přát samozřejmě i našim posluchačům, aby je to dneska minulo. Na druhou stranu déšť je potřeba, příroda ho potřebuje, takže...
2: Kdo chce zalít, tak ať mu zalije.
1: Přesně tak. Děkuju moc za dnešní počasí a budu se v pohodovém ránu těšit zase zítra.
2: Já taky. Pěkný den všem.
1: To byla meteoroložka České televize Taťana Míková.

0: Ani Věra Špinarová nechyběla v dnešním pohodovém ránu, no ale v tuto chvíli už se vydáme do přírody. Divizna je skromná, ale některé roky, abyste jí pohledali. Letos se jí většinou ale daří. Vysoké žlutě zářivé divizny rostou třeba hustě kolem železničních trati. Tak pokud to nemáte daleko, zkuste ji najít a její květy pozbírat. Proč? To už nám v bylinkové lékárně prozradí Eva Bucharová.
1: Květy sbírejte za slunečného dne okolo poledne a hned je na slunci taky usušte. Uvolňuje hleny, léčí sliznice, čistí průdušky při chrapotu a pískání, pomáhá při zánětu průdušek a hrtanu a zmírňuje dráždění horních cest dýchacích. Zároveň na sliznicích dýchacích cest vytváří takový ochranný povlak, který je chrání před vysycháním a přílišným drážděním. Z těchto důvodů bývá divizna často složkou bylinkových směsí proti kašli. Často se kombinuje třeba s květem černého bezu, hluchavkou, heřmánkem, jitrocelem, květem lípy a podobně. A ještě pro vás mám tip. Až si budete dělat čaj z divizny, do sítka dejte vatu anebo plátínko. Drobné jehličky ve květech totiž můžou dráždit. Podobně to znáte u šípkových čajů.
0: No a bylinkovou lékárnu a Evu Bucharovou právě teď vystřídá Pavel Bobek s písničkou Sláma v botách. No a já přidávám přání pohodového rána s námi.

Hmyzí jed způsobí podle alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok, tedy život ohrožující prudkou reakci. Po odeznění příznaků doporučují lékaři pacientům alergenovou imunoterapii. Co všechno obnáší, to v pohodovém ránu prozradíme v reportáži už za chvíli.

0: Několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. V takovém případě je nutné i hned volat záchranku. No a po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka 50. Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy?
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Na mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let. Ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby.
1: Pojďte se tady posadit.
3: Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu u nás chovanou v lednici.
3: Martin má vytažený rukáv.
4: Dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě, pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
2: To vidná z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře.
3: Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Pak už se to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka. Z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze, Andrea Skalická, Český rozhlas.

Docela by mě zajímalo, kolik z vás si René, já a Rudolf písničku Jiřího Schillingera zpívalo stejně jako já tady ve studiu Pohody. A tak pojďme se podívat na tuhle píseň tady, kdy vlastně vznikla a kdo za ní stojí. Samozřejmě, že Jiří Schillinger, to je jasné, protože to zpívá, ale v roce 1973 hudbu složil František Ringo Čech a text napsal Karel Šíp. Já myslím, že jim to vyšlo opravdu velmi dobře. Teď v roce 2026 si ji tedy posloucháme a hlavně zpíváme. Taky vám udělala radost, mě moc. Možná, že někoho z vás přivedla i na chuť jít si dnes zahrát golf, tak ať se vám daří případně. No a my se podíváme, co bude v pohodovém, respektive na Pohodě, pokračovat po skončení Pohodového rána. Tandem Honzy Rosáka. Opět se podíváme do archivu, tentokrát do roku 2011, kdy byla hostem zpěvačka a opravdová královna české dechovky Zorka Kohoutová. Já se na vás těším zase zítra v 8 hodin v Pohodovém ránu, no a přeji vám jak jinak než krásný den s námi.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. Možná právě teď jsou u rozhlasového přijímače i někteří pamětníci, kteří si vzpomenou na pořad Sejdeme se na Vlachovce. A právě v něm patřila zpěvačka, která dneska usedla naproti mně k největším hvězdám. Ten pořad, pravda, už dávno na obrazovkách ne.

0: běží, ovšem ta zpěvačka stále zpívá a stále brázdí naši zemi se svým programem a věřte, všude má plno. Jsem rád, že pozvání do tandemu přijala královna české dechovky Zorka Kohoutová. Zorko, já vás zdravím a vítám, dobrý den.
1: Já vám moc děkuji, Honzíčku, můžu vám tak říkat?
0: Samozřejmě.
1: Vy víte, že mám pro vás slabost od toho mníšku, co jsme učinkovali tam, tak od té doby mám pro vás velkou slabost.
0: Mám radost, že máte pro mě slabost,
1: ano.
0: Protože já pro vás taky. Než si začneme povídat, tak poprosím do režie o písničku na přivítanou a samozřejmě, že o jednu z těch vašich.
2: Tandem Jana Rosáka.

0: Dost možná, že právě tahle ta písnička s velikou pravděpodobností zazní i 15. dubna v kulturním domě Vltavská,
1: ano.
0: Kde se bude odehrávat velký koncert, jubilejní koncert, kdy můj dnešní host Zorka Kohoutová na něm oslaví své fantastické životní jubileum neuvěřitelných 80 let. Zorko, už teď vám jménem všech našich posluchačů gratuluju a v podstatě tahle ten pořad by mohl být takovým malým dárkem, který si dáte taky svým způsobem trošku sama, protože se o to přičiníte. No, tak řekněte, jak cítíte tohleto jubileum? Je to takový jako příležitost nějakému rekapitulaci? Nebo...
1: Ondřičku, já to vůbec neřeším.
0: Že jo,
1: já si myslím, že to je úplně normální. Já se cítím dobře. Můj doktor tvrdí, že to dělá těch mých 112 schodů. Bez výtahu, co mám.
0: To je pravda. Když se mě ptali tady spolupracovnice naše, a nebude jim Zorce dělat problémy těch pár schodů sem nahoru, říkám, Zorce? Ta chodí do 5. poschodí bez výtahu každý den, několikrát. Ano. Mám pravdu?
1: To je pravda, několikrát.
0: No, jo.
1: A s nákupem,
0: no jo. Já si myslím, že rekapitulovat by mohl někdo, kdo svůj život už uzavírá, což ve vašem případě vůbec nepadá v úvahu, protože, jak už jsem taky řekl, pořád jezdíte za svými posluchači a pořád se chystáte za nimi jezdit.
1: Ano.
0: Takže ten koncert, ale pojďme si jenom popovídat trošičku, bude přesto slavnostní, protože kromě třeba Pepíčka Zimy, kdo tam bude ještě hostem? Já budu chybět tedy, to se omlouvám.
1: Měl jsem tam to mě moc mrzí.
0: No mě taky. Bohužel jiné povinnosti.
1: Já nezapomenu, když jsme učinkovali u vás, to bylo léto v tom vašem amfiteátru, když jsme učinkovali, já jsem byla na řadě, střídala jsem se tam s Ivetkou Simonovou a teď jsem tam zpívala nějakou směs, já věděla, že to bude končit střechou a teď vy jste šel v kraťasek letní a teď děvčata tam, co se na mě dívali, tak ty tam začaly ševelit, tleskat a já jsem vás pozvala k mikrofonu a vy jste tu střechu se mnou brilantně zaspíval.
0: No, vy jste na mě teď nesmírně hodná, zaspíval, brilantně v žádném případě.
1: Ne, dobře,
0: ale
1: dobře.
0: Řeknu vám, Zorko, že se mi tak dlouho neklepaly kolena jako tehdy, když jsem...
1: Vážně?
0: No, po boku takové zpěvačky, zpívat, ještě zpívat navíc, no, pro vás je to jednoduché.
1: Zpíval jste to báječně a já jsem vůbec šťastná, že už se teď ozýváte z té televize. Mě se s tím udělal velikou radost.
0: Tak to mám taky radost. No, ale abychom se vrátili k tomu koncertu, tak kromě mě tedy, ano, bude chybět ještě Karel Gott, ten má taky povinnosti.
1: No, tak on má, jsem slyšela Německo, ale ještě Zdeněk Vrba se ho určitě ještě zeptá na to. To víte, že bych byla ráda, protože já z toho žánru Karlova, jeho a Vaška Neckáře, to jsou moji tak, to jsou tak úžasný dva kluci, víte, celoživotně. Každý jako z toho jiného žánru tu dechovku trošku, víte, tak zlehčoval a tak trošku podceňoval. A jak ten Karel Gott, tak Vašek Neckář se, no však já to píšu ve svý knížce. Úžasný jsou to kamarádi.
0: Mimochodem, ta knížka, ta je nová?
1: Ta knížka vyjde pár dní před tím 15. dubnem, takže bude šance si opatřit
0: takže
1: na tom koncertě.
0: Ještě není? Ještě není. Nespatřil ještě světla? Není, jak ne. Se bude jmenovat?
1: Nevybouřené mládí Zorky Kohoutové.
0: Jak jinak by se to mělo jmenovat?
1: Ano, ano.
0: Tak to se moc těšíme na koncert i na knížku.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem cestuje.
1: No, my bychom si mohli teď s mým dnešním hostem, jubilující Zorkou Kohoutovou, zacestovat v nejrůznějších podobách. Třeba cesta její profese by byla určitě zajímavá. Ale to jsme si tady v podstatě probrali, když jste tady, Zorko, byla poprvé u nás na návštěvě. Já vím ovšem, že vy jste i s kapelou vystupovala dokonce za oceánem. Vy jste vystupovala v Americe a je to pravda, že jste tam zpívala dokonce na lodi na Mississippi?
2: Honzíčku, já to upřesním. S kapelou ano, ale tu jsem měla na deskách sebou.
1: Jo, takhle.
2: Čili... Ano, to, a to jsem zpívala, já nevím, kterém to bylo roce, když jsme se rozdělovali od Slovenska.
1: Tak to byl 93.
2: Ano, tak to jsem tam na Silvestra v San Francisku zpívala pro naše krajany v Sokolovně. A to bylo moc hezký, ale věřte mi, že jsem si to tak neuvědomila, ale pak, když jsem o půlnoci říkala, že se teda dělíme a tak dále, tak mě úplně tekly slzy. Bylo mi to nějak líto.
1: No, to bylo líto tehdy spoustě lidem. Bylo mi to líto. Pak nám možná někomu došlo, že to zase až tak nebylo úplně od věci, ale to je
2: to je jiná. Určitě, to neřeším. Ale bylo to hezký, to jsem tam zpívala jinak. Já jsem v té Americe většinou zpívala Čechům. Oni tam mají moc krásný, to se nedáří hospody, to jsou restauranty. A já jsem jim tam vždycky zaspívala večer a pak jsme tam s Honzou chodili klidně, kdy jsme měli hlad na nějaký papu. To bylo báječný, no. Ale hlavně i Američanům se naše dechovka moc líbí.
1: Jako myslíte rodilým Američanům?
2: Rodilým, ano.
1: Takže chodili i Američani?
2: No, chodili zase jejich přátelé, že jo, těch Čechoameričanů.
1: No, já jsem právě tady, mám poznamenáno, zjistil jsem, že jste hrála taky na, nebo zpívala taky na lodi, která plula po Mississippi, je to pravda?
2: To bylo moc pěkný, tam jsem byla v New Orleans u jedné kamarádky, a tam každý večer byla taková večerní jízda lodí a většinou tam teda byli samí muži, protože ti tam přijeli za nějakým vyřizováním, něco tam byli sjednávat a tak tu loď navštívili a hrála tam černošská kapela. Moc se mi to líbilo. Oni hráli a najednou slyším, že se pokoušejí hrát naší Škodu lásky.
1: Čili Roll Out the Barrels.
2: Ano, jenom, že to oni nevěděli. Oni ji nehráli správně, jinak ta kapela hrála fantasticky. Ale tu polku nezahráli dobře, tak ta Irene, ta moje kamarádka, pak o přestávce jsme za nima šli a ona říkala, tohle je zpěvačka z Prahy, že jo, to oni nevěděli, co je Praha, ale to ona jim vysvětlila. A vy to hrajete špatně. Ona vám to zaspívá. Tak já jsem jim to zaspívala. Honzíčku, ty to okamžitě zahráli dobře,
1: no, no, tak
2: tam tý šatní, no samozřejmě. No a pak, že to musím zaspívat, těm tam byli hlavně chlapi, že jo, tam v tom sále.
1: No.
2: Tak jsem to zaspívala a strašně velký úspěch a hura ještě jednou, tak jsem jim to pak zaspívala ještě jednou. A přišel tam za mnou jeden báječně vypadající Američan, ukázal mi vizitku, to byl manažer Barbry Streisand.
1: No,
2: a chtěl na mě, abych přijela do New Yorku, já byla několikrát, ale on chtěl, abych tam přijela, že pro mě bude mít angažmá.
1: No a jak to dopadlo?
2: No nějak, protože Honza ten by byl pro, ale ten můj mladší Dan, ten by tam nechtěl. Pro mě jsou moji kluci vším.
1: To já vím. No. Kdyby to řekl kdokoliv jiný, tak mu teda nevěřím, ale Zorce Kohoutové to věřím. Ale já ještě dodám to, co jste ze skromnosti zamlčela, že jste tam na té lodi tehdy, ten večer, vyhrála soutěž o nejpopulárnější osobnost.
2: Dostala jsem červený deštník a ze všema jsem chodila. Od Dolejška až nahoru se chodilo a hrála ta kapela. Moc hezky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zorka Kohoutová za svůj bohatý život umělkyně poznala spoustu zajímavých osobností, které ji nepochybně svým způsobem ovlivnily. A možná, že teď byste vzpomněla jednu, kterou opravdu hodně obdivujete. Může to být třeba, já nevím, nějaká zpěvačka, může to být muzikant, může to být třeba i váš manžel, kapelník, i osobnosti, které už třeba nežijí a se kterými byste si ráda ještě třeba někdy popovídala. Tak nechci vám nikoho samozřejmě podsouvat, ale kdo pak by to tak byl?
2: Podívejte se, já si strašně vážím Franty Živnýho. Že Franta Živný, víte, kdo to byl?
1: No jistě, to byl hudební dramaturg.
2: No já vím, ale muzikant. Franta Živný, když viděl, že Vardaf už mi nepíše žádný písničky, tak vlastně on byl jazzman, že on se dal kvůli mě na Lidovku, to byl ten čas, těch Sejdeme se na Vlachovce a podobně těch pořadů, to bylo pořád v televizi a on pro mě psal písničky, ale skvěle. Tu Lidovku on krásně, a přitom to trošku bylo už jako ne tak jako za první republiky, že jo? Tak ten
1: taková toho, moderní.
2: Ale jako přitom...
1: Přitom dechovka.
2: Ano, lidem se to líbilo. Hmm. A Sava Nádvorník, ten mi dělal fantastický texty a to byly krásné písničky, je zpívám pořád.
1: Ale řekněte mi, máte by vlastně ve svém životě písničku, kterou zpíváte úplně nejradši? Některá z těch písniček vám třeba udělá úplně největší radost, když ji třeba diváci chtějí.
2: Tohle ani nemůžu nějakou, tak já vlastně to, co zpívám, mám ráda. Tam já mám písniček, když je měla zpívat všechny, tak budeme dva dny na jevišti.
1: Kolik vlastně jste naspívala písniček třeba na desky?
2: Kondičku, já to ani nevím. Mně vlastně vyjde a ta tam bude taky křtěná. První deska, já měla vždycky jenom kazety. Kvůli lidem, že moji posluchači neměli ty přístroje...
1: Na CD přehrávače.
2: Na CD přehrávače, tak jsem jim to všechno točila
1: na kazety.
2: A já budu mít první...
1: CDčko?
2: Poslední CDčko vlastně.
1: Tak v 80. to je tedy opravdu věc.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zorko, já vím, že v tom vašem bytě na rozmezí Letné a Holešovic, kam vede těch kolik, 157 schodů?
2: Ne, 112.
1: 112 schodů, ale je to skoro jak 157 tedy. Tak, že se tam scházela prima společnost, když dejme tomu se někde dotočilo, tak se tam sešli kamarádi, muzikanti, herci, zpěváci a mezi nimi taky jeden, koho vy máte hrozně ráda pořád a myslím si, že se nespletu, když řeknu, že si ho dneska asi vyberete z klasiků českého humoru. Jo.
2: Já vím, vy myslíte Láďka, že?
1: Ano, Benčíka. Ano, Vladimíra Benčíka.
2: Moc ho mám ráda, protože to vždycky bylo natáčení, na který jsem se těšila, protože to byla taková legrace, že každou přestávku jsme hráli Kaucvika.
1: Jako myslíte karty?
2: Karty.
1: Jo. Jo, a to se hrávalo i u vás potom nahoře?
2: To se pak hrávalo i u mě, protože museli jsme to...
1: Dohrát.
2: Jsme toho byli, dohrát jsme to potřebovali.
1: No.
2: Tak
1: to
2: se hrálo ke mně.
1: O peníze?
2: A o větší peníze.
1: Jo. A jak jste na tom byli? Ten jako?
2: Ano, no tak já jsem docela dost vyhrávala. Já si pamatuju, že v Železné ulici byl otevřený takový nějaký italský obchod s dámskou módou. A po jednom takovém, že to se točilo vždycky 3 dny, po jednom dni jsem si tam pak druhý den ráno byla něco koupit. Ještě to mám schovaný. A teď už
1: za
2: na mě
1: výhru.
2: Čekal, za tu výhru, už mě čekal Ládik, Menčík, vedle něho seděl, ten nehrál ty karty, ale vždycky byl vedle Ládi.
1: Lubíne Kostelka, ne?
2: Ano, ano. A teď se otevřely dveře, já jsem tam vyšla, měla jsem něco novýho na sebe, já si pamatuju kabelku, tu mám opravdu schovanou. A on říkal, podívej se, Kostelka, ta Zory, ta zase včera vyhrála, podívej se, co si koupila.
1: Prohrával s váma Menčík?
2: Hodně, on neměl takový štěstí. Štěstí jsem mývala já a Pepik Zima. Menčík prohrával a dokonce mám ještě u něj dluh.
1: Vážně?
2: Ano, ale já si ho tam nahoře pak vyberu.
3: Jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události. Celostátní bilanci si o tom popovídala tak dále, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys se zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídá. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takovej dost čipernej, ten tatínek. Dík tomu já taky jsem na světě. Když se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? Teď někdo říká tohle, někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku, nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáry. Ale... Tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den, den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pak se to pak nějak rozkapalo tam, nebo co. No tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Na stejný byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít. Mařín, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmí. To by nás bylo čím dál víc. Řekl, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Já jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzni už byly uvolněny nějaký, A tak jsem otevřel, teď někdo řekl, hodnej, dostaneš školu, já jsem měl 7 bicyklů slíbených za první. Ano. No a uvěc jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazit, tady mě spad na posteli, tam už jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Tatínek, co to je za hru, co se mnou děti provádí, to tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakový organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, sedmý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytej, protože se byl picnutej a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový porborovinilý výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukala maminka, jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe, ten vývar ho vězit, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, jak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky. Tatínek nabíral pěkně a srkal, až to stíčeno, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme v Ramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jako že to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a řekla, no jenom po mně koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ty tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Budha Pátovi, že jo, andělko, jinak bych to nedělal!

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem, dnes takový tandem jubilejní, protože hostem je jubilující Zorka Kohoutová. Já si myslím, že při takovém jubileu můžeme dokonce to přiznat, už jsme to taky řekli. Zorka slaví 80 let. Je to neuvěřitelný a vzhledem k tomu, v jaký jste kondici, tak je to ještě neuvěřitelnější, Zorko. Ale jak to vypadá dneska s vaším vystupováním? Jak často třeba jezdíte za svým posluchači anebo zpíváte v Praze?
2: Tak i v Praze, hlavně teda na sedmičce účinkuju pro tamnější už trošku, kteří jsou z mých letech.
1: Pro seniory, jo.
2: Pro seniory, ano. Tak těm zpívám v různých pečovatelských domech. Jinak jezdím, pořád jsem telefonním seznamu, jak si mě pořadatelé zavolají, ale v posledních 8 letech nejvíc spolupracuju se Zdeňkem Vrbou. Já myslím, že ho taky znáte, že hrajete tenis.
1: Zdeněk Vrba samozřejmě. No. Jako moderátora ho znám, jako tenista je mi naprosto neznámý.
2: Já tam občas jezdím se taky dívat na ty zápasy.
1: Já vím.
2: No a s tím jezdím, dělám s ním zahradu Čech. On tvrdí, že je tam vždycky, když tam jsem nabito, to jsem ráda, protože ty lidi, víte, já je mám hrozně ráda a oni to ty lidi poznají, že to neděláte jenom kvůli těm prašulím, že to musíte mít vztah k těm lidem a já k ním vztah mám.
1: A tam vždycky, pokud je mi známo, já jsem tam několikrát taky vystupoval, je opravdu vždycky hodně veliké auditorium, hodně publika přijde na zahradu Čech, do toho amfiku tam. Ano. Vám to nikdy nepůsobilo problémy zpívat pro hodně diváků, že?
2: Ne, teď to víte u vás.
1: No,
2: u vás taky
1: právě,
2: vždycky bylo hodně.
1: No. A vy navážete dobře kontakt, víte?
2: Ano, tak já jim řeknu, co mám na srdci, to mám na jazyku.
1: A jestli pak si taky můžou vaši diváci, a myslím, že to asi dělají, že si taky řeknou o nějakou písničku.
2: I to si řeknou, ale hlavně oni je se mnou zpívají. Oni ty písničky znají. Bohužel říkají, že se v televizi moc málo vyskytujou. Tak si rádi zaspívají, zavzpomínají. Já mám s nima krásné zkušenosti, chodí za mnou, já si s nima popovídám, vyslechnu je a já je mám ráda, ty lidi.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jestliže někdo slaví takové jubileum úžasné jako Zorka Kohoutová, tedy osmdesátiny, tak to je veliká příležitost k tomu zrekapitulovat i důležité osoby, osobnosti svého života, které člověku pomohly na té cestě životem, byly mu k ruce, anebo se prostě s ním jenom potkal a pozitivně ho poznamenali. Tak kdo vám tak vytane na mysli, Zorko?
2: Andřičko, když tak vzpomínám, tak já odjakživa, protože jsem bydlela v té Celetné a vedle nás byl obchod s notama, s deskama a všechno možný tam se prodávalo. Prodával tam tehdy učedník a to byl Vladimír Sala, čujte, já si to všechno pamatuju, no vážně.
1: Vážně?
2: A já jsem tam samozřejmě si kupovala, já jsem strašně zbožňovala v těch 8 letech Oldřicha Novýho. A teď si představte, že jsem měla takový štěstí, že když už se mi narodil Daneček, no tak to mě bylo už těch 38, jsem jednou v Radešovicích, to je u Říčan kousek, byla na procházce, nechala jsem tam někde auto a teď tam jedna zahrada taková, tam byl nějaký zahradník, já říkám, to je krásná zahrada. On říkal, no to je zahrada Oldřicha Novýho. Já říkám, cože? On říkal, no a představte si paní Kohoutová, on mě poznal, byl to starší pán, zřejmě mi někde viděl televizi, říkal, představte si, že on tuhle chatu bude prodávat. Já jsem řekla, prosím vás, a máte na něj telefon? Dal mi telefon, já jsem Oldřichovi Novýmu zavolala, dali jsme si sraz a já jsem, to už jsem byla žena Karla Waldaufa, já jsem od něj kupovala tu chatu, která byla krásně vybavená, opravdu pěkná, nádherný stromy a já měla ročního Danečka, byla šťastná. A několikrát jsme se jako setkali, jednou jsem ho pozvala k nám do Střešovic na něco k jídlu a já jsem něco upekla. On říkal, že v životě mu žena tohle neupekla, no tak každá žena nemusí umět péct.
1: Samozřejmě.
2: Já jsem musela, když jsem chtěla Waldaufa.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem, hostem je Zorka Kohoutová. Vy, ačkoliv byste mohla složit ruce do klína a už jenom rekapitulovat a dejme tomu psát memoáry a listovat si ve starých fotkách, tak to neděláte, protože pořád aktivně zpíváte, aktivně účinkujete. Co vás třeba čeká teď, na co se těšíte takhle? Kromě samozřejmě toho koncertu, který je za 14 dní.
2: Musím dopsat knihu, která bude taky hotová už na ty narozeniny. A tam už mě jenom čeká konec a to už mám tak právě taky tam nakonec napsat lidi, kteří pro mě v životě moc znamenali a to těch je hodně.
1: To bude dlouhý seznam, no?
2: To bude dlouhý seznam. A co mě ještě čeká, tak deska ta už je taky, ta už se taky dělá, no tak já nevím, co mě čeká. Tak taky něco Honzíčkovi vyprat a vyžehlit.
1: No. Takové ty běžné maminkovské starosti ještě. Takže to je v podstatě to, co teď prožívá v těch krásných dnech jubilea 80 let královna české dechovky Zorka Kohoutová, která byla dneska hostem Tandemu. Zorko, já vám moc děkuji za vaši milou návštěvu. Přeju vám hodně zdraví, spokojenosti, radosti a hlavně, protože vím, že to je kus vašeho života velikánský, hodně spokojených a šťastných posluchačů a diváků. Mějte se moc hezky a ať se všecko daří.
2: Ondičku, já vám moc a moc děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: Pan doktore, svět je jeden chaos a někdy bývají chaotické i pořady. Naši posluchači mají poslední dobou rádi, když jim nastíníme, o čem by tak zhruba nad kávou mohla být řeč. Jinak řečeno, jaká jsou témata, která v sobě vy sám třeba poslední měsíce nosíte? Co vás zajímá? Bez přemýšlení.
1: Já jsem vyšel z hudby. Studoval jsem muzikologii. Celý život mě zajímala hudba, s hudbou jsem pracoval, hudba mě živila, tedy vysílání hudebních pořadů. Ale v poslední době jsem se začal zabývat zvukem vůbec jako takovým. Je to jedna oblast, kterou já považuji nejenom za nesmírně zajímavou.

0: ale za nesmírně důležitou. Poněvadž například zvukové znečištění je jedno z nejhorších právě z toho důvodu, že se o ně málo ví. Takže to je taková jedna oblast, nevím ovšem, jestli to bude zajímat příliš naše posluchače.
1: Je hudba a zvuk to, co přehluší ve vašem životě mnohé z toho ostatního a třeba z těch nepříjemných stránek života, pokud vůbec v Austrálii se o něčem takovém dá hovořit? A nebo ta Austrálie je světadíl, kde je to, jak se tady říká, jenom o surfování a o slunci a o krásných plážích?
0: Dobře, abych to tedy zasadil do svého australského kontextu, tu svoji situaci. Austrálie je země v mnoha směrech zajímavá. Za prvé je to prastarý kontinent s velice odlišnou přírodou. Za druhé je to země s velice starou kulturou. Mluvím o australských domorocích. Když já jsem přišel do Austrálie, tak se odhadovalo, že či to domorodci tam přišli jako přistěhovalci někdy před 6000 lety. Tak tohle to bylo koncem 60. let. Dnes už se objevily nějaké artefakty staré přes 120 tisíc let. Já jsem natočil řadu pořadů s domorodci, mám mezi nimi své přátelé a jeden z nich, Paul Bennett, mi říká, my jsme tu od počátku času. Na to snad ti věci jednou přijdou, budu s námi souhlasit. Nejznámější Austrálie asi je to surfování a to je společnost, které já říkám Anglosis. To jsou ti Australané, kteří tedy vzešli z těch anglických tradic a z anglické a irské kultury. Jsou to tedy potomci jednak těch uchvatitelů a zároveň i trestanců konviktů, které tam přivezli. No a potom je moderní Austrálie, která se skládá z veliké škály národností. Dnes 25% australské populace, australského obyvatelstva se tam nenarodilo a pochází z neanglicky mluvících zemí.
2: Já bych nastolil třetí téma, jestli dovolíte. My někdy říkáme, že toto je pořad, ve kterém se mluví o době a o sobě. Jinými slovy, jste vy sám pro sebe taky tématem, váš život, který se někam řítí, ve kterém ještě něco chcete říct? Přemýšlíte někdy o tom, kam dál? Kudy?
0: To je otázka, kterou si nepochybně každý z nás klade.
2: Každý?
0: Ano, čas od času, řekl bych. Mně, když bylo 13, tak jsem se rozhodl, že budu námořníkem. K velkému zděšení mojí matky. Otec to bral velice filozoficky, poněvadž nejenom, že tušil, já myslím, že věděl, že to prakticky se mi nemůže podařit, takže mě v tom nepodporoval a nezabraňoval. Tak jsem napsal velkou řadu dopisů a pak už bych bral i plavbu labsko-oderskou, ale nedostal jsem se nikam. Nicméně to nutkání po moři prostě u mě bylo. No odešel jsem v roce 68 po okupaci. Odešel jsem, když jsem slyšel z rozhlasu ten nešťastný projev Dubčeka, když jsem pochopil, že to politici se jednou vzdali. A když mě ten tiskař, nebo jsme tenkrát tiskli občanské noviny, já jsem byl jeden ze zakládajících členů společnosti pro lidská práva. Tak to byl starý pán a ten říkal, kdybych já byl mladý, jako jste vy, já bych šel daleko, ale hodně daleko tady. A pravda je, že já dnes žiju v Adelaide a to je hlavní město státu Jižní Austrálie, které leží u Indického oceánu. Ale už se chystám vrátit se zpátky na východní pobřeží k Pacifiku a kdykoliv přijedu k Pacifiku, tak moje duše se také v skutku pacifikuje a ani Atlantik, ani Indický oceán si tolik neříká, ale to je naprosto osobní věc. Někdo má rád velehory, že někdo má rád pole, někdo...
1: A možná, že jste v předchozím životě byl losos, nebo úhoř ti také táhnou.
2: Jestli jste byl úhoř, potěš pánbu pro naši konverzaci. Naším hostem v kavárně Bohemia je pan doktor Jaroslav Kovaříček, jak už řečeno jeho vlastními ústy z Jižní Austrálie. Vítáme vás.
1: Vítejte.
0: Děkuji.

0: začneme?
1: Těmi slunými plážemi? Jak je teď v Austrálii vlastně? Konec léta.
2: Ne, tam je to vždycky všechno přesně naopak. To znamená, tady je začátek jara, takže tam je začátek podzimu.
1: Čili konec léta, začátek podzimu.
2: Léto se tam bere prosinec, leden, únor. Aby se to lépe pamatovalo.
0: Vy jste v penzi. To znamená, že vychutnáváte to
2: let. No, dá se to tak říct.
0: Indiskrétní dotaz.
2: Dá se to tak říct.
0: Bychom měli říct si našim posluchačům, pane doktore Kováříčku, že jste po léta byl svým způsobem naším kolegou, protože jste pracoval pro to, co se ve zdejší odborné hantýrce nazývá veřejnoprávní rozhlas. Souhlasí?
2: Přesně
0: co tam
2: tak.
0: Šlo v Austrálii?
2: Přesně tak. Australský rozhlas a televize, neboli společnost ABC.
0: Tam je to pod jednou střechou, ano?
2: Tam je to pod jednou střechou. ABC, Australian Broadcasting Corporation, je vlastně soustava podniků, poněvadž vedle rozhlasových stanic má i televizní stanici, má hudební vydavatelství, donedávna spravovala všechny symfonické orchestry, má vydavatelství, má prodejny po celé Austrálii s klasickou hudbou, takže to je takový, řekl bych, kulturní kolos.
0: Mhm.
2: Já jsem tam začínal všelijak, poněvadž jsem přišel do Austrálie bez znalosti angličtiny. Pracoval jsem pár let jako zvukař, no a nakonec jsem se dostal k místu hudebního režiséra a v roce 76 otevřeli novou stanici, kdy jsem přešel ze Sydney do Adelaide, stanici, která se jmenala ABC FM. Byla to stanice vysílající
0: na VKV.
2: Na VKV ve stereu, prakticky dnes už po celé Austrálii. Vysílala převážně klasickou nebo artificiální hudbu, rozhlasové hry, zkrátka kulturní stanice, stanice kulturního typu.
1: Po celé Austrálii, rozumí se i v těch teritoriích, kde to nikdo neposlouchá? FM vysílače přece jsou vlastně lokální.
2: No my, když jsme začínali, tak tam byla jenom hlavní města, jenomže netrvalo dlouho a začali jsme používat satelity, takže kdokoliv, i farmář si mohl v podstatě koupit malou takovou tu, jak se tomu říká správně česky.
0: Vystrčit anténu zkrátka.
2: Takovou tu anténu, takový ten talířek.
0: Parabolu?
2: Parabolu. Hmm. A ten signál je dostupný prakticky. Dokonce se mi stalo, že jsem dostal dopis od posluchače z Nového Zélandu, který slyšel můj pořad. A když jsem to ukázal našim lidem v technice, tak říkali, no podívej se, teoreticky to vyloučený, že by to mohli chytit na Novém Zélandu, ale jak vidíme, prakticky se to stalo.
0: Pane doktore, nechci zabíhat do technických podrobností, ale protože trošku půjde o peníze, snad to i naše posluchače bude zajímat. Vy jste před chvílí řekl, že ten veřejnoprávní televizně rozhlasový kolos v Austrálii má také prodejny a já nevím, co ještě. To znamená, že on nežije z reklam na obrazovce nebo v éteru?
2: Ne. Toto je všechno placeno ze státních peněz, tedy z peněz daňových poplatníků. Nejsou tam ani koncese. Ty byly zrušeny asi před 30 lety.
0: Čili to automatické podezření, že tedy je to rozhlas nebo televize, která státu poklonkuje, to je zdejší interpretace. To tam nehrozí?
2: No zajisté, že hrozí. Politici sice nemohou ovlivňovat příliš, řekněme, programovou náplň, ovlivňují tím, že můžou snižovat rozpočet. A to myslím, že je výhoda zde, kde si lidi jaksi platí a ten rozhlas i ta televize dostanou přesnou sumu. To se tam stalo právě v posledních letech, že pokud se některým politikům něco nelíbilo, tak vždycky snížili té organizaci rozpočet. Na druhou stránku já musím přiznat, že vedení tohoto kolosu je silně byrokratické, tak někdy to skutečně se potřebuje malinko utáhnout si opasek a nabrat jaksi čerstvý, víte, do plachet, že ano.
1: Proč vás nikdy nezlákala soukromá média?
2: Protože v komerčních stanicích to vlastně není o tom, o čem jsem byl já. Komerční stanice, u nich je ten rozhlas, ty pořady jsou, řekl bych, takovým vedlejším produktem. Až hlavním posláním komerční stanice je vydělávat peníze. Jinými slovy, dělá se všechno proto, a hledají se nejrůznější způsoby podbízení se, působení na to nejnižší v člověku, na jeho pudy a tak dál, aby se získala velká posluchačská oblast, neboť reklamy se účtují podle poslechovosti. Já jsem přece odešel z této země proto, že jsem vyrostl v okruhu našich kulturních tradic. Kdybych něco podobného chtěl dělat, tak bych vám mohl vstoupit tady do strany a měl bych mnohem snažší život, že?
0: Proč jste se okamžitě po té revoluci ze sametu nevrátil sem a nešel do konkurzu na generálního ředitele veřejnoprávní televize nebo rozhlasu? Vy nechcete opustit ty pláže, anebo víte něco o tom, že Češi z diaspory tu občas nejsou zas tak moc vítáni?
2: Koncem roku 79 jsem pracoval v Sydney v redakci rozhlasových her. No a odtamtud jsem vlastně sledoval, co se tu dělo. Potom jsem se vrátil do Adelaide, vzal jsem rodinu a v začátkem ledna jsme přijeli do Sydney už jenom na dovolenou. A najednou mě volá nějaký přímý ženský hlas a překvapilo mě, že ta dáma vůbec věděla, že jsem byl v Sydney, poněvadž jsem byl na soukromé dovolené, a řekla, jestli bych jim nechtěl pomoci s pořadem o Československu. Já jsem řekl, zajisté, a ona řekla, promiňte, ale my vám asi zkazíme dovolenou, poněvadž my bychom potřebovali, kdybyste letěl do Prahy s námi. Říkám, že zas nežertujte, že jo. Ne, opravdu je, a poněvadž ta stanice byla nedaleko od místa, kde jsem bydlel, tak jsem tam jel. Zjistil jsem, že ten pořad dělala Jana Ventová, což je Austránka, ovšem z českých rodičů. A takže já jsem se objevil tady takhle záhy, že to bylo trochu napováženo, poněvadž ještě všechno připravili tak, aby to bylo i pro mě velký překvapení, aby mohli točit pořád s tím, že budou brát moje reakce, že jo. A tak, když jsme šli po Karlově mostě, tak jsem si pořád myslel, že se s tom musím probudit, že ano. Abych ovšem se vrátil k vaší otázce. Jistě, že jsem uvažoval o té možnosti vrátit se. Jenže to není tak snadné. Jednak je to řada, řekněme, osobních důvodů. V mém případě já jsem dokonce se chtěl dlouho vrátit z Adelaide do Sydney. Ale mám dceru, která potřebovala určitou lékařskou péči, a měli jsme své doktory v Adelaide. Já jsem se rozhodl, že tam zůstanu, dokud celý ten proces nebude ukončen. To byl pro mě velice důležitý.
3: Osobní důvod.
2: Osobní důvod. Druhá věc pochopitelně byla, že jednak někteří z nás, kteří byli v exilu, tak hledali různé cesty, jak prospívat svoji zemi zvenku. Já jsem se snažil pochopitelně dělat dost pro českou kulturu v Austrálii. Jestli to mělo nějaký velký význam, nebo ne, to je na posouzení jiných lidí. Nicméně jsem si říkal, i tam můžu svoji práci udělat, možná lépe než tady. Ale když jsem sem přijel, tak jsem okamžitě navázal kontakty s lidmi právě v rozhlasu, v televizi. Pak jsem se snažil třeba přispět nějakými nahrávkami. Já jsem si tenkrát myslel, že možná je užitečnější, když v mé situaci já využiju toho, že mám si dobrou pozici v důležité australské organizaci, a využiju tam svůj vliv pro naši českou věc. No a další otázka byla, že přeci jen si člověk musel uvědomit, že by to bylo těžké přijít se. Vím, že se někteří lidé z exilu vrátili s různým úspěchem. Pan Tigrit skončil jako ministr, žil básník Krůša, řada jiných zde udělali mnoho dobré práce, někteří byli zklamáni. To je opět, myslím, otázka nejenom osobní, o zaměření, ale i do velké náhody, že?
4: Trstrnů tesáté a tyran tleská strůnu. Je jaro desáté, jež voní po ocůnu. Pliš prachu píše po zdech, písme naše divá, ne píseň, pouhý

tě kropí sníh, den vypráví si s vesnou, kdo vzdechne po písních, jež nezrozeny zesnou.

touhy v řezbách sní a ze snů slůvka spřádá. Chlad světa bez básní, jež nikdo nepostrádá.

strach s tichem, dary tmy, jež smíchu pouští žilou, a tryzna za rytmy, jež buší pod mohylou. A pohled plný stesku, když zima tesá té kříž.

0: Vy jste řekl úsloví česká věc. Myslíte, že je zcela přirozené, že člověk právě díky tomu a jenom díky tomu, že prožije pár let v cizině, si získává k českým věcem, k české tradici, k české kultuře a řekněme k vlasti, jestli prominete to velké slovo, lepší vztah než lidi, kteří jsou tady a pro něž je to mnohdy docela prázdné slovo?
1: V exilu jsem vypozoroval například některé zákonitosti, tak řekl bych, záleží hodně na tom, jaký měl člověk důvod odchodu. To je rozhodující. Poněvadž to taky svědčí o tom, co ten člověk je, jaká jeho podstata. Další zajímavá věc byla, že byl velký rozdíl mezi lidmi, kteří odešli po roce 48 a po roce 68. Ti, co odcházeli po roce 48, například mnozí z nich dodnes těžce nesou rozpad Československa. Jsou to, řekl bych, daleko větší vlastenci, než jsme byli my po roce 68. Oni, ti lidé, vyrůstali v první republice. A ta první republika byl přece jen dost velký úspěch. Když vezmeme, co ta země udělala za 20 let, bylo to něco, na co ti lidé mohli být pyšní. A i když potom prožili léta protektorátu, přece jen stále měli ve vzpomínkách tu první republiku, to pro ně byl velký model a ten si v sobě nesli. Já jsem se narodil koncem války, my jsme už vyrůstali, moje generace, v 50. letech a odcházeli jsme z Československa, kdy z toho dětství už jsme nemohli mít tento pocit, řekl bych, hrdosti nebo radosti, poněvadž to byla země značně problematická. No a tohle to myslím, že už předurčovalo do velké míry potom naše národní cítění. Takže já jsem například nebyl nikdy Čechoslovakistou, mě to naopak spíše táhlo mnohem hlouběji do našich dějin. Tohle to nemohu přeložit přesně do češtiny, ale mě, když se ptá někdo v Austrálii na moji národnost, tak já neříkám, že jsem Čechoslovák, neříkám, že jsem Čech, I'm Bohemian. Je to tak trochu říčka, poněvadž Bohemian je skutečně starší slovo anglické pro Čecha, samozřejmě Czech o Bohy, nebo Bohemian. Zároveň to ovšem znamená jako bohem, že jo. Takže se mně často stává, že potkám rodilého Angličana nebo Austrána a říká, Bohemian, tak to jsme tedy krajané, že ano. Ale já jim potom vysvětluju, proč vlastně to vzniklo, že já jdu zpátky do toho roku 1620, kdy ta česká šlechta, že se dostala až do Francie a tak dál. Nicméně, jako třeba pro mě, když mluvím o vlastenství, o české věci, no tak je to Masaryk zajistě také, ale já bych šel ke Karlu IV. A tak dál, protože tam je třeba otázka založení univerzity. To není otázka, řekněme, a snobská, jako bude Oxford nebo Cambridge. Pro nás ta univerzita je skutečně byl ústav, který udělal obrovský kus práce pro tradici české kultury a českého vzdělávání. Další věc je, že když se pak ve světě porovnáváme s jinými lidmi, tak člověk zjistí, že skutečně, že jsme národem nesmírně kulturním, že máme tradice, které prostě nelze zaplatit, které nelze dohnat. Takže ten pocit vlastenectví, myslím, že se posílí, když člověk ovšem správně rozjímá.
0: Vy jste hovořil o tom, že v Austrálii čtvrtina lidí je odjinut. Sdílíte někdy s některým z těchto přistěhovalců debatu na takovéto téma, nebo je to český fenomén, že se dovoláváme jakéhosi vlastenectví a českých věcí a českých zájmů a já nevím čeho všeho? A vždycky je tam to podstatné, to české, tedy v podstatě nacionální.
1: No, já to musím říct, že právě naopak, mně osobně se zdá, že my Češi máme nedostatek národního sebevědomí. Aspoň to pozoruju v Austrálii.
0: V Austrálii mezi přistěhovalci?
1: Mezi přistěhovalci, ale vůbec všude po světě. Když se podíváme i v Americe, no v Kanadě, jak se projevují jiné národnosti, tak někdy se stačilo podívat třeba do různých krajanských novin a teď tam člověk vidí restaurace a bude mít anglické jméno. Ital by tohle to nikdy neudělal. Já bydlím na kopci nad Adelaidou, tak vedle jedné sousedí jsou Angličani. Teď vedle mě to je Němka s Holanďanem, o kousek dál je Němec, pak tam italská rodina a dál jsou Číňani. A pak je jeden Australan a pak tam jsou Maltézani. Takže těch příležitostí se bavit o kultuře, o tom, jací jsou Austrální, a tom, těch je dost, poněvadž ta australská společnost dnes je velice dynamická a téma nacionalismu a národního jaksi uvědomění je tam aktuální téma. Takže mi se tedy zdá, že naopak, že my bychom měli více podporovat takové národní sebevědomí. Ne nacionalismus, ne píchu, ne se vyvyšovat na nikoho, o tom nemluvím, ale docenit svoje vlastní kvality.
0: A hrdost?
1: No jistě hrdost, já myslím, že
2: a
1: hrdost.
2: Na co?
1: Já hlásám, jestliže i kdyby Češi nedali nic světu a dali dost, tak rozhodně muziku. My jsme nejhudebnější národ na světě. A vždyť se podívejte na tu škálu, já jsem dělal řadu pořadů v Austrálii o české muzice a vlastně ta klasická muzika, kterou dnes tak milujeme, ona vychází z českých kořenů. Ať je to tedy škola mannheimská, ať je to působení myslivečka v Itálii, celý pořad bychom o tomto mohli mluvit.
2: Voříšek
1: Stamic. Jo? A já jsem se dočetl, že i Bachová rodina pocházela někde buď z Jižní Moravy nebo z toho, když pak už několik generací byla v Německu. No ale třeba další oblíbený skladatel Franz Schubert, že jo, tatínek z Brna, maminka ze Slezska. Tenhle ten prostor skutečně dal obrovský dar hudby modernímu světu. Proto dneska mě přímo bolí u srdce, když vidím, jak jsem pronikal ta hloupá anglosaská muzika.
0: Jsme u významného problému. Vy se odvoláváte na 18. století. Ale co dnes?
1: No, vidíme to třeba v Praze. Praha stále zůstává, pokud se kultury, umění týče, jedním ze světových měst. A dá se srovnat možná jen s Paříží a s čím jiným.
3: Víte, v čem je zakopaný pes mimo jiné, pane doktore? Že pořád ještě podstatná část Čechů nejezdí na bývalý západ tak často, ať už z důvodu finančních či jazykových, aby tohle mohla porovnat. To můžete říct vy. A jste na to hrdý z Adelaidy. Mnoho z nás si není jisto a proto, na to jsou už studie, se Češi ve svém vlastenectví pohybují od přehnaných záchvatů pýchy, často nesmyslných a krátkodobých, naším bohem je teď Hašek.
1: Ano.
3: Po sebe mrzkačství, které trvá po dlouhé epochy, kdy si naopak říkáme, jsme na nic, Berlín je proti nám něco a tak dále. Ten poměr vyladit. My se nevidíme z odstupu.
1: Ano, já ten problém cítím.
3: Souhlasíte o to?
2: Jistě.
1: A zase, kdo jiný může ten problém vyřešit než my? Myslím, my Češi. A bez ohledu na to, jestli jsme v Austrálii nebo v Praze. Je to zodpovědnost, řekl bych, českých. Já nemám moc rád to slovo intelektuálu, poněvadž ono, který zvlášť na západě dnes je tak si dost zapáchá určitou naivitou myšlení.
3: Vlastně politice.
1: Vlastně politice, ano. A řekl bych vzdělanců, lidí kulturní, to je naše funkce, že jo. To prostě každá profese, každá užitečná profese má jistě svoji váhu, že tak bych nevyvyšoval umělce nebo učitele nad jiné. Ale hlavně by byli doceněni, aby jsme si všichni dobře uvědomovali naše určité mravní závazky, naše povinnost. Nic víc, nic míň. A pak je to, co myslím, že krásně zdůrazňoval už Masaryk, že ta drobná práce. Že někdy podlehneme velkému nadšení, elánu a když se věci nedaří, tak zase snadno propadneme určité skepsy. Ovšem, je tu ještě taky jiný element, který myslím, že si lidé žijící zde často neuvědomují. A to je naše, řekl bych, určitá kolektivní psycha. Je v tom, že my jsme přeci jen určitou kombinací mezi východem a západem. Takže jsme přeci jen trochu racionálnější než, řekněme, Rusové. Ale máme určitou slovanskou citovost. Tomu já jsem velice rád. Žiju ve světě, který je tedy určován anglosaským živlem a o těch Angličanech i anglosasech toho vím víc, než bych vlastně potřeboval. Takže o to jsem docela rád, mám rád naši takovou tu trochu slovanskou povahu, která je trochu i ledabilá. Na tom není vůbec nic špatného. Je to otázka, řekl bych, ani tak ne kontroly emocí, jako spíš určité představy. Zdá se mi, že nám dnes schází nějaký národní program. Vidím to teď, když jsem přijel do Prahy, tak myslím, že poprvé a pak podruhé po třetí, tak jsem viděl moře nedostatku a nebyl jsem ním kritický, poněvadž jsem z nich vzešel, znal jsem je, ale co mě to vždycky fascinovalo a proto jsem i několikrát uvažoval o tom vrátit se a nějakým způsobem se připojit celému tomu toku dění a protože mě fascinovalo to, že to mělo naději, že se zdálo, aha, teď za léta, kdy nám bylo odepíráno všechno možné, teď nám byla daná příležitost. Tentokrát, když jsem přijel, jsem to všem ještě příliš krátce na to, abych to mohl nějak vážně zhodnotit. Je to jen takový letmý dojem. Najednou mi připadá, jako by se tu ztrácel směr. Já doufám, že je to jenom dočasné.
3: My jsme to pociťovali loni v období takzvaných balíčků, což vy možná nevíte, co bylo. Byla to prostě určitá ekonomická opatření. A teď to bylo jako v rodině, kde se najednou musí utáhnout rozpočet, to se stává. Ale nebylo pro co jiné žít. Jeden model ztroskotal, buďme bohatí a to takže rychle a za každou cenu a najednou nebyl jiný po ruce.
1: Vstoupili jsme do éry konzumní. Někdo mě říkal kdysi takovou hezkou definici konzumní doby. A teď už tomu vtipu budete i dobře rozumět, i všichni tady. Co je to konzumní éra? To je doba, kdy já za peníze, které nemám, na jsou půjčky, že jo, si kupuju věci,
4: které
1: nepotřebuji, abych jimi ohromil lidi, kteří na mě bez tak kašlou. Vidím, že už znáte, že?
4: Ten třetí moment jsem neznal, ale je úžasný. Co s tím?
1: Zvláštní je, že já jsem studoval, tak jsem se zajímal o avantgardní umění, prostě o věci moderní, prostě, že tvořivý člověk. A v začínajícím středním věku jsem nějak začal, dostal jsem se ke starým textům a teď jsem zjišťoval, že čím hlouběji dodějím, do tím moudřejší texty najdu. Že? Když si člověk přečte dnešní noviny nebo přečte i vědecké studie některých intelektuálů, pak si přečtete třeba takové prastaré Upanishády, buddhistické texty, já žasnu prostě na to obrovskou intuitivní moudrostí těch lidí. Takže na jednu stránku člověk vidí, že kultury, civilizace vznikají a zanikají a myslím, že my jsme přešli už ten vrchol této naší západní technologické civilizace, poněvadž ona opravdu nemá budoucnost. Jestliže bude pokračovat způsobem, jakým pokračuje, příroda, nicméně ten ekosystém, chcete-li, bude nás muset z toho vybudit, že jo? Jinak bychom to zničili. Bez tak si podřezáváme větev, na které sedíme. Ale zase na druhou stránku existují tu určité jaksi univerzální ideály, určité pojmy spirituality. Ta věci, hodnoty jako láska, solidarita, šlechetnost, to jsou právě věci, které protýkají těmi dějinami, stejně jako krutost a nájezdy a obsazování zemí a tak dále. Jedině, co my můžeme dělat, myslím, je v každém případě můžeme něco dělat na úrovni své osobní, na individuální. Tedy rozhodnout se, ke kterému systému hodnot se přikloníme.

0: Máte v Austrálii jakýsi svůj mikrokosmos, jaksi včetně lidí, se kterými na toto téma můžete kdykoliv navázat řeč? Pořád si tu Austrálii představuji jako věčně prosluněnou, kde vlastně se žije tak trochu ze dne na den, daleko lehčeji než my tady v Evropě zachmuřené.
1: Ve smogu.
0: A vy najednou hovoříte nesmírně evropsky na můj vkus a málo australsky, málo jako protinožec.
1: Pan Nuc hledá někde ráj, neberte mu ho. Prosím vás, neberte mu.
2: Já vám mohu dát několik adres.
0: Ano?
2: Ano.
0: Na lidi, kteří mě uvedou do ráje, nebo mezi takto skepticky uvažující Australany?
1: No, to je ta otázka.
2: Já musím poněkud poopravit váš pohled na Austrálii, poněvadž je to pohled velice příjemný, ovšem pohled skrze vá turistické brožurky.
0: Velmi správně, já se k ním hlásím.
2: Austrálie je velký kontinent, pokud se týká pláží, já myslím, že málo kde na světě najdete tak krásné pláže.
0: Vidíte,
2: válečný písek.
0: Vidíte, že mám pravdu.
2: Na druhou stranu, Austrálie, australská moderní společnost, tedy ta, kterou založili ti Angličané, až těch domorodců, těch původních kmenů, už je tam dnes málo, Angličané to většinou vyhubili a ti žijou někde ještě na severu a někde ve velice nepřístupné vnitrozemí, ale jich opravdu dneska už je několik tisíc. Takže taková ta moderní australská společnost, která čítá dnes asi 18 milionů lidí, žije většinou ve městech. Austrálie je velice urbanizovaná země. Jenom Sydney má skoro 4 miliony obyvatel, pak máte Melbourne 3. Jinými slovy, 75% lidí v Austrálii žije ve městech, kde sice nemají, řekněme, paneláky nebo ani činžáky, většina lidí má své vlastní domky, ale jsou to nekonečné, a na to není české slovo, musím použít superbie, zvláštní kultura, domeček vedle domečku. A tito lidé tam žijí v tom městském hluku, kde jsou prakticky ovlivňováni evropskou, nebo řekněme, všeobecně západní kulturou a technologií. Jsem začal se dělat průzkum, abych se dozvěděl jako větší pravdu o lidech a o společnosti, jak to všechno funguje. Máme čísla k dispozici, stejně tak jako tady, tak my třeba víme, že kolik lidí chodí do práce, víme, co dělá v práci, víme, co dělá, když přijdou z práce. To všechno máme dneska statisticky zachyceno. My víme, že se asi 70% lidí se dívá na nehorázný stupidnosti, které jsou natočeny v Americe, a někdy se ty stupidnosti točí prostě i tam. V takové Adelaide prakticky každý den v novinách na titulní stránce je o vranách. A vrány tak se jmenuje místní fotbalové družstvo. Ta společnost je vlastně australská velice málo, až většina Australanů vlastně ani svoji zemi nezná. A když vyjedete trochu do vnitrozemí, tak tam je najednou poloprázdno až prázdno, což je velmi příjemné. Mně se stalo, tady jezdíme často po Vánocích na jih, na pobřeží, asi 350 km od Adelaide, kde je vždycky plno výletníků na ten nový rok a tak dál. A přesto mi může na nový rok vyjet a jdeme asi, já nevím, čtvrt hodiny a přijít na pláž, která je 3 kilometry dlouhá, a budeme tam sami. Nikde nikdo. To jsou možnosti té Austrálie, ale jinak ta společnost dneska je stejně manipulovaná jako americká, jako jakákoliv jiná. Naopak jsem si třeba všiml, že i tady v Praze, dneska jsem si chtěl něco koupit k oblečení a nemohu, poněvadž chodím po těch obchodech a tam hrajou přesně tu hloupou muziku, jakou slyším já tam, kterou já nesnáším, že já prostě, to jako člověk, který je ekologicky uvědomělý, tak nepůjde na dovolenou nebo se neplní skoupit do Černobylu, že ano. Pro mě tahle ta muzika představuje, až potom vím své.
1: Svého druhu zvukový Černobyl.
2: Co? Ano. A takže tenhle ten problém skutečně začíná být globální. Ta Austrálie ovšem v tomto má určitý náskok, jako země, která má vyšší životní úroveň, takže ten konzumerismus má tam tedy hlubší kořeny, řekl bych.
0: No, zpátky k mé otázce. Máte kolem sebe lidi, se kterými můžete takto hovořit, jako třeba jste hovořil před chvílí tady?
2: Takže ten první pohled vypadá dosti nevábně. Já jsem ovšem dělal několik let pořad, který se jmenoval Inner Space, vnitřní prostor. Byl to pořad velice důležitý. Tím, že jsem hledal různé mystické a spirituální rozměry moderního života. Ten pořad mě samotného nesmírně překvapil, neboť jakmile ten pořad vznikl, tak najednou ti lidi se začali objevovat. A najednou jsem zjistil, kolik žije v skutku spirituálních lidí v Austrálii. Je to menšina, ale žijou tam neuvěřitelné lidi. No v té Adelaide třeba máme 6 buddhistických společností. Kolik my tam máme mystiku? Jistě někteří z nich jsou, řekněme, až šarlatáni nebo lidé, kteří věří všemu, ale ta škála toho záběru byla nesmírně veliká. Mimochodem, ona je stejně taky tady, protože když jsem přijel sem a začal se to věcí zabývat, tak jsem zjistil, že i zde, pod tím povrchem, je neuvěřitelně bohatá škála lidí zabývajících se spiritualitou, zabývajících se jaksi vyššími kvalitami životními. Takže já jsem měl tedy to štěstí, že jsem se s řadou zajímavých lidí seznámil, natočil jsem s nimi pořady, mohl jsem je poznat. Jsou tam, ano. S těmito lidmi se bavím o budoucnosti. Někteří, jejich většina, projevují mně poněkud nepochopitelný optimismus, neboť věří, že přichází doba vodnáře, že jaksi v příštím tisíciletí se změní hodnotový řád, že nastane po tom 20. století, které přineslo hodně utrpení lidem, že nastane
1: harmonie?
2: Ano, doba určitě duchovní a spirituální obrody. Mně se všem zdá, že je to spíš taková víra, kde přání otce myšlenky, protože já osobně nevidím nikde, že by se k tomu dělala nějaká příprava. Mě naprosto děsí, když vidím ten stupeň manipulace v dnešní moderní společnosti. Můj osobní dojem z tohoto je, že moderní západní společnost, že se polarizuje. A asi tak jako, jak všichni víme, v Latinské Americe, pokud se týká peněz, tak je tam malá skupina lidí nesmírně bohatých, a pak je tam obrovská skupina lidí nesmírně chudých. Na mě to dělá dojem, že tato moderní západní společnost se takto polarizuje kulturně a spirituálně. Že na jednu stránku máme skupinu lidí, kteří meditují, dosahují jaksi vyššího vědomí, a na druhé stránce narůstá ta skupina těch lidí, kteří žijí velice konzumně, že jsou redukováni jenom na zákazníky. V Austrálii se to projevuje tak, že dneska hlavně na východním pobřeží už vznikají malá městečka, kde se usazují lidé středního věku, lidé středních vrstev, a ti tam odcházejí ze Sydney a z Melbourne, protože chtějí svoje děti vzít pryč od těch vlivů televize, od těch vlivů komerční hudby, od narkomanie a všech těchto problémů. Tak třeba jediný, který já znám, se jmenuje Bellingen, je to v překrásném údolí. Lidé, kteří tam žijí, si to vše mohou dovolit, poněvadž jsou to lidé nezávislí, například ilustrátorka knih, programátor, pak je tam žurnalista, který dělá občas dokumenty, vyrazí od tam, tutel tam má svoji základnu. Lidé tohoto druhu mají tam třeba svoji takovou komunální stanici, kde sami si rozhodují, jaký druh muziky, co všechno se bude hrát. A hlavně tam odešli, aby se teda ubránili tomuhle tomu hroznému náporu. A takových míst tam vzniká více. To se ovšem dá praktikovat i zde. A já jsem přesvědčený, že i tady takové podobné komunity lidí vznikají.

0: Vy jste hovořil o tom, že mezi vašimi přáteli jsou aboriginci?
1: Ano.
0: Čili rasismus nebo něco takového Austrálie nezná?
1: No jistě, že zná. Jistě, že zná.
0: A právě vůči původním obyvatelům Austrálie nebo vůči komu vlastně?
1: No hlavně vůči původním obyvatelům, poněvadž to jsou dlouhé diskuze opět. Zaprvé já musím přiznat, že z mých tedy přátel, ti domorodci, nikdo z nich není čistý, že jo? Jsou to lidé.
0: A to je důležité zesměšné. Pro vás?
1: No to je nesmírně důležité, poněvadž totiž těch pravých, těch rizích, ty člověk málo kdy a málo kde potká, že jo, ty žijí ve vnitrozemí, já se s nima sešel, když jsem třeba jel natáčet, ta jejich kultura je tak odlišná, že jo, když jsem například nemohl nikdy naučit jejich jazyk, to je opravdu tak rozdílný svět. Jinými slovy, já se potkám s lidmi, kteří se k té kultuře hlásí, ovšem mají už trochu za irskou anglickou krev.
0: Nicméně jsou trochu přičmoudlí, jak by se tady řekl.
1: No ne, oni se sami cítí být domorodci, že jo. To je velice důležité, že se s tím stotožňují, že ano. Ale ten problém je velice složitý, nesmírně složitý.
0: A ve vás osobně je také složitý?
1: Je. Je, právě jsme se bavili o otázce určité kulturní identity. Já jsem se od domorodců hodně naučil. Poněvadž jejich kultura je nesmírně komplexní a je velice spirituální. Angličané, když ji obsadili, tak je považovali za primitivy. Pač oni skutečně, technologicky řečeno, zůstali v době
0: kamenné.
1: I když můžeme říct takový bumerang nebo pár vynálezů, prokazují určité abstraktní myšlení, technické myšlení. Zase bylo by velice zajímavé mluvit o tom, proč k tomu dospělo, poněvadž poslední výzkumy nějak ukázaly, že v Austrálii před desítkami tisíc let vyhynula některá velká zvířata. Jinými slovy, domorodci je zřejmě vyhubili. A mám dojem, že tenkrát si uvědomili, že jestliže budou vyvíjet technologii, která víc ničí, než potřebujou, že je to naprosto zničí, tak mám dojem, to je moje interpretace a když se o tom bavím s těmi svými přáteli, tak se k tomu přiklánějí. Takže oni záměrně si dali určitou brzdu na rozvoj technologie a řekli, naše technologie bude taková, aby nám zachovala život. Oni věděli, že je to starý kontinent, proto se například ní udržovali kontrolu. Měli vyvinuté metody kontroly porodnosti a sexuální různé zvyklosti jsou velice zajímavé, poněvadž oni třeba velice dobře znali genetiku, že jo? Při těch malých číslech oni udržovali velice dobře svoji genetickou čistotu. Měli teda různá tabu a taky třeba mě bylo řečeno, vůbec nejhorší zločin, který tam byl, bylo se špatně oženit. Jinými slovy, vzít si partnera svého vlastního totému.
0: Dolehne do Austrálie zpráva o takové rozsáhlé genocidě, která proběhla třeba v Africe, kde ve hře bylo milion lidských životů, když ta Austrálie má 18 milionů bídných. Zajímá se o tohle někdo na tomto kontinentě, který je vzdálen od všeho?
1: Já bych řekl asi tak jako všude, poněvadž jsme všichni napojeni na jeden a ten samý zdroj zpráv a to je CNN. Jistě jsou tam lidé, kteří jsou nesmírně šlechetní. Austrálie má řadu charitativních organizací, které právě pomáhají v Africe, v Ázii, kdekoliv. A Austrálie všeobecně, myslím, že jsou docela štědří lidé.
0: O to, jestli ta Austrálie je chápána jako kontinent daleký, vzdálený, kterého se nic tak moc nedotýká. My jsme za mořem, jednoduše jsme takový sevření do svého života, do své ulity. A nebo pociťují Australané také tíhu tohoto světa? Prvního, druhého, třetího.
1: Zajisté ano. Poněvadž dnes už jsme všichni propojeni. Například dnes jsem odjel, tak se Austrálie, australské ekonomie se dotkl ten azijský problém. Nás možná ještě více než Evropy, ale i v Evropě pochopitelně je cítit. Dnes prostě ty ekonomie jsou tak propojené. I australský průmysl, australské hlavně industrie těžební, je víceméně v rukách buď amerických nebo mezinárodních finančních kruhů. Takže ta Austrálie dneska není tak izolovaná, jak se může jevit odtud. Ale na druhou stránku přiznám, že jedna obrovská výhoda je, že tam člověk prostě může skočit do auta, trochu žláhnout na plyn a za chvilku jste v jiném časoprostoru. A když třeba jdu táboři do Flinderských hor a tam se mezi skalama, které jsou 700 milionů let staré, táboří mu říčky, kde nikdo nepřijde a díváte se večer na tu krásnou oblohu a je tam naprosto čistý vzduch a jenom poslouchám ty cvrčky, tedy hudbu starou miliony let, tak pochopitelně potom nějaká politika nebo světové problémy připadají naprosto vzdálené.
2: Byla by to krásná tečka za naším pořadem, pane doktore, ale já mám ještě dvě témata. Jednu mezi otázku a pak jednu otázku na závěr. Ta mezi otázka, omlouvám se za ní, spočívá v tom, jestli když tam sedíte u toho potůčku, se nebojíte, že vás někdo zabije kvůli tomu, aby získal to auto. Tam se někdy tady bojím zastavit někde. Na opuštěném parkovišti.
1: A tam právě nikdo není.
2: Dobře. A ta poslední otázka. My jsme v úvodu avízovali, nebo vy jste sám hned bezděčně začal hovořit o tom, že hudba je pro vás podstatným prvkem života. Kdybyste měl někomu vysvětlit, co hudba je, alespoň pro vás, jak byste to definoval? Proč ji potřebujete vůbec k životu? A je to ten voříšek, nebo je to New Age music, nebo je to zvuk těch kamínků, když se sypou z té skály?
1: Teď jsem na rozpacích, jestli se vůbec mám pokoušet tuto otázku odpovědět, poněvadž je to otázka totiž velice důležitá a stejně taky odpověď by měla být velice důležitá, poněvadž to je to, čemu já se teď věnuji intenzivně v posledních letech. Proto jsem vlastně odešel z ABC a opustil dobře placenou práci, abych šel tedy do riskantní oblasti přesvědčovat jaksi lidi o důležitosti zvuku hudby, totiž o důležitosti harmonie. Když začínám někdy svoje semináře, tak jednak, a to chci šířit tady po světě, nechám lidem, dělám s nimi takzvané tónování. Mimochodem, vlastně toto mohu doporučit, prosím vás, zkuste si to každý, pár přáteli, zkuste to v rodině. Řeknu, každý z nás je nějak naladěn v tuto chvíli, že ano. Když benku na strunu, má svůj tón. Každý z nás ho má, zkusme ho slyšet. Tak tedy doporučím každému, zavřeme oči a zaposlouchejme se, až uvnitř uslyšíme nějaký tón. Řekneme, aha, to je můj tón. A já vám potom řeknu 3, 2, 1 a všichni začneme. Když máte 20 lidí, ta skupina začne zpívat v harmonii. Já tomu říkám malý zázrak. Je to nesmírně působivé a je to takovým důkazem, pro mě alespoň, že vlastně v člověku je přirozená potřeba po harmonii, tedy po lásce. Ten tón vznikne spontánně, všichni se k němu připojí, ale zase na druhou stránku, a když posloucháte, tak slyšíte hlas každého člověka. Může si to tedy každý zkusit. Je zajímavé, jak to může i utužit vztah v rodině a mezi přáteli. Takže snad s tímto doporučením bychom se mohli rozloučit.
2: Toto byla Kavárna Bohemia. Náš host, pan doktor Jaroslav Kovaříček z jižní Austrálie, teď nepochybně půjde na večeři, protože mu celou dobu kručilo v břiše. A my se odmlčíme, vážení posluchači, a zkusíme si poslechnout váš tón. Naschledanou.
1: Naschledanou. Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hezký den a příjemný poslech Kolotoče vám přeji a zvu vás na znovu otevřenou zelenou bránu v centru Pardubic, ze které uvidíte město jako na dlani. Podle receptu našich prababiček pak zavaříme meloun a vydáme se na chovatelskou výstavu králíků albínů. A bude toho ještě mnohem víc, co vám v dnešním Kolotoči nabídneme. Mimo jiné také pohodové evergreeny a první z nich vám teď posílám.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Pardubice jako na dlani. To nabízí zelená brána v centru města, která se po dvouleté rekonstrukci opět otevřela pro veřejnost. Z jejího vyhlídkového ochozu se otevírají pohledy na historické centrum, na zámek, Kunětickou horu i vzdálené hřebeny hor. A která světová strana nabízí nejhezčí výhled? To se s historikem Janem Ivanegou vydala na zelenou bránu zjistit redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme došli až na vrchol zelené brány. Je dneska krásný den, takže vidíme všechno, co asi můžeme vidět.
2: Díváme se na sever, přímo před námi je fantastická zvonice, krásná stavba. Vznikla na Prahu 30. let na starší zástavbě. Za ní je nádherný kostel svatého Bartoloměje, mimořádná sakrální dominanta města. No a o kus dál se díváme na pardubický zámek. Jemuž dominuje nejenom nádherná věž Hláska, kde je teďka taky skvělá vyhlídka, ale taky valové opevnění, to je ten kruhový rondel tady v popředí, ze kterého je zase jiný, neméně pěkný výhled na město.
1: Pojďme dál, tady se podívat na náměstí Republiky.
2: Náměstí Republiky je skutečně neuralgickým bodem pardubického urbanismu a vždycky bylo. Jeho řešení z hlediska nějakého systematického urbanismu bylo možné až po zasypání městské řeky Ramene Chrudimky, která spojovala Chrudimku s Labem a tekla v zásadě po té trase stávající ulice.
1: To bylo začátek 20. století.
2: Přesně tak, po dlouhých diskuzích s památkáři a řekněme konzervativními zástupci zachování starobylého rázu města byla ta městská řeka skutečně zasypána.
1: Když dohlédneme z této strany dál než na náměstí Republiky, co můžeme vidět?
2: Můžeme vidět průhled někdejší královskou třídou. To byla novodobá dominantní ulice spojující historické jádro s tím zeleným předměstím.
1: Pohled na jižní stranu je takový o poznání klidnější oproti tomu náměstí Republiky.
2: Je to tak nepochybně do jisté míry i proto, že se přímo ze zelené brány díváme na historické gotické parcely starého jádra Pardubic. K těm přirozeně náležely i typické úzké záhumenky, které i dnes vytváří příjemné ostrůvky zeleně. Na ty středověké parcely ovšem navazuje zase novodobá zástavba z počátku 20. století. Díváme se do zahradního nebo zadního traktu dívčí průmyslové školy Vesna, ta vznikla v roce 1908. Nahlížíme také na dvůr ředitelství pošt a telegrafů. To byl další problematický objekt, který byl plánován dlouhá desetiletí a nakonec vyrostl až ve 20. letech podle velmi dobrého návrhu architekta Ladislava Machoně.
1: Východní strana, tu si necháváme na závěr Pernštinské náměstí.
2: Je to pohled nepochybně nejmalebnější, protože se otvírá do nádherného historického jádra toho poddanského pernštinského města. Jeho podoba se samozřejmě od dob Pernštejnů zásadně pozměnila, ale to jádro skutečně zůstává pernštinské, dané těmi požáry v 16. století.
1: Dálce ještě vidíme i Kunětickou horu, Orlické hory, Krkonoše jsou tak v oparu, ale můžou být vidět někdy za lepších podmínek.
2: Jednoznačně ze zelené brány je bez větších problémů za dobrých podmínek vidět Sněžka i celý hlavní masiv Krkonoš, stejně tak i Orlické hory. Když se díváme ke Kunětické hoře, tak naši pozornost upoutá kromě toho nádherného hradu i dvojice objektů, které jsou přímo v ose. Na jedné straně, trošku vzdálenější, jsou to fantastické Gočárovy automatické mlýny a ještě před nimi na tom samotném náměstí stojí ve výhledu novorenesanční radnice. Ta vznikla v roce 1893 a je to stavba, která zabírá několik těch středověkých parcel a jednoduše se svojí monumentalitou vymyká měřítku náměstí.
0: Říká historik Východočeského muzea Jan Ivanega, který na znovu otevřenou zelenou bránu v centru Pardubic doprovodil redaktorku Milenu Vápeníkovou. Náš další tip na prázdninový výlet, pokud budete poblíž.

0: Valdemar Matuška a jeho růže z Texasu u nás na Pohodě. A teď se zastavíme u naší mateřštiny. Tentokrát bude v jazykovém koutku řeč o slovesu, které používáme docela často, třeba když nám život komplikuje nějaká potíž nebo překážka, ale může mít více podob. Podrobněji už kolega Stanislav Jurík a jeho host.
1: A v jazykovém koutku vítám Martina Proška z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ta dnešní rubrika je inspirována dotazem posluchače. Ten se ptá, jestli je nějaký rozdíl mezi větami to se ničemu nevyrovná a tomu se nic nevyrovná.
2: Sloveso vyrovnat se je v našich větách použito ve srovnávacím obratu, ve kterém se porovnává hodnota nebo užitečnost něčeho. Je to celkem běžné vyjádření, ale je pochopitelné, že posluchač váhá, protože někdy je potřeba se více zamyslet nad tím, co se s čím vlastně srovnává, obzvlášť když se v podmětu a předmětu místo podstatných jmen použijí zájmena, jako v našem případě to a ničemu.
1: Takže by pomohlo použít třeba jiná slova, názornější?
2: Rozhodně ano. Zkusíme si význam uvedených vět a rozdíl mezi nimi přiblížit právě tím, že použijeme slova s konkrétním významem. Vezmeme nejprve větu to se ničemu nevyrovná a převedeme si ji třeba na větu náš výrobek se ničemu nevyrovná. Tím říkáme, že náš výrobek se prostě nedá srovnat s žádným jiným. Ať ho srovnáme s kterýmkoliv jiným, vždy se budou lišit. A teď přichází další potíž. Může se tím totiž myslet, že ten náš výrobek bude vždy horší, nebo i to, že bude vždy lepší. Ta věta je prostě dvojznačná.
1: A jak je to v případě té druhé věty?
2: Druhá funguje v zásadě stejně. Když si větu tomu se nic nevyrovná zase převedeme a řekneme našemu výrobku se nic nevyrovná, opět to znamená, že náš výrobek není možno s žádným jiným srovnávat, protože se pokaždé budou v něčem lišit. A i tady platí, že ten náš výrobek může být oproti tomu jinému vždy horší nebo naopak vždy lepší. Formulace našemu výrobku se nic nevyrovná, ale častěji nese ten význam, že náš výrobek je lepší. Ten opačný význam, náš výrobek je horší než ty ostatní, je tu myšlen v menším množství případů.
1: Takže to vlastně není žádný rozdíl.
2: No přesněji bychom měli říct, že bez kontextu se u těchto vět nedá o žádném rozdílu jednoznačně mluvit. Nebo ještě jinak, můžeme říct, že bez kontextu je význam nejasný. Význam věty se slovesem vyrovnat se je jasný například v kontextu česká brambora je česká brambora a nic se jí nevyrovná. Tady je zřejmé, že se chce říci, že česká brambora je lepší než všechny ostatní. Podobně například v kontextu převážně zemědělský východ země se průmyslově vyspělému jihu nemůže ekonomicky vyrovnat, je jasné, že východ země je na tom ekonomicky hůře než jih.
1: Hostem dnešního jazykového koutku byl Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A kolega Stanislav Jurík jim dnes provázel. Ladíte pohodové vlny a pokud si teď v létě rádi pochutnáváte na melounu, my vám už za chvíli nabídneme recept na zavařený meloun. Ano, slyšíte správně, zavařený meloun z roku 1886.

0: Nejprve v klášterních, později i v městských kuchyních se už v 19. století objevovaly recepty s melounem. Šlo o delikatesu, která se ovšem nepodávala čerstvá, ale zavářela se. Jak na to prozradí etnoložka Vladimíra Jakoubějová v doprovodu redaktora Jaroslava Hořeního.
1: Dnes si připomeneme ovoce, které taky neodmyslitelně patří k létu, meloun.
2: Zatímco v kuchyni našich babiček na vesnici to bylo až do poloviny 20. století téměř neznámé ovoce, ve městě byl meloun k dostání už v 19. století.
1: Název tohoto ovoce pochází z řečtiny a znamená zralé jablko. Meloun znali už Egypťané před více než 5000 lety. Od Egypťanů převzali znalosti o pěstování melounu Řekové a ostatní evropské a samozřejmě i mimoevropské národy. V západní Evropě a v Čechách se o melounech hovoří už v 10. století našeho letopočtu. Do Čech se semínka melounu dostala spolu s misionáři, kteří toto ovoce doporučovali jako postní jídlo v 15. století. Běžně dostupnou potravinou se však stal meloun o několik století později. Zalistujeme-li starými kuchařskými knihami, meloun se nejdříve objevuje v receptářích klášterních kuchyní. V polovině 19. století už recepty s melounem, tedy konkrétně dva, uvádí i Retigová. Postupně se tak toto ovoce stalo delikatesou, která se podávala při hostinách. O tom, že to bylo ovoce vzácné, svědčí i přísloví, nemáš-li na chléb, nekupuj melouny. Možná proto se taky nepodával čerstvý, ale buď jako kompot, nebo zavařený na dozdobení nebo ochucení.
2: A jak takový zavařený meloun chutnal, tak to můžete zkusit podle receptu z roku 1886.
1: Rozkroj v půli dorostlý, sice ale ne docela zralý meloun, vyndej z něho všechnu dřeň, pak meloun oloupej, rozkrájej ho na stejné podlouhlé kousky, vlož je do čistého rendlíku, nalej na ně vody smíšené se šťávou z jednoho citronu, postav to na oheň a nech to jednou přetáhnout. Na libru melounu nech libru cukru se žejdlíkem vody vařit, až se trochu táhne, načež meloun opatrně vyndej a vlož ho do toho cukru, ve kterém ho nech jednou povařit, pak to odstav z ohně, přikryj to papírem a nech to přes noc stát. Druhého dne cukr zceď, nech to trochu silněji zvařit, pak dej meloun zase do něho, nech to jednou povařit a opět to nech přikryté stát. Tak to opakuj až do třetího dne. Čtvrtého dne slej, nech jej hodně hustě zvařit, pak dej meloun do něho a nech to ještě jednou povařit, odstav z ohně a když docela vychladne, dej to do nějaké široké nádoby, náležitě ji obvaz a ulož. Poněvadž meloun rád porušení bere, tedy to po nějakém čase prohlédni a kdyby se to chtělo kazit, tedy to musíš znova převařit. Zavařování postaru už umíme, jen bylo hodně zdlouhalé a trvalo hodně dní.
0: Tak můžete tento náročnější recept našich prababiček vyzkoušet, pokud jste si ho zapamatovali, ale přesto si myslím, že není nad čerstvý meloun. Tolik etnoložka Vladimíra Jakoubějová a redaktor Jaroslav Hoření. Tady je Pohoda a teď vám posílám letní pozdrav od Věry Špinarové a taky kapely Plavci.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: V Dobré radě se dnes ptáte na znalecký posudek a další postup. S vysvětlením je tu náš pravidelný rádce Josef Černý.
1: Pan Petr reklamoval mobilní telefon, reklamace byla zamítnuta s odůvodněním, že si vadu způsobil sám. Nechal si tedy vypracovat znalecký posudek, ze kterého jednoznačně vyplývá, že vada je výrobního charakteru a uživateli tedy nespůsobil. Prodejce ale odmítá peníze vrátit a posluchač se ptá, jestli má nárok na vrácení peníze za posudek, který mu vlastně nepomohl. Pane posluchači, nemáte. Znalec odvedl svoji práci, za kterou si nechal zaplatit, a jestli prodejce posudek neuznal, toho už nezajímá. Peníze byste mohl požadovat zpátky pouze v případě, že by posudek vykazoval vady. Vy ale máte v ruce platný posudek, se kterým máte velkou šanci na úspěch u soudu.
0: Říká dobrý rádce Josef Černý. A na Pohodě se za pár minut vydáme na chovatelskou výstavu králíků a dozvíme se víc o plemenu albínů, které je velmi odolné a taky plodné. No a teď už Pavel Bobek, dík, že smím pár přátel mít.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Bílí králíci nepatří jen do kouzelnických klobouků. Například české plemeno albínů chovatelé chválí jako velmi plodné s dobrým masem. Je tu naše pravidelná hobby rubrika dnes s kolegyní Irenou Šarounovou, která natáčela na chovatelské výstavě.
1: Na chovatelské výstavě v Budišově vystavuje také Kamil Černý z Předskova a má tady své albíny.
2: Je to jedno z českých národních plemen, vyšlechtěno někdy v 60. 70. letech 20. století, takže poměrně mladý plemeno. A na to, jak je to užitkově dobrý králík, myslím si poměrně málo rozšířený.
1: Je to opravdu albín, dívám se, má ty růžové oči. Musíte se o své albíny starat nějak jinak než o obvyklé králíky?
2: Zatímco mám zkušenosti, tak je to velice otužilý plemeno, vhodný i třeba pro začátečníky. Nepotřebuje nic mimořádného oproti jiným plemenům. Není nijak výrazně prošlechtěný v tom smyslu, že by byl náchylný na nemoci. Řekl bych skoro odolný na nemoci, že je.
1: Proč jste si vybral právě albíny?
2: Mě tak trošku potkali náhodou. Já moc rád vzpomínám. Můžu ho i pozdravit dálku pan Doruška z Chlístova, velký chovatel a propagátor českých albinů, tak na něj jsem narazil úplnou náhodou. Někteří chovatelé i z organizace mi říkali, to je takovej jednoduchý králík, bílej, to budeš mít snadný. Jo, a tak.
1: Není to snadné?
2: Má určitý takový specifika to plemeno. První úplně je srst. Je typická pro tohle plemeno, protože bylo vyšlechtěno právě za účelem kvality srsti pro kožešinový průmysl. Není to jenom bílá barva, ale jsou v tom stříbřitý otlesky, které by měly být. Je hustá ta srst samozřejmě, protože pro ten kožešinový průmysl to bylo žádoucí. Dneska už to tak potřeba není, skoro vůbec ne.
1: Takže proč vy chováte albíny? Na maso, na kůži nebo jenom pro radost?
2: Pro maso a pro radost. Králíci v 5 měsících, živá váha přes 3 kila. My jsme teďka s rodinkou, když to přeženu, už jsme nevěděli, co s králičím masem, tak jsme opracovali všechno, vykostili, co se dalo a můžu říct upřímně, neznám nic lepšího, než králičí maso na grilu 2-3 dny naložený, vynikající.
1: Musíte albína něčím zvláštním krmit?
2: Ne, vůbec ne. Já jsem akorát letos, jsem takovej blázen, že každý druhý, třetí den jezdím králíkům posít trochu zeleného, takže i když se to nedoporučuje, že ze zeleného králíci se nadýmají, každý večer u mě dostávají dávku zeleného přes sezónu, v zimě večer seno a ráno míchám si směs průmyslově vyráběné granulí a ječmene, půl na půl. A jinak je to plemeno velmi plodný, jsou to starostlivý matky.
1: Kolik toho tak máte ve vrhu?
2: Prvničky 7 mláďat a pak druhý, třetí vrhy a další i 9 i 10.
0: S chovatelem Kamilem Černým si na chovatelské výstavě povídala redaktorka Irena Šarounová. A teď se projedeme koňskou dráhou s Valerií Čižmárovou.

0: světelná instalace s názvem Pod hladinou až do konce sezóny zpestří návštěvníkům z brašovských jeskyní v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku prohlídku jejími prostorami. Výstava v podzemí, která má v jeskyních dlouholetou tradici, je věnována dílu Tomáše Skalíka. Místo instalace si autor vybral záměrně. Uměle vytvořená laserem přesně definovaná svítící hladina Tomáše Skalíka vstupuje do přímého dialogu s přírodní neviditelnou hladinou oxidu uhličitého. Zatímco geologická hladina CO2 představuje fyzickou hrozbu, Skalíkova světelná hladina otevírá prostor pro psychologickou kontemplaci, interakci diváka a myšlenkový přesah. Tak tohle uvedl kurátor výstavy Emil Mezera. Opavský rodák Tomáš Skalík se věnuje restaurátorství uměleckých děl, především z kamene. Ve vlastní volné tvorbě se zaměřil právě na oblast light art, tedy světelného umění. Tak pokud o prázdninách na zbrašovských jeskyních v Teplicích nad Bečvou zavítáte tam, tak věřím, že vás magická světla v podzemí zaujmou. Zítra naslyšenou, milí posluchači.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba na pokračování v programu Českého rozhlasu Pohoda. Mark Twain, Život na Mississippi. Ze vzpomínek slavného humoristy v režii Miroslava Buriánka čte Josef Vinklář.

Dojeli jsme do Saint Paulu, výchozí stanice plavby na Mississippi, a tam skončila naše cesta z New Orleansu dlouhá 2000 mil. Je to asi desetidenní jízda parníkem. Když jsme byli v New Orleansu, byla už pokročilá roční doba, růže a magnoliové květy opadávaly, ale zde v Saint Paulu byl sníh. V New Orleansu jsme občas zachytili dusný závan větru, pocházející zřejmě ze sopečného kráteru. Zde v Saint Paulu jsme často zachytili mrazivý závan, pocházející zřejmě z nějakého ledovce. Nechci ohromovat těmito statistickými údaji. Ne, je přece přirozené, že musí být rozdíl mezi podnebím krajů, které leží na dvou různých rovnoběžkách vzdálených od sebe 2000 mil. Zaujímám toto stanovisko a budu je zastávat a hájit navzdory novinám. Noviny mají za to, že to není přirozená věc a jednou za rok v únoru poznamenávají se špatně skrývanými vykřičníky, že zatímco my zde nahoře zápasíme

se sněhem a ledem, tam dole na jihu mají čerstvé jahody a hrášek a přede dveřmi kvetou keře a lidé si stěžují na horka. Noviny nad tím nikdy nevídou z překvapení. Zmocňuje se jich pravidelně v únoru. To musí mít nějaký důvod a tímto důvodem je asi střídání pracovníků u redakčního stolu. Jednoho člověka nemůžete překvapit víc než dvakrát týmž zázrakem, dokonce ani únorovými divy jižního podnebí. Posadíte-li však každý rok nebo dva roky za redakční stůl novou sílu a zapomenete se dát očkovat proti každoročnímu údivu nad podnebím, bude se táž stará písnička opakovat neustále. Rok co rok onemocní touto nemocí jedna síla a stane se odolnou vůči jejímu opakování, to však novinám nepomůže. Ne, noviny jsou na tom stále stejně špatně. Stále mají nějakou novou sílu a budou tedy vyrážet se svým jahodovým překvapením vždycky v únoru, co budou živi. Nová síla je vyléčitelná, noviny sami jsou nevyléčitelné. Zákon kongresu, ne, kongres by nemohl zakázat jahodové překvapení, aniž by povážlivým způsobem překročil svou pravomoc. Dodatek k ústavě by mohl zjednat v této věci nápravu a to je pravděpodobně nejlepší a nejrychlejší způsob, jak jí dosáhnout. Na základě takového dodatku by pak mohl kongres odhlasovat zákon, podle kterého by se první přestupek trestal doživotním žalářem a další nějakou zdlouhavou smrtí. To by nám bez pochyby brzy zjednalo klid.

Stojí za to přečíst si něco o Mississippi. To není obyčejná řeka. Naopak, je pozoruhodná v každém ohledu. Považujeme-li Missouri za její hlavní přítok, je to nejdelší řeka na světě. 4300 mil. Myslím, že se dá bezpečně také říci, že je to nejklikatější řeka na světě, neboť v jedné části své cesty potřebuje přes 1300 mil, aby urazila vzdálenost, k jejímuž překonání by v reálně stačilo uletět 675 mil. Protéká jí třikrát více vody než řekou svatého Vavřince, 25krát více než Rýnem a 328krát více než Temží. Žádná jiná řeka nemá tak rozsáhlé povodí. Čerpá své zásoby vod z 28 států a teritorií, od Delaware na Atlantickém břehu a z celé země mezi ním a Idahem na Pacifickém srázu. Z rozlohy, která zaujímá 45 stupňů zeměpisné délky. Mississippi dostává a odvádí do Mexického zálivu vodu z 35 vedlejších řek, které jsou splavné pro parníky, a z několika set řek, které jsou splavné pro prámy a čluny s plochým dnem. Rozloha jejího povodí je tak velká jako spojené území Anglie, Walesu, Skotska, Irska, Francie, Španělska, Portugalska, Německa, Rakouska, Itálie a Turecka, a skoro celý tento rozsáhlý kraj je úrodný a vlastní údolí Mississippi je zvlášť úrodné. Je to řeka pozoruhodná tím, že místo, aby se rozšiřovala směrem k svému ústí, zužuje se, zužuje a prohlubuje. Od vtoku Ohája až k bodu, který je na půl cestě k moři, je průměrně míli široká za vysokého stavu vody, pak se směrem k moři šířka neustále zmenšuje, až v soutěskách nad ústím je jen o něco přes půl míle. U vtoku Ohája je hloubka Mississippi 87 stop. Hloubka postupně roste a dosahuje těsně nad ústím 129 stop. Rozdíl mezi vysokým a nízkým stavem vody je také pozoruhodný, ne na horním, nýbrž na dolním toku řeky. Stoupání je poměrně jednotné, asi 50 stop. Avšak v Bayou La Fourche stoupá řeka jen o 24 stop, v New Orleansu jen o 15 a těsně nad ústím jen o 2,5 stopy. Článek v New Orleanském Times Democrat, založený na zprávách zkušených inženýrů, konstatuje, že řeka každým rokem odnese do Mexického zálivu 406 milionů tun bahna. Kdyby toto bahno stuhlo, vytvořilo by masu o základně jedné čtvereční míle navršenou do výšky 241 stop. Ukládání bahna postupně zvětšuje pevninu, ale jen postupně. Za 200 let, která uplynula od té doby, co řeka vstoupila do dějin, rozšířilo bahno pevninu o necelou třetinu míle. Mužové vědy věří, že ústí bývalo v Baton Rouge, kde končí vrchy, a že 200 mil pevniny odtud až k zálivu stavěla řeka. To nám umožňuje vypočítat bez nesnází stáří tohoto kusu země. 120 tisíc let. A přece je to nejmladší kousek země. Mississippi je pozoruhodná ještě v jiném ohledu, svým sklonem k provádění bujných skoků, kterými přetíná úzké šíje země a tak napřimuje a zkracuje svůj tok. Nejednou jej zkrátila o 30 mil jediným skokem. Tyto zkratky mají podivuhodné účinky. Vrhli několik měst z břehu řeky do nitra venkovských okresů a postavili před ně písečné hráze a lesy. Mississippi nemění svou polohu jen zkratkami. Mění opravdu neustále svůj pohyb. Opravdu se neustále pohybuje stranou.
V Hard Times v Louisianě je řeka 2 míle západně od krajiny, kterou protékala dříve. Následkem toho není dnes původní sídlo této osady vůbec v Louisianě, nýbrž na druhém břehu řeky ve státě Mississippi. Nechme být fyzickou historii Mississippi a řekněme pár slov o její historické historii, abych tak řekl. Svět a knihy si tak zvykli užívat a zneužívat slova nový ve spojitosti s naší zemí, že brzy získáme a trvale si uchováme dojem, že v ní není nic starého. Víme ovšem, že v amerických dějinách je několik poměrně starých letopočtů, ale pouhé číslice nedávají našemu mozku správnou představu, přesný obraz o délce uplynulého času, kterou představují. Řekneme-li, že de Soto, první běloch, který kdy spatřil Mississippi, spatřil ji roku 1542, je to poznámka, která konstatuje fakt, aniž jej vykládá. Je to jako kdybychom udali číslice o západu slunce podle astronomických výpočtů a pojmenovali barvy jejich vědeckými názvy, jako výsledek byste ovšem dostali holý fakt západu, ale neviděli byste západ. Lepší by bylo namalovat jeho obrázek. Letopočet 1542, stojí-li sám o sobě, říká nám málo nebo nic. Jestliže však kolem něho seskupíme několik sousedních historických dat a skutečností, nabude perspektivy a barvitosti a pak poznáme, že je to jeden z amerických letopočtů, který budí úctu svým stářím. Například, když poprvé bělochův zrak spatřil Mississippi, neuplynulo ještě ani čtvrt století od přibití 95 tezí na chrámová vrata, což byl čin, kterým začala reformace. Když de Soto zahlédl řeku, Ignác z Loyoli bylo ještě temné jméno. Řád jezuitů nebyl ještě ani rok starý. Ještě neoschla Michelangelova barva na posledním soudu v kapli Sixtínské. Královna Marie Skotská nebyla ještě na světě, ale přišla na ní ještě před koncem roku. Kateřina Medičejská byla dítětem, Alžběta Anglická nebyla o mnoho starší. Calvin, Benvenuto Cellini a císař Karel V. byli na vrcholu své slávy a každý z nich vyráběl historii po svém. Markéta Navarská psala Heptameron a jakési náboženské knížky a první dílo se dočkalo dneška, ostatní už jsou zapomenuta, protože vtip a nevázanost jsou někdy lepšími uchovateli literatury než svatost. Volné dvorské mravy a absurdní rytířství byly v plném rozkvětu a klání a turnaje byly častou kratochvílí urozených pánů, kteří uměli lépe zápasit než slabikovat v knize. Kdežto náboženství bylo vášní jejich paní, jejich kratochvíli bylo třídění potomstva na plnoprávné dítky a levobočky. Náboženství tehdy v skutku kvetlo všude kolem dokola, byl svolán koncil tridentský, španělská inkvizice pekla, lámala kolem a upalovala podle libosti, jinde na evropské pevnině byly národy vedeny k svatému životu ohněm a mečem, v Anglii Jindřich VIII. Potlačil kláštery, upálil Fischera a ještě jednoho nebo dva jiné biskupy a otevíral anglickou reformaci a svůj harem. Když de Soto stanul na březích Mississippi, chyběly ještě 2 roky do Lutherovy smrti, 11 let do upálení Servetova, 30 let do Bartolomějské noci, Rabelais ještě neotiskoval své věci, Don Quixote nebyl ještě napsán, Shakespeare se ještě nenarodil, muselo uplynout ještě 100 dlouhých roků, než Angličané zaslechli jméno Olivera Cromwella. Není pochyby o tom, že objevení Mississippi je fakt hodný zaznamenání, který zmírňuje a uvádí na pravou míru názor, že naše země je z brusu nová a dává jí úctyhodný vnější vzhled zrezivělosti a starobylosti.

Ale vraťme se do Saint-Paulu. Město leží vysoko, je asi 700 stop nad mořem. Je tak vysoko, že se naskýtá širý rozhled na řeku a nížinu přímo z jeho ulic. Je to vskutku velmi podivuhodné město a ještě není dokončeno. Všechny ulice jsou zataraseny stavebním materiálem, který je s největší možnou rychlostí stmelován v domy, aby uvolnil místo novému stavebnímu materiálu, neboť další lidé dychtivě touží stavět, jakmile budou moci použít ulic k tomu, aby v nich nakupili cihly a trámy. Jak povznášející a krásné je pomyšlení, že předním průkopníkem civilizace, přední hlídkou civilizace není nikdy paroloď, nikdy železnice, nikdy tisk, nikdy nedělní škola, nikdy misionář, nýbrž vždycky whisky. Tak to je. Podívejte se do dějin a uvidíte. Misionář přichází za whisky. Chci totiž říci, že přichází teprve, až už přišla whisky. Potom přijde chudý přistěhovalec se sekirou, motykou a puškou, potom obchodník, potom smíšený dav, potom falešný hráč, psanec, silniční lupič a všichni jejich spolubratří v hříchu obojího pohlaví a potom šikovný chlapík, který koupil nějakou starou koncesi vztahující se na celý kraj. To přiláká kmen advokátů, bezpečnostní výbor přivolá obstaravatele pohřbů. Všechny tyto zájmy pak přivedou na svět noviny. Noviny začnou s politikou a se železnicí. Všichni přiloží ruku k dílu a postaví kostel a věznici a hle, civilizace je v zemi vybudována navždy. Avšak whisky, jak vidíte, byla při tomto záslužném díle přední hlídkou. Její vždycky. Bylo to, jako by nějaký cizinec, a u cizince je to omluvitelné, neznal tuto skutečnost a zabloudil do astronomie, aby si tam vypůjčil symbol. Kdyby však byl seznámen s fakty, byl by řekl, sud impéria na západ si razí cestu. Tento velký průkopník dorazil na území, které nyní zaujímá Saint-Paul v červnu roku 1837. Ano, v té době Pierre Parrain, Kanaďan, postavil první chatu, otevřel sud a začal prodávat whisky Indiánům. Výsledek leží před námi.

Poblíž St. Paulu a Minneapolis je několik zajímavých míst. Fort Snelling, pevnostka na útesu nad řekou vysokém 100 stop, vodopády, Minnehaha, jezero Bílého medvěda a tak dále. Krásné vodopády Minnehaha byly už dostatečně opěvovány, v tomto směru nepotřebují mé pomoci. Méně známé je jezero Bílého medvěda. Je to roztomilý kus vodní hladiny a bylo používáno za letovisko pro bohaté a vznešené lidi státu. Kolem St. Paulu a Minneapolis je tucet menších letovisk, ale jezero Bílého medvěda je to pravé letovisko. S jezerem Bílého medvěda je spojena nejpitomnější legenda. Odolal bych pokušení otisknout, i kdybych mohl, to je však požadavek nad mé síly. Tištěný průvodce uvádí jméno uchovatele této legendy a skládá poklony jeho hbitému peru. Namíříme tedy řečené hbité pero bez dalších poznámek a bez dalšího odkladu přímo na čtenáře. Legenda o jezeru Bílého medvěda. Každého jara snad po celé století nebo snad od té doby, co na světě žije rudé pokolení, byl ostrov uprostřed jezera Bílého medvěda navštěvován kmenem indiánů, kteří si tam vyráběli javorový cukr. Ústní podání vypravuje, že před mnoha lety se na tomto ostrově mladý bojovník zamiloval do dcery svého náčelníka a říká se také, že dívka milovala bojovníka. Její rodiče znovu a znovu odmítali dát mu ji za ženu, starý náčelník tvrdil, že mladík není dost statečný a jeho stará družka ho nazvala babou. Slunce znovu zapadlo za cukrová křoviska a jasný měsíc vystoupil vysoko na jasném modrém nebi, když mladý bojovník vzal flétnu a vyšel sám, aby ještě jednou zapěl příběh své lásky. Mírný vánek jemně rozechvíval dvě péra v jeho čelence a když vylezl na kmen sehnutého stromu, padal těžce s jeho nohou nalepený sníh. Když pozvedl flétnu k ústům, sklouzla mu přikrývka z krásně utvářených ramenou a zůstala z části ležet na sněhu pod ním. Začal hrát svou čarovnou divokou píseň lásky, brzy však pocítil, že je mu zima, a když sáhl dozadu po přikrývce, jakási neviditelná ruka mu ji jemně položila na ramena. Byla to ruka jeho milované, jeho strážného anděla. Usedla vedle něho a ve chvíli byli šťastní, neboť indián má srdce stvořené k milování a pokud jde o tuto ctnost, je stejně šlechetný, jako když jde o jeho svobodu, která z něho činí dítě lesa. Jak legenda vypráví, velký bílý medvěd, který si snad myslel, že polární sněhy a kruté mrazivé počasí panuje všude, vydal se na cestu k jihu. Po čase došel k severnímu břehu jezera, které nyní nese jeho jméno. Sešel z břehu dolů a nehlučně si razil cestu hlubokým a těžkým sněhem k ostrovu. Bylo to téhož jara, jež následovalo po setkání milenců. Opustili svůj první útulek a seděli nyní mezi větvemi rozložitého jasanu, který se skláněl daleko nad hladinou jezera. Tento strom dosud stojí a budí všeobecnou zvědavost a zájem. Ze strachu před prozrazením hovořili spolu skoro šeptem a aby se vrátili do tábora včas a odvrátili tak podezření, právě se zvedali k odchodu, když dívka vyrazila výkřik, který bylo slyšet až v táboře, přitiskla se k mladému hrdinovi, chytila se jeho přikrývky, stoupla však nohou mimo větev a spadla, strhnuvši přikrývku sebou do obrovské náruče strašlivé příšery. V mežiku byli všichni muži, ženy a děti celého kmene na břehu, všichni však neozbrojeni. Křik a nářek se ozýval ze všech úst. Co dělat? Bílé zvíře zatím drželo bezdechou dívku ve svém hrozném obětí a hýčkalo svou vzácnou kořist, jako by bylo na takové výjevy zvyklé. Nad stovkami výkřiků soukmenovců se ozval ohlušující skřek zamilovaného bojovníka, který se jako střela rozběhl k svému vigvamu, uchopil svou věrnou dýku, vrátil se takřka jedním skokem na jeviště hrůzy a strachu
Proběhl kolem sehnutého stromu k místu, kam spadl jeho poklad, a skokem rozzuřeného levharta se vrhl na svou kořist. Zvíře se otočilo a jedním mávnutím své obrovské tlaby přitisklo milence k sobě. Srdce k srdci. Bojovník však v příštím okamžiku jedinou ranou ostří svého nože otevřel rudé prameny smrti a umírající medvěd uvolnil své obětí. Tu noc nespal nikdo z kmene ani žádný z milenců, a když mladí i staří tančili kolem zabité příšery, byl mladý bojovník vyznamenán dalším perem, a než nastal nový úplněk, získalo jeho srdce nový, živý poklad. Jejich děti si dlouhá léta hrály na kůži bílého medvěda, po němž je pojmenováno jezero, a dívka i její hrdina si ještě dlouho vzpomínali na hrůznou scénu a na záchranu, která je spojila. Je to zamotaná záležitost. Nejprve spadla se stromu dívka i s přikrývkou a medvěd ji chytil a hýčkal ji a přikrývku. Pak zase spadla nahoru na strom a upustila přikrývku. Zatím milenec běží s válečným pokřikem domů a vrací se ozbrojen, vyleze na strom, skočí dolů na medvěda, dívka zřejmě skočí dolů za ním, protože byla na stromě, zaujme i s přikrývkou zase své místo v medvědí náruči, milenec vrazí nůž do medvěda a zachrání koho? Přikrývku? Ne. Nic takového. Člověk je celý znepokojen a vzrušen osudem přikrývky. A pak zčista jasna, zrovna když se šťastné vyvrcholení zdá být nevyhnutelné, je sražen dolů. Není zachráněno nic, kromě dívky. A přitom dívka člověka nezajímá. Není v této legendě žádnou význačnou postavou.

Vydali jsme se nyní na cestu domů. A za několik málo hodin jsme byli v úžasném městě Chicagu. Ve městě, kde se neustále čistí svítilny a zhromažďují géniové a zdolávají a vytvářejí nové nemožnosti. Pro příležitostného návštěvníka je beznadějné snažit se udržet krok s Chicagem. Chicago překonává své předpovědi rychleji, než je stačí pronášet. Je vždycky nové, protože to nikdy není to Chicago, které jste viděli, když jste tudy projížděli naposled. Pensylvánská železnice nás dovezla do New Yorku, aniž jsme se kde na cestě opozdili o 10 minut za jízdním řádem. A tam skončila jedna z nejradostnějších cest, dlouhých 5000 mil, které se mi kdy poštěstilo podniknout.

0: ze vzpomínkové knihy slavného humoristy Marka Twaina Život na Mississippi v režii Miroslava Burianka v roce 1981 četl Josef Vinklář.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

kapka strachem hyne, tma ji v zemi dusí, svět má stránky stinné, neboť pršet musí. Šeptám slova vlídná pro tu kapku deště,

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu předpolednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Hezkou neděli nám všem. Ano, vám přítomné dámy, přítomní pánové v hledišti našeho divadla a samozřejmě i vám, vážení rozhlasoví posluchači. Český rozhlas Dvojka vysílá svou tradiční rozhlasovou hodinku z divadla Ungeld, ve které budu rozprávět se dvěma svými hereckými kolegy s hvězdou divadelní, televizní, filmovou, rozhlasovou, dabingovou z Prahy a s mladým hercem, který hraje v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Tak, tolik úvodem a teď už přivítejme paní Elišku Balcarovou a pana Pavla Oubrama. Takže pojďme se seznámit, začnu skoro zevrubně, Eliško, ty jsi se narodila na Moravě.
4: Já jsem ze severní i z jižní Moravy.
3: Ano.
4: Protože jsem se narodila na Vsetíně a vyrostla jsem dole u Znojma ve Vinném kraji v Moravských Budějovicích.
3: Eliška má fantastický rodinný základ, protože její mamince je, pokud nás teď poslouchá, tak ji pozdravme, 96 let, zdravíme. Takže se vrať na chvíli ke svému dětství. Maminka byla velká ochotnice.
4: No to taky samozřejmě, ale tam jsem se nadechla té divadelní vůně, protože Pavel to asi potvrdí, protože taky vyrostl v prostředí hereckém a když někdo vejde do divadla a zavoní mu, což mi se stalo, tak pak už bohužel není vyhnutí a divadlo je droga, to všichni víme, takže já jsem s maminkou tam vklouzla do divadelního světa, ona byla dobrá zpěvačka, takže zpívala i operety, byla slavná mamzelny Tuš a mě museli jednou vyvést z představení, protože ona jak tam skáče přes plot, jako ta jeptiška a utíká s tím Celesténem, tak ona jako dělá humor, upadla a já jsem říkala, maminka upadla, a chtěla jsem ji zachránit, takže mě vyvedli z divadla. No ale to bylo naposled, co mě z divadla vyvedli, pak už jsem v něm zůstala.
3: A Pavle, ty se s mému velkému údivu nenarodil v Mostě, ale v Praze.
5: Ano, já jsem se narodil v Praze, protože těsně předtím, než jsem se narodil, tak můj táta se z Mostu přesunul do Prahy, do městských divadel pražských a já jsem to měl tady úplně jinak, to dětství s tím načuchnutím k divadlu.
4: Neříkejte.
5: Ano, protože můj tatínek naprosto odmítal to, že bych dělal divadlo. On řekl, mý děti divadlo dělat rozhodně nebudou. A v tom duchu se to celé neslo, on se mě snažil od divadla držet dál, já jsem vždycky dělal různé sporty a tak. A dokonce, když byl konkurs na děti do městských divadel pražských do zámku Kavkova, tak táta se mě zeptal, jestli na ten konkurs chci. A já jsem říkal, tak jo, proč ne? A on se mě zeptal, a proč? Chceš, protože se ti líbí divadlo, anebo protože chceš ty peníze za představení? Já jsem říkal, peníze. Tak to tě vezmu.
3: Já když vzpomínám na Standu, tak je mi jasné, že ten tě k sportu nevedl, to ses rozhodl sám, táta byl všechno jen sportovní typ. A maminka?
5: Maminka ta dělala atletiku a tak, ale taky ne, že by se nějak tomu věnovala víc. Ale táta ze mě jednu dobu chtěl mít fotbalistu, takže se mnou jezdil na fotbalové tréninky a zápasy, ale...
3: A ty jsi jedináč?

0: Jo,
1: ne,
0: jo.
1: ne, já mám
0: Ne?
1: sestru. Ale ta je úplně mimo divadlo, ta dělá psychologii. Tam se to tátovi povedlo. Pak řekl, že teda jako, že já teda dobře, že se s tím smíří, ale sestru nepustil.
0: No Eliško, ty ses rozhodla pro herectví velice brzy, tenkrát ti snad bylo 14, nebo kolik žíváš asi na konzervatoř, tam se byla v ročníku mimochodem s Laďkou Kozderkovou, tak ano. Jak jsi to vnímala ve 14? Ve velkom městě, tak jsi to musela pojmenovat,
2: tehdy,
0: to Brno.
2: Tehdy to bylo tak, že na tom malém městě ses mohl stát pouze zdravotní sestrou, nebo si mohl sedět za kasou v samoobsluze, a nebo prostě vychovávat děti a být doma s dětmi. No a dostala se mi do ruky ve 14 letech taková příručka, kterou nám rozdali učitelé ve škole, a tam najednou na mě vyskočilo konzervatoř, herecká, a já jsem řekla, co se tam tak může učit. Tak to tam bylo napsáno, že se tam učí jevištní řeč, líčení, to se mně strašně líbilo. Potom, že se teda dělají různé takové pohybové zkoušky, že se tam dělá lidový tanec a společenský tanec. No tak já jsem to zkusila, a protože na jakoukoliv uměleckou školu musíte dělat nejdříve talentové zkoušky, protože se tam hlásí hodně lidí, protože tam není matika, to byl můj případ. Tak já jsem tam jela dělat někdy tak v březnu, začátkem roku, talentové zkoušky, a tím jsem unikla do toho velkého světa, do toho velkého města, jak ty říkáš, protože pan ředitel řekl mé mamince, že nepodepíše přihlášku na školu, na jakoukoliv vyšší, střední a vyšší školu, protože jsme chodili do kostela, moje babička byla věřící, a tam se to v těch 50. letech tehdy hodně hlídalo. A tam stál pán, který si zapisoval, kdo chodí do kostela, a ti lidi prostě nesměli studovat. A tak já jsem teda unikla, protože jsem ty talentové zkoušky udělala, a řekla jsem, já už tady mám přihlášku na školu, talentovky mám hotové, a ty přijímačky byly už pouze formalita, takže jsem takhle unikla z toho malého městečka do Brna.
0: No, mimochodem, byť říkáš, že chodila babička do kostela, to nebylo to jediné, čím se v uvozovkách u vás provinili, ale oni tě velmi, myslím, uměli zorientovat i v pohledu na společnost jako takovou, protože ty jsi nikdy jako jedna z mála s tím socialismem takzvaným nezadala.
2: No, ty jsi řekla socialismus, ale já bych řekla komunismus. Já jsem měla v té babičce, kterou jsem zmínila, která mě vodila do kostela, tak jsem v ní měla, víte, takovou jistotu, nebo ona byla takový můj guru, protože její bratr, starší bratr, v 17. roce odjel do Ameriky za prací a stal se zaměstnancem Fordovy fabriky, pracoval pro něj, ale co bylo důležité, posílal babičce noviny, zprávy, informoval jí. Někdy byly ty zprávy začerněné, takovou jako tuší. Babička to uměla z toho nad párou eliminovat. A takže ona mě vždycky říkala, co je novýho ve světě v Americe a co nikdy nesmím udělat. A takže ona mě tak vybavila do toho světa, už takhle mladou, ve 14 letech. Takže já jsem nikdy se nespronevěřila těm jejím poučkám. Ona řekla, to nikdy nedělej, ne, nezadej si s nimi. Tak jsem to udělala. Nebo vlastně neudělala.
0: Pavel Oubram měl přísnou výchovu?
1: Já myslím, že spíš ne. Máma speciálně teda mi hodně věřila. Já jsem byl velmi průměrný student na základní škole tedy. A ona přesto mě přihlásila na 7. gympl. Tam se hlásili ty absolutní premianti, asi 4, a já pak mezi nima. A já jsem se dostal jako jediný ze třídy, což nikdo nechápal. Pak když byly třídní schůzky, tak táta přišel na ty třídní schůzky a moje třídní učitelka mu říkala, že když mě vyhodí z toho gymnázia, tak se kdykoliv můžu vrátit zpátky. Ale to, že jsem měl předurčeno stát se hercem, tak to opravdu skutečně tak nebylo. Já jsem byl velmi daleko od divadla. Chodil jsem na tátové inscenace, ale to bylo asi tak všechno. Vždycky jsem dělal ten sport, jak jsem říkal. Dělal jsem různé sporty, mě to pak se to přestalo vyvíjet, přestal jsem zlepšovat, tak jsem vždycky vyměnil za jiný sport. A nakonec to byl basketbal a takhle jsem skončil s basketbalem a máma říká, no a co budeš dělat jinýho? Já říkám, tak já budu chodit na ping-pong. Ona říká, dobře, ale to je jenom jednou týdně, tak musíš ještě něco. Tak jsem říkal, tak já k tobě budu chodit na ten dramaťák. No. A pak začaly recitační soutěže, nějaký úspěchy tam, a pak vlastně jsem
0: přišel. A mladý Oubram vyhrával ty soutěže?
1: Jo, byl jsem na Prostějově dvakrát, kde se mi to strašně líbilo mezi těma lidma, a tam už se to nějak jako začalo ubírat k tomu, že bych se přihlásil na herectví. No.
0: Tak a nastal čas pro písničku. To bude velké překvapení, Eliško, pro tebe. Tak dobře poslouchej, já ji neuvedu, protože ji uvede Václav Postránecký.
3: Vítáme velectěné pěté publikum v našem šantánu, v našem dingle-tanglu. Uvidíte věci nevídané, uslyšíte řeči neslýchané.
4: No, hned tolik slávy. Řeči si nechaj až na pražskou policejní direkci.
5: Ale pane Šmíd, pane Zetvy, to není od vás vůbec slušné. Dámu necháte čekat a sami se tady hádáte jako dva malí kluci.
4: Pardon.
3: Prosím, to je naše sličná kupletistka Betty, Bettinka.
5: Už jsem myslela, že nevíte nic o tom, že dámy mají přednost.
3: Opravdu.
5: Dámy jsou něžná stvoření, tak mnohý ctíte lidí. Proto je také stavíme všude do popředí. Jeden každý

A protože tak svůdne jsou, tak jako já, dím nohy pro radost. Ty dámy, ty mají všude přednost. Ty dámy, ty mají všude přednost. Pan Ťuk byl po svatbě s žínkou a s tchýní v Africe. V tom přihnal se po cestě lev a zuřil velice. Na útěk času nebylo, v tchýně strachem blázní. Však zeď se za ní schovává a jen švandu mázní. Praví k ní, račte kupředu, já

0: vidami, ty mají všude přednost.
1: Tak a teď mi řekni, co to bylo.
2: Nevzpomínám.
1: Ne.
2: Ne. Tak já ti to prozradím.
1: Prosím.
2: Ten pořad se nazýval Kdy to bylo a šlo o rok 1896, tedy v tom příběhu.
1: Ne, když jsme to natáčeli.
2: A připomíná to Šantán u Sýkory v Celetné ulici. No a natočila se to v roce 1985 a teď opět zalovíme v archivu Českého rozhlasu a Elišku si připomeneme jako velkou dramatickou herečku.
3: Jsem tvá zajatá.
4: Mýlíš se? Jsi volná?
3: Nikoli. Jsem tvá zajatá.
4: Proč?
3: Pro děcko, které budu mít s tebou.
4: Královno. Podrobíš se tedy mé vůli?
3: Podrobím se životu.
4: Nedořekla jsi.
3: Mám podmínku. Mám-li se stát tvou spoluvinicí, chci být jí i před světem. Žádám od tebe rychlé manželství.
4: Kdy chceš být mou ženou?
3: Dřív, než se to stane.
4: Neodvažuješ se líbat?
3: Neodvažuju. Jsme zrádci.
4: Tvůj život je v mé moci.
2: Tak teď jsi určitě zabrala.
3: Ne.
2: Tak já ti to opět prozradím. To se psal rok 1995, když to natočila. Autorem literární předlohy byl Jaroslav Hilbert. Byla to ukázka z dramatu Falkenstein. No a jako záviše z Falkensteina jsme všichni poznali Borise Reznera. Ty jsi byla Kunhutu.
3: Ano.
2: A teď pojďme zpět k vašim životům.
3: Ano.
2: Začni tedy konzervatoří. S kým jsi třeba studovala?
3: Nedávno jsme se sešli po nevím kolika letech, asi 30 nebo 40 letech.
2: No přidej.
3: 50. Já jsem vás nechtěla strašit. A zbylo nás hrozně málo. Ale na střední škole tolik kamarádů nenahrabete. Na vysoké škole už ano, ti vám zbydou na celý život.
2: No tak tvé spolužáky
3: takže
2: na JAMU já znám dobře.
3: Na JAMU to dobře víš, ano. To prostě bylo
2: napřed
3: především.
2: Jsem chodil s jednou její spolužačkou, hned pak jedním spolužákem. Dnes už mám naštěstí, jasno. A
3: no, no ale potom přišel slavný ročník, který jsme tam my vlastně trošku natáhli.
2: Lidi, Bartoška Polívka.
3: Jirka Bartoška, Heřmánek, Karel Čmaňa zvaný, to byl Zedníček, Pavel, já už ani
2: všichni nevím. Všichni napovídají, ano.
3: No a to byly dva silné ročníky za sebou, nikdy prý na nás nezapomenou.
2: No a absolvovala si opravdu výsostně komediální roli.
3: Ano, to jsme si vydupali s Bolkem Polívkou 3 roky poté, co měl premiéru pan Smoček v Činoherním klubu s tím představením Podivuhodné odpoledne doktora Zvonka Burkeho, tak my jsme to dělali v Brně pod režisérem Petrem Scherhauferem, skvělý režisér. A my jsme si s tím Bolkem usmysleli, že tou rolí budeme absolvovat. A oni řekli, že nemůžeme absolvovat takovou fraškou a prostě my jsme byli strašně spotvoření, samozřejmě. Já měla falešný zuby a Bolek prostě jako mladý hrál starýho Burkeho, tak nás nechtěli nechat a měli jsme absolvovat v Beaumarchais Figarova svatba, já hraběnku, Bolek hraběte a byli jsme prostě v tom strašní. Bolek nemohl hrát vážné role, takže jsme vedle sebe takový, jsme byli takový čáry, tak jsme vedle sebe chodili. A my jsme si to vydupali, že tím to chceme absolvovat, taky jsme absolvovali. Takže já jsem si pro diplom na pódium šla, pan profesor Bundálek mi předával tu tubu toho diplomu a já jsem měla ty falešné zuby. On to nevěděl a když mi to podával, tak já jsem říkala, já jsem tak šťastná.
2: No a Pavel, patrně po maturitě, odmaturoval si nepochybně na gymnáziu.
5: Já jsem se tady nejdřív hlásil na DAMU, kde jsem se dostal do 3. kola, dál už ne. Naštěstí tehdy jsem mluvil s Janou Hlaváčovou, která mě povzbudila. Říkala mi, hele, myslím si, že by bylo dobré, kdybys to dělal dál. Takže jsme se dohodli s našima, že zkusím Vošku. A myslím, že to bylo opravdu štěstí, protože se tam měl Jan Hartla a Evu Hodinovou jako pedagogy. A pak se do toho ještě připojila Helena Glancová a poslední ročník nás tak jako dozoroval Otomar Kryča, což si myslím, že už je docela slušná skvadra. A já jsem na té škole byl strašně šťastný. Za prvý jsem tam potkal spoustu úžasných spolužáků a přímo ve skupině jsem byl ještě s Lukášem Hejlíkem a Věrou Holou, se kterou teď do dneška děláme jako takový svůj projekt. A myslím,
2: že je to listování?
5: Listování, no, to je takový zajímavý projekt, který už děláme 16 let. Zabývá se to knížkama. Děláme takové scénické čtení knih. Snažíme se udělat představení vždycky z té knihy, aby všechno, co tam v té knize je, příběh, myšlenka, aby tam bylo. No. Taková přidaná hodnota je, že s námi dost často bývají i autoři těch knih, nejenom čeští, ale i zahraniční. Třeba minulý rok s námi jezdila Tori L. Hayden, která přijela ze Skotska. C.D. Payne s námi jezdil, Fulgium a, mm-hmm. a tak. Takže je to takový jako moc fajn.
2: Dostal si nabídku po absolutoriu právě do Českých Budějovic.
5: A dostal jsem do Českých Budějovic. No, my jsme byli takový naivní. Nás bylo 6 v té skupině herecký a chtěli jsme všichni dohromady. Takže jsme nejdřív napsali dopisy do různých divadel, že chceme všech 6 do toho jednoho divadla. Teď vím, jak to bylo úplně nesmyslný. Samozřejmě, že nám nikdo neodpověděl.
2: No, Elišce září oči, protože kvartet jejího ročníku...
3: Musíme chtěli udělat to tež. Protože když končíte vysokou školu, tak se potom ten ročník těžko rozchází.
5: Těžko, no.
3: Měli jsme se moc rádi a taky jsme spolu dělali různé projekty. Dneska se tomu říká projekty, ale my jsme spolu chtěli hrát divadlo hlavně. A tak přijel jeden režisér, ředitel tehdejšího divadla Milan Friedrich a řekl, že nás koupí 4. do divadla. A my jsme zajásali, ačkoliv jsme si každý psali někam jinam, tak on řekl, že nás koupí všechny 4 a my jsme teda na to kývli. A šli jsme do těch Českých Budějovic, protože jsme nechtěli trhat partu. Bylo to bohužel smutný dramaturgii, protože jsme hráli Platony Krečety a Lenin v Ří, nebo jak se to jmenuje?
2: No v Ří asi ne.
3: Žínu. Takže jsme tam měli strašnou dramaturgii, ale my jsme si dělali divadlo vždycky trošku vedle. Prostě sami jsme si tam vždycky pozvali nějakého kamaráda, režiséra, dělali jsme divadlo mimo. Ale v těch Českých Budějovicích je divadlo takovej, já nevím, jestli dneska, byl takový uzavřený kruh, protože ráno se šlo do zkoušky, tam je takzvaný herečák nebo herecký dům. Tam bydlí všichni, nebo bydlívali tam všichni herci v tom domě, takže všichni z toho domu táhli ráno na zkoušku, pak se šlo chviličku domů odpočinout, před divadlo znovu, protože se třeba ve 4 jezdilo na zájezd, večer se vrátilo ze zájezdu, nějaká partie, ale na zájezd některá hrála doma a šlo se do klubu. A v tom klubu se propily všechny peníze z té gáže a čekalo se na další gáži.
2: Obram přitakává, je to tak?
5: Ne, bohužel nepřitakávám, protože tento kruh se absolutně rozbil. Na zájezdy se jezdí málo, ale co je hlavní rozbití toho kruhu, je to, že nemáme divadelní klub momentálně.
3: Není divadelní?
5: Není divadelní.
2: Divadlo bez klubu?
5: No, je to
3: hrůza. Chudáci.
5: Je to hrůza. Tak my jsme si udělali takový jakoby svůj divadelní klub, ale tlačíme na to, že za rok, za 2 roky bychom ten klub mohli mít zpátky.
3: Musíte.
5: Nějaký,
3: no.
2: Tak držíme palce,
3: my jsme, tam vstoupili tehdy do ročníku, nebo do roku, kdy to bylo v roce 72, nebo do sezonu 72-3 a to divadlo dostalo, já nevím, jak se ty ceny jmenovaly, ale možná, že Řád vítězného února nebo něco takového to bylo. A s tím byly spojeny peníze. A divadlo se usneslo, ta Činohra to dostala za nějaký orloj,
2: kremelský
3: orloj. A tak jsme dostali Řád vítězného února a teď se rokovalo, co s těmi penězi. Nebylo toho mnoho, ale byly to peníze. A teď každý říká, když si to z té Činohry rozdělíme všichni a všichni, kdo jako tam hrajou, tak to dostaneme 200 každý. Tak my s tou Janou Švandovou nás napadlo, že uděláme v tom klubu, který vy teď nemáte, žranici. Takže dneska se to jmenuje catering, ale my jsme to zařídili, že jsme šli do hotelu Zvon a řekli jsme, jestli by nám natáci neudělali jako občerstvení a ty peníze jsme tam donesli, ale to nebylo všechno, my jsme tam vnášeli takový nový mravy. My s tou Janou Švandovou jsme se oblékli jako bunnies, měli jsme uši a ocásky jako z Playboye, víte? A obsluhovali jsme. Takže pánové ze souboru byli nadšení.
2: No jak jinak.
6: V
2: Já si teď, Eliško, vzpomínám, že jsem tam za vámi přijel a prožili jsme tam mejdan až skoro do rána v bytě jedné vaší kolegyně, která bydlela na Herečáku, a tajně jsme tam poslouchali nahrávky Marty Kubišové, která byla zakázána, na to si přesně vzpomínám, protože Marta se pak o spoustu let později objevila v Ungeltu, kde se zabydlela. No tak to je krásná vzpomínka na mládí, no a my si teď dopřejeme opět písničku. Napsali má sestra Marta Skarlantová, hudbu Karel Štolba, a je to úsměvný, ironický duet Vzpomínka na mládí. Ta písnička se jmenuje Kouzlo mládí.
6: Víš, co jsem četla v novinách dneska?
7: No prozrať.
6: Do 48 prý bude trvat mládí.
7: No to je famózní, Marto, co ti na tom vadí?
6: No ona mi to došla.
7: A co?
6: Všechno.
7: Rázem jsme my dva v nejlepších letech. No to je pocit famózní. No tak se raduj, já nevím. Hopsni si, hop, hop,
6: ale.
7: Zkus to. No jaké, ale zkus to. Více, více.
6: Snad dostanu se do kondice.
7: Snad, to nepůjde samo, musíš
6: tak
7: se snažit.
6: Tak mi to ukaž.
7: Podívej se, jak to se mnou žije, když má skok si hrají. S úsměvem na tváři, trup se nám rozzáří.
6: Falešnou sklovinou.
7: Ladným pohybem, hravě rozhýbem.
6: Umělý kyčený klouk, je mi všelijak, vinem je zřejmě tlak. S rozpukem našich let povadl si cnáš květ, nikoli duševní hodnoty.
7: Volky, nevolky, pryč musí o

0: No to nemáme.
1: Před 100 lety by slovutným kmetem byl v 50 nazýván.
0: To je super, ne?
1: No je ti 67.
0: Jenže doba pádí.
1: Jo.
0: Ano, a včera kmet je dneska mladí. Heč.
1: Jo.
0: Nedáme se, Marto. Ja.

0: A my si teď poslechneme z rozhlasového archivu ukázku ze hry, ve které si v Českobudějovickém rozhlase zahrál Pavel Oubra.
1: Když mě odváželi sem do špitálu, tak jsem nechala v kuchyni schválně rozsvíceno, aby mě náhodou někdo nevykrad.
2: No, když je to, jak říkáte, slečno, to my se k vám hned vrátíme, ale potřebovali bychom klíče od domu. To by nám moc píchlo, vědí?
1: Počkejte. Ty vám ráda půjčím. Pánům četníkům mám důvěru.
2: Děkuji, slečno. To rádi slyšíme. Tak, má úcta.
1: A ještě toto. Půjde tam i pan štábní kapitán Votruba. Vy, nezlobte se, jste oba takový mladí.
2: O, slečno, mládí nám uniká mezi prsty. Už je to drahně let, co jsme trhali ovoce jinožství na zapřenou.
3: Pojď ty, mluvko. Pan štábní kapitán Votruba tam, slečno, pochopitelně bude. Jedeme rovnou pro něho.
0: Pavle, já ti prozradím, že tahle nahrávka pochází z roku 2015 a více už směle řekni ty. Tak to asi neřekneš.
4: Já jsem si myslel, že to je mnohem díl, teda, co jsme tohle natáčeli. My jsme to natáčeli nějak průběžně, no? To jsou nějaký ty něco jako četnický humoresky. Jo,
0: název té hry byl Zločin v zahradě s bílou pumpou. No a točí se pořád v Budějovicích? Natáčíš?
4: Jo, ono se to dost jakoby zarazilo na jednu dobu, ale teď vypadá, že by to mohlo být fajn, že by se to zase rozběhlo. Teď jsme natáčeli, ono se to natáčelo po různých teda regionálních rozhlasech, Česká kronika se to jmenuje. A je to vlastně ke 100 letům republiky, na každý rok je tam vlastně takový krátký příběh. Píšou to různí autoři, některé ty příspěvky jsou moc hezké, tak jsme natočili, nevím, 20 dílů třeba. Teď jsme s Martinou Šlegelovou udělali úžasnou hru Iluze od Vyrypájeva. Teď vypadá, že to poběží.
0: Eliška je v archivu Českobudějovického rozhlasu?
5: Já myslím, že ano.
0: No, nedělali jste se Švandovou pořád jenom zajíčky, taky se natáčela
5: rozhlasa. Ne, občas jsme dělali i vážnou práci. Ale musím říct, že my jsme na ten rozhlas tehdy neměli moc času, protože nás to divadlo vytěžovalo, že jsme od rána do večera zkoušeli, jezdilo se na zájezdy, my jsme bez oddychu museli v tom klubu pracovat, že jo? Taky to bylo taky důležitý. Ale hlavně jsme dělali přípravu na letní sezonu na otáčivé hlediště v Českém Krumlově. My jsme tam teda celý 3 měsíce hráli, červen, červenec, srpen. Za to jsme pak měli v září, nevím, jestli to ještě tak je, v září volno.
4: Jo, máme 14 dní.
5: Máte 14 dní volno. A tak to byl trénink. A v tom rozhlase se tehdy toho, myslím, moc netočilo. Rozhlas tam tehdy hrál strašně důležitou roli v 68., kdy já jsem byla v Českých Budějovicích zrovna, když nás teda přepadli z přátelé na vojska. A oni šli hlavně po rozhlase, odkud se neustále vysílalo. Takže technici přesunuli rozhlasové vysílání do divadla. Divadlo je v Českých Budějovicích, to staré divadlo, je hrozně nenápadná budova u řeky a oni vůbec netušili, že tam odtud se vysílá. A Český Budějovice byli poslední rozhlas, který neustále vysílal, co mají lidi dělat, co nemají dělat a tak dále, protože rozhlas přepadli, ale tam nebylo nic. Takže to bylo docela zajímavé, že ten rozhlas takhle statečně zareagoval. Ale nevím, jestli jsem tam zaznamenaná, nevím.
0: Myslím, že z Českých Budějovic si přišla do Prahy a chvíli si byla bez angažmá nebo se pletu a pak přišly Vinohrady.
5: Ne, já jsem nebyla,
0: národním,
5: já jsem nebyla
0: taky
5: bez angažma. Já jsem hned z těch Českých Budějovic, hned tu první sezonu šla hostovat do Národního divadla zvláštním způsobem. Tam byl vrátný v těch Českých Budějovicích, jak jsou takové ty vykrojené sklíčka, tak on tak vždycky vystrčil ruku a říkal, měla jsi telefon, volali tě z Národního, budou volat ze 2 hodiny. A oni říkali, on je prostě na hlavu, pořád někomu říká, že ho volal Hollywood a tak.
0: To je ve všech divadlech oblastí.
5: Takže ten vrátný vystrčil tu ruku a tak jako řekl, že mě volalo Národně, já jsem to přešla. A ve 2 hodiny jsem tam šla a říkala, máš, to byla budka, máš v budce ten telefon. No a já jsem teda se zasmála, šla jsem do budky a tam skutečně byl ředitel Národního divadla, který mi nabízel roli. A tam byla teda skvadra úžasná v tom představení Dana Medřická, Vítězslava Jiraška, Vladimír Brabec, Luděk Munzar, tehdy jsme hráli mileneckou roli spolu a já. A to byla krásná hra, krásná práce a musím říct, že na ní moc ráda vzpomínám.
0: A nabídli ti angažmá pak?
5: Nabídli mi angažmá, ale mělo to jeden háček.
0: A sice?
5: Aby vás vzali, tak jste museli 3 hostovačky udělat takzvané. Já už jsem měla druhou, protože jsem dělala ještě kněžnu v Lucerně. A pak mě zavolali, už to vypadalo, že se stane. A oni mi řekli, jestli jsem ve straně. Protože Národní divadlo je národní instituce a tam všichni museli být ve straně.
0: A ozvala se ti v hlavě babička.
5: A já jsem řekla, ne, nejsem. A oni říkali, ale budete muset vstoupit do strany. A já jsem říkala, to je povinnost nového člena. A on říkala, ano, je. No takže jsem odešla středem. A nešla jsem do toho angažma. Ale velmi rychle mě zastoupila jedna kolegyně.
0: A pak přišly Vinohrady, v podstatě si dobila divadelní Prahu. Připomeň aspoň, co pro tebe bylo nejpodstatnější na Vinohradech a následně na Fidlovačce.
5: No, zpočátku jsme tam moc práce neměli, protože všechno práci zastávali herečky, které měly právě tu červenou knížku. Jiřina Švorcová, paní Pelikánová. Prostě to byly dámy, které hrály všechny ty charakterní role a moc nás k tomu nepouštěli. Takže my jsme si tam udělali, my jsme tomu říkali dětský koutek. A udělali jsme si vždycky představení mimo to divadlo. V klubu jsme ho naskoušeli v Ibsenově
0: ulici. Hadriana tuším, že?
5: Hadriana s Kajzerem. To byl Olda Kajzer, Hanička Macichová, Břeťa Slováček, Sváťa Skopal, já a s námi náš Bart Ilja Racek. A s tím jsme projeli tehdy jako zájezdovku, to tehdy neexistovalo, ale všude nás vítali po vlastech českých i moravských. A když nás ředitel zavolal, viděl, že nám to jde, tak řekl, že bychom to mohli hrát v repertoáru a my jsme prohlásili, my se znárodnit nenecháme. A hráli jsme to pořád jako soukromníci.
0: No a Liško, ještě mluv, zavzpomínej lehce, prosím tě, na Fidlovačku ne, na to složité ředitelování, ale na to tvé herecké králování. To byly opravdu přenádherné role, které jsi tam zahrál.
5: To asi ano, protože my jsme se s Tomášem, s kterým jsme to divadlo vlastně znovu rozfoukali a vzkřísili, znali od těch 14 let. My jsme spolu na té konzervatoři byli. On tam seděl vždycky u klavíru a hrál a on byl do mě zamilován, což teda nepopírá. A říká, že protože já jsem jediná měla už jako tady po prsí, ale přesto jsem nosila sukni s kšandama. Já jsem měla tak kšandy a tady to háčko. A on říká, o to bylo efektnější, no. Takže my jsme spolu prostě se znali tak strašně dlouho, že potom to bylo takové krásné vyústění, že jsme to divadlo dali dohromady, říkali nám táta, máma. To divadlo bylo naše dítě, ale já musím se vrátit k Pavlovi. Já vám musím říct, Pavle, že jsem vás viděla v jedné roli. Kašpar Hauser, Dítě Evropy. Nemýlím se.
4: Ano, ano.
5: Nemýlím
4: ano,
5: se. Režíroval to pan Glaser a Pavel vystupoval v roli Kašpara Hausera. A teď najednou tam byla scéna, kterou nezapomenu nikdy. Vy jste tam byl úplně nahatý.
0: Pavle, dostanu mindrák.
5: Ne, nádherný Apollon se prostě svedl, krásné tělo a já jsem, protože na to dost jsem, tak jsem z něj nemohla spustit oči, tak jsem vám to teď musela říct. A já jsem si říkala, on to neudělá, on z těch šatů se nesvlékne. Svlékl se.
4: Já teda děkuju.
0: Teď se píří trochu.
5: Děkuju za to, Apollona.
4: Ono tam bylo trochu dýmu, takže myslím, že jste to trošku domyslel.
0: Máš velkou představivost.
5: Já jsem vás viděla celýho.
4: Ne, je pravda, že tehdy mi právě režisér inscenace Martin Glaser slíbil, že tam toho dýmu bude mnohem víc, že nebude vůbec nic vidět. Vlastně já jsem tu inscenaci měl tak strašně rád a myslím si, že to mělo i smysl v tu chvíli tam, takže mi to vlastně vůbec nevadilo. Akorát jsem si vždycky říkal před tou scénou, těsně když jsem se slíkal, tak jsem si říkal, je to tak opravdu? Mám opravdu být nahej, nebo si teď konci něco namlouvám? Takže jsem se to měl vždycky takový divný pocit těsně předtím, ale jinak vlastně to.
5: Ne, ale když to tam má být. Když to tam bylo opravdu v tom ději nutný, že on byl absolutně najednou naháček tam zoufalej, takový jako dítě, tak to je dobrý. Když to tam patří, tak to i já se svlíknu.
0: Pavle, a zanechalo to takové stopy.
4: No já koukám teda.
0: Eliško, nelze nezmínit, promiň, já se k té televizi musím a chci dostat nemocnici. To byl velký dárek a vlastně katapultoval tě na obrazovku.
5: No to byl dárek právě, jak jsem vstoupila do toho divadla na Vinohrady, tak tam jednou stál pan režisér Dudek, který hodně režíroval v televizi, a já jsem tam tak prosvištěla vrátnici a on prý se vrátně zeptal, co to bylo? Protože já dlouhý vlas. A on říká, to je naše nová. A on, paní kolegyně, vraťte se. Tak já jsem se vrátila a on říkal, chcete si přečíst jeden scénář? No tak a tak jsem dostala od pana Dudka dárek. Ale musím vám říct zajímavou věc. Volal mi z rozhlasu pan redaktor Jan Herget a řekl, že uplyne 40 let od prvního vysílání Nemocnice na kraji města a že k tomu točí takovou anketu, jestli bych jako něco neřekla. Já jsem řekla, ráda řeknu, ale zlomilo mě, že už je to 40 let.
0: Tak, Pavle, ty zavzpomínej, a není vlastně důvod ke vzpomínání, stále hraješ krásné role v Budějovicích, tvůj současný repertoár.
4: Teď mám opravdu takový poměrně zlatý období, hraju toho strašně moc a krásné věci, jako je V živém obraze, Petr Zelenka to režíroval, V experimentu, Nebezpečný experiment, takovýho věce, který je absolutně na vrcholu a spadne na absolutní dno. Teď jsme dělali úžasnou věc, Téměř dokonalá láska na půdě, kde hraju vlastně únosce, jestli znáte příběh Nataši Kampuš, tak tohle je vlastně na motivy toho a tam je ten únosce. Já jsem říkal, tak samozřejmě zase mi dej toho novináře. Ne, dělám únosce, je to úžasné.
5: Ale já vám pomůžu vzpomínat. Já jsem vás viděla, toho televize přenášela Tlustý prase.
4: Jo, to jsem měl taky rád. No.
5: To bylo krásný, to bylo krásný. Jak se jmenuje váš pan kolega? Teď mi řekněte, co jste
4: Ondra hrát? Veselý.
5: Ondra Veselý, takový ten fešák. Ještě,
4: takový vysoký. Ten fešák. Ten má, to je Adonis. To je Adonisovský tělo.
0: Ne, jste tam nedošli
3: nějaký nezvykláš.
5: Nechte mi moje představy.
4: Ten tam v té scéně stál vedle mě, takže...
0: Pavle, umíš si představit, promiň, to je lehce dotěrný dotaz, že prožiješ svůj život, herecký život v Českých Budějovicích?
4: Ono je sranda tedy, že Český Budějovice jsou známí tou větou, v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý, tedy kromě mě, že jo?
0: To neznáme, že ne?
4: No to je z Cimrmana přece.
5: Aha. Tak to neznáme.
4: Já jsem tam přišel s tím samozřejmě.
0: Jak dlouho tam
4: jsi? No teď mi někdo to já jsem myslel, že 15-16 let už jsem tam. A šel jsem tam samozřejmě s tím, že tam žít nebudu, že tam budu chvilku a pak půjdu někam jinam. Ale vlastně to město je úžasný, jsou tam skvělí lidi, teď v divadle je to fajn, myslím, že bychom mohli dělat moc dobré divadlo a vlastně není tam nic, co by mi chybělo. Takže jo, já jsem tam strašně spokojený.
0: Tak a teď zazní opět ukázka z archivu, je z Toboganu, který se živě vysílal 22. května v roce 1999.
6: Jste v kostele Sant'Andrea della Valle, nedaleko od Korsa. Znáte Řím?
7: Ne.
6: No nevadí. Je 10 hodin dopoledne, krásné jarní ráno. Celou noc jste se miloval s Florií Toskou, nejkrásnější ženou v Římě. A teď nepozorován malujete obraz jiné ženy, jak se modlí k požehnané Marii Paně. Obě jsou krásné, ale vy stále ještě cítíte doteky těla Tosky. Teď zpívejte.
7: Tacho, jaro nebo těle, to zky nic není.
6: To by mělo být ve vaší fantazii, jinak jsou to noty, nic jiného než noty. Zpívejte.

0: To byla Maria Kalasová, která stejně jako já tehdy v 50 letech opouštěla divadlo, to byly Vinohrady tehdy, a oni, protože přestala zpívat, přestalo jí to zpívat. A nějaký kolega jí řekl, musíš učit, tak uč. A ona pořádala opravdu v reálu takzvané mistrovské lekce, ono se to tak jmenovalo, mistrovská lekce, napsal to Terence McNally, a ona učila na škole v New Yorku. Byla jsem se tam podívat tehdy taky v tom New Yorku. A dávala lekce ne zpěvákům, kteří začínali, ale kteří už něco uměli, a ona jim dávala takovou tu poslední výzvu, ten poslední posun, jak to mají dělat nejlépe. A o tom je ta hra. Tři zpěváky tam měla, dvě zpěvačky, koloratury a to. A já jsem s tou Kalasovou, která teda byla, to byla dračice šílená, tak já jsem s ní prožila jeden rok, protože já jsem se všechny ty árie musela naučit nazpaměť, protože ona jim v těch pauzách, když se nadechovali, řekla tu připomínku. A to vám bylo tak těžký. Víte, teď to musíš dát. Teď je to místo. Pozor, tady forziruješ. To je krásná hra. Ale ona byla na ně hrozně zlá.
1: No, nešetřila je.
0: A dokonce tu jednu vyhodila a řekla, vy to nemůžete dělat. Vy na to nemáte obsah. Vy můžete zpívat Mimi nebo něco, ale nemůžete zpívat prostě Macbeth. Protože ta Macbethka, to byla role, kterou ona, dirigenti říkali, Toscanini říkal, to je ženská, ale měl by to zpívat chlap, jo, to prostě, a ona to jediná zaspívala, ta Kalasová. A já jsem strávila s tím mým hlasem prostě rok, a to je takovej prostě, to je takový hlas, že ještě teď mě úplně stávaly chlupy na těle.
1: A když jsi pak sama učila, ano, tak jsi na to vzpomněla, ale asi jsi nebyla zdaleka tak autoritativní.
0: Ne, já jsem byla na děti
1: přísná,
0: velmi,
1: jako
0: velmi vlídná.
1: Vlídná.
0: Ale posílala jsem je na oblast. To musím říct, Pavle, že jsem všem svým žákům říkala, běžte na oblast, jenom tam rozkvetete, tam se naučíte. Jste šikovný, že jste to udělal. Až přijete do Prahy, budete už hodně umět z toho divadla. A to je důležité, protože Praha je zhýčkaná. Ano, Praha už chce prostě mít hvězdy, že musí, je tady veliký výběr, takže už člověk musí být sakra dobrý, aby na něj chodili. To všichni víme.
1: Tak, Pavle, to je hozená rukavice.
2: No jo, tak to tak určitě je. Já myslím, že je strašná škoda, že teďkonc právě mladí na tu oblast nechtějí, a když tam přijdou, tak strašně rychle utíkají bez toho, že by věděli, co potom v Praze budou dělat, protože třeba zvlášť si myslím v těch Českých Budějovicích k nám se vracejí i velmi dobrý režiséři, a to je, myslím, že je to podstatný, jako s kým člověk dělá, co ho může naučit. Myslím, že tam jsou i starší kolegové, kteří můžou předat své zkušenosti, a že člověk se naučí opravdu hodně. No. Pak když dělá v Praze malé role, tak se prostě tolik nenaučí jako na té oblasti.
0: Já vám
2: no.
0: řeknu, proč utíkají, protože tady je víc šance vydělat peníze.
2: No to určitě, no. To...
1: No, a, jako
0: a mladí lidi dneska
1: povědomí.
0: Nejsou pokorní, oni prostě chtějí všecko hned.
2: Jo, je to tak.
0: Víte? A tak tam s pokorou zůstaňte a učte se.
1: Jo. Řekla Kalas Balcerová.
0: Nebo na vás někdo v Praze bude takhle řvát.
1: Řekni něco o nejnovějším představení v Praze, na které můžeš pozvat posluchače.
0: Můžu. Tak to udělám ráda. Já jsem teď měla premiéru v květnu, 4. května, tady nedaleko v divadle Palas na Václavském náměstí. A oni mě vyzvali ke zkoušení jedné věci, kterou já jsem kdysi dávno už měla v ruce a chtěla jsem to dokonce dělat. A letos se mi to zdálo obzvláště příhodné, protože letos je především rok české šlechty. Za druhé 70 let od Vítězného února, kdy znárodnili všechny ty hrady, zámky té šlechtě. A potom taky je, jestli se nemýlím, 50 let od vstupu vojsk, a to byla další taková pecka pro náš národ, musím říct, nejenom morální, ale i charakterová, a nevím, jestli jsme se z toho už zdrchali. Tak jsem si řekla, že ta hra je dobrá hrát. Napsali Jiří Hubač tehdy, premiéra byla bohužel už bez něj, za to s jeho všemi syny a s jeho ženou Ivou. A je to hra, kterou napsal pro Jiřinu Jiráskovou, ona ji hrála, jmenovalo se to Zámek v Čechách. A my jsme to přejmenovali na Hraběnku, protože si to lidé dospletli na život na zámku s tím seriálem. A je to o hraběnce, která se vrátí na svůj znárodněný zámek, aby tam dle svého slibu oslavila 70. Na ten, slíbila to, že tam přijde, oslaví tam své 70. A takže já jsem si říkala, že i to je příhodné, při příští rok už budu říkat pravdu v té hře. A tak jsme, tam je důležitý ten partner, který ho s Jiřinkou hrál Karel Heřmánek, a mě ho hraje David Novotný, hraje to Rostomile, teda je úžasný komik, a tam zase vyvažuje tu vážnost té situace těmi svými komediálními výstupy, a hraje tam Mirek Etzler. Takže pořád je tam docela vyprodáno, ale věřím tomu, že se to tak jako rozmělní a že budete moct taky přijít. Nechci vás pozvat, protože zatím jako lístky nejsou, ale pohlídejte si to a stojí to za to to vidět.
1: Pavle, a na co nás pozveš?
2: My teď zkoušíme, právě jsem dnes přijel ze zkoušky, ještě zase pojedu na zkoušku do Budějovic. Hrozně zajímavou hru, jmenuje se to Elity, napsal to Jirka Havelka pro Slovenský národní divadlo. A když se tady právě řešila ta minulost s tím, jestli vstoupit do strany, nepodepsat, tak je to právě částečně o tom, je to vlastně o elitách za komunismu, které jsou elity dodnes. Jsou to vlastně výslechy STB, dělám STBáka, jsem začal dělat zlé.
0: Chtěl jste dělat někoho hodného?
2: Ne, naopak, já, jako je to skvělý tohle, co to dělat. A myslím, že to je věc, která by neměla úplně ujít pozornosti.
1: Tak pomalu spějeme k závěru, já si dovolím teď osobní notu. Eliška dělala Zajíčka v mládí se Švandovou, nicméně prožívá neuvěřitelně harmonické, dlouholeté šťastné manželství. Takže seš hrozně ráda, nejen manželka, seš máma, seš babička, tak zkus říct na tohle téma. Něco málo.
0: Nejraději jsem asi teď babička, to mě
1: opravdu?
0: Tak, no, to mě tak dobí hrozně, protože mám 4 vnuky, 6, 5, 4, 3. A 2 první jsou kluci a pak jsou 2 holky a je to prostě s nima zábavný, protože oni jsou nesmírně inspirativní a já teď zažívám takovýto období, proč, babi, a proč to, a co to děláš, a teď oni objevují svět a objevují to, že třeba mě někdo na ulici pozná, zastaví mě a řekne mi, tuhle mě zastavila nějaká paní, říká, já vás mám moc ráda. A Mareček řekl, babičko, ale já tě mám taky rád.
1: Je to hezké.
0: No, protože děti jsou úžasné. Nebo třeba já říkám, já děti teď držím dietu, ukaž v který ruce. No, tak nemějte je ráda.
1: No, vdaná seš jak dlouho?
0: Vdaná jsem 46 let.
1: No. No, Pavle, o tobě vím, že jsi zatím svobodný.
2: Ano, já jsem tedy rozvedený, já jsem byl ženatý, ale 3 roky.
0: Já jsem se ho ptala, to není možné, aby takhle krásný chlap nebyl ještě ženatý.
1: S takovým vybavením, že?
0: Takže se mě přiznal, že už jako jednou to zkusil.
1: A jsi otec, ne?
2: Ano, já jsem teď už 2 roky otec jedné 8leté holčičce. Samozřejmě ty časy tam úplně nesedí, jestli toto, ale je to úžasné, jak bylo řečeno, děti jsou skvělé a je to teda, s tou malou je to jízda. A mám ji strašně rád, je to skvělý, jsem za to hrozně šťastný teď, jak to je.
1: Tak držíme palce.
2: Děkuji.
1: Tady vidíte, že máme 3 stojany, my tam máme připraveny už i 3 herecké party. Eliška se vrátí ke své slavné roli, kterou hrála 2x v mládí v Českých Budějovicích. A pak v Národním divadle s tebe uděláme Mlynáře. Jo, a já budu v rozhlase To jde, mladý učitelský Zajíček. Takže a my přizveme spolupracovníky právě i z rozhlasu. Ti budou dělat ruchy, tedy zvuky.
0: Abyste viděli, jak to vypadá. A já budu v rozhlasovém studiu.
1: Čvachta tam nějakým ručničkem, nebo co to je, protože kněžna je v blátě, jo? Takže my se teď přemístíme.
2: Tady pozor, paní kněžno. Tady je mokřina a tu jsou kameny.
0: Ah, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
2: Jen tudy.
0: Ale jak? Snad, abyste mě přenesl.
2: Vás, paní kněžno, já?
0: Bojíte se? Což kdyby to chtěla ta dívka ve mlýně?
2: Ta by to nechtěla.
0: A co by dělala?
3: Přešla by.
0: Takhle?
3: Jasnosti.
0: Přešla by líp?
3: To ne.
0: Nemáte o ní strach?
3: Nemám.
0: Ale ona o vás.
3: Nemusí. Proč by měla?
0: Myslíte? Tak kudy teď?
3: Tudy.
0: Ah, tam je černo. Tma. Máte sebou zbraň?
3: Bojíte se mne, paní kněžno?
0: Odevzdala jsem se do vaší moci.
3: Jste tu bezpečnější nežli u svých dvořanů.
0: Věřím vám. To je snad ta lípa?
3: Naše stará lípa. Je.
0: Krásný strom. A jaká vůně. Až opojuje. A krásné místečko. Jak ticho. Pojďte blíž. Jak je všecko prokouzleno světlem měsíce. Jak všecko zjasněno a proměněno. A srdci blíž. I sněžný květ. I stromů dřímající koruny. Jak sladce omamuje vlažné noci dech plný vůně. Dejte tu lucernu dál. Stranou. Tak náhle tma.
3: Paní kněžno, já posvítím.
0: Proč?
3: Já myslel...
0: Že se bojím? Ne, nechte světla bodat do očí. Dejte tu lucernu dál. Ještě dál. Za strom. Tak. A povídejte. Co to je? Skrýme se.
1: Bože, já jsem se tak lék, jako kdybych zahlídl hejkala. Ale ne, to určitě ne. Ale i tak rychle, kam jsem jen dal tu svou supliku. Bez ní není možná kasací.
0: O bože, kasací.
1: A tady je. Teď už jsem v situaci, že musím dostihnout kněžnu. Tady někde musí být.
0: I tu nebudu mít klidu.
1: Až ji naleznu, tak ji pěkně přečtu tu svou supliku. A k tomu zahraju a zaspívám.
0: Utečme.
3: Počkejte.
1: Hejka, spaste duši, lidičky, pro boha.
3: Na zámeček nebo zpátky?
0: Na zámeček.

0: Takže děkujeme rozhlasovým
1: spolupracovníkům. No a to byla už vlastně opravdu tečka za naším dnešním setkáním. Tak pokud vám bylo s námi hezky, těšte se na setkání další. Já vám prozradím, že příště se setkáte s Táňou Wilhelmovou a Vojtou Dykem. Dnes se s vámi loučí Eliška Balcerová.

Pavel Obram. A loučím se i já, principál divadla UNGEL, Milan Haj. Naslyšenou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Hezký poslech vám i dnes přejí Saša Vébrová a Vladimír Truc. Začali jsme melodií, která uváděla stejnojmenou rozhlasovou show kapely Bennyho Goodmana z 30. let i jeho koncerty v pozdějším období. V úterý 13. června uplynulo 20 let od úmrtí tohoto legendárního klarinetisty a kapelníka krále swingu. Kapelu Bennyho Goodmana si proto ještě připomeneme v nahrávce z koncertu v americkém pavilonu na Expo v Bruselu v máji 1958. Na repertoáru byl tehdy i evergreen Jerome Kerna v podání Ethel Ennis a bluesmana Jimmy Rushinga.

Myslím, že Benny Goodman si zaslouží ještě aspoň jednu skladbu. Bude to jeho standard, tak jak jej interpretovala Ella Fitzgerald na koncertu v Los Angeles 25. října 1957. Ta nahrávka je dalším důkazem toho, jak se Ella uměla pěkně odvázat. Není divu, když měla za zády 12členný orchestr složený ze samých jazzových hvězd. Oscar Peterson, Roy Eldridge, Lester Young,

Stan Getz, Coleman Hawkins, Ray Brown a další. Tak si tu nádheru vychutnejte i vy.

0: A teď jsou na řadě delikatesy, jak se říká, z domácích surovin. O jejich kvalitě vypovídá autorský tým Miloslav Ducháč, Vlastimil Hála a Jan Verich, který si píseň Nerýmovaná i zaspíval za doprovodu orchestru Karla Vlacha. Jsem zvědavá, jestli se mu to skutečně bude nerýmovat.
1: Než hřeb do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
2: Nebejval svět, jako je dnes.
1: Na tý louce zelený jeleni se nepásly a holka modrooká u potoka nebyla.
2: U potoka nese.
1: Ani na pražském mostě rozmarínka nerostla, zkrátka na ten boží svět nebyl krásný vzhled vůbec.

0: V čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku do zelí. Aj, aj.

úsek, smrk, husák, huse, vytrh, brk, kozel, trk, liver, ksikrk, strč prst, skrz krk, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec.

0: Doby kamarád, kamarádku mívá rád. Milý milou miluje, Rým se s Rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje. Tak to na

Že Jan Werich psal i písňové texty, to se ví, ale o jeho dlouholetém partnerovi Miroslavu Horníčkovi už to tak známé není. A i když těch textů nenapsal moc, píseň Potkal jsem Jelena se stala hitem. Určitě na to mají ovšem zásluhu také autor hudby Jiří Šlitr a Miloš Kopecký, který se ujal pěveckého partu. Já myslím, že si ještě dneska někteří z vás s Milošem Kopeckým rádi zaspívají.

Některé melodie si člověk zapamatuje kvůli interpretovi, jiné má spojené se skladatelem a jsou písně, při kterých se člověku okamžitě začne před očima odvíjet film. To platí o skladbě Moulin Rouge, kterou uslyšíte v podání Juliette Gréco. Tahle slavná melodie je totiž z biografického filmu o malém velkém malíři Henri Toulouse-Lautrecovi.

Do hudebních delikates určitě patří písně, které si odnesly ocenění na mezinárodním poli. To platí i o skladbě, kterou známe pod názvem Ciao, ciao, bambina. Tahle písnička zvítězila na festivalu v San Remu v roce 1959. A já věřím, že zvítězí i po těch letech u vás. No a za 14 dní se na setkání s vámi opět těší Saša Vébrová a Vladimír Truc.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

buď a nebo. Štěstí i vstárnutí, oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Jste-li absolutně věrnými posluchači rozhlasového seriálu Toulky českou minulostí, a tací skutku jsou mezi vámi, kteří nevynechali zatím ani jeden díl, tak se právě nyní potkáváme po 30. a 20. a ještě 6.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás budou necelou příští půl hodinku provázet, zatímco
4: Jaromír Ostrý
1: bude v režii bedlivě špicovat svoje uši nepodobné rysým štětičkám, aby do pořadu nevniklo nic, co do něj nepatří.
4: Což je začasté velice odpovědná práce, uhlídat to.
1: Taky si myslím. Nikdo ze zúčastněných o tom nepochybuje. Kromě zde již jmenovaných protagonistů nesmíme zapomenout ani na Petra Horu Hořejše, jehož knížka Nás tady v Českém rozhlase Brno k výpravám do naší historie na vlnách Českého rozhlasu 2 podnítila. Tolik na úvod. Snad ještě titulek dnešní schůzky.
5: Jakub Krčín z Jelčan, člověk nerudný a mračný, jen na rybníky laskav byl. Toho roku také přidáno jest mu od Pána Boha umění, kteréž v tomto světě poslední není. Rybníky a stoky začal měřiti, čemuž mnozí nechtěli věřiti, až tu stoku u Libějovic opravil, kterouž zle jeden starý mistr vyměřil s nákladem velikým jeho milosti Páně, takže již styděti nemusí se za ně. A tu stoku vyměřil u Libějovic, kterouž to mnohem vody víc do rybníka mláky přibývá, neboť již plný rybník vody bývá, nežli tou prvnější stokou, tou roklí velmi hlubokou, kterouž měřil mistr starý, vzavši za to veliké dary. A netoliko ten rybník mláky, ale i jiné k tomu panství taky dostatek vody mívají, takže sobě s ní častokráte fišmajstři stýskají. Též rybník Počátek řečený, od něho jest vyměřený.
1: Tak to tedy s rybníkářstvím a fišmistrovstvím Jakuba Krčína začalo, jak to víceméně britmích neboli veršovaně, sepsal on sám.
3: Rybník se symbolickým jménem Počátek
0: z roku 1565.
3: byl jeho opravdu prvním rybníkářským dílem.
0: Dal si na něm záležet, stejně jako na všech ostatních.
3: Především na místě, kde měl příští rybník stát.
0: Přednost dostávali půdy jílovité, tehdy se jim říkalo
5: mastné.
0: Museli být nepropustné.
3: Po případě s vysokou hladinou spodních vod, protože ani tam voda z rybníka nemohla prosakovat. Bránil tomu protitlak spodní vody.
5: My se nevyhýváme žádnému místu tolik jako neúrodnému a vysílenému. Neboť takové místo je pro kapra nejméně příznivé, protože postrádá o něch výživných součástí, jimiž se kapr živí a po nich tloustne.
1: Napsal olomoucký biskup Jan Dobravius.
0: Rybníky se skutečně budovaly nejdříve v těch nejúrodnějších krajích.
3: Hlavně v Polabí.
0: Zatímco jihočeské bažiny k stavebnímu ruchu moc nelákaly.
3: Přesto jsou dnes právě ony zemí rybníků a střediskem slavného rybníkářství jižní Čechy.
0: I ta nejneúrodnější místa lze totiž právě rybníky zušlechtit.
3: Což byla myšlenka, které se Jakub Krčín chytil a už se jí nepustil.
5: Ovčín Novohradský postavil toho roku.
1: Jde o rok 1566, tedy teprve druhé léto, kdy se zabýval rybníkářstvím.
5: A ze žáru ke kapínosu udělal stoku.
1: Tedy z jednoho rybníka ke druhému.
5: Musil ji před jeho milostí Pánem měřiti, neb jeho milost Pán i jiní nechtěli tomu věřiti. Hned po ní veliký rybník vyměřil, aby jeden každý tomu věřil, že tou stokou půjde dostatek vody, z čehož jeho milost Pán nebude mít.

0: ti žádné škody, ač ne všichni rádi toho viděli a snad po hříchu za to se i styděli.
1: A co, páni regentův soukromý život?
2: Už měl na krku 3 křížky.
1: A pořád nic?
2: Nic, i když...
1: Co pak, nějaká snad vnadná kráska na obzoru?
2: No to ne, ale majeteček mu přibyl.
1: Mnoholi?
2: Nemálo. 2 vesnice a dvorec.
3: Horní a Dolní Třebánek se 2 hospodářskými dvory.
2: Ten dvorec se jmenoval Nový Leptáč u Netolic a podle něj se začal Jakub psát.
1: To znamená?
0: Jakub Krčín z Jelčan a na Novém Leptáči.
1: Malebný přívlastek, přineslo mu to všechno hodně peněz?
3: On to byl spíš takový závdavek na hmotné zajištění při nástupu do funkce regenta.
1: Regent to byl?
3: To byl něco jako generální ředitel, vedoucí manažer rožmberských podniků.
0: 9. léta z úřadu purkrabství Krumlovského jest propuštěn a pánem Bohem opět k větší poctivosti připuštěn. Vyhlášen jest za regenta nejvyššího. Nemohlo být lidem nic divnějšího, nepsou ho všelijak nenáviděli a o jeho nepoctivost i bezhrdlí ze všech stran usilovali. Jeho milost pán, ráčel se toho všeho doptati, nechtěl bez záplaty té práce zanechati. Daroval jej leptáčem, poctivou živností, že do své smrti může mít i na tom dosti. K tomu přidal 2 vesnice, připovědivši mu ještě více, bude-li déle chtíti sloužiti, že ho tím nechce odděliti. Neráčil sobě zanechati na tom žádného panství, ani jest ho uvést ráčil v jaké manství. Utvrdil mu to vše zápisy a pečetí pevně, ne ukrytě, než aby věděti mohli všichni zjevně. Vyda on takovou lásku pána ctného, opět nic nechtěl šanovati zdraví svého.
2: Později Krčín přebudoval leptáč na zámeček, který nazval Kratochvíle.
3: A když už byl přebudovaný, tak přesvědčil Rožmberka, že už jenom taková Kratochvíle mu schází k úplnému štěstí a výhodně mu ho prodal zpátky.
2: V té době byl již Krčín ženat.
1: Šťastně?
2: Zůstaňme raději u pouhého ženat.
3: On se totiž musel ženit.
1: Opravdu? Snad nějaká ratolest na cestě?
3: Důvody byly... Nikoli biologické,
1: ale
3: byly finanční.
2: Krumlovský purkrabí se už příliš zadlužil u lichvářů.
3: Hrozilo mu i vězení.
1: To by ovšem znamenalo utrum s jeho skvělou kariérou.
3: Bez pochyby.
1: Možná i sen o postu regenta by se mohl rozplynout.
3: Dozajista, bylo třeba hledat východisko.
1: Sňatek.
3: Inu, i tak se to dá nazvat.
1: Toho léta měl dotyčný 31 let.
0: Toho léta také stav svůj změnil. Nepěst se v Krumlově oženil. Pojal sobě bábu za ženu. Za své služby nebohý má tu odměnu. Musí v tom trvati do vůle boží, dokud pán Bůh z něho toho břemen nesloží.
1: Zdá se, že to nebyl zrovna šťastný krok.
2: Nebyl.
1: Zdá se, že toho ženik později litoval?
2: Nejednou.
1: Jemu bylo při svatbě 31 a nevěstě?
3: No, jmenovala se Dorotka Slepičková z Radkovic.
1: Slepičková neměla něco společného s fišmistrem Slepičkou, tím, který spolu s Krčínem vyměřoval rybníky?
3: Byla to vdova po něm.
1: Ještě jednou, kolik bylo nevěstě?
3: To je to, skoro o 30 víc.
1: Prosím?
3: 60.
0: Pojal sobě bábu za ženu.
1: A zřejmě si představoval, že už to moc dlouho trvat nebude a on se stane volným, jak ten pták, tedy chci říci, že bude vdovcem.
0: Dokud pán Bůh z něho toho břemene nesloží.
1: No, takhle si to maloval.
3: Ale šeredně se přepočítal.
2: Dorota ještě žila 21 let.
3: Na svou dobu dosáhla neobyčejně vysokého věku. Když zemřela, bylo jí přes 80.
2: A nebyla to žádná vlídná, milá, hodná stařenka, ale poněkud zlá, zlostná a ke všemu nepříliš vzhledná ženská.
3: Díky ní ovšem Krčín vyženil dům na Krumlovském Latráně a plnou pokladnici.
2: K Krumlovský dům stále stojí.
3: A návštěvníci na jeho fasádě stále obdivují dvě z grafita.
2: Na jednom jakoby z okna kouká elegantní gentleman.
3: Na druhém se zase jakoby v okně rozkládá opice.
2: První snad je krčín.
3: A tou opicí? No.
1: Že by manželka Dorota?
3: Zdržme se raději soudu.
1: Jsme-li u toho zdržování, Jakub Krčín se asi doma moc nezdržoval.
2: Jak mohl, tak od domácího krbu utíkal.
3: Už jenom kvůli ní rád cestoval po celém rozsáhlém rožmberském panství v jižních, ale i západních a středních Čechách.
2: Na těch služebních cestách se nechoval zrovna ctnostně.
1: Hýřil?
2: Kdyby jenom hýřil, taky hřešil.
1: I proti přikázání o manželské věrnosti?
2: Proti tomu hlavně.
3: Povídalo se, že když dal pan Petr Kořenský zazdít po pouhých 2 letech od svatby svou nevěrnou manželku...
1: Měl v tom prsty Jakub Krčín.
3: Nejenom prsty.
1: Ano, dochovaly se o tom nějaké písemné záznamy?
3: Ani jeden.
1: Proč?
3: Kronikáři se o něčem takovém napsat prostě neodvážili.
0: Plavnický písař i Sládek zvěšení. Krčín jakožto regent písaře Plavnického Matouška dal obě síti, na to tentýž měsíc i Sládka z téhož pivovaru řečeného Bumba, a to za příčinou krádeže, že nevěrně sloužili, třetí var sobě vystavovavše, ač i písař, jak se proslýchalo, do botek jeho se obouval a na freji s Krčínem spolky míti měl.
2: Nejen poddaní, ale i úředníci a všichni ostatní zloději a zlodějíčkové se začali bát.
3: Rožmberská pokladna se utěšeně plnila.
2: Pytláky věšel Krčín bez milosti pro výstrahu všem ostatním.
3: Majetek jeho pánů, pana Viléma a po něm Petra Voka, byl nedotknutelný.
2: Omezil také počty úřednictva.
3: Zajistil řádné vedení účtů.
2: A taky pravidelnou kontrolu hospodaření v panské pokladně.
3: Objevoval se z nenadání ve dvorech, vesnicích i ve městech.
2: Provedl přísnou revizi poddanských platů a povinností.
3: Snížil podstatně požitky úředníků a služebnictva.
2: Dal znovu proměřit pozemky.
1: A vyměřování byl Jakub Krčín kadet.
2: A odhalil, že si sedláci v bláhové naději, že nikdo na nic nepřijde, přivlastnili některé rožmberské pozemky a hospodařili na nich, přičemž neplatili ani daně, ani neplnili robotní závazky.
0: Když stoky v oboře Kratochvíli skrze Krčína vyměřené dělány byly, toho času někteří sedláci vinni krádeží zvěře byli. Nařízením Krčínovým tito zvěrokradové šibenici strestáni. A na ostrach Krčín okolo obory 3 šibenice postavit dal.
1: To musel být mezi lidmi oblíbený.
2: No tak někteří ho nenáviděli.
3: A mnozí psali na něj rožmberskému vladaři udání.
1: Pochodili?
3: Ani v nejmenším.
1: To byl pan z Rožmberka natolik spravedlivý?
3: Možná byl.
2: Ale ještě spíš se mu vyplatilo svého regenta podržet.
1: Důvody?
2: Prosté. Kdo dokázal naplnit rožmberskou pokladnu, byl nepostradatelný.
3: Což oceňoval zvláště pan Vilém, který vedl nákladný život a nemínil se jakkoliv přepichu omezovati.
1: Takže Krčín byl nepostižitelný?
3: A dobře to věděl.
2: On však nejenom nechával trestat,
3: tedy věšet, utínat ruce, vylupovat oči,
2: ale byli mnozí, kterým i pomohl. A to nejednou.
0: Spokojil pěkně o zátopu lidi.
1: Totiž postaral se o lidi postižené povodněmi.
0: Což jeden každý z nich vidí, že jest mu dáno za odměnu dosti a nic se mu neublížilo jeho živnosti. Neb ta věc mnoho platu dává a častokrát se i to stává, že na ně úředníci páně mimo stále a určité daně činí k robotám potahování a často na ně to ukládají.
1: Jaká byla tržní cena kapra v Krčínově době?
3: 1 kapr? Asi tak 2 groše české.
1: A co ještě stálo? Plus minus 2 groše.
3: Ku příkladu kopa, tedy 60 vajíček.
1: A slepice?
3: Pouze 1 groš.
1: Takže ryba byla výnosný artikl?
3: Stejně jako dnes.
2: Není divu, že se mistrům v budování rybníků u nás dařilo.
3: Před Krčínem tu byli především dva praktici.
1: Josef Štěpánek z Netolic, toho jsme si už připomněli.
3: A kromě něj ještě Mikuláš Rudard z Malešova.
2: A právě s tímto panem Mikulášem se dostává Jakub Krčín v roce 1570 do sporu a propouští ho z rožmberských služeb.
1: Důvod?
2: Ani ne tak profesionální, jako spíš osobní.
1: To znamená?
2: To znamená, že na Mikulášovo místo potřeboval Krčín protlačit svého známého.
3: Ten spor vyvolal víceméně účelově.
2: Potřeboval se zbavit konkurenta a oponenta.
1: Proč?
2: No, protože se chystal na svět.
1: Na svět? Snad. Do světa ne.
2: Na svět s velkým S. Na rybník jménem Svět.
0: Třeboň Krčín záhubu přinesl.
1: Tuto informaci berme s rezervou. Pochází z pera kronikáře Václava Březana a ten, stejně jako mnozí další, prostě neměl Krčína rád.
0: V té příčině byl-li Krčín dobrý hospodář a politický člověk, že takové město a pevnost snížil, rozumnému člověku k soudu poddává se. Krčín k tomu dílu má dobrého tovaryše Černého, aby Černé, co se lidem škození dotýkalo, dělati trefil.
1: No, Václav Březan nejenom, že neměl rád Krčína, on neměl rád ani jeho lidi.
0: Rybníkáři grunty vybírali a vysejpali podle hráze pro rybník Nevděk, kterýž to potom Světem nazván, nad městem Třeboní, na té straně k valům. A pilně hráz dělali, ještě na některých místech se jim propadala. Kterýž to rybník Krčín vyměřil a hráze o loket, aby církviční rybník do něho pojíti mohl, povýšiti dal.
1: On se měl Svět jmenovat Nevděk?
2: Ona se tak původně jmenoval.
1: Kdo ho tak nazval?
2: Pan stavitel, Jakub Krčín.
3: Třeboň ležela uprostřed rozsáhlých močálů a každým jarem byly při povodních poničeny mnohé louky a taky pole i stavení.
2: Krčín se rozhodl postavit záplavám do cesty hráz nového rybníka, který měl svést vody z Polského potoka.
3: Tato stavba byla další ukázkou jeho tvrdohlavosti a neústupnosti.
2: A taky chorobné ctižádosti, která mu přinesla mnohou nenávist a závist ze širého okolí.
1: Jakoby neměl dosud problémů dost.
0: 70. léta úplně vyměřil nový rybník Nevděk u samé Třeboně.
1: Dozvídáme se tentokrát ze strany protivné, totiž od samého pana stavitele.
0: Jistě s nemalou újmou svého zdraví, což i jeho nepřátelé vůbec praví, že se ne o malou věc pokusil. A málo kdo z lidí dobře jest mu tušil, neboť skoro nebylo podobné k víře, aby ta hráz mohla na tom bahně dodělat se k té míře tak, jakž mnozí zlí lidé chtěli to míti. Chtěvše tomu dílu překaziti, nepřejít se pánu svému užitku takového, což zřetelně od pána Boha samého pro veliké milosrdenství a dobrotu páně přichází. Neb ne člověk, než sám pán Bůh dochází. Ale u pána Boha všecko možno jest, jemuž samému budiš chvála a čest.
1: Že oni třeboňští neměli z Krčínových plánů radost?
2: Věru, měli ji pramalou.
3: Rybník totiž zasáhl rozsáhlá luka a ves dvorce, ale i svinenské předměstí Třeboně. Jenom tam šlo o 25 usedlostí, kostelík a malý špitál.
2: Byla z toho taková malá vzpoura.
3: A to i přesto, že Krčín nabízel jako náhradu za zabíraná stavení nová a lepší.
0: Hráze rybníka převýší městské hradby.
1: Psali třebonští v protestním listu vladaři Vilémovi z Rožmberka.
0: Nepřítel nás po nich může lehce přepadnout a navíc budeme ještě víc vydáni na pospas zátopám.
1: Bylo to něco platné?
3: Ani náhodou. Krčínova pozice u pánů z Růže byla neotřesitelná.
2: Jeho lidé vyměřují, boří, nasypávají a stavějí a za 3 roky je nový rybník na Světě.
3: Jeho hráz je ještě mohutnější než později budovaná hráz Rožmberka. Má výšku 8 až 9 metrů, o šířce v základu 40 až 50 metrů.
2: Pozoruhodné na hrázi třeboňského rybníka je, že Krčín nerozšiřoval její základnu tím, že by zvětšoval korunu hráze a tím hráze celé, ale tím, že rozšiřoval nejspodnější vrstvy, podvozy.
3: Tím dosáhl, že voda hrází neprosakovala.
2: Bezpečnost vylepšil Krčín i tím, že zvýšil výšku hráze.
3: Podle biskupa Dubravia stačilo zvolit výšku koruny hráze 60 až 120 cm nad hladinou rybníka. Krčín však na výšce ještě přidal a dbal na to, aby se ani ten největší příval nemohl na žádném místě přelít přes hráz.
1: A nepřelil?
3: Na pouštění rybníka,
2: to trvalo celých 5 měsíců,
3: bylo plné napětí.
2: Jaké bylo zděšení v Třeboni, když se ukázalo, že hrází prosakuje voda.
3: Krčín ale zachoval ledový klid. Povolal zpět rybníkáře, kteří za 3 dny a 3 noci nepřetržité práce hráz zvýšili ještě o loket a zpevnili ji jílem, pískem a vápnem.
1: Pak už vydržela?
2: Vydržela.
1: Jak dlouho?
2: Celých 380 let. Až do roku 1890, kdy se za mimořádně veliké vody, která protrhla rybníky nad světem, opřel celý nápor vod do hráze světa a ta se protrhla.
3: Asi by ten nápor vydržela, kdyby se přes ní voda nepřelila v jednom jediném místě, takovým docela nepatrným zářezem v hrázi, úvozem, kterým projížděly vozy ledařů do rybníka právě před městskou branou.
2: Ne pokaždé, ale Krčín vyhrál.
0: Potěšil nás dotěšil. Fluk pous do skutku uklous. Skutek do naděje utek. Naděje drží přece, ale ryby jsou v řece.
2: Tuhle tu veršovánku složil v roce 1582 porybný Liška.
3: To se zrovna protrhl rybník Staňkovský u Chlumu.
2: Už tehdy začal budovat Krčín rybníky jako soustavu.
3: Z polskému rybníku říkal nevěrný.
2: Stejně jako nevděk na místo světa, to byla odplata třeboňským.
3: Zatímco rybníku Dvořišti říkal věrný.
2: Svou hráz dostal i rybník Krčín.
0: Zítra, jak milý Bůh dopřeje,
1: píše v dopise svému pánu, vladaři Vilémovi z Rožmberka,
0: položíme základ k rybníku Rožmberku s veselou myslí a bázně prost.
3: Využil přitom úmyslu Štěpánka Netolického vybudovat na Lužnici velký rybník těsně pod Třeboní.
2: Jenomže on na něj šel jinak.
3: Věděl, že se staří rybníkáři vyhýbali rybníkům průtočným, které odnášejí jemné bahno ze dna, přirozené hnojivo.
2: Kromě toho povodňové vlny mohou ohrozit hráz.
3: Proto navrhl nové řešení. A sice vybudovat nový rybník v údolí Lužnice, ale velké vody Lužnice vést mimo rybník, novým korytem.
2: Tak vznikl návrh 2 vodních děl.
3: První byl samotný rybník Rožmberk pod Třeboní.
2: A druhé umělé vodní koryto nové řeky, dlouhé skoro 15 kilometrů.
3: Trasu nové řeky vytyčil zkusmo.
2: Rozmístil po ní 100 kopáčů a poručil jim, aby kopali strouhu tak hlubokou, až v ní poteče voda od souseda vyššího k sousedovi nižšímu.
1: Když dílo dokončil, podal Rožmberkovi raport.
0: Oznamuji vaší milosti, že jsem s pomocí Boha všemohoucího řeku Lužnici do Nežárky převedl. Nechť to vaší milosti jen ku prospěchu slouží. Musím se též přiznat i vaší milosti, že tato nová řeka mé šediny valně rozmnožila.
1: Nepostěžuji-li si sám, nikdo to za mě neudělá.
3: Na velké stavbě rybníka Rožmberka pracovali poddaní z 19 okolních vesnic.
2: Denně jich bylo nasazeno kolem 800.
3: Za jeden pracovní den až 16-hodinový dostávali mzdu.
2: 4 až 6 grošů.
3: Za niž si mohli pořídit 0,5 bochníku chleba a 2 žejdlíky ovesného piva. V neděli dostávali nádavkem kravinu.
1: Tedy hovězí maso.
2: Další poddaní sváželi z celého kraje kameny a dubové dřevo na stavbu hráze 2,5 kilometru dlouhé, v nejširším místě 50-metrové.
3: Stejně jako u nevděku i hráz Rožmberka byla nevděčná.
2: 2 týdny po napuštění se hráz hnula. 14 dní pak pracovalo skoro 2000 lidí, aby zabránili protržení.
3: Krčín pak do hráze zasázel 4 řadami duby, aby ji zpevnil.
2: Předtím si to nikdo netroufl. Byla obava, že stromy hráze naruší.
0: Nový rybník měl rozlohu mnohem větší než dnes.
1: Spravuje nás Josef Hons.
0: Podle mapy zemského měřiče Šimona Podolského z Podolí se Rožmberg rozléval až k samotě Holičky a zaplavoval asi 1060 hektarů pozemků oproti dnešním 490 hektarům. Na jihozápadě zatápěl louky až daleko k Třeboni a jeho západní okraj omýval násep Zlaté stoky. Protože zaplavil cestu ze Stráže do Třeboně, museli formani rybník objíždět oklikou. Obrovská rozloha rybníka a hlavně jeho hloubka měly i své stinné stránky. Přestože Krčín osadil vody rybníka 2200 kopami rybího plůtku, vynášel Rožmberg zpočátku mnohem méně než jiné rybníky přiměřeně hluboké. Příliš hluboké vody Rožmberka byly pro chov ztraceny. Proto byla později hladina rybníka snížena a hospodářství v sousedství rybníka změněno tak, aby přivedlo do rybníka víc kalné vody vhodné pro chov kaprů.
3: Poslední rybníkářskou prací Jakuba Krčína byly 2 rybníky.
0: Horusický u Veselí nad Lužnicí
3: a pak jeden s příznačným jménem.
0: Pamatuj.
3: Pak už pověsil nejenom rybníkářství, ale i regentství na hřebík.
2: Usadil se na Křepenické tvrzi na panství Sedlčanském.
0: Nový hrádek Krčínov nad Křepenicí.
1: Tak jej honosně pojmenoval sám majitel.
3: Když konečně jeho bába Kopuletá,
1: tedy jeho manželka o 30 let starší,
3: odešla na věčnost, oženil se jako 50letý s mladičkou Kateřinkou Zelendrovou.
2: Ta zase byla mladší než on, o víc než 30 let.
3: Stačil s ní splodit 6 dětí, samé dcery.
1: Náhrobní kámen si nechal Jakub Krčín zhotovit za svého života. Je na něm text.
0: Léta páně.
1: Které léto páně to bylo, to na desce pochopitelně ještě není.
0: Umřel urozený a statečný muž, rytíř Jakub Krčín z Jelčan, nového zámku Krčínského a hradu Obdenického pán. Duše jeho raduje se v nebi, tělo odpočívá ve svatém pokoji ke dni vzkříšení. Amen. Příteli, bratru svému nezávidíš, odpočívá svoboden, bezpečen, již konečně věčnosti náležeje. Nepozbyl světla, ale bezpečnějšího a přejasného nabyl. Netrápí ho náruživost ani péče o bohatství, ani strach před chudobou, aniž sluch jeho bičován láním, ale všemi přirozenostmi dobra. Oplakávat i šťastného bylo by závistí a toho jehož již není pošetilostí.
1: Datum úmrtí měla dopsat dcera, u které Krčín zemřel. Byla prý však lakotná a tak dodnes nevíme přesně, kdy zemřel. Za to o něm přežívají pověsti o tom, jak se spolčil s čertem a jak po smrti vydatně strašil. A taky charakteristika, kterou mu věnoval kronikář Václav Březan.
0: Jakub Krčín z Jelčan, člověk nerudný a mračný, jen na rybníky laskav byl.

0: války českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

to dá, že ta babeta je zvufleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů svět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Země až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás všechny.

0: je tam, tak od té doby mám pro vás velkou slabost.
1: Mám radost, že máte pro mě slabost, ano. Protože já pro vás taky. Než si začneme povídat, tak poprosím do režie o písničku na přivítanou a samozřejmě, že o jednu z těch vašich.
2: Tandem Jana Rosáka.

0: dost možná, že právě tahle ta písnička s velikou pravděpodobností zazní i 15. dubna v Kulturním domě Vltavská,
1: ano.
0: Kde se bude odehrávat velký koncert, jubilejní koncert, kdy můj dnešní host Zorka Kohoutová na něm oslaví své fantastické životní jubileum neuvěřitelných 80 let. Zorko, už teď vám jménem všech našich posluchačů gratuluju a v podstatě tahle ten pořad by mohl být takovým malým dárkem, který si dáte taky svým způsobem trošku sama, protože se o to přičiníte. No, tak řekněte, jak cítíte tohleto jubileum? Je to takový jako příležitost nějakému rekapitulaci? Nebo...
2: No, dičku, já to vůbec neřeším.
0: Že jo,
2: já si myslím, že to je úplně normální. Já se cítím dobře. Můj doktor tvrdí, že to dělá těch mých 112 chodů. Bez výtahu, co mám.
0: To je pravda. Když se mě ptali tady spolupracovnice naše, a nebude jim Zorce dělat problémy těch pár schodů sem nahoru, jakám Zorce, ta chodí do 5. poschodí bez výtahu každý den, několikrát. Ano. Mám pravdu.
2: To je pravda, několikrát.
0: No, jo.
2: A s nákupem.
0: No, jo. Já si myslím, že rekapitulovat by mohl někdo, kdo svůj život už uzavírá, což ve vašem případě vůbec nepadá v úvahu, protože, jak už jsem taky řekl, pořád jezdíte za svými posluchači a pořád se chystáte za nimi jezdit.
2: Ano.
0: Takže ten koncert, ale pojďme si jenom popovídat trošičku, bude přesto slavnostní, protože kromě třeba Pepíčka Zimy, kdo tam bude ještě hostem? Já budu chybět tedy, to se omlouvám.
2: Ondičku, měl jsem tam to mě moc mrzí.
0: No mě taky, bohužel jiné povinnosti.
2: Já nezapomenu, když jsme učinkovali u vás, to bylo léto v tom vašem amfiteátru, když jsme učinkovali, já jsem byla na řadě, střídala jsem se tam s Ivetkou Simonovou a teď jsem tam zpívala nějakou směs, já věděla, že to bude končit střechou a teď vy jste šel v kraťasek letní a teď děvčata tam, co se na mě dívali, tak ty tam začaly ševelit, tleskat a já jsem vás pozvala k mikrofonu a vy jste tu střechu se mnou brilantně zaspíval.
0: No, vy jste na mě teď nesmírně hodná, zaspíval, brilantně v žádném případě.
2: Ne, dobře,
0: ale
2: dobře.
0: Řeknu vám, Zorko, že se mi tak dlouho neklepaly kolena jako tehdy, když jsem...
2: Vážně?
0: No, po boku takové zpěvačky, zpívat, ještě zpívat navíc, no, pro vás je to jednoduché.
2: Zpíval jste to báječně a já jsem vůbec šťastná, že už se teď ozývám.

0: máte z té televize. Mně jste s tím udělal velikou radost.
1: Tak to mám taky radost. No, ale abychom se vrátili k tomu koncertu, ano. Tak kromě mě tedy ano. Bude chybět ještě Karel Gott, ten má taky povinnosti.
0: No tak no. On má, jsem slyšela Německo, ale ještě Zdeněk Vrba se ho určitě ještě zeptá na to. To víte, že bych byla ráda, protože já z toho žánru Karlova, jeho a Vaška Neckáře, to jsou moji tak, to jsou tak úžasný dva kluci, víte, celoživotně. Každý jako z toho jiného žánru tu dechovku trošku, víte, tak zlehčoval a tak trošku podceňoval. A jak ten Karel Gott, tak Vašek Neckář se, no však já to píšu ve svý knížce. Úžasný jsou to kamarádi.
1: Mimochodem, ta knížka, ta je nová?
0: Ta knížka vyjde pár dní před tím 15. dubnem, takže bude šance si opatřit
1: takže
0: na tom koncertě.
1: Ještě není, ještě není, nespatřil ještě světla, není, jak ne. Se bude jmenovat?
0: Nevybouřené mládí Zorky Kohoutové.
1: Jak jinak by se to mělo jmenovat?
0: Ano, ano.
1: Tak to se moc těšíme na koncert i na knížku.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem cestuje.
1: No, my bychom si mohli teď s mým dnešním hostem, jubilující Zorkou Kohoutovou, zacestovat v nejrůznějších podobách. Třeba cesta její profese by byla určitě zajímavá. Ale to jsme si tady v podstatě probrali, když jste tady, Zorko, byla poprvé u nás na návštěvě. Já vím ovšem, že vy jste i s kapelou vystupovala dokonce za oceánem. Vy jste vystupovala v Americe a je to pravda, že jste tam zpívala dokonce na lodi na Mississippi?
2: Honzičku, já to upřesním. S kapelou ano, ale tu jsem měla na deskách sebou.
1: Jo, takhle.
2: Čili... Ano. A to jsem zpívala, já nevím, v kterém to bylo roce, když jsme se rozdělovali od Slovenska.
1: Tak to byl 93.
2: Ano. Tak to jsem tam na Silvestra v San Francisku zpívala pro naše krajany v Sokolovně. A to bylo moc hezky, ale věřte mi, že jsem si to tak neuvědomila, ale pak, když jsem o půlnoci říkala, že se teda dělíme a tak dále, tak mě úplně tekly slzy. Bylo mi to nějak líto.
1: No, to bylo líto tehdy spoustě lidem. Bylo pak, mi to líto. Pak nám možná někomu došlo, že to zase až tak nebylo úplně od věci, ale to je
2: to jiná. To určitě, já to neřeším ale no. Bylo to hezký, to jsem tam zpívala jinak. Já jsem v té Americe většinou zpívala Čechům, oni tam mají moc krásný, to se nedá říct hospody, to jsou restauranty a já jsem jim tam vždycky zaspívala večer a pak jsme tam s Honzou chodili klidně, když jsme měli hlad na nějaký papu. To bylo báječný, no. Ale hlavně i Američanům se naše dechovka moc líbí.
1: Jako myslíte rodilým Američanům?
2: Rodilým, ano.
1: Takže chodili i Američani?
2: No, chodili zase jejich přátelé, že jo, těch Čechoameričanů.
1: No. No, já jsem právě tady, mám poznamenáno, zjistil jsem, že jste hrála taky na, nebo zpívala taky na lodi, která plula po Mississippi, je to pravda?
2: To bylo moc pěkný, tam jsem byla v New Orleans u jedné kamarádky, a tam každý večer byla taková večerní jízda lodí a většinou tam teda byli samí muži, protože ti tam přijeli za nějakým vyřizováním, něco tam byli sjednávat a tak tu loď navštívili a hrála tam černošská kapela. Moc se mi to líbilo. Oni hráli a najednou slyším, že se pokoušejí hrát naší Škodu lásky.
1: Čili Roll Out the Barrels.
2: Ano, jenom, že to oni nevěděli. Oni ji nehráli správně, jinak ta kapela hrála fantasticky. Ale tu polku nezahráli dobře, tak ta Irene, ta moje kamarádka, pak o přestávce jsme za nima šli a ona říkala, tohle je zpěvačka z Prahy, že jo, to oni nevěděli, co je Praha, ale to ona jim vysvětlila. A vy to hrajete špatně. Ona vám to zaspívá. Tak já jsem jim co zaspívala. Honzíčku, ty to okamžitě zahráli dobře.
1: No, tak
2: tam tý šatní, no samozřejmě. No a pak, že to musím zaspívat, těm tam byli hlavně chlapi, že jo, tam v tom sále.
1: No.
2: Tak jsem to zaspívala a strašně velký úspěch a hura, ještě jednou, tak jsem jim to pak zaspívala ještě jednou. A přišel tam za mnou jeden báječně vypadající Američan, ukázal mi vizitku, to byl manažer Barbry Streisand.
1: No,
2: a chtěl na mě, abych přijela do New Yorku, tam já byla několikrát, ale on chtěl, abych tam přijela, že pro mě bude mít angažmá.
1: No a jak to dopadlo?
2: No nějak, protože Honza ten by byl pro, ale ten můj mladší Dan, ten by tam nechtěl. Pro mě jsou moji kluci vším.
1: To já vím. No. Kdyby to řekl kdokoliv jiný, tak mu teda nevěřím, ale Zorce Kohoutové to věřím. Ale já ještě dodám to, co jste ze skromnosti zamlčela, že jste tam na té lodi tehdy, ten večer, vyhrála soutěž o nejpopulárnější osobnost.
2: Dostala jsem červený deštník a ze všema jsem chodila. Od dolejška až nahoru se chodilo a hrála ta kapela. Moc hezky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zorka Kohoutová za svůj bohatý život umělkyně poznala spoustu zajímavých osobností, které ji nepochybně svým způsobem ovlivnily. A možná, že teď byste vzpomněla jednu, kterou opravdu hodně obdivujete. Může to být třeba, já nevím, nějaká zpěvačka, může to být muzikant, může to být třeba i váš manžel, kapelník, i osobnosti, které už třeba nežijí a se kterými byste si ráda ještě třeba někdy popovídala. Tak nechci vám nikoho samozřejmě podsouvat, ale kdo pak by to tak byl?
2: Podívejte se, já si strašně vážím Franty Živnýho. Že Franta Živný, víte, kdo to byl?
1: No jistě, to byl hudební dramaturg.
2: No já vím, ale muzikant. Franta Živný, když viděl, že Vardaf už mi nepíše žádný písničky, tak vlastně on byl jazzman, že on se dal kvůli mě na Lidovku, to byl ten čas, těch Sejdeme se na Vlachovce a podobně těch pořadů, to bylo pořád v televizi a on pro mě psal písničky, ale skvěle. Tu Lidovku on krásně, a přitom to trošku bylo už jako ne tak jako za první republiky, že jo? Tak ten
1: taková toho, moderní.
2: Ale jako přitom...
1: Přitom dechovka.
2: Ano, lidem se to líbilo. Hmm. A Sava Nádvorník, ten mi dělal fantastický texty a to byly krásné písničky, je zpívám pořád.
1: Ale řekněte mi, máte by vlastně ve svém životě písničku, kterou zpíváte úplně nejradši? Některá z těch písniček vám třeba udělá úplně největší radost, když ji třeba diváci chtějí.
2: Tohle ani nemůžu nějakou tak... Já vlastně to, co zpívám, mám ráda. Tam já mám písniček, když je měla zpívat všechny, tak budeme dva dny na jevišti.
1: Kolik vlastně jste naspívala písniček třeba na desky?
2: Kondičku, já to ani nevím. Mně vlastně vyjde a ta tam bude taky křtěná. První deska, já měla vždycky jenom kazety. Kvůli lidem, že moji posluchači neměli ty přístroje...
1: Na CD přehrávače.
2: Na CD přehrávače, tak jsem jim to všechno točila
1: na kazety.
2: A já budu mít první...
1: CDčko?
2: Poslední CDčko vlastně.
1: Tak v 80. to je tedy opravdu věc.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Zorko, já vím, že v tom vašem bytě na rozmezí Letné a Holešovic, kam vede těch kolik 157 schodů?
2: Ne, 112.
1: 112 schodů, ale je to skoro jak 157 tedy. Tak, že se tam scházela prima společnost, když dejme tomu se někde dotočilo, tak se tam sešli kamarádi, muzikanti, herci, zpěváci a mezi nimi taky jeden, koho vy máte hrozně ráda pořád a myslím si, že se nespletu, když řeknu, že si ho dneska asi vyberete z klasiků českého humoru. Jo.
2: Já vím, vy myslíte Ládíka, že?
1: Ano, Menčíka. Ano, Vladimíra Menčíka.
2: Moc ho mám ráda, protože to vždycky bylo natáčení, na který jsem se těšila, protože to byla taková legrace, že každou přestávku jsme hráli kaucvika.
1: Jako myslíte karty?
2: Karty.
1: Jo. Jo, a to se hrávalo i u vás potom nahoře?
2: To se pak hrávalo i u mě, protože museli jsme to,
1: dohrát.
2: Že jsme toho byli, dohrát jsme to
1: no,
2: potřebovali.
1: No, jo, no. A
2: tak
1: to se hrálo
2: ke mně.
1: O peníze?
2: A o větší peníze.
1: Jo. A jak jste na tom byli? Ten jako?
2: Ano, no tak já jsem docela dost vyhrávala. Já si pamatuju, že v Železné ulici byl otevřený takový nějaký italský obchod s dámskou módou. A po jednom takovém, že to se točilo vždycky 3 dny, po jednom dni jsem si tam pak druhý den ráno byla něco koupit. Ještě to mám schovaný. A teď už
1: za
2: na mě
1: výhru.
2: Čekal, za tu výhru, už mě čekal Ládík Menčík, vedle něho seděl, ten nehrál ty karty, ale vždycky byl vedle Ládi.
1: Lubínek Kostelka, ne?
2: Ano, ne, ano. A teď se otevřely dveře, já jsem tam vyšla, měla jsem něco novýho na sebe, já si pamatuju kabelku, tu mám opravdu schovanou. A on říkal, podívej se, Kostelka, ta Zory, ta zase včera vyhrála, podívej se, co si koupila.
1: Prohrával s váma Menčík?
2: Hodně, on neměl takový štěstí. Štěstí se mývala já a Pepik Zima. Menčík prohrával a dokonce mám ještě u něj dluh.
1: Vážně?
2: Ano, ale já si ho tam nahoře pak vyberu.
3: Jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události. Sice celostátní bilanci si o tom popovídala tak dál, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracel, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídá. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takovej dost čiperný, ten tatínek. A díky tomu já taky jsem na světě. Když se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? A teď někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku, nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáry. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den, den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pak se to pak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to je nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Na stejnek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít. Maří, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď dnes maminkou spávat nesmí. To by nás bylo čím dál víc. Řekl, Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Maška ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzni už byly uvolněny nějaký A tak jsem otevřel, tak někdo řekl, hodnej, dostaneš kolo, já jsem měl 7 bicyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tady mě spadl na posteli, tam mu jsem dávala boty, Maška ho dusila. Tatínek, co to je za hru, co se mnou děti provádíte, tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakový organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, sedmý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka. A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytej, protože se byl picnutej a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovnilej výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukala maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe, ten vývar ho vězít, paž takhle se mohli picnout někdo chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, tak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky. Tatínek nabíral pěkně a sekal, až to stíčelo, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme bramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jakože to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a řekla, no jenom po mě koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ty tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Buddha pátový, že andělko, jinak bych to nedělal!

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem, dnes takový tandem jubilejní, protože hostem je jubilující Zorka Kohoutová. Já si myslím, že při takovém jubileu můžeme dokonce to přiznat, už jsme to taky řekli. Zorka slaví 80 let. Je to neuvěřitelný a vzhledem k tomu, v jaký jste kondici, tak je to ještě neuvěřitelnější, Zorko. Ale jak to vypadá dneska s vaším vystupováním? Jak často třeba jezdíte za svým posluchači anebo zpíváte v Praze?
2: Tak i v Praze, hlavně teda na sedmičce účinkuju pro tamnější už trošku, kteří jsou z mých letech.
1: Pro seniory, jo.
2: Pro seniory, ano. Tak těm zpívám v různých pečovatelských domech. Jinak jezdím, pořád jsem telefonním seznamu, jak si mě pořadatelé zavolají, ale v posledních 8 letech nejvíc spolupracuju se Zdeňkem Vrbou. Já myslím, že ho taky znáte, že hrajete tenis.
1: Zdeněk Vrba samozřejmě. No. Jako moderátora ho znám, jako tenista je mi naprosto neznámý.
2: Já tam občas jezdím se taky dívat na ty zápasy.
1: Já vím.
2: No a s tím jezdím, dělám s ním zahraduček. On tvrdí, že je tam vždycky, když tam jsem nabito, to jsem ráda, protože ty lidi, víte, já je mám hrozně ráda a oni to ty lidi poznají, že to neděláte jenom kvůli těm prašulím, že to musíte mít vztah k těm lidem a já k ním vztah mám.
1: A tam vždycky, pokud je mi známo, já jsem tam několikrát taky vystupoval, je opravdu vždycky hodně veliké auditorium, hodně ano, publika přijde ano, na Zahradu ano, Čech, je. Do toho amfiku tam. Ano. Vám to nikdy nepůsobilo problémy zpívat pro hodně diváků, že?
2: Ne, když to víte u vás. No, u vás taky právě, vždycky bylo hodně. No.
1: A vy navážete dobře kontakt, víte?
2: Ano, tak já jim řeknu, co mám na srdci, to mám na jazyku.
1: A jestli pak si taky můžou vaši diváci, a myslím, že to asi dělají, že si taky řeknou o nějakou písničku.
2: I to si řeknou, ale hlavně oni je se mnou zpívají. Oni ty písničky znají, bohužel říkají, že se v televizi moc málo vyskytujou, tak si rádi zaspívají, zavzpomínají. Já mám s nima krásné zkušenosti, chodějí za mnou, já si s nima popovídám, vyslechnu je a já je mám ráda, ty lidi.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jestliže někdo slaví takové jubileum úžasné jako Zorka Kohoutová, tedy osmdesátiny, tak to je veliká příležitost k tomu zrekapitulovat i důležité osoby, osobnosti svého života, které člověku pomohly na té cestě životem, byly mu k ruce, anebo se prostě s ním jenom potkal a pozitivně ho poznamenali. Tak kdo vám tak vytane na mysli, Zorko?
2: Andřičko, když tak vzpomínám, tak já odjakživa, protože jsem bydlela v té Celetné a vedle nás byl obchod s notama, s deskama a všechno možný tam se prodávalo. Prodával tam tehdy učedník a to byl Vladimír Salač. Víte, já si to všechno pamatuju, no vážně.
1: Vážně?
2: A já jsem tam samozřejmě si kupovala, já jsem strašně zbožňovala v těch 8 letech Oldřicha Novýho. A teď si představte, že jsem měla takový štěstí, že když už se mi narodil Daneček, no tak to mě bylo už těch 38, jsem jednou v Radešovicích, to je u Říčan kousek, byla na procházce, nechala jsem tam někde auto a teď tam jedna zahrada taková, tam byl nějaký zahradník a já říkám, to je krásná zahrada. On říkal, no to je zahrada Oldřicha Novýho. Já říkám, cože? On říkal, no a představte si paní Kohoutová, on mě poznal, byl to starší pán, zřejmě mi někde viděl televizi, říkal, představte si, že on tuhle chatu bude prodávat. Já jsem řekla, prosím vás, a máte na něj telefon? Dal mi telefon, já jsem Oldřichovi Novýmu zavolala, dali jsme si sraz a já jsem, to už jsem byla žena Karla Waldaufa, já jsem od něj kupovala tu chatu, která byla krásně vybavená, opravdu pěkná, nádherný stromy a já měla ročního Danečka, byla šťastná. A několikrát jsme se jako setkali, jednou jsem ho pozvala k nám do Střešovic na něco k jídlu a já jsem něco upekla. On říkal, že v životě mu žena tohle neupekla, no tak každá žena nemusí umět péct.
1: Samozřejmě.
2: Já jsem musela, když jsem chtěla Waldaufa.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem, hostem je Zorka Kohoutová. Vy, ačkoliv byste mohla složit ruce do klína a už jenom rekapitulovat a dejme tomu psát memoáry a listovat si ve starých fotkách, tak to neděláte, protože pořád aktivně zpíváte, aktivně účinkujete. Co vás třeba čeká teď, na co se těšíte takhle? Kromě samozřejmě toho koncertu, který je za 14 dní.
2: Musím dopsat knihu, která bude taky hotová už na ty narozeniny. A ta už mě jenom čeká konec a ta už mám tak právě taky tam nakonec napsat lidi, kteří pro mě v životě moc znamenali a to těch je hodně.
1: To bude dlouhý seznam, no?
2: To bude dlouhý seznam. A co mě ještě čeká, tak deska ta už se taky dělá, no to já nevím, co mě čeká. Tak taky něco Honzíčkovi vyprat a vyžehli.
1: No. Takové ty běžné maminkovské starosti ještě. Takže to je v podstatě to, co teď prožívá v těch krásných dnech jubilea 80 let královna české dechovky Zorka Kohoutová, která byla dneska hostem Tandemu. Zorko, já vám moc děkuju za vaši milou návštěvu. Přeju vám hodně zdraví, spokojenosti, radosti a hlavně, protože vím, že to je kus vašeho života velikánský, hodně spokojených a šťastných posluchačů a diváků. Mějte se moc hezky a ať se všecko daří.
2: Ondičku, já vám moc a moc děkuju.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Hraje a bude nám hrát dechovka, a to proto, že je čas našeho pravidelného setkání, které je nadepsáno titulkem Trubte nám trumpety. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek. Už nás uvítala mladá muzika Šardice, vedená Josefem Ištvánkem. Zahrála polku, kterou její autor Metoděj Prajka nazval Panenská. Nejhorší je prý vždycky a ve všem začátek. Tak ten už dnes máme šťastně za sebou. Četl jsem, jak se jeden mladík stal atletem a snad pojede i na olympiádu, a to jen proto, že si jeden lehkoatletický trenér všiml, jakým způsobem mladík dobíhal autobus. Bohužel já se snažím být všude vždycky včas, tudíž nic nedobíhám a proto nepojedu na olympiádu, a tak mě doběhli. Kondici sice mám, ovšem pro jistotu si teď zahrajeme valčík. Po té polce se určitě hodí, není nutné se hned na úvod vyčerpat. Zahraje nám pražská kapela Petra Finka, zaspívá Anuška, a sice skladbu Jindřicha Brejška na text Vladimíra Sýkory Slunko nad Šumavou. Tak pěknou pohodu a už hraje.

bylo slunko nad Šumavou, to je vždy vítáno. Jedna kolegyně jezdí s rodinou každé léto na Šumavu a vždycky jí tam prší. Proto my ostatní si bereme dovolenou zásadně, když ona je v práci. A vidíte, stačí si pustit Český rozhlas Praha a slunko nad Šumavou máme okamžitě. Teď nás ale čeká malá česká dechovka, kterou vede Stanislav Zeman. Zahraje nám hned několik skladeb. Hned v té první se vyskytuje voda a tak se trochu bojím, aby se ta má kolegyně nevylekala, že už jí zase bude čekat na dovolené voda. Nebude, nejde totiž o déšť, ale o potůček. Skladba Václava Bláhy se jmenuje Jetelíček u vody, jistě ji znáte. A potom si dáme skladbu autora, který na sklonku života žil na Šumavě, jen kousek od Sušice, a napsal hezkou melodii na text svého bratra. Já tu skladbu mám moc rád, svého času ji zpíval i Miloš Kopecký. Ano, jedná se o Bábinčin, Maršovský valčík, bratrů Jaroslava a Petra Křičků. Nám ji zaspívají Irena Číšková a Milan Černohous. Ale nejprve uslyšíme Martu Adámkovou, protože začínáme Jetelíčkem u vody.

Že to je radost poslouchat bábinčin maršovský valčík. A ještě větší radostí je si zatančit, ovšem pomalu, polehoučku. Tak si teď dáme vášnivější melodii. Malá česká dechovka vedená Stanislavem Zemanem nám ještě zahraje dvě skladby, jednu hezčí než druhou. Nejprve to bude známá cikánka Karla Vacka, zaspívá Josef Zíma. Uslyšíme tango, proto jsem sliboval, že půjde o skladbu vášnivou. A potom zazní známá Zbraslavská polka Jaromíra Vejvody na text Ladislava Jacury. To je ta, ve které se zpívá Už kamarádi pomalu stárnem. Ale ono to tak docela neplatí. Ta písnička je totiž z roku 1957, takže teď už nestárneme pomalu, ale rychle. Alespoň mám takový pocit. Ale dost úvah. Malá česká dechovka už hraje a Josef Opelt bude zpívat. O čem? O tom, že kamarádi pomalu stárnem. Ale nejprve zazní slíbené tango a Josef Zíma je dokladem, že to zatím s tím stárnutím není zase tak žhavé.

Pokud jste slyšeli malou českou dechovku vedenou Stanislavem Zemanem, je to důkaz, že jste si naladili Český rozhlas Vě Praha. No a hudebního redaktora Milana Kašpárka slova z Braslavské polky o tom, že už kamarádi pomalu stárnem, naladila natolik bojovně, že pro další chvilku nám vybral valčík Vlasty Dvořáka na text Jaroslava Hájka Vrásek se nebojím. Zpívat nám o tom budou Jana Dušková a Lubomír Jech a Vrásek se určitě nebojí ani Božejáci v čele s Václavem Paličkou. Ti totiž zpěváky doprovodí. No a já se budu muset doprovodit sám, protože už se zase musím loučit. Snad vás dnešní písničky potěšily. Tak za týden opět naslyšenou. Všechny vás zdraví a už se na další setkání těší Vladimír Bernášek. Ale ještě nás nevypínejte, ať slyšíte, že Vrásek se nebojím. Božejáci

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Rozhovory, kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: Pane doktore, svět je jeden chaos a někdy bývají chaotické i pořady. Naši posluchači mají poslední dobou rádi, když jim nastíníme, o čem by tak zhruba nad kávou mohla být řeč. Jinak řečeno, jaká jsou témata, která v sobě vy sám třeba poslední měsíce nosíte? Co vás zajímá? Bez přemýšlení.
1: Já jsem vyšel z hudby. Studoval jsem muzikologii. Celý život mě zajímala hudba, s hudbou jsem pracoval, hudba mě živila, tedy vysílání hudebních pořadů. Ale v poslední době jsem se začal zabývat zvukem vůbec jako takovým. Je to jedna oblast, kterou já považuji nejenom za nesmírně zajímavou, ale za nesmírně důležitou. Poněvadž například zvukové znečištění je jedno z nejhorších právě z toho důvodu, že se o ně málo ví. Takže to je taková jedna oblast, nevím ovšem, jestli to bude zajímat příliš naše posluchače.
2: Je hudba a zvuk to, co přehluší ve vašem životě

0: domorodcích. Když já jsem přišel do Austrálie, tak se odhadovalo, že tito domorodci tam přišli jako přistěhovalci někdy před 6000 lety. Tak tohle to bylo koncem 60. let. Dnes už se objevily nějaké artefakty staré přes 120 000 let. Já jsem natočil řadu pořadů s domorodci, mám mezi nimi své přátelé a jeden z nich, Paul Bennett, mi říká, my jsme tu od počátku času. Na to snad ti věci jednou přijdou, budou s námi souhlasit. Nejznámější Austrálie asi je to surfování a to je společnost, které já říkám Anglosis. To jsou ti Australané, kteří tedy vzešli z těch anglických tradic a z anglické a irské kultury. Jsou to tedy potomci jednak těch uchvatitelů a zároveň i trestanců konviktů, které tam přivezli. No a potom je moderní Austrálie, která se skládá z veliké škály národností. Dnes 25% australské populace, australského obyvatelstva se tam nenarodilo a pochází z neanglicky mluvících zemí.
1: Já bych nastolil třetí téma, jestli dovolíte. My někdy říkáme, že toto je pořad, ve kterém se mluví o době a o sobě. Jinými slovy, jste vy sám pro sebe taky tématem, váš život, který se někam řítí, ve kterém ještě něco chcete říct? Přemýšlíte někdy o tom, kam dál? Kudy?
0: To je otázka, kterou si nepochybně každý z nás klade. Každý? Ano, čas od času, řekl bych. Mně, když bylo 13, tak jsem se rozhodl, že budu námořníkem. K velkému zděšení mojí matky. Otec to bral velice filozoficky, poněvadž nejenom, že tušil, já myslím, že věděl, že to prakticky se mi nemůže podařit, takže mě v tom nepodporoval a nezabraňoval. Tak jsem napsal velkou řadu dopisů a pak už bych bral i plavbu labsko-oderskou, ale nedostal jsem se nikam. Nicméně to nutkání po moři prostě u mě bylo. No odešel jsem v roce 68 po okupaci. Odešel jsem, když jsem slyšel z rozhlasu ten nešťastný projev Dubčeka, když jsem pochopil, že to politici se jednou vzdali. A když mě ten tiskař, nebo jsme tenkrát tiskli Občanské noviny, já jsem byl jeden ze zakládajících členů Společnosti pro lidská práva. No a to byl starý pán a ten říkal, kdybych já byl mladý, jako jste vy, já bych šel daleko, ale hodně daleko tady. A pravda je, že já dnes žiju v Adelaide a to je hlavní město státu Jižní Austrálie, které leží u Indického oceánu. Ale už se chystám vrátit se zpátky na východní pobřeží Pacifiku a kdykoliv přijedu k Pacifiku, tak moje duše se také v skutku pacifikuje a ani Atlantik, ani Indický oceán mi prostě tolik neříká, ale to je naprosto osobní věc. Někdo má rád velehory, že někdo má rád pole, někdo...
2: A možná, že jste v předchozím životě byl losos, nebo úhoř ti také táhnou.
1: Jestli jste byl úhoř, potěš pánbu pro naši konverzaci. Naším hostem v kavárně Bohemia je pan doktor Jaroslav Kovaříček, jak už řečeno jeho vlastními ústy z Jižní Austrálie. Vítáme vás.
2: Vítejte.
0: Děkuji.

0: odkud začneme?
1: Těmi slunými plážemi? Jak je teď v Austrálii vlastně? Konec léta.
2: Ne, tam je to vždycky všechno přesně naopak. To znamená, tady je začátek jara, takže tam je začátek podzimu.
1: Čili konec léta, začátek podzimu.
2: Léto se tam bere prosinec, leden, únor. Aby se to lépe pamatovalo.
0: Vy jste v penzi. To znamená, že vychutnáváte to.
2: No, dá se to
0: indiskrétní
2: tak říct.
0: Dotaz.
2: Dá se to tak říct.
0: Bychom měli říct si našim posluchačům, pane doktore Kováříčku, že jste po léta byl svým způsobem naším kolegou, protože jste pracoval pro to, co se ve zdejší odborné hantýrce nazývá veřejnoprávní rozhlas. Souhlasí? O
2: přesně
0: co tam
2: tak.
0: Šlo v Austrálii?
2: Přesně tak. Australský rozhlas a televize, neboli společnost ABC.
0: Tam je to pod jednou střechou, ano?
2: Tam je to pod jednou střechou. ABC, Australian Broadcasting Corporation, je vlastně soustava podniků, poněvadž vedle rozhlasových stanic má i televizní stanici, má hudební vydavatelství, donedávna spravovala všechny symfonické orchestry, má vydavatelství, má prodejny po celé Austrálii s klasickou hudbou. Takže to je takový, řekl bych, kulturní kolos. Já jsem tam začínal všelijak, poněvadž jsem přišel do Austrálie bez znalosti angličtiny. Pracoval jsem pár let jako zvukař, no a nakonec jsem se dostal k místu hudebního režiséra a v roce 76 otevřeli novou stanici, kdy jsem přešel ze Sydney do Adelaide, stanici, která se jmenala ABC FM. Byla to stanice vysílající
0: na VKV.
2: Na VKV ve stereu, prakticky dnes už po celé Austrálii. Vysíla převážně klasickou nebo artificiální hudbu, rozhlasové hry, zkrátka kulturní stanice, stanice kulturního typu.
1: Po celé Austrálii, rozumí se i v těch teritoriích, kde to nikdo neposlouchá? FM vysílače přece jsou vlastně lokální.
2: No, my když jsme začínali, tak tam byla jenom hlavní města, jenomže netrvalo dlouho a začali jsme používat satelity, takže kdokoliv, i farmář si mohl v podstatě koupit malou takovou tu, jak se tomu říká správně česky.
0: Vystrčit anténu zkrátka.
2: Takovou tu anténu, takový ten talířek.
0: Parabolu?
1: Parabolu.
2: Parabolu. A ten signál je dostupný prakticky. Dokonce se mi stalo, že jsem dostal dopis od posluchače z Nového Zélandu, který slyšel můj pořad. A když jsem to ukázal našim lidem v technice, tak říkali, no podívej se, teoreticky to vyloučený, že by to mohli chytit na Novém Zélandu, ale jak vidíme, prakticky se to stalo.
0: Pane doktore, nechci zabíhat do technických podrobností, ale protože trošku půjde o peníze, snad to i naše posluchače bude zajímat. Vy jste před chvílí řekl, že ten veřejnoprávní televizně rozhlasový kolos v Austrálii má také prodejny a já nevím, co ještě. To znamená, že on nežije z reklam na obrazovce nebo v éteru?
2: Ne. Toto je všechno placeno ze státních peněz, tedy z peněz daňových poplatníků. Nejsou tam ani koncese. Ty byly zrušeny asi před 30 lety.
0: Čili to automatické podezření, že tedy je to rozhlas nebo televize, která státu poklonkuje, to je zdejší interpretace. To tam nehrozí?
2: No, zajisté, že hrozí. Politici sice nemohou ovlivňovat příliš, řekněme, programovou náplň, ovlivňují tím, že můžou snižovat rozpočet. A to myslím, že je výhoda zde, kde si lidi jaksi platí a ten rozhlas i ta televize dostanou přesnou sumu. To se tam stalo právě v posledních letech, že pokud se některým politikům něco nelíbilo, tak vždycky snížili té organizaci rozpočet. Na druhou stránku já musím přiznat, že vedení tohoto kolosu je silně byrokratické, tak někdy to skutečně se potřebuje malinko utáhnout si opasek a nabrat jaksi čerstvý vítr do plachet, že ano.
1: Proč vás nikdy nezlákala soukromá média?
2: Protože v komerčních stanicích to vlastně není o tom, o čem jsem byl já. Komerční stanice, u nich je ten rozhlas, ty pořady jsou, řekl bych, takovým vedlejším produktem. Až hlavním posláním komerční stanice je vydělávat peníze. Jinými slovy, dělá se všechno proto a hledají se nejrůznější způsoby podbízení se, působení na to nejnižší v člověku, na jeho pudy a tak dál, aby se získala velká posluchačská oblast, neboť reklamy se účtují podle poslechovosti. Já jsem přece odešel z této země proto, že jsem vyrostl v okruhu našich kulturních tradic. Kdybych něco podobného chtěl dělat, tak bych vám mohl vstoupit tady do strany a měl bych mnohem snažší život. Že?
0: Proč jste se okamžitě po té revoluci ze sametu nevrátil sem a nešel do konkurzu na generálního ředitele veřejnoprávní televize nebo rozhlasu? Vy nechcete opustit ty pláže a nebo víte něco o tom, že Češi z diaspory tu občas nejsou zas tak moc vítáni?
2: Koncem roku 79 jsem pracoval v Sydney v redakci rozhlasových her. No a odtamtud jsem vlastně sledoval, co se tu dělo. Potom jsem se vrátil do Adelaide, vzal jsem rodinu a v začátkem ledna jsme přijeli do Sydney už jenom na dovolenou. A najednou mě volá nějaký přímý ženský hlas a překvapilo mě, že ta dáma vůbec věděla, že jsem byl v Sydney, poněvadž jsem byl na soukromé dovolené, a řekla, jestli bych jim nechtěl pomoci s pořadem o Československu. Já jsem řekl, zajisté, a ona řekla, promiňte, ale my vám asi zkazíme dovolenou, poněvadž my bychom potřebovali, kdybyste letěl do Prahy s námi. Říkám, zas nežertujte, že jo. Ne, opravdu je, a poněvadž ta stanice byla nedaleko od místa, kde jsem bydlel, tak jsem tam jel. Zjistil jsem, že ten pořad dělala Jana Ventová, což je Austránka, ovšem z českých rodičů. A takže já jsem se objevil tady takhle záhy, že to bylo trochu napováženou, poněvadž ještě všechno připravili tak, aby to bylo i pro mě velký překvapení, aby mohli točit pořad s tím, že budou brát moje reakce, že jo. A tak, když jsme šli po Karlově mostě, tak jsem si pořád myslel, že se s tou musím probudit, že ano. Abych ovšem se vrátil k vaší otázce. Jistě, že jsem uvažoval o té možnosti vrátit se. Jenže to není tak snadné. Jednak je to řada, řekněme, osobních důvodů. V mém případě já jsem dokonce se chtěl dlouho vrátit z Adelaide do Sydney. Ale mám dceru, která potřebovala určitou lékařskou péči a měli jsme své doktory v Adelaide. Já jsem se rozhodl, že tam zůstanu, dokud celý ten proces nebude ukončen. To byl pro mě velice důležitý.
3: Osobní důvod.
2: Osobní důvod. Druhá věc pochopitelně byla, že jednak někteří z nás, kteří byli v exilu, tak hledali různé cesty, jak prospívat svoji zemi zvenku. Já jsem se snažil pochopitelně dělat dost pro českou kulturu v Austrálii. Jestli to mělo nějaký velký význam, nebo ne, to je na posuzení jiných lidí. Nicméně jsem si říkal, i tam můžu svoji práci udělat, možná lépe než tady. Ale když jsem sem přijel, tak jsem okamžitě navázal kontakty s lidmi právě v rozhlasu, v televizi. Pak jsem se snažil třeba přispět nějakými nahrávkami. Já jsem si tenkrát myslel, že možná je užitečnější, když v mé situaci já využiju toho, že mám si dobrou pozici v důležité australské organizaci a využiju tam svůj vliv pro naši českou věc. No a další otázka byla, že přeci jen si člověk musel uvědomit, že by to bylo těžké přijít se. Vím, že se někteří lidé z exilu vrátili s různým úspěchem. Pan Tigrit skončil jako ministr, že básník Krůša, řada jiných zde udělali mnoho dobré práce, někteří byli zklamáni. To je opět, myslím, otázka nejenom osobní, o zaměření, ale i do velké náhody, že?
4: Trstrnů tesáté a tyran tleská strůnu. Je jaro desáté, jež voní po ocůnu. Pliš prachu píše po zdech, písme naše divá, ne píseň,

Tě kropí sníh, den vypráví si s vesnou, kdo vzdechne po písních, jež nezrozeny ze snou. Jsou léta soudci přísní, jimž slzí nezbývá, pro mrtvé sloky písní,

řezbách sní a ze snů slůvka spřádá. Chlad světa bez básní jež někdo nepostrádá. Vlas bardů vzkvetl plísní, jak dřeva trouchnivá.

strach s tichem, dary tmy, jež smíchu pouští žilou, a tryzna za rytmy, jež buší pod mohylou. A pohled plný stesku, když zima tesáté kříž.

0: Vy jste řekl úsloví česká věc. Myslíte, že je zcela přirozené, že člověk právě díky tomu a jenom díky tomu, že prožije pár let v cizině, si získává k českým věcem, k české tradici, k české kultuře a řekněme k vlasti, jestli prominete to velké slovo, lepší vztah než lidi, kteří jsou tady a pro něž je to mnohdy docela prázdné slovo?
1: V exilu jsem vypozoroval například některé zákonitosti. Tak řekl bych, záleží hodně na tom, jaký měl člověk důvod odchodu. To je rozhodující. Poněvadž to taky svědčí o tom, co ten člověk je, jaká jeho podstata. Další zajímavá věc byla, že byl velký rozdíl mezi lidmi, kteří odešli po roce 48 a po roce 68. Ti, co odcházeli po roce 48, například mnozí z nich dodnes těžce nesou rozpad Československa. Jsou to, řekl bych, daleko větší vlastenci, než jsme byli my po roce 68. Oni, ti lidé, vyrůstali v první republice. A ta první republika byl přece jen dost velký úspěch. Když vezmeme, co ta země udělala za 20 let, bylo to něco, na co ti lidé mohli být pyšní. A i když potom prožili leta protektorátu, přece jen stále měli ve vzpomínkách tu první republiku, to pro ně byl velký model a ten si v sobě nesli. Já jsem se narodil koncem války, my jsme už vyrůstali, moje generace, v 50. letech a odcházeli jsme z Československa, kdy z toho dětství už jsme nemohli mít tento pocit, řekl bych, hrdosti nebo radosti, poněvadž to byla země značně problematická. No a tohle to, myslím, že už předurčovalo do velké míry potom naše národní cítění. Takže já jsem například nebyl nikdy Čechoslovakistou, mě to naopak spíše táhlo mnohem hlouběji do našich dějin. Tohle to nemohu přeložit přesně do češtiny, ale mě, když se ptá někdo v Austrálii na moji národnost, tak já neříkám, že jsem Čechoslovák, já neříkám, že jsem Czech, I'm Bohemian. Je to tak trochu říčka, poněvadž Bohemian je skutečně starší slovo anglické pro Čecha, dneska možná Czech o Bohy, nebo Bohemian. Zároveň to ovšem znamená i jako bohem, že jo. Takže se mně často stává, že potkám rodilého Angličana nebo Austrána a říká Bohemian, tak to jsme tedy krajané, že ano. Ale já jim potom vysvětluju, proč vlastně to vzniklo, že já jdu zpátky do toho roku 1620, kdy ta česká šlechta, že se dostala až do Francie a tak dál. Nicméně, jako třeba pro mě, když mluvím o vlastenství, o české věci, no tak je to Masaryk zajistě také, ale já bych šel ke Karlu IV. A tak dál, protože tam je třeba otázka založení univerzity. To není otázka, řekněme, a snobská, jako bude Oxford nebo Cambridge. Pro nás ta univerzita je skutečně byl ústav, který udělal obrovský kus práce pro tradici české kultury a českého vzdělávání. Další věc je, že když se pak ve světě porovnáváme s jinými lidmi, tak člověk zjistí, že skutečně, že jsme národem nesmírně kulturním, že máme tradice, které prostě nelze zaplatit, které nelze dohnat. Takže ten pocit vlastenectví, myslím, že se posílí, když člověk ovšem správně rozjímá.
0: Vy jste hovořil o tom, že v Austrálii čtvrtina lidí je odjinut. Sdílíte někdy s některým z těchto přistěhovalců debatu na takovéto téma, nebo je to český fenomén, že se dovoláváme jakéhosi vlastenectví a českých věcí a českých zájmů a já nevím čeho všeho. A vždycky je tam to podstatné, to české, tedy v podstatě nacionální.
1: No, já to musím říct, že právě naopak, mně osobně se zdá, že my Češi máme nedostatek národního sebevědomí. Aspoň to pozoruji v Austrálii.
0: V Austrálii mezi přistěhovalci?
1: Mezi přistěhovalci, ale vůbec všude po světě. Když se podíváme i v Americe, no v Kanadě, jak se projevují jiné národnosti, tak někdy se stačilo podívat třeba do různých krajanských novin. A teď tam člověk vidí restaurace a to bude mít anglické jméno. Ital by tohle to nikdy neudělal. Já bydlím na kopci nad Adelaidou, tak vedle jedné sousedí jsou Angličani. Teď vedle mě to je Němka s Holanďanem, o kousek dál je Němec, pak tam italská rodina a dál jsou Číňani. A pak je jeden Australán a pak tam jsou Maltézani. Takže těch příležitostí se bavit o kultuře, o tom, jací jsou Austrální, a tom, těch je dost, poněvadž ta australská společnost dnes je velice dynamická a téma nacionalismu a národního jaksi uvědomění je tam aktuální téma. Takže mi se tedy zdá, že naopak, že my bychom měli více podporovat takové národní sebevědomí, ne nacionalismus, ne píchu, ne se vyvyšovat na nikoho, o tom nemluvím, ale docenit svoje vlastní kvality.
0: A hrdost?
1: No jistě hrdost, já myslím, že hrdost.
2: Na co?
1: Já hlásám, jestliže i kdyby Češi nedali nic světu a dali dost, tak rozhodně muziku. My jsme nejhudebnější národ na světě. A vždyť se podívejte na tu škálu. Já jsem dělal řadu pořadů v Austrálii o české muzice a vlastně ta klasická muzika, kterou dnes tak milujeme, ona vychází z českých kořenů. Ať je to tedy škola manheimská, ať je to působení myslivečka v Itálii. Celý pořad bychom o tomto mohli mluvit.
2: Voříšek
1: Stamic. Jo? A já jsem se dočetl, že i Bachova rodina pocházela někde buď z Jižní Moravy, nebo z toho, když pak už několik generací byla v Německu. No, ale třeba další oblíbený skladatel Franz Schubert, že jo, tatínek z Brna, maminka ze Slezska. Tenhle ten prostor skutečně dal obrovský dar hudby modernímu světu. Proto dneska mě přímo bolí u srdce, když vidím, jak sem proniká ta hloupá anglosaská muzika.
0: Jsme u významného problému. Vy se odvoláváte na 18. století. Ale co dnes?
1: No, vidím to třeba v Praze. Praha stále zůstává, pokud se kultury, umění týče, jedním ze světových měst. A dá se srovnat možná jen s Paříží a s čím jiným.
3: Víte, v čem je zakopaný pes mimo jiné, pane doktore? Že pořád ještě podstatná část Čechů nejezdí na bývalý západ tak často, ať už z důvodů finančních či jazykových, aby tohle mohla porovnat. To můžete říct vy. A jste na to hrdý z Adelaidy. Mnoho z nás si není jisto a proto, na to jsou už studie, se Češi ve svém vlastenectví pohybují od přehnaných záchvatů pýchy, často nesmyslných a krátkodobých, naším bohem je teď Hašek.
1: Ano.
3: Po sebe mrskačství, které trvá po dlouhé epochy, kdy si naopak říkáme, jsme na nic, Berlín je proti nám něco a tak dále. Ten poměr vyladit. My se nevidíme z odstupu.
1: Ano, já ten problém cítím.
3: Souhlasíte o to?
2: Jistě.
1: A zase, kdo jiný může ten problém vyřešit než my? Myslím, my Češi. A bez ohledu na to, jestli jsme v Austrálii nebo v Praze. Je to zodpovědnost, řekl bych, českých. Já nemám moc rád to slovo intelektuálu, poněvadž ono, který zvlášť na západě dnes je tak si dost zapáchá určitou naivitou myšlení.
3: Zvláště politice.
1: Zvláště politice, ano. A řekl bych vzdělanců, lidí kulturní, to je naše funkce, že jo. To prostě každá profese, každá užitečná profese má jistě svoji váhu, že tak bych nevyvyšoval umělce nebo učitele nad jiné. Ale hlavně by byli doceněni, aby jsme si všichni dobře uvědomovali naše určité mravní závazky, naše povinnost. Nic víc, nic míň. A pak je to, co myslím, že krásně zdůrazňoval už Masaryk, že ta drobná práce. Že někdy podlehneme velkému nadšení, elánu a když se věci nedaří, tak zase snadno propadneme určité skepsy. Ovšem, je tu ještě taky jiný element, který myslím, že si lidé žijící zde často neuvědomují. A to je naše, řekl bych, určitá kolektivní psycha. Je v tom, že my jsme přeci jen určitou kombinací mezi východem a západem. Takže jsme přeci jen trochu racionálnější než, řekněme, Rusové. Ale máme určitou slovanskou citovost. Tomu já jsem velice rád. Žiju ve světě, který je tedy určován anglosaským živlem a o těch Angličanech i anglosasech toho vím víc, než bych vlastně potřeboval. Takže o to jsem docela rád, mám rád naši takovou tu trochu slovanskou povahu, která je trochu i ledabilá. Na tom není vůbec nic špatného. Je to otázka, řekl bych, ani tak ne kontroly emocí, jako spíš určité představy. Zdá se mi, že nám dnes schází nějaký národní program. Vidím to teď, když jsem přijel do Prahy, tak jsem že poprvé a pak podruhé po třetí, tak jsem viděl moře nedostatku a nebyl jsem ním kritický, poněvadž jsem z nich vzešel, znal jsem je, ale co mě to vždycky fascinovalo a proto jsem i několikrát uvažoval o tom vrátit se a nějakým způsobem se připojit celému tomu toku dění a protože mě fascinovalo to, že to mělo naději, že se zdálo, aha, teď za léta, kdy nám bylo odepíráno všechno možné, teď nám byla daná příležitost. Tentokrát, když jsem přijel, jsem to všem ještě příliš krátce na to, abych to mohl nějak vážně zhodnotit. Je to jen takový letmý dojem. Najednou mi připadá, jako by se tu ztrácel směr. Já doufám, že je to jenom dočasné.
3: My jsme to pociťovali loni v období takzvaných balíčků, což vy možná nevíte, co bylo. Byla to prostě určitá ekonomická opatření. A teď to bylo jako v rodině, kde se najednou musí utáhnout rozpočet, to se stává. Ale nebylo pro co jiné žít. Jeden model ztroskotal, buďme bohatí a to takže rychle a za každou cenu a najednou nebyl jiný po ruce.
1: Vstoupili jsme do éry konzumní. Někdo mě říkal kdysi takovou hezkou definici konzumní doby. A teď už tomu vtipu budete i dobře rozumět, i všichni tady. Co je to konzumní éra? To je doba, kdy já za peníze, které nemám, na všechno jsou půjčky, že jo? Si kupuju věci,
4: které
1: nepotřebuji, abych jimi ohromil lidi, kteří na mě bez tak kašlou. Vidím, že už znáte, že?
4: Ten třetí moment jsem neznal, ale je úžasný. Co s tím?
1: Zvláštní je, že jak jsem studoval, tak jsem se zajímal o avantgardní umění, prostě o věci moderní, prostě jsem tvořivý člověk. A v začínajícím středním věku jsem nějak začal, no, dostal jsem se ke starým textům a teď jsem zjišťoval, že čím hlouběji do tím moudřejší texty najdu. Že? Když si člověk přečte dnešní noviny nebo přečte i vědecké studie některých intelektuálů a pak si přečtete třeba takové prastaré upanišády, buddhistické texty, já žasnu prostě na to obrovskou intuitivní moudrostí těch lidí. Takže na jednu stránku člověk vidí, že kultury, civilizace vznikají a zanikají a myslím, že my jsme přešli už ten vrchol této naší západní technologické civilizace, poněvadž ona opravdu nemá budoucnost. Jestliže bude pokračovat způsobem, jakým pokračuje, příroda, nicméně ten ekosystém, chcete-li, bude nás muset z toho vybudit, že jo? Až se jinak bychom to zničili. Bez tak si podřezáváme větev, na které sedíme. Ale zase na druhou stránku existují tu určité jaksi univerzální ideály, určité pojmy spirituality. My ta věci, hodnoty jako láska, solidarita, šlechetnost, to jsou právě věci, které protýkají těmi dějinami stejně jako krutost a nájezdy a obsazování zemí a tak dále. Jedině, co my můžeme dělat, myslím, je v každém případě můžeme něco dělat na úrovni své osobní, na individuální. Tedy rozhodnout se, ke kterému systému hodnot se přikloníme.

0: Máte v Austrálii jakýsi svůj mikrokosmos, jaksi včetně lidí, se kterými na toto téma můžete kdykoliv navázat řeč? Pořád si tu Austrálii představuji jako věčně prosluněnou, kde vlastně se žije tak trochu ze dne na den, daleko lehčej než my tady v Evropě, zachmuřené
1: ve smogu.
0: A vy najednou hovoříte nesmírně evropsky na můj vkus a málo australsky, málo jako protinožec.
1: Pan Nuc hledá někde ráj, neberte mu ho. Prosím vás, neberte mu.
2: Já vám mohu dát několik adres.
0: Ano?
2: Ano.
0: Na lidi, kteří mě uvedou do ráje, nebo mezi takto skepticky uvažující Australany?
1: No, to je ta otázka.
2: Já musím poněkud poopravit váš pohled na Austrálii, poněvadž je to pohled velice příjemný, ovšem pohled skrze vá turistické brožurky.
0: Velmi správně, já se k ním hlásím.
2: Austrálie je velký kontinent, pokud se týká pláží, já myslím, že málo kde na světě najdete tak krásné pláže.
0: Vidíte,
2: válečný písek.
0: Vidíte, že mám pravdu.
2: Na druhou stranu, Austrálie, australská moderní společnost, tedy ta, kterou založili ti Angličané, až těch domorodců, těch původních kmenů, je tam dnes málo, Angličané to většinou vyhubili a ti žijou někde ještě na severu a někde ve velice nepřístupné vnitrozemí, ale jich opravdu dneska už jenom několik tisíc. Takže taková ta moderní australská společnost, která čítá dnes asi 18 milionů lidí, žije většinou ve městech. Austrálie je velice urbanizovaná země. Jenom Sydney má skoro 4 miliony obyvatel, pak máte Melbourne 3. Jinými slovy, 75% lidí v Austrálii žije ve městech, kde sice nemají, řekněme, paneláky nebo ani činžáky, většina lidí má své vlastní domky, ale jsou to nekonečné, a na to není české slovo, musím použít superbie, zvláštní kultura, domeček vedle domečku. A tito lidé tam žijí v tom městském hluku, kde jsou prakticky ovlivňováni evropskou, nebo řekněme, všeobecně západní kulturou a technologií. Jsem začal se dělat průzkum, abych se dozvěděl jako větší pravdu o lidech a o společnosti, jak to všechno funguje. Máme čísla k dispozici, stejně tak jako tady, tak my třeba víme, že kolik lidí chodí do práce, víme, co dělá v práci, víme, co dělá, když přijdou z práce. To všechno máme dneska statisticky zachyceno. My víme, že se 70% lidí se dívá na nehorázný stupidnosti, které jsou natočeny v Americe, a někdy se ty stupidnosti točí prostě i tam. V takové Adelaide prakticky každý den v novinách na titulní stránce je o vranách. A vrany tak se jmenuje místní fotbalové družstvo. Ta společnost je vlastně australská velice málo, až většina Australanů vlastně ani svoji zemi nezná. A když vyjedete trochu do vnitrozemí, tak tam je najednou poloprázdno až prázdno, což je velmi příjemné. Mně se stalo, tady jezdíme často po Vánocích na jih, na pobřeží, asi 350 km od Adelaide, kde je vždycky plno výletníků na ten nový rok a tak dál. Ale přesto mím, že na nový rok vyjet a jdem asi, já nevím, čtvrt hodiny a přijde na pláž, která je 3 kilometry dlouhá, a budeme tam sami. Nikde nikdo. To jsou možnosti té Austrálie, ale jinak ta společnost dneska je stejně manipulovaná jako americká, jako jakákoliv jiná. Naopak jsem si třeba všiml, že i tady v Praze, dneska jsem si chtěl něco koupit k oblečení a nemohu, poněvadž chodím po těch obchodech a tam hrajou přesně tu hloupou muziku, jakou slyším já tam, kterou já nesnáším, že já prostě, to je jako člověk, který je ekologicky uvědomělý, tak nepůjde na dovolenou nebo se neplní skoupit do Černobylu, že ano. Pro mě tahle ta muzika představuje, až potom vím své.
1: Svého druhu zvukový Černobyl.
2: Co? Ano. A takže tenhle ten problém skutečně začíná být globální. Ta Austrálie ovšem v tomto má určitý náskok, jako země, která má vyšší životní úroveň, takže ten konzumerismus má tam tedy hlubší kořeny, řekl bych.
0: No, zpátky k mé otázce. Máte kolem sebe lidi, se kterými můžete takto hovořit, jako třeba jste hovořil před chvílí tady?
2: Takže ten první pohled vypadá dosti nevábně. Já jsem ovšem dělal několik let pořad, který se jmenoval Inner Space, vnitřní prostor. Byl to pořad velice důležitý. Tím, že jsem hledal různé mystické a spirituální rozměry moderního života. Ten pořad mě samotného nesmírně překvapil, neboť jakmile ten pořad vznikl, tak najednou ti lidi se začali objevovat. A najednou jsem zjistil, kolik žije v skutku spirituálních lidí v Austrálii. Je to menšina, ale žijou tam neuvěřitelné lidi. No v té Adelaide třeba máme 6 buddhistických společností. Kolik my tam máme mystiku? Jistě někteří z nich jsou, řekněme, až šarlatáni nebo lidé, kteří věří všemu, ale ta škála toho záběru byla nesmírně veliká. Mimochodem, ona je stejně taky tady, protože jsem přijel sem a začal se to věcí zabývat, tak jsem zjistil, že i zde, pod tím povrchem, je neuvěřitelně bohatá škála lidí zabývajících se spiritualitou, zabývajících se jaksi vyšším kvalitami životními. Takže já jsem měl tedy to štěstí, že jsem se s řadou zajímavých lidí seznámil, natočil jsem s nimi pořady, mohl jsem je poznat. Jsou tam, ano. S těmito lidmi se bavím o budoucnosti. Někteří, jejich většina, projevují mně poněkud nepochopitelný optimismus, neboť věří, že přichází doba vodnáře, že jaksi v příštím tisíciletí se změní hodnotový řád, že nastane po tom 20. století, které přineslo hodně utrpení lidem, že nastane
1: harmonie?
2: Ano, doba určitě duchovní a spirituální obrody. Mně se všem zdá, že je to spíš taková víra, kde přání otce myšlenky, protože já osobně nevidím nikde, že by se k tomu dělala nějaká příprava. Mně naprosto děsí, když vidím ten stupeň manipulace v dnešní moderní společnosti. Můj osobní dojem z tohoto je, že moderní západní společnost, že se polarizuje. A asi tak jako, jak všichni víme, v Latinské Americe, pokud se týká peněz, tak je tam malá skupina lidí nesmírně bohatých a pak je tam obrovská skupina lidí nesmírně chudých. Na mě to dělá dojem, že tato moderní západní společnost se takto polarizuje kulturně a spirituálně. Že na jednu stránku máme skupinu lidí, kteří meditují, dosahují jaksi vyššího vědomí, a na druhé stránce narůstá ta skupina těch lidí, kteří žijí velice konzumně, že jsou redukováni jenom na zákazníky. V Austrálii se to projevuje tak, že dneska hlavně na východním pobřeží už vznikají malá městečka, kde se usazují lidé středního věku, lidé středních vrstev, a ti tam odcházejí ze Sydney a z Melbourne, protože chtějí svoje děti vzít pryč od těch vlivů televize, od těch vlivů komerční hudby, od narkomanie a všech těchto problémů. Tak třeba jediný, který já znám, se jmenuje Bellingen, je to v překrásném údolí. Lidé, kteří tam žijí, si to vše mohou dovolit, poněvadž jsou to lidé nezávislí, například ilustrátorka knih, programátor, pak je tam žurnalista, který dělá občas dokumenty, vyrazí od tamtud, ale tam má svůj základnu. Lidé tohoto druhu mají tam třeba svoji takovou komunální stanici, kde sami si rozhodují, jaký druh muziky, co všechno se bude hrát. A hlavně tam odešli, aby se teda ubránili tomuhle tomu hroznému náporu. A takových míst tam vzniká více. To se ovšem dá praktikovat i zde. A já jsem přesvědčený, že i tady takové podobné komunity lidí vznikají.

0: Vy jste hovořil o tom, že mezi vašimi přáteli jsou aboriginci?
1: Ano.
0: Čili rasismus nebo něco takového Austrálie nezná?
1: No jistě, že zná. Jistě, že zná.
0: A právě vůči původním obyvatelům Austrálie nebo vůči komu vlastně?
1: No hlavně vůči původním obyvatelům, poněvadž to jsou dlouhé diskuze opět. Zaprvé já musím přiznat, že z mých tedy přátel, ti domorodci, nikdo z nich není čistý, že jo? Jsou to lidé.
0: A to je důležité pro vás?
1: No to je nesmírně důležité, poněvadž totiž těch právých těch rizích, ty člověk málo kdy a málo kde potká, že jo, ty žijí ve vnitrozemí a se s nima sešel, když jsem třeba jel natáčet, ta jejich kultura je tak odlišná, že jo, když si například nemohl nikdy naučit jejich jazyk, to je opravdu tak rozdílný svět. Jinými slovy, já se potkám s lidmi, kteří se k té kultuře hlásí, ovšem mají už trochu za irskou, anglickou krev.
0: Nicméně jsou trochu přičmoudlí, jak by se tady řekl.
1: No ne, oni se sami cítí být domorodci, že jo. To je velice důležité, že se s tím stotožňují, že ano. Ale ten problém je velice složitý, nesmírně složitý.
0: A ve vás osobně je také složitý?
1: Je, právě jsme se bavili o otázce určité kulturní identity. Já jsem se od domorodců hodně naučil. Poněvadž jejich kultura je nesmírně komplexní a je velice spirituální. Angličané, když ji obsadili, tak je považovali za primitivy. Pač oni skutečně, technologicky řečeno, zůstali v době
0: kamenné.
1: I když můžeme říct takový bumerang nebo pár vynálezů, prokazují určité abstraktní myšlení, technické myšlení. Zase bylo by velice zajímavé mluvit o tom, proč k tomu dospělo, poněvadž poslední výzkumy nějak ukázaly, že v Austrálii před desítkami tisíc let vyhynula některá velká zvířata. Jinými slovy, domorodci je zřejmě vyhubili. A mám dojem, že tenkrát si uvědomili, že jestliže budou vyvíjet technologii, která víc ničí, než potřebujou, že je to naprosto zničí, tak mám dojem, to je moje interpretace a když se o tom bavím s těmi svými přáteli, tak se k tomu přiklánějí. Takže oni záměrně si dali určitou brzdu na rozvoj technologie a řekli, naše technologie bude taková, aby nám zachovala život. Oni věděli, že je to starý kontinent, proto se například ní udržovali kontrolu. Měli vyvinuté metody kontroly porodnosti a sexuální různé zvyklosti jsou velice zajímavé, poněvadž oni třeba velice dobře znali genetiku, že jo? Při těch malých číslech oni udržovali velice dobře svoji genetickou čistotu. Měli teda různá tabu a taky třeba mě bylo řečeno, nebo nejhorší zločin, který tam byl, bylo se špatně oženit. Jinými slovy, vzít si partnera svého vlastního totému.
0: Dolehne do Austrálie zpráva o takové rozsáhlé genocidě, která proběhla třeba v Africe, kde ve hře bylo milion lidských životů, když ta Austrálie má 18 milionů bídných. Zajímá se o tohle někdo na tomto kontinentě, který je vzdálen od všeho?
1: Já bych řekl asi tak jako všude, poněvadž jsme všichni napojeni na jeden a ten samý zdroj zpráv a to je CNN. Jistě jsou tam lidé, kteří jsou nesmírně šlechetní. Austrálie má řadu charitativních organizací, které právě pomáhají v Africe, v Ázii, kdekoliv. A Austrálie všeobecně, myslím, že jsou docela štědří lidé.
0: O to, jestli ta Austrálie je chápána jako kontinent daleký, vzdálený, kterého se nic tak moc nedotýká. My jsme za mořem, jednoduše jsme takový sevření do svého života, do své ulity. A nebo pociťují Australané také tíhu tohoto světa? Prvního, druhého, třetího.
1: Zajisté ano. Poněž dnes už jsme všichni propojeni. Například dnes jsem odjel, tak se Austrálie, australské ekonomie se dotkl ten azijský problém. Nás možná ještě více než Evropy, ale i v Evropě pochopitelně je cítit. Dnes prostě ty ekonomie jsou tak propojené. I australský průmysl, australské hlavně industrie těžební, je víceméně v rukách buď amerických nebo mezinárodních finančních kruhů. Takže ta Austrálie dneska není tak izolovaná, jak se může jevit odtud. A na druhou stránku přiznám, že jedna obrovská výhoda je, že tam člověk prostě může skočit do auta, trochu žlávnout na plyn. A za chvilku jste v jiném časoprostoru. A když třeba jdu táboři do Flinderských hor a tam se mezi skalama, které jsou 700 milionů let staré, tábořím u říčky, kde nikdo nepřijde a díváte se večer na tu krásnou oblohu a je tam naprosto čistý vzduch a jenom poslouchám ty cvrčky, tedy hudbu starou miliony let, tak pochopitelně potom nějaká politika nebo světové problémy připadají naprosto vzdálené.
2: Byla by to krásná tečka za naším pořadem, pane doktore, ale já mám ještě dvě témata. Jednu mezi otázku a pak jednu otázku na závěr. Ta mezi otázka, omlouvám se za ní, spočívá v tom, jestli když tam sedíte u toho potůčku, se nebojíte, že vás někdo zabije kvůli tomu, aby získal to auto. Tam se někdy tady bojím zastavit někde. Na opuštěném parkovišti.
1: A tam právě nikdo není.
2: Dobře. A ta poslední otázka. My jsme v úvodu avízovali, nebo vy jste sám hned bezděčně začal hovořit o tom, že hudba je pro vás podstatným prvkem života. Kdybyste měl někomu vysvětlit, co hudba je, alespoň pro vás, jak byste to definoval? Proč ji potřebujete vůbec k životu? A je to ten voříšek, nebo je to New Age music, nebo je to zvuk těch kamínků, když se sypou z té skály?
1: Teď jsem na rozpacích, jestli se vůbec mám pokoušet tuto otázku odpovědět, poněvadž je to otázka totiž velice důležitá a stejně taky odpověď by měla být velice důležitá, poněvadž to je to, čemu já se teď věnuji intenzivně v posledních letech. Proto jsem vlastně odešel z ABC a opustil dobře placenou práci, abych šel tedy do riskantní oblasti přesvědčovat jaksi lidi o důležitosti zvuku hudby, totiž o důležitosti harmonie. Když začínám někdy svoje semináře, tak jednak, a to chci šířit tady po světě, nechám lidem, dělám s nimi takzvané tónování. Mimochodem, vlastně toto mohu doporučit, prosím vás, zkuste si to každý, pár přáteli, zkuste to v rodině. Řeknu, každý z nás je nějak naladěn v tuto chvíli, že ano. Když benku na strunu, má svůj tón. Každý z nás ho má, zkusme ho slyšet. Tak tedy doporučím každému, zavřeme oči a zaposlouchejme se, až uvnitř uslyšíme nějaký tón. Řekneme, aha, to je můj tón. A já vám potom řeknu 3, 2, 1 a všichni začneme. Když máte 20 lidí, ta skupina začne zpívat v harmonii. Já tomu říkám malý zázrak. Je to nesmírně působivé a je to takovým důkazem, pro mě alespoň, že vlastně v člověku je přirozená potřeba po harmonii, tedy po lásce. Ten tón vznikne spontánně, všichni se k němu připojí, ale zase na druhou stránku, když posloucháte, tak slyšíte hlas každého člověka. Může si to tedy každý zkusit. Je zajímavé, jak to může i utužit vztah v rodině a mezi přáteli. Takže snad s tímto doporučením bychom se mohli rozloučit.
2: Toto byla Kavárna Bohemia. Náš host, pan doktor Jaroslav Kovaříček z jižní Austrálie, teď nepochybně půjde na večeři, protože mu celou dobu kručilo v břiše. A my se odmlčíme, vážení posluchači, a zkusíme si poslechnout váš tón. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Četba na pokračování v programu Českého rozhlasu Pohoda. Mark Twain, Život na Mississippi. Ze vzpomínek slavného humoristy v režii Miroslava Buriánka čte Josef Vinklář.

Dojeli jsme do Saint Paulu, výchozí stanice plavby na Mississippi, a tam skončila naše cesta z New Orleansu dlouhá 2000 mil. Je to asi desetidenní jízda parníkem. Když jsme byli v New Orleansu, byla už pokročilá roční doba, růže a magnoliové květy opadávaly, ale zde v Saint Paulu byl sníh. V New Orleansu jsme občas zachytili dusný závan větru, pocházející zřejmě ze sopečného kráteru. Zde v Saint Paulu jsme často zachytili mrazivý závan, pocházející zřejmě z nějakého ledovce. Nechci ohromovat těmito statistickými údaji. Ne, je přece přirozené, že musí být rozdíl mezi podnebím krajů, které leží na dvou různých rovnoběžkách vzdálených od sebe 2000 mil. Zaujímám toto stanovisko a budu je zastávat a hájit navzdory novinám.

asi střídání pracovníků u redakčního stolu. Jednoho člověka nemůžete překvapit víc než dvakrát týmž zázrakem, dokonce ani únorovými divy jižního podnebí. Posadíte-li však každý rok nebo dva roky za redakční stůl novou sílu a zapomenete se dát očkovat proti každoročnímu údivu nad podnebím, bude se táž stará písnička opakovat neustále. Rok co rok onemocní touto nemocí jedna síla a stane se odolnou vůči jejímu opakování, to však novinám nepomůže. Ne, noviny jsou na tom stále stejně špatně. Stále mají nějakou novou sílu a budou tedy vyrážet se svým jahodovým překvapením vždycky v únoru, co budou živi. Nová síla je vyléčitelná, noviny sami jsou nevyléčitelné. Zákon kongresu, ne. Kongres by nemohl zakázat jahodové překvapení, aniž by povážlivým způsobem překročil svou pravomoc. Dodatek k ústavě by mohl zjednat v této věci nápravu a to je pravděpodobně nejlepší a nejrychlejší způsob, jak jí dosáhnout. Na základě takového dodatku by pak mohl kongres odhlasovat zákon, podle kterého by se první přestupek trestal doživotním žalářem a další nějakou zdlouhavou smrtí. To by nám bez pochyby brzy zjednalo klid.

Stojí za to přečíst si něco o Mississippi. To není obyčejná řeka. Naopak, je pozoruhodná v každém ohledu. Považujeme-li Missouri za její hlavní přítok, je to nejdelší řeka na světě, 4300 mil. Myslím, že se dá bezpečně také říci, že je to nejklikatější řeka na světě, neboť v jedné části své cesty potřebuje přes 1300 mil, aby urazila vzdálenost, k jejímuž překonání by v reálně stačilo uletět 675 mil. Protéká jí třikrát více vody než řekou svatého Vavřince, 25krát více než Rýnem a 328krát více než Temží. Žádná jiná řeka nemá tak rozsáhlé povodí. Čerpá své zásoby vod z 28 států a teritorií, od Delaware na Atlantickém břehu a z celé země mezi ním a Idahem na Pacifickém srázu. Z rozlohy, která zaujímá 45 stupňů zeměpisné délky. Mississippi dostává a odvádí do Mexického zálivu vodu z 35 vedlejších řek, které jsou splavné pro parníky, a z několika set řek, které jsou splavné pro prámy a čluny s plochým dnem. Rozloha jejího povodí je tak velká jako spojené území Anglie, Walesu, Skotska, Irska, Francie, Španělska, Portugalska, Německa, Rakouska, Itálie a Turecka, a skoro celý tento rozsáhlý kraj je úrodný a vlastní údolí Mississippi je zvlášť úrodné. Je to řeka pozoruhodná tím, že místo, aby se rozšiřovala směrem k svému ústí, zužuje se. Zužuje a prohlubuje. Od vtoku Ohája až k bodu, který je na půl cestě k moři, je průměrně míli široká za vysokého stavu vody, pak se směrem k moři šířka neustále zmenšuje, až v soutěskách nad ústím je jen o něco přes půl míle. U vtoku Ohája je hloubka Mississippi 87 stop. Hloubka postupně roste a dosahuje těsně nad ústím 129 stop. Rozdíl mezi vysokým a nízkým stavem vody je také pozoruhodný, ne na horním, nýbrž na dolním toku řeky. Stoupání je poměrně jednotné.

asi 50 stop. Avšak v Bayou La Fourche stoupá řeka jen o 24 stop, v New Orleansu jen o 15 a těsně nad ústím jen o 2,5 stopy. Článek v New Orleanském Times Democrat, založený na zprávách zkušených inženýrů, konstatuje, že řeka každým rokem odnese do Mexického zálivu 406 milionů tun bahna. Kdyby toto bahno stuhlo, vytvořilo by masu o základně jedné čtvereční míle navršenou do výšky 241 stop. Ukládání bahna postupně zvětšuje pevninu, ale jen postupně. Za 200 let, která uplynula od té doby, co řeka vstoupila do dějin, rozšířilo bahno pevninu o necelou třetinu míle. Mužové vědy věří, že ústí bývalo v Baton Rouge, kde končí vrchy, a že 200 mil pevniny odtud až k zálivu stavěla řeka. To nám umožňuje vypočítat bez nesnází stáří tohoto kusu země. 120 tisíc let. A přece je to nejmladší kousek země. Mississippi je pozoruhodná ještě v jiném ohledu. Svým sklonem k provádění bujných skoků, kterými přetíná úzké šíje země a tak napřimuje a zkracuje svůj tok. Nejednou jej zkrátila o 30 mil jediným skokem. Tyto zkratky mají podivuhodné účinky. Vrhly několik měst z břehu řeky do nitra venkovských okresů a postavili před ně písečné hráze a lesy. Mississippi nemění svou polohu jen zkratkami. Mění opravdu neustále svůj pohyb. Opravdu se neustále pohybuje stranou. V Hard Times v Louisianě je řeka 2 míle západně od krajiny, kterou protékala dříve. Následkem toho není dnes původní sídlo této osady vůbec v Louisianě, nýbrž na druhém břehu řeky ve státě Mississippi. Nechme být fyzickou historii Mississippi a řekněme pár slov o její historické historii, abych tak řekl. Svět a knihy si tak zvykli užívat a zneužívat slova nový ve spojitosti s naší zemí, že brzy získáme a trvale si uchováme dojem, že v ní není nic starého. Víme ovšem, že v amerických dějinách je několik poměrně starých letopočtů, ale pouhé číslice nedávají našemu mozku správnou představu, přesný obraz o délce uplynulého času, kterou představují. Řekneme-li, že de Soto, první běloch, který kdy spatřil Mississippi, spatřil ji roku 1542, je to poznámka, která konstatuje fakt, aniž jej vykládá. Je to jako kdybychom udali číslice o západu slunce podle astronomických výpočtů a pojmenovali barvy jejich vědeckými názvy. Jako výsledek byste ovšem dostali holý fakt západu, ale neviděli byste západ. Lepší by bylo namalovat jeho obrázek. Letopočet 1542, stojí-li sám o sobě, říká nám málo nebo nic. Jestliže však kolem něho seskupíme několik sousedních historických dat a skutečností, nabude perspektivy a barvitosti a pak poznáme, že je to jeden z amerických letopočtů, který budí úctu svým stářím. Například, když poprvé Bělochův zrak spatřil Mississippi, neuplynulo ještě ani čtvrt století od přibití 95 tezí na chrámová vrata, což byl čin, kterým začala reformace. Když de Soto zahlédl řeku, Ignác z Loyoli bylo ještě temné jméno. Řád jezuitů nebyl ještě ani rok starý. Ještě neoschla Michelangelova barva na posledním soudu v kapli Sixtínské. Královna Marie Skotská nebyla ještě na světě, ale přišla na ní ještě před koncem roku. Kateřina Medičejská byla dítětem, Alžběta Anglická nebyla o mnoho starší. Kalvín, Benvenuto Cellini a císař Karel V. byli na vrcholu své slávy a každý z nich vyráběl historii po svém. Markéta Navarská psala Heptameron a jakési náboženské knížky a první dílo se dočkalo dneška
Ostatní už jsou zapomenuta, protože vtip a nevázanost jsou někdy lepšími uchovateli literatury než svatost. Volné dvorské mravy a absurdní rytířství byly v plném rozkvětu a klání a turnaje byly častou kratochvílí urozených pánů, kteří uměli lépe zápasit než slabikovat v knize. Kdežto náboženství bylo vášní jejich paní, jejich kratochvílí bylo třídění potomstva na plnoprávné dítky a levobočky. Náboženství tehdy v skutku kvetlo všude kolem dokola, byl svolán koncil tridentský, španělská inkvizice pekla, lámala kolem a upalovala podle libosti, jinde na evropské pevnině byly národy vedeny k svatému životu ohněm a mečem, v Anglii Jindřich VIII. Potlačil kláštery, upálil Fischera a ještě jednoho nebo dva jiné biskupy a otevíral anglickou reformaci a svůj harém. Když de Soto stanul na březích Mississippi, chyběly ještě dva roky do Lutherovy smrti, 11 let do upálení Servetova, 30 let do Bartolomějské noci, Rabeli ještě neotiskoval své věci, Don Quixote nebyl ještě napsán, Shakespeare se ještě nenarodil, muselo uplynout ještě 100 dlouhých roků, než Angličané zaslechli jméno Olivera Cromwella. Není pochyby o tom, že objevení Mississippi je fakt hodný zaznamenání, který zmírňuje a uvádí na pravou míru názor, že naše země je z brusu nová a dává jí úctyhodný vnější vzhled zrezivělosti a starobylosti.

Ale vraťme se do Saint-Paulu. Město leží vysoko, je asi 700 stop nad mořem. Je tak vysoko, že se naskýtá širý rozhled na řeku a nížinu přímo z jeho ulic. Je to v skutku velmi podivuhodné město a ještě není dokončeno. Všechny ulice jsou zataraseny stavebním materiálem, který je s největší možnou rychlostí stmelován v domy, aby uvolnil místo novému stavebnímu materiálu, neboť další lidé dychtivě touží stavět, jakmile budou moci použít ulic k tomu, aby v nich nakupili cihly a trámy. Jak povznášející a krásné je pomyšlení, že předním průkopníkem civilizace, přední hlídkou civilizace není nikdy paroloď, nikdy železnice, nikdy tisk, nikdy nedělní škola, nikdy misionář, nýbrž vždycky whisky. Tak to je. Podívejte se do dějin a uvidíte. Misionář přichází za whisky. Chci totiž říci, že přichází teprve, až už přišla whisky. Potom přijde chudý přistěhovalec se sekirou, motykou a puškou, potom obchodník, potom smíšený dav, potom falešný hráč, psanec, silniční lupič a všichni jejich spolubratří v hříchu obojího pohlaví. A potom šikovný chlapík, který koupil nějakou starou koncesi, vztahující se na celý kraj. To přiláká kmen advokátů, bezpečnostní výbor přivolá obstaravatele pohřbu. Všechny tyto zájmy pak přivedou na svět noviny. Noviny začnou s politikou a se železnicí. Všichni přiloží ruku k dílu a postaví kostel a věznici a hle, civilizace je v zemi vybudována navždy. Avšak whisky, jak vidíte, byla při tomto záslužném díle přední hlídkou. Její vždycky. Bylo to, jako by nějaký cizinec, a u cizince je to omluvitelné, neznal tuto skutečnost a zabloudil do astronomie, aby si tam vypůjčil symbol. Kdyby však byl seznámen s fakty, byl by řekl, sud impéria na západ si razí cestu. Tento velký průkopník dorazil na území, které nyní zaujímá Saint-Paul v červnu roku 1837. Ano, v té době Pierre Parrain, Kanaďan, postavil první chatu, otevřel sud a začal prodávat whisky Indiánům. Výsledek leží před námi.

Poblíž St. Paulu a Minneapolis je několik zajímavých míst. Fort Snelling, pevnůstka na útesu nad řekou vysokém 100 stop. Vodopády, Minnehaha, jezero Bílého medvěda a tak dále. Krásné vodopády Minnehaha byly už dostatečně opěvovány, v tomto směru nepotřebují mé pomoci. Méně známé je jezero Bílého medvěda. Je to roztomilý kus vodní hladiny a bylo používáno za letovisko pro bohaté a vznešené lidi státu. Kolem St. Paulu a Minneapolis je tucet menších letovisk, ale jezero Bílého medvěda je to pravé letovisko. S jezerem Bílého medvěda je spojena nejpitomnější legenda. Odolal bych pokušení otisknout, i kdybych mohl, to je však požadavek nad mé síly. Tištěný průvodce uvádí jméno uchovatele této legendy a skládá poklony jeho hbitému peru. Namíříme tedy řečené hbité pero bez dalších poznámek a bez dalšího odkladu přímo na čtenáře. Legenda o jezeru Bílého medvěda. Každého jara snad po celé století nebo snad od té doby, co na světě žije rudé pokolení, byl ostrov uprostřed jezera Bílého medvěda navštěvován kmenem indiánů, kteří si tam vyráběli javorový cukr. Ústní podání vypravuje, že před mnoha lety se na tomto ostrově mladý bojovník zamiloval do dcery svého náčelníka a říká se také, že dívka milovala bojovníka. Její rodiče znovu a znovu odmítali dát mu ji za ženu, starý náčelník tvrdil, že mladík není dost statečný a jeho stará družka ho nazvala babou. Slunce znovu zapadlo za cukrová křoviska a jasný měsíc vystoupil vysoko na jasném modrém nebi, když mladý bojovník vzal flétnu a vyšel sám, aby ještě jednou zapěl příběh své lásky. Mírný vánek jemně rozechvíval dvě péra v jeho čelence a když vylezl na kmen sehnutého stromu, padal těžce s jeho nohou nalepený sníh. Když pozvedl flétnu k ústům, sklouzla mu přikrývka z krásně utvářených ramenou a zůstala z části ležet na sněhu pod ním. Začal hrát svou čarovnou divokou píseň lásky, brzy však pocítil, že je mu zima, a když sáhl dozadu po přikrývce, jakási neviditelná ruka mu ji jemně položila na ramena. Byla to ruka jeho milované, jeho strážného anděla. Usedla vedle něho a ve chvíli byli šťastní, neboť indián má srdce stvořené k milování a pokud jde o tuto ctnost, je stejně šlechetný, jako když jde o jeho svobodu, která z něho činí dítě lesa. Jak legenda vypráví, velký bílý medvěd, který si snad myslel, že polární sněhy a kruté mrazivé počasí panuje všude, vydal se na cestu k jihu. Počase došel k severnímu břehu jezera, které nyní nese jeho jméno. Sešel z břehu dolů a nehlučně si razil cestu hlubokým a těžkým sněhem k ostrovu. Bylo to téhož jara, jež následovalo po setkání milenců. Opustili svůj první útulek a seděli nyní mezi větvemi rozložitého jasanu, který se skláněl daleko nad hladinou jezera. Tento strom dosud stojí a budí všeobecnou zvědavost a zájem. Ze strachu před prozrazením hovořili spolu skoro šeptem a aby se vrátili do tábora včas a odvrátili tak podezření, právě se zvedali k odchodu, když dívka vyrazila výkřik, který bylo slyšet až v táboře, přitiskla se k mladému hrdinovi, chytila se jeho přikrývky, stoupla však nohou mimo větev a spadla, strhnuvši příkryvku sebou do obrovské náruče strašlivé příšery. V mžiku byli všichni muži, ženy a děti celého kmene na břehu, všichni však neozbrojeni. Křik a nářek se ozýval ze všech úst. Co dělat? Bílé zvíře zatím drželo bezdechou dívku ve svém hrozném obětí a hýčkalo svou vzácnou kořist, jako by bylo na takové výjevy zvyklé. Nad stovkami výkřiků soukmenovců se ozval ohlušující skřek zamilovaného bojovníka, který se jako střela rozběhl k svému vigvamu, uchopil svou věrnou dýku, vrátil se takřka jedním skokem na jeviště hrůzy a strachu,
Proběhl kolem sehnutého stromu k místu, kam spadl jeho poklad, a skokem rozzuřeného levharta se vrhl na svou kořist. Zvíře se otočilo a jedním mávnutím své obrovské tlaby přitisklo milence k sobě. Srdce k srdci. Bojovník však v příštím okamžiku jedinou ranou ostří svého nože otevřel rudé prameny smrti a umírající medvěd uvolnil své obětí. Tu noc nespal nikdo z kmene ani žádný z milenců a když mladí i staří tančili kolem zabité příšery, byl mladý bojovník vyznamenán dalším perem a než nastal nový úplněk, získalo jeho srdce nový, živý poklad. Jejich děti si dlouhá léta hrály na kůži bílého medvěda, po němž je pojmenováno jezero, a dívka i její hrdina si ještě dlouho vzpomínali na hrůznou scénu a na záchranu, která je spojila. Je to zamotaná záležitost. Nejprve spadla se stromu dívka i s přikrývkou a medvěd ji chytil a hýčkal ji a přikrývku. Pak zase spadla nahoru na strom a upustila přikrývku. Zatím milenec běží s válečným pokřikem domů a vrací se ozbrojen, vyleze na strom, skočí dolů na medvěda, dívka zřejmě skočí dolů za ním, protože byla na stromě, zaujme i s přikrývkou zase své místo v medvědí náruči, milenec vrazí nůž do medvěda a zachrání koho? Přikrývku? Ne, nic takového. Člověk je celý znepokojen a vzrušen osudem přikrývky. A pak zčista jasna, zrovna když se šťastné vyvrcholení zdá být nevyhnutelné, je sražen dolů. Není zachráněno nic, kromě dívky. A přitom dívka člověka nezajímá. Není v této legendě žádnou význačnou postavou.

Vydali jsme se nyní na cestu domů a za několik málo hodin jsme byli v úžasném městě Chicagu. Ve městě, kde se neustále čistí svítilny a zhromažďují géniové a zdolávají a vytvářejí nové nemožnosti. Pro příležitostného návštěvníka je beznadějné snažit se udržet krok s Chicagem. Chicago překonává své předpovědi rychleji, než je stačí pronášet. Je vždycky nové, protože to nikdy není to Chicago, které jste viděli, když jste tudy projížděli naposled. Pensylvánská železnice nás dovezla do New Yorku, aniž jsme se kde na cestě opozdili o 10 minut za jízdním řádem. A tam skončila jedna z nejradostnějších cest, dlouhých 5000 mil, které se mi kdy poštěstilo podniknout.

0: ze vzpomínkové knihy slavného humoristy Marka Twaina Život na Mississippi v režii Miroslava Burianka v roce 1981 četl Josef Vinklář.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písnička.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Hezký poslech vám i dnes přejí Saša Vébrová a Vladimír Truc. Začali jsme melodií, která uváděla stejnojmenou rozhlasovou show kapely Bennyho Goodmana z 30. let i jeho koncerty v pozdějším období. V úterý 13. června uplynulo 20 let od úmrtí tohoto legendárního klarinetisty a kapelníka krále swingu. Kapelu Bennyho Goodmana si proto ještě připomeneme v nahrávce z koncertu v americkém pavilonu na Expo v Bruselu v máji 1958. Na repertoáru byl tehdy i evergreen Jerome Kerna v podání Ethel Ennis a bluesmana Jimmy Rushinga.

Myslím, že Benny Goodman si zaslouží ještě aspoň jednu skladbu. Bude to jeho standard, tak jak jej interpretovala Ella Fitzgerald na koncertu v Los Angeles 25. října 1957. Ta nahrávka je dalším důkazem toho, jak se Ella uměla pěkně odvázat. Není divu, když měla za zády 12členný orchestr složený ze samých jazzových hvězd. Oscar Peterson, Roy Eldridge, Lester Young, Stan Getz, Coleman Hawkins, Ray Brown a další. Tak si tu nádheru vychutnejte i vy.

A teď jsou na řadě delikatesy, jak se říká, z domácích surovin. O jejich kvalitě vypovídá autorský tým Miloslav Ducháč, Vlastimil Hála a Jan Verich, který si píseň Nerýmovaná i zaspíval za doprovodu orchestru Karla Vlacha. Jsem zvědavá, jestli se mu to skutečně bude nerýmovat.

0: Než řep do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
1: Nebejval svět, jako je dnes.
0: Na tý louce zelený jeleni se nepásly a holka modrooká u potoka nebyla.
1: U potoka nesedala.
0: Ani na pražském mostě rozmarínka nerostla, zkrátka na ten boží svět nebyl krásný vzhled vůbec.

0: v čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku dozelí. A jak

0: kozel, trk, liver, ksikrk, strč prst, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec, kde kdo přijde o věnec.
1: Je červenec, jde o věnec.
0: Svět se veselej stočí, holka v hlavou zatočí, koukne se ti do očí a srdce ti poskočí.

0: Dobrý kamarád, kamarád umývá rád. Milý milou miluje, Rým se s Rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje. Tak to

Že Jan Werich psal i písňové texty, to se ví, ale o jeho dlouholetém partnerovi Miroslavu Horníčkovi už to tak známé není. A i když těch textů nenapsal moc, píseň Potkal jsem Jelena se stala hitem. Určitě na to mají ovšem zásluhu také autor hudby Jiří Šlitr a Miloš Kopecký, který se ujal pěveckého partu. Já myslím, že si ještě dneska někteří z vás s Milošem Kopeckým rádi zaspívají.

Některé melodie si člověk zapamatuje kvůli interpretovi, jiné má spojené se skladatelem a jsou písně, při kterých se člověku okamžitě začne před očima odvíjet film. To platí o skladbě Moulin Rouge, kterou uslyšíte v podání Juliette Gréco. Tahle slavná melodie je totiž z biografického filmu o malém velkém malíři Henri Toulouse-Lautrecovi.

Do hudebních delikates určitě patří písně, které si odnesly ocenění na mezinárodním poli. To platí i o skladbě, kterou známe pod názvem Ciao, ciao, bambina. Tahle písnička zvítězila na festivalu v San Remu v roce 1959. A já věřím, že zvítězí i po těch letech u vás. No a za 14 dní se na setkání s vámi opět těší Saša Vébrová a Vladimír Truc.

0: nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 1000 příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: 1000 příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje

kolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristýnko.

0: Allô?
1: Allô? Allô, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seul. Et alors, je ne vais plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon.
0: Haló. Haló, nepokládejte. Ne, proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Musím ho slyšet. Ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký. Odněkud povědomý. Odkud jen ten hlas znám. Pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný. Mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám?

Český rozhlas Pohoda.

0: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer. Stále ještě s datem 15. července vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět 2 hodiny společného setkávání se na rozhlasových vlnách, povídání si. No a samozřejmě pro vás máme také spoustu muziky a doufám, že i ta vám zpříjemní pozdní večer a potom i takovou tu časnou ranou noc a udělá vám radost a doufám, že najdete také chvilku času na to, abyste se u nás zastavili a abychom popovídali. No a o čem to dnes bude? Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili? Jaké období svého života byste už nechtěli prožít a jaké naopak ano, třeba několikrát za sebou? Víme, nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou. Není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo určitě kousek dítěte a také pohádky, které jsme četli. Dnes tedy můžeme zkusit v noční lince trochu snít a trochu kouzlit. No a kdybyste třeba měli Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení? Tak tolik a mnohem více na téma, kdyby jsme mohli změnit minulost, co bychom udělali jinak, co bychom pozměnili, kterou část svého života, jak a proč. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme samozřejmě i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Valdemar Matuška na úvod noční linky, tentokrát je středečně čtvrteční s písničkou Když jdou na mužskýho léta. No a jako první se k nám dovolal Pepa od Zlína. Pepo, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Přeji vám taky krásný pozdní večer a obdivuji všechny, kteří vytrvali ještě do teďka, protože já jsem třeba spal od 8 hodin už.
0: No vy se máte. Takže máte naspáno trochu.
1: V podstatě bych zmínil v životě všechno. Kdyby na to přišlo, nebudeme to rozebírat dopodrobna.
0: Všechno. A vyberete všechno. Třeba nějaký kousek toho života, že byste třeba odůvodnil.
1: Já si samozřejmě, že vyberu. No. Především bych chtěl poznat více žen. Aha. Mě uznala jedna žena. A s ní jsem, máme sice 3 krásné děti a perfektní děcka, ale ona je úplně mimo realitu. Jsem už 20 let rozvedený od ní. To je jediné takové štěstí, které mě potkalo.
0: Jo, takže vy byste to, jakoby kdybyste se vrátil zpátky, tak byste to změnil jak? Že byste si ji třeba nevzal, nebo...
1: Ne, že bych poznal více žen a mohl by si mezi nima vybírat. Takže toto by bylo... Potom divím se sám sobě, že jsem žil v komunismu.
0: No jo, to se tak
1: teď
0: přihodí
1: to občas. Že bych emigroval, že jsem měl emigrovat. Že to byl velký opěl žít. Já nevím, kolik roku jsem žil v tom komunismu.
0: A mimochodem, mrzí vás to, že jste neemigroval, že jste nejel prostě někam
1: mrzí
0: do světa?
1: Mrzí mě to, že jsem neemigroval, mrzí. Samozřejmě.
0: Když se tak zamyslíte zpětně...
1: Potom mě mrzí, že jste si vzal... Prosím?
0: Když se tak zamyslíte zpětně, tak kam byste se třeba býval byl vypravil, kdybyste to udělal?
1: Do německy mluvících zemí, já můj perfektně německy.
0: Jo,
1: mám
0: takže.
1: Rád skupinu Rammstein, kteří mají prostě v té nejspisovnější němčině tu řeč. Potom bych si nevzal tak krásnou ženu, tedy když ji uhnala ona, a nevzal bych si ji nikdy. Protože jsem si mohl myslet, že se mi do ní budou chlapi navážet. A taky se tak stalo.
0: Jo.
1: A to nám zrušilo manželství, které bylo 23 let, jsme byli spolu. Měli jsme 3 krásné děti. A vzal bych si nějakou šmurdu normálně, která by mě zobala z ruky, a bylo by to nejlepší.
0: No, Pepo, nevím, jestli by vás to takhle úplně bavilo, jak popisujete, že byste chtěl mít doma nějakou takovou, která by vám prostě podléhala na slovo, poslouchala, to úplně nevím, ale je to vaše věc samozřejmě, vaše volba. No.
1: A to by bylo tak všechno.
0: Dobře. Ale každopádně...
1: No, zeptejte se, či to chcete, se zeptejte mě, radši chcete si něco zeptat.
0: Já v podstatě asi nějaké podotázky nemám, protože vy jste to popsal, to zásadní, myslím, že jste popsal, že byste býval byl raději, žil v mnoha minulých letech někde úplně jinde, čemuž rozumím,
1: ano.
0: Velmi dobře a myslím si, že i s tou dobrou němčinou, že by se vám mnohde asi velmi dobře dařilo, že by to byl dobrý start, ta jazyková znalost, takže škoda možná, že jste tak neučinil, ale na druhou stranu, spousta lidí zase nelituje, že to neudělalo a jsou rádi za to, že byli tady, že mohli třeba nějakým způsobem pracovat na jiných věcech.
1: Znova po desáté opakují 3 perfektní děcka.
0: Rozumím.
1: Má 42 let, syn má 41 let, ten je blbý teda, protože ho vychovávala matka.
0: Jo.
1: A nejmladší je policistou v Praze, má 34 let.
0: Takže z dětí máte radost, ale dalo by se říci, ne?
1: To víte, že jo.
0: No to je dobře, to je dobře. Tak tohle je věc, kterou byste neměnil, určitě.
1: Určitě ne, ale bych měl nejraději více těch dětí. A taky jsme se, neřekli jsme si, správná odpověď je, kolik se těch dětí, kolik dá pán Bůh si je správná odpověď. A ne kolik se naplánuje, nebo něco takového.
0: Jo. No dobře, no tak takhle jste to měli, tak jste to tak jako asi nějakým způsobem vyřešili. Každopádně blahopřeju k tomu, že 3 děti vám dělají radost, ať z nich máte radost i nadále. A já moc děkuju za úvodní povídání, Pepo. Ať se vám daří.
1: Omlouvám se, jestli jsem byl takový drsný trošičku,
0: ne,
1: ale
0: jste
1: já už takový prostě, ne. Už nebudu.

0: nejste drsný. Já děkuji moc za povídání a za návštěvu. Mějte se hezky, hezký večer.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc všem.
0: Dobrou noc, naslyšenou a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Marika Gombitová a její písnička Vyznaně. No a krátce po 23. hodině se k nám dovolala také paní Zdenka z Hradce Králové. Zdenko, krásný večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já děkuju za tak pěknou skladbu, co jste právě hráli.
0: Tak to mám radost, že vás potěšila, i když je to taková vážnější písnička, ale proč ne? No a vás se zeptám, co vás tak napadlo, když jste slyšela, o čem budeme povídat? Které období života se vám vybavilo?
1: Dětství. Já osobně, kdybych měla Arabelin prsten, tak se vrátím do roku 95. Mm-hmm. A změním asi to, že bych se nechala tehda, nebo respektive chtěla bych, aby mě rodiče odvezli do jiné nemocnice.
0: Mm-hmm. Tam byl zdravotní problém teda v tu dobu, jo?
1: Bohužel zanedbání lékař péče s trvalýma následkama.
0: Jo. A když by se stalo tohleto, že máte pocit, že by vám třeba jinde, nebo že by pro vás jinde měli nějakou jinou péči, myslíte si, že by se něco změnilo v té diagnóze?
1: Jakože tam je to dokázaný, že jo.
0: Že, ale že by to bylo jinak, zkrátka.
1: Jo, tam opravdu byl prostě problém lékaře, který zanedbal péči. Ale já vždycky říkám, že všechno, co se mi stalo, tak mělo sice špatné věci, že jo, ale všechno je na něčem dobrý a každá ta zlá věc měla i spoustu pozitivních věcí.
0: Tak samozřejmě to zdraví je asi pro každého z nás, myslím si, nejzásadnější, abychom mohli fungovat, ať už pro sebe především a potom samozřejmě potažmo i pro ostatní a pro okolí. Takže od toho se to všechno odvíjí, jaký život budeme žít a jak se nám žije a co můžeme dělat a jak můžeme pracovat.
1: Nejdůležitější je být prostě šťastný v tom, co člověk má, užívat si ten život tak, jak je.
0: Tak říká se, že štěstí je to, co máme, a ne to, co si přejeme, samozřejmě, no.
1: Jako člověk by měl hlavně myslet na to, že je tady na tom světě opravdu krátce a ten život si užívat i s tím, co má.
0: Takže vy byste hlavně řešila ten dětský věk a zkrátka tu zdravotní péči.
1: Já bych asi změnila jenom čistě to. Je mi jasný, že tím by se odvíjel vlastně ten můj život asi jinak, ale každopádně nelituju jedinýho dne, který se jakoby udál i potom.
0: No tak to je dobře, že přece jenom jste zabojovala a zkrátka jste přijala to, že nějakým způsobem se to odvíjí jinak, určitě pro vás nějakou vážnější formou. No.
1: Já mám skvělou rodinu, jako nemít je, tak je to asi něco jiného, ale nejlepší je mít prostě úžasnou rodinu, která podpoří a přátelé samozřejmě.
0: No tak to určitě. Lidé kolem nás tak ti tvoří určitě 90% toho všeho, co nás na světě baví a těší. Možná i vícero procent. A je to samozřejmě velmi důležitá část našeho života. To máte velkou pravdu. Dobře, Zdenko, tak vám samozřejmě přeju.
1: Kdybych ještě mohla, tak
0: určitě můžete.
1: Kdybych mohla otočit tím prstenem, tak bych otočila a přála bych to štěstí úplně všem. Protože fakt je, že v dnešní době je spoustu smutných lidí i mladých. A právě proto bych to přála všem, aby byli šťastní.
0: Aby zkrátka to své štěstí někde našli, anebo pokud ho nevidí, tak aby si ho stačili všimnout, že jo? Protože někdo kolem něj chodí a z nějakého důvodu ho nevidí, nebo si ho neuvědomuje. A může to být i velké štěstí.
1: Máme jiný život, někdo ho má těžký, ale i v tom těžkém životě, aby si aspoň kousek toho štěstí našel.
0: Ano, ano, ano. Krásný vzkaz, krásné přání, já vám za to moc a moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se. A moc děkuju za návštěvu.
1: Večer všem posluchačům taky.
0: Děkuju moc krát za všechny. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak tolik paní Zdenka z Hradce Králové. No a my popojedeme tentokrát se skupinou Rakain.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aleš Brichta, skupina Arakain a písnička Slečna závis. Tolik muzika a dovolala se Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeji já vám krásný večer, Jituš, a všem lidem.
0: Děkuju.
1: To jsou na příjmu. No víte, Jituš, co se říká, muška jenom zlatá je štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá. Víte, když je štěstí, tak člověk si to štěstí sám udělá pro sebe. I pro všechny známí, jako a svý sourovenci a celou rodinu, svými rodinami, jako a všem příbuzným, že jo. To je štěstí, že člověk má takový zázemí mezi takovými lidmi a i známými a tak kamarády a kamarádky. A to prostě takových hodně lidí, co je má kolem sebe dobrý. To je štěstí.
0: Jarčo, ale akorát, že to naše téma není, co je štěstí, ale kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to?
1: No, člověk by udělal to. Musel by člověk by znovu být menší, aby prostě bylo všechno, jak bylo. A tak by člověk mohl dát štěstí, když byl menší. Tak.
0: Já se zeptám ještě úplně jinak, úplně jednoduše, Jarčo, jo? Je nějaké období ve vašem životě, které byste chtěla změnit a prožít ho jinak?
1: No, bylo by možné, aby se to změnilo, ale prostě v tomhletom životě už se nic nezmění, tak jak by tě
0: člověk. Já vím, ale hrajeme si. Kdybyste mohla, tak je něco, co byste vyměnila, třeba, že byste chtěla chodit na jinou školu, nebo že byste chtěla začít v jiné práci, že byste chtěla potkat jiné lidi, že byste chtěla žít v jiném městě a tak dále. Je něco takového?
1: No, v jiném městě. Člověk je zvyklý, kde je, protože to je menší městečko na Frýdlant, jako oproti ostatním městům, ale neříkám, že nejsou města pěkný, jsou, když člověk jede, tak si člověk udělá to, že má radost člověk z toho, že to štěstí je takový, že člověk si udělá, že když někam jede, tak se podívá jakoby do světa, no, jak se říká. To je takový štěstí.
0: Dobře, tak jak vás tak pozorně poslouchám, potrženo, sečteno, vy jste ráda tak, jak to všechno máte a není nic, ano, co byste změnila a velká spokojenost, jo?
1: Ano.
0: Výborně, ano. Tak to je za Jarču, já děkuju moc krát a popřeju hezký, ano, večer, Jarčo.
1: Mám taky.
0: Přeju a všechno dobré.
1: Všem, ano, mám taky.
0: A hodně děkuju štěstí a krásný mám život taky. I nadále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda, tak jsem si jí, nebo snad jsem si jí měl všímat víc. No, tak by to změnil Dalibor Janda, třeba všímal by si svého děvčete více v minulosti. Tak dovolal se k nám mistr cechu rybářského, Standa z Mostu. Stando, krásný večer.
1: Já tebe zdravím taky a všechny ty lidi kolem tvého rozhlasu.
0: Jo, mýho, tak úplně moc ne. Ale děkuju mnohokrát, že jsi mi ho takhle přisoudil. Dobře. Tak Stando, moc tě zdravím. Cože?
1: Jsi nejlepší.
0: No, děkuju moc krát. Ale moc tě zdravím, jsem ráda, že tě po dlouhé době slyším. Doufám, že se v přírodě vede krásně.
1: Nádherně, díčo, krásný léto, úplně bomba, to bychom si přáli víc.
0: Nádhera, za mě taky krásné léto zatím. No a teď vážně, nevážně, Stando, kdyby si mohl změnit nějakou část ze svého života, změnil bys?
1: Změnil.
0: Změnil nebo ne?
1: Změnil.
0: Měnil, já jsem špatně rozuměla, měnil, jo?
1: Jo.
0: A prozradíš, jakou část života?
1: 19. září 2015.
0: Tak budeš muset tam trošku vysvětlit, no. Jestli chceš, ne, ovšem.
1: Ten den mi zemřela manželka, jsou se byl 41 let.
0: Aha.
1: A sesypala se celá rodina. Prostě děti se na mě nechci být prostej. Ale mám mraky kamarádů, ještě mladších, jak moje děti a všechno. A jsem tady oblíbený na rybníku, já nevím, co se stalo, prostě
0: stalo se.
1: Krkavost, no.
0: Takže to by si zkrátka změnil tak, aby tvoje paní s tebou byla nadále, aby to všechno pokračovalo, tak. Jak to bylo.
1: A dokud dělám, tak bylo všechno v psajku, maminka zemřela, přišly dluhy po mamince, který nikdo nečekal.
0: Jo.
1: A prostě děti odčudali pryč. Pak se díl, že jsem prodal zahradu, protože jsem to musel vyplatit, jo?
0: Ano.
1: Tak je to fakt, když jsem bral 80-90 tisíc, tak se žilo jinak. A pak jsem šel do důchodu a bral jsem 13.
0: No, to jsou pak velké rozdíly, to je jasná věc, bohužel.
1: Ona neuměla říct, nemáme, no tak se nabírala karty, půjčky a všechno se šlo chudinka.
0: Takže děti, smutně vzpomínáš na svoji paní, která ti chybí určitě.
1: Chybí úplně moc. Jako, kdyby tady nechala milion, tak se zaplatil a prostě šlo by to dál. To je těžký, mít děti a nemí žádný. No. A máš kamarády, tady mám kamaráda Ukrajince, úplně vynikajícího člověka, jmenuje se Dimitri. Jeho manželka Oli, jo, profesor, ona je doktorka, on dře od rána od 7 do 7 do večera, pondělí je soboty. Pro mě, kdyby chtěl něco, tak přiveze všechno, udělá všechno. Prostě a další, Tomáš, Káťa a další a prostě mám takový lidi úplně miluju a prostě nemůžem to zapomenout nikdy, co pro mě dělají, že mi se nosí žrádlo, prostě všechno.
0: Myslí na tebe a jsou ti na blízku, to je důležitá věc tohleto.
1: Prostě bez těch lidí by mě nebavil život už taky. Je to těžký, no, jako dá se žít, je krásně, jako prostě, ale stejně tě to trápí furt ty myšlenky, prostě, co se stalo, jo, prostě, no, stalo se to, že jedna dcera má 5 bytů a tatínkovi pronajala byt místo za 4 000 za 8, no, tak jsem se nastavil a poslal jsem to někam do Budi, no.
0: Takže zkrátka se rodina rozpadla a skončilo to. Nebo vzalo to takový ten směr, jaký to vzalo. Ale každopádně, Standu, myslím, že pokračuješ zdárně ve svém životě a najdeš si spoustu věcí, které tě těší.
1: Mám krásnou tubku, která mi hlídá, která chrápe, říká, že je vedle mě. Běda, kdyby někdo šel, tak mě brání, jako to.
0: Pomáhá ti přežít smutné noci, když by nebo nebezpečné noci, když by se tam někdo objevil.
1: Jo. A když někdo přijde, tak je tady jak na Václaváku, máme 4 světla, že to tady pustí.
0: Jo.
1: Takže tady sranda, prostě pátky, soboty, neděle, tady veselo. Mám radu ze života, no.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Stando. Moc ti děkuju za návštěvu, jinak přeju krásné léto u vody, ať se ti dobře rybaří.
1: Já jsem vás dlouho neslyšel, protože jsem neměl rádio, zapadl se mi rozbilo jedno.
0: Aha.
1: Tak jsem vás měl poslouchat, když jsem dostal nový rádio, tak no. Vás zase budu poslouchat.
0: Výborně, tak děkujeme za přízeň.
1: Tak ti paní doktorku Noru pozdravit a další Židlokovice, už jsem taky dlouho neslyšel.
0: Dobře.
1: Taktikáři a prostě všechny. A vzpomínám strašně na Ládíka.
0: Já vím. Tak ráda vyřizuju pozdravy, tobě děkuju za návštěvu a měj se moc hezky, krásné léto a brzy naslyšenou. Ano?
1: Pěkně, hezkou noc.
0: Hezkou noc i tobě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora a písnička Náš příběh. 7:30. Pozdravíme na Karlovarsko Jardu. Krásný večer, Jardo.
1: Já vás taky zdravím.
0: Děkuju mnohokrát. Tak vy asi téma znáte, že jo, naší noční linky.
1: No určitě, sleduju, poslouchám vás každý večer.
0: Děkujeme za přízeň a za trpělivost. Tak kdybyste mohl změnit něco ze svého minulého života, nějakou kapitolu, nějaký příběh, udělal byste to?
1: No já bych, jestli teda můžu, já bych nejdřív reagoval na předchozí Standův telefonát.
0: Mm-hmm.
1: A doufám, že mě teďka Standa poslouchá. Stando, jestli mě slyšíš, potkalo tě hodně špatného. Je taky, ale život jde dál a ty máš kolem sebe hromadu dobrých kamarádů, co jsem tak slyšel,
0: mm-hmm.
1: což já taky, a za to buďme vděční Pánu Bohu nebo nevím komu.
0: Mm-hmm.
1: A život jde dál, takže prosím, že to nevzdávej a žij si krásně. Kdyby jsi nebyl tak daleko, tak ti pošlu telefonní číslo a když se sejdeme, ale zkrátka stane daleko, no.
0: Mm-hmm.
1: A teď k tomu tématu, hovoríte, já jsem ročník 1,70.
0: Mladý kluk, no.
1: No, děkuju. A neměnil bych, v životě bych nevyměnil svoje dětství třeba, jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože já jsem kluk z vesnice a to, já jsem výborný rodiče.
0: Mm-hmm.
1: A dětství jsem si prožil vlastně na vesnici, a což dneska třeba hrozně těch mladých ani nechápe, co jsme my tam užili, všechno za srandy.
0: Jo.
1: Takže jako dětství ani náhodou. Potom juniorský věk, taky bomba.
0: Mm-hmm.
1: Asi je to tím, že jsme vyrůstali za komunismu, ale zase říkám, to je zbytečný se o tom bavit, to musel každý zažít. Žili jsme si bez starostí, bez nějakých sociálních sítí, bez toho, aby nás někdo obviňoval, nebo že bychom si brali od někoho příklad. Zkrátka, každý tenkrát měl skoro to samý a byli jsme si vlastně víceméně všichni rovni. I když si byli někdy rovnější samozřejmě, no, ale tohle se asi nepatří.
0: Mm-hmm.
1: Takže potom, když ten život šel dál, oženil jsem se, to se asi stát nemělo, protože i když moje bývalá žena je výborná ženská, byli jsme spolu 7-8 let, narodila se nám z toho vztahu výborná holka,
0: mm-hmm.
1: která mi dělá radost, dneska je 24.
0: To je dobře.
1: Jsem na ní pyšnej, dodělává vysokou školu a jako dělá mi fakt radost.
0: To je dobře, ano.
1: A víte, co bylo největší strach jsem měl, když ve 14 letech odešla do Prahy.
0: Jo.
1: Úplně sama. Z vesnice vlastně, z Karlovarska tadyhle, jo. A já jsem tenkrát už jezdil kamionem, já jsem o 22 let kamionák.
0: Mm-hmm.
1: Takže já jsem trnul každý den, jestli to dá nebo nedá. Ta holka mi udělala takovou radost.
0: No, vidíte, jo,
1: ona to. Ona to tam dala, v životě se nedá do nějaký party, na žádný fety, nic, není z ní alkoholik.
0: Mm-hmm.
1: Fakt dneska už dostudovala vysokou školu. Výborný dítě, já jsem si lepší přát nemohl. A moje žena bývala, do dneska jsme kamarádi, my jsme se rozlišili v dobrým a dneska, když si voláme, tak je to všechno vždycky dobrým a hotovo, paráda, krásná věc. Akorát my jsme se nikdy neměli vzít. No vlastně takhle, teď se možná tak blbost, protože vzali jsme si, aby jsme měli tu úžasnou holku.
0: No ne, tak to zase tady neříkejte, jako to říkají pětiletý děti, vím, kde se narodí děti až po svatbě, že jo, to zase, co? To nemusíme rozebírat tohleto.
1: No, ale víte, co, u nás to fakt bylo až po svatbě, ale.
0: No já vám to věřím, ale přeci jenom,
1: ne,
0: co?
1: Opravdu.
0: Ta podmínka je někde úplně jinde.
1: No jistě, je to samozřejmě, to je jasný. Takže já bych za svůj život nezměnil vůbec nic. Jo, změnil bych jednu věc, no, v únoru mi umřela maminka,
0: jo,
1: tatínek před pár lety, to bych asi změnil, aby tady byli sednou furt, no.
0: Jo, jo, tomu rozumím, že bychom si mnozí přáli.
1: Jinak já říkám, všechno, co se mělo stát, tak se stát mělo. Mm-hmm. Nebo všechno, co se stalo, tak se stát mělo.
0: Tak se stát mělo a jste za to životu vděčný, že se takhle přihodilo.
1: Dejte se, protože každý průšvih vás posune trošku
0: no,
1: dál.
0: No to rozhodně, teda, to rozhodně, ano.
1: Teďka to jako naplno, když člověk není úplně blbej, teda, jo. Protože z chyb se člověk má učit, že jo. No. Takže já jsem se víceméně poučil a já jsem teďka spokojený člověk a žiju si. Jo a takhle, jako když jsem se rozvedl s tou mojí bývalou, tak to už je taky nějakých 18 let. A pak jsem zkusil jeden nebo dva vztahy. No ale vůbec to nebylo k ničemu. No a tím, že jsem jezdil jako tím kamionem, tak jsem se naučil hrozně moc samostatnosti.
0: Ano.
1: A dneska už jsem hodně let sám a jsem spokojený člověk.
0: Že to tak máte,
1: a
0: jasně.
1: A hlavně já nechci to měnit. Žádná baba do baráku nesmí.
0: Tak jste zásadový, jak to tak poslouchá. Tak si ty své zásady pěkně udržujte a hlavně ať jste šťastný a spokojený. To je to nejpodstatnější. Třeba někdy.
1: Tak víte co, já mám taky hlavně, mám tady výborný sousedy a výborný kamarády. Takže
0: tak to je dobře.
1: A víte co, o tom taky ten život je. Když máte ty lidi okolo sebe, který vás třeba i v tom průsledu podrží, nebo když vy máte taky něco, co nabídnou, takže to je úplně bomba potom.
0: Určitě. Dobře, no. Tak Jardo, moc vám děkuju, ať se vám v životě daří, ať jste spokojený, taky někdy šťastný, ať se to všechno potkává dohromady, ať se vám daří a mějte
1: šťastný
0: se hezky.
1: Šťastný já jsem furt.
0: To je dobře, to je dobře. Moc vám to přeju a děkuju moc krát.
1: A ještě jednou se zmíním, Stando, buď šťastný taky, protože to, co máš, tak to ti nikdo nevíme.
0: Dobře, ráda vyřizuju, mějte se hezky, Jardo, naslyšenou.
1: Taky se mějte hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová a písnička se jmenovala Dej mi ruku. Pomalu se blížíme k půlnoci a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králového. Je to tak, Boženko, hezký večer?
1: Ano, ano.
0: Do Hradce, že jo? Nepletu to.
1: Ne.
0: Tak vám přeju hezký večer a moc vás zdravím.
1: Já vás taky a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A přála bych všem, aby už nikdy nebyla válka. Já jsem prožila svý dětství ve válce. Jsem ročník 36,
0: jo.
1: 42 roku jsem začala chodit do školy.
0: Ano.
1: A prostě to, i když jsem vyrůstala na vesnici, kde jako žádný bombardování anebo prostě takový to nebylo, ale bylo takový omezování ty osobní svobody.
0: Mm-hmm.
1: Prostě přídělový systém, všecko jako přídavkový lístky, že jo, omezení potravin a dodávkový systém, prostě v lednu přišli vždycky a sepsali vám, kolik máte slepice, no prostě ty drůbeže a muselo se z toho odvádět, že jo, a tak nějak to bylo zatemnění, rádio to hlídali, chodili četnický hlídky, když lidi hodně poslouchali ten Londýn, že jo, ale už byla taková nesvoboda, jako a tam můj byl cihlářský dělník a v cihelně se dělalo vždycky do konce září a pak zase od března a přes tu zimu ty zaměstnanci si museli jako hledat práci, protože žádnej příspěvek jako nebo přídavek nebyl. No a pak asi v lednu přišlo nařízení, že musí vesnice poslat 20 lidí do Brna kopat zákopy a tak i můj táta byl odveden, no prostě poslanej do toho Brna, že jo, jenže on byl nemocný na plíce, tak musel asi týden, jenom pak byl v nemocnici, pak šel stopem z Brna až do domů. My jsme bydleli ve vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. Takže to byl pěkný kus cesty.
0: Ano, ano.
1: No, vlaky moc nejezdili, tak občas ho někdo svéz, no ale taky to nebylo prostě nic. Tak já bych už fakt nepřála lidem,
0: žádnou
1: aby prožili žádnou válku a to, protože to není nic pěkného a pro ten život nic vám to, no,
0: Boženko,
1: to
0: myslíte si, že by se ten váš život ubral jiným směrem, kdybyste tu válku neprožila jako teenager vlastně?
1: No, Jituško, bylo by víc jako takový ty volnosti, víte? My už jsme v první třídě se učili německy zdravit, když jsme jako přišli do té školy, od druhé třídy jsme měli němčinu, no a i to omezení takový ty škole, to bylo, no, nevím, no, byla nesvoboda taková.
0: Takže to jste pocitovala to jako především jako malá vlastně holka slečna tehdy.
1: No, to jako a můj strejda byl jako zahraniční voják v Londýně, tak občas měli nějaký ty kontroly, jo.
0: Jasně.
1: Doma a táta byl i v odboji trochu, byla skupina, že jo, který jako to tak taky bylo takový prostě napětí a my ho z trejdu vyhodili z gymnázia v Jičíně, protože se zaplet nějak s letákama.
0: Jo.
1: No a aby nemusel do Rajchu, což teda chodili všetky, většinou ten ročník 28, tak hledali práci u těch sedláků, aby nemuseli být jako odsunutí, nebo odejít, že jo, protože do těch zbrojovek, do Německa a tak. No takže to bylo takový...
0: Rozumím.
1: Ale jinak ten život šel docela, jsme to tak brali.
0: V rámci možností, já vím.
1: No, my jsme si vždycky dávali jen cíl takový, na co jsme stačili.
0: Jo.
1: No, jenže jsme chytli i ten 53. rok, kdy byla měna.
0: Jo, další zase období.
1: Tak jsme, no, můj chlapec šel z vojny, co měl peníze, tak prostě nechal sestře, která dostavili barák a taky, ať si za to teda něco koupí, že jo. Mm-hmm. A začínali jsme teda s holýma rukama, no ale prostě hlavně zdraví a mít ty cíle takový, na co člověk dosáhne, víte?
0: Ano. Boženko, tak vám moc děkuju, že jste připomněla i tahle ta období, protože to se týká určitě mnoho našich posluchačů. A jsem ráda, že jste nám povyprávěla. A moc vám děkuju a přeju hezký večer a hodně zdraví, jo? Mějte se hezky.
1: Já vám taky, Tuško, a všem posluchačům a děkuji a děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Ano, Zagorová, líto je mi líto. Blížíme se opravdu těsně k půlnoci a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože hodně píšete a já za to děkuju mnohokrát. No a třeba Michal Sedlák zmyšlí napíše k našemu tématu, které z ní, kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to, tak Michal dodává, zaměřil bych se více na to, v čem jsem opravdu dobrý. Místo studia vysoké školy a možná i gymnázia bych věnoval čas budování svého profesního jména. Investoval bych odvážněji, méně do zlata, více do akcí, cestoval bych do jiných končin, místo do Vietnamu třeba do Brazílie, studoval bych jiný jazyk, místo esperanta a podobných projektů by se učil přirozený jazyk, vyhledával bych přítomnost jiných žen a rozhodoval bych se více podle rozumu, než podle vzhledu. Tak, tolik Michal. Michale, moc děkuju za upřímnost, přeju vám všechno dobré, ať se vám daří i s tou, jak tady trošku píšete, jakože tu vysokou školu moc neoceňujete, gympl taky ne, tak ať se vám daří i s těma vystudovanýma rokama. Přeju všechno dobré do života a my popojedeme a přehoupneme se švédskou čtveřicí ABBA do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupili do nového dne. Je tady čtvrtek s datem už 16. července. Začíná veselý jupiterský den, takže doufejme, že si ho užijeme všichni s dobrou náladou, úsměvem, ve zdraví a s radostí. Pokud vás čekají nějaké důležité úkoly, tak ať to všechno klapne podle vašich představ. Pokud máte dovolenkový prázdninový den, tak ať to taky klapne všechno podle vašich představ. A co se týče noční linky, tak naše téma až do 1 hodiny bude pokračovat a zní takto. Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili a jaké období života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano? Třeba 2x, klidně i 3x. Víme, že nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou, není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo třeba kousek dítěte a pohádky, které jsme četli. No a dnes si můžeme zkusit zahrát v noční lince právě na to, že můžeme snít a můžeme kouzlit, můžeme čarovat. No a kdybyste měli třeba Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení, kam byste se rádi chtěli vrátit a co byste chtěli, aby vypadlo trošku jinak, než jak se to událo. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, náš web také pořád stejný, rozhlas.cz/linka, a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a jedeme dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježora je skupina Elán a Šemielů to. No a krátce po půlnoci pozdravíme do veselí paní Janu. Krásnou noc, Jano.
1: Dobré ráno, už bude ráno, že jo?
0: Paní Jano, jsme v noční lince, netrapte mě tím ránem, prosím.
1: Ježi, to tak pardon.
0: Nic se neděje, já bych ještě do rána něco naspala, potom po noční lince přeci jenom. Tak, každopádně už se vás ptám, kdybyste měla tu možnost změnit něco, nějaké období svého života, udělala byste to?
1: Udělala bych. Moje přání bylo to, co jsem prožívala v 60. letech.
0: Mhm.
1: Kdyby to šlo změnit na tuhle dobu, na tenhle datum, na tenhle, kde jsme, byla bych tak hrozně ráda. Já jsem to neměla lehký v těch 60 letech. Narodil se mi syn, měl srdeční vadu.
0: Jo.
1: Tak já jsem musela vozit do školy na kole, ze školy na kole.
0: Mm-hmm.
1: Do školy hral jsem do druhého poschodí, jeho na zádech a k toku v ruce. Až do 6. třídy jsem to takhle dělala.
0: Mm-hmm.
1: Dneska je tak dobrá doba, kdyby ta doba byla tenkrát, tak by byla tak ráda. Dneska oni mají šlaký vozítka, že jo, berou na ně přídavky. To je tak teďka dobrý svět, že takhle na ty invalidi myslejí.
0: Mm-hmm.
1: No, dřív to nebylo.
0: No hlavně by možná ta lékařská péče vypadala úplně jinak a šlo by to úplně jinou cestou, ne?
1: Ano. Dneska, tenkrát nic, já musela do práce, ani korunčem, ani nepo... Dneska na ně berou přídavky, že jo, vozítka, invalidní, všechno.
0: Hmm.
1: Jo, jsem jedině ráda za tuhle dobu, že takhle myslí na ty invalidní.
0: No, tomu rozumím, že to oceňuje to, ale kdybychom se vrátili do té doby, tak myslíte si, že by tomu vašemu synovi nepomohli lékaři nějakým způsobem jinak, aby to bylo lepší, ta situace? S jeho zdravím.
1: Pomohli. On potom v 16 letech zemřel.
0: Jo, aha, tak to je mi velmi líto, že se tohle to stalo.
1: Takže to neměl ani on lehký, ani já. On neměl mezi děti. Já to všude vozila. Jo.
0: Takže i kdyby se ty zdravotní problémy děly v současné době, tak by stejně máte pocit, současná medicína úplně nepomohla.
1: Ano. No, třeba jo, vlastně pomohla, pardon. Dneska, já když vidím v televizi to, co on měl služení, tu chlopeň, když to vidím v televizi.
0: Že už je to léčitelný jinak, jo.
1: Tak to vidím, oni to dělají takovýma drátama, já se na to dívám, pak to musím zhasnout, protože je mi to líto.
0: Já vím.
1: Za hodinu to je, on za týden jde domů.
0: Hmm.
1: I to lékařství je lepší. Ono už je to teda 40 let, 30, co se...
0: Tak hlavně ten výzkum.

0: Samozřejmě jde mílovými kroky dopředu
1: ano.
0: A všechno v tomto se hodně mění, zaplať pánbu, teda samozřejmě.
1: Ano, je to opravdu teď všechno lepší. Škoda, že to nebylo tenkrát v těch 60. letech.
0: Jo.
1: Když se to dalo změnit, tak by byla to, jenže to už se změnit nedá.
0: Takže to, konkrétně tohleto, tuhle vážnou vaší rodinou anamnézu a situaci vašeho syna, a hlavně to zdraví, tak to byste proměnila zkrátka v těch 60. letech.
1: Ano, tahle doba by byla v těch 60. letech, tak by to bylo...
0: Bylo by vám lépe a jednodušej. No, tak jo, paní Jano, moc vám taky děkuju za váš příběh vážný, který úplně veselé, bohužel neskončil, skončil velmi smutně, což je mi velmi líto. Ale jsem ráda, že jste se zastavila na kus řeči, jak se říká u nás, a že jsme popovídali.
1: No, tak jo. Bych ráda změnila, bývala, no už to nejde. Tak jo.
0: Mějte se moc hezky, paní Jano, děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Krásné letní dny vám přeju a hodně zdraví samozřejmě. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dlouho spím. Tolik písnička a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásnou noc, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitušková, vám taky přeju krásnou noc a všem posluchačům další linky.
0: Děkuji moc krát, moc vás zdravím. Tak Františku, určitě jste přemýšlel, rozmýšlel, kterou část svého života byste třeba čenžnul za něco jiného. Bylo by něco takového?
1: No, paní Jitušku, já bych se vrátil hodně zpátky, asi do 45. roku, když mě byly 3 roky, když už jsem začal trošku vnímat svět jako takový dětko, jo? Mm-hmm. Taky si v té době něco pamatuju, jo? Mm-hmm. A takže to jsem byl prvorozený syn, jo? Asi mě naši měli rádi, takže prostě nebyl jsem tak často bitej, no a tak, že? A za něco, ale to jsem v tom 45. roku v dubnu k nám přijeli tankem k té cíleně Němci s tankem, potom odejeli, zase tam přijeli Rusi, já jsem myslel, že oni si hrají na vojáky, já jsem vůbec nevěděl, že to nějaká válka.
0: Jo.
1: Víte? To mě vůbec nenapadlo, tak jsem si říkal, hrají si na vojáky, oni nebyli ani ti zlí, jo, oni nám tam, my jsme byli na takové samotě, takže to odjelo a bylo to zase v pořádku, no a potom se měli bylo období, kdy jsem se snažil poznat, jaký je rozdíl mezi ženou a mužem, víte?
0: Jo.
1: Krásný období, jako jo, no, víte? No, a dneska, až člověk dospěne, tak to jsou samé povinnosti. Furt něco musíte, nebo něco nesmíte. Uh-huh. A za všechno je člověk tak, když něco uděláte, tak jsou tresty. Já, když mě byly ty 3 roky, to mě myslím naši nemlátili ještě to až později, až už nám bylo 15, jo, když jsme začali kouřit a tak.
0: Jo,
1: tak,
0: tam padla rána, jo, říkáte, nepadla vedle.
1: Rodiče měli pravdu, taťka měl pravdu, že jako takový kluk 13, 15 roku kouřit, že to je prostě, to, a on sám byl nekuřák.
0: Tak třeba na tom teenagerovském věku změnil, na tom období změnil byste tam něco?
1: Na tom starší, když už byl dospělý?
0: No, když jste byli třeba ty teenagery, 15, 16, 17.
1: No, tak, no tam už prostě jsem hodně věcí musel, protože jsem se začal učit v učení, že brzo vstávat ráno a jezdit daleko do vlakem a autobusem do práce, tak to se mi moc nelíbilo, takže až na starý kolena jsem, no na starý kolena ne, až po vojně jsem si to všechno zařídil, ten život jinak. Mm-hmm. A tak jsou celkem spokojené, a když jsou ty povinnosti všelijaký, jo.
0: Takže byste neměnil byste vlastně nic, jak to tak poslouchám pozorně.
1: No, nic bych neměnil, no říkám na.
0: Něco je tam s výhradama, ale vlastně s takovýma těma přátelskýma výhradama, jo, k té situaci.
1: Jo. Takový, to říkám, ten rozdíl poznat muže a ženu, tak to bylo krásný. To bylo krásný a teď už na to nejsou ani moc vědavé, takže.
0: Takže byste taky nic neměnil, rozumím.
1: Nemění, no.
0: Tak to je dobře, tak to je spokojený František, no dobře.
1: Aspoň nemusím lítat po nocách, jo.
0: Ano. Můžete si konečně odpočinout a vyspat se, že jo, dobře.
1: No, jasný, tak. Paní Tuško, tak to je se mnou, no, říkám, líbilo se mi to, když jsem byl děcko, když by naši nemlátili, měli mě rádi, no, pak mám jo, už 5 dětí, jo, no, tak a to už byly povinnosti, musel se pomáhat a lidem na rodičům na polu a tak, mě, tak to už bylo takový zodpovědnější, ale ty jako to děcko, no to říkám, to
0: velká spokojenost.
1: Vůbec se nevnímá, že nějaká válka, že to bylo teda ke koncu už války, ale že je to nebezpečí takový, jo. To až teď to vidím, jak to všude vře a tak, no, tak je to špatný, no, takže tak, no, to by
0: dobře, byli. Dobře, tak Františku, moc vám děkuju, jinak ať se vám daří a krásné dny přeju, hezkou noc.
1: Ano, děkuji, podobně, paní Tuško.
0: Mějte se moc hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Šendelář, hořeli, padaly hvězdy, no a krátce před půl jednou pozdravíme do Pelhřimova Jardu. Krásnou noc, Jardo.
1: Já vás taky, paní Tričko, zdravím a všichni posluchači noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá.
0: Ráda vyřizuju.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Takže já bych se nejlepší vrátil do té doby, když jsem byl úplně malý, když jsem měl puse dudlík, pochcanou a posranou plídu.
0: Mm-hmm. No, ale ona to otázka zní, já vás budu muset zase trošku tady mnohé začít trochu korigovat. Ta otázka zní jinak, co byste, kdybyste mohli změnit nějak svoji minulost,
1: to tak změnu, no.
0: Udělal byste no, něco no, jinak?
1: Jinak, co bych udělal si jinak, chtěl bych se zbavit těch drogových závislostí, co bych jakoby tak nějak, co mám, jako to se mi podařilo, platil jsem s alkoholem, jo, to bylo docela silný.
0: No, to poklona, protože to jsou věci, které nejsou jednoduché, je když je někdo závislý, ano.
1: Akorát na tom kouření, to jsem se tomu stále naučil, jsem se to a nezbavil.
0: Kouření vám zůstalo.
1: A nejhorší, co teď mi doba, co bych chtěl změnit, chtěl bych se asi vrátit do toho období, nebyl internet.
0: Kdy nebyl? Jo, takže byste současnou technickou dobu vyměnil za takovou no, trošku míň technickou.
1: Mě tam vadí ten internet, protože já mám takovou další drogu, a to je shopaholismus, jestli co to je.
0: Aha.
1: A to je hodně silná věc.
0: Jako
1: no.
0: Fakt nakupujete po nocích třeba?
1: Hodně, no furt, no. To je úplně to špatný, no.
0: No tak to je úplně jednoduchý, nezaplaťte za internet, oni vám to vypnou a je klid.
1: A ono celkově zase uvidíte, co v krámě. Možná by mohlo být méně věcí, všem, že to by bylo ten doma, kdybych jakoby bylo to jako tenkrát, aby nebylo tolik věcí prostě všeho. No.
0: Jo.
1: To hrozně složitý tohle.
0: A už vám to někdo jako vyčes, že třeba stále nakupujete a že je to taková...
1: Jo, kamarádi to jako
0: vidí to na vás.
1: Pozorujou, vidějí to na mě. A...
0: Hmm. No tak hlavně to taky dosleze do peněz, kromě toho, že se doma zavalujete věcma, který nepotřebujete.
1: Hlavně to není kam skladovat už.
0: No. Takže tak si uděláte jakoby svoji profesi druhou podnikání, že budete rozprodávat ty věci, co jste nakoupili.
1: No, asi po blešákách,
0: Nebo tak.
1: S prodělkem.
0: Jo, ano, no samozřejmě, no, tam to bude muset jít zase za jinou cenu. No, teda já vám řeknu, to není úplně jednoduchá taky vášeň tohleto, no.
1: No, není, no.
0: To má asi hodně lidí, takové to rádoby no, neustále.
1: Právě, že ono to dělá, jakoby myslí dobře, jako, že něco nakoupí a
0: že si uděláte to, radost,
1: to
0: vyrovná, že jo.
1: No. Mm. A mě je to asi něco jiného, kdybych chtěl partnerku nebo ženu, že by ty peníze spaly nám, že jo.
0: Jo. No. Takže vy byste...
1: Ale mám strach.
0: No.
1: Mám strach, že se k tomu alkoholismu zase vrátím, protože já už mám zase nakoupený ty flašky, že jo.
0: Jo, že nakupujete i potravinové věci, tedy no, i alkohol
1: ne,
0: a dobroty.
1: Ne, alkohol, no, dobroty ani moc dá ten alkohol, no, alkohol. Tak skoro přes 400 láví, takže jestli k tomu zase sklouznu, to nebude asi moc veselý, no.
0: No tak to, abyste rychle nějaký ten svůj obchod otevřel a začal to prodávat, teda to vám řeknu, teda. Protože to by byla škoda, kdybyste si to pokazil zase na druhou stranu. Když jste tak hezky z toho vybrůstil a pěkně jste to zvládnul, tak to by byla velká škoda. No jo, Jardo, tak každopádně vám taky moc děkuju a držím palce, aby se to nepřehouplo někam, kam si nepřejete.
1: Kam si nepřeju, děkuju. Přeju všem posluchačům krásné léto.
0: Děkuju.
1: A užívejte léta, hlavně ve zdraví, ať se nic nezdáří bez úrazu a hlavně to, no.
0: Hlavně ve zdraví, bez úrazu a s radostí, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, ať se vám daří.
1: Taky.
0: Jo.
1: Dobrou noc, krásnou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal Tučný, starýho psa novým kouskům nenaučíš. No a během písničky se dovolala paní Emma od Jeseníku.
1: Já sedím u televize v Slunci. Tak vás srdečně zdravím.
0: Napodobně.
1: Dneska mluvím s tím, paní...
0: Jitka vás zdraví, jo?
1: Paní Jitko, tak. Nevím, jestli s váma už mluvila.
0: Nevím, myslím si, že ne, ale to vůbec nevadí.
1: To nevadí. Srdečně zdravím všechny posluchače, protože já jsem večer z práce a jdu spát. Tak poslouchám vaše rádio. A dneska téma je úplně úžasné, jak se to vezme, jako to zklamání a to. Tak moje největší zklamání bylo to, že řeknu to úplně...
0: Paní Emo, ne zklamání, kdybyste mohla změnit minulost, udělala byste to?
1: Ano. Promiňte, já jsem mluvila, jsem alergik.
0: Ne, v pořádku, povídejte, přemýšlejte, povídejte.
1: No, já to říkám zklamání, protože
0: jo.
1: Já jsem od 6 let do 30 let tancovala za Českou republiku.
0: Aha, krása.
1: Tance.
0: No.
1: Pak jsem si zlomila kotník. No, rok jsem měla šrouby, takže už jsem skončil.
0: Stane se, bohužel, někdy, no.
1: No a potkala jsem se s jedním mužem.
0: Ano.
1: Do kterého já jsem se zamilovala. Mám s ním teda 2 syny. Ale bohužel jsem zjistila, že to byl s prominutím, tak on to řekl, kurevník první třídy. Tak jsme se rozvedli, když synům bylo 10 a 9 roku. Tak to bylo veliké, jako to kdyby, a tedy, když to, tak můj tatínek mi říkal, miluji, že říkám, ano, miluji, protože s ním čekám děti a chceš si ho vzít, dneska já nevím. A jeho tatínek zase, jo, vemte se a to, no, tak jsme se vzali a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale svým způsobem toho nelituji, protože jsem potom potkala nového manžela, to jsem tady u vás říkala na nějaké téma, který byl vdovec, měl dospělou dceru, tak jsem získala dceru konečně, mám vnoučata, pravnoučata a jsem se dnem nebyl. Ale můžu říct, že do dneška, když se s ním přemýšlím, tak mě strašně mrzí, že jsem se nechala ukecat a vzala jsem si to dotyčného, protože ten mě připravil do takových problémů. Já jsem po dětech měla rakovinu a on mi po roku léčby rakoviny oznámil, že jsme obě dvě děti císařem, mi oznámil, že měla jsem těžkou ženskou operaci a takové ty věci, tak mi řekl, že už jako o ženskou o mě nestojí. A u soudu, a jak to řekl u soudu, tak říkám, já jsem nechtěla rozvod kvůli dětem. Říkám, okamžitě co vlastně mi rozvodem. A když jsem potkala nového muže, tak asi po půl roku jsem mu řekla, jaké gynekologické problémy mám. A to on říkal, já bych to v životě nepoznal, kdyby mi to neřekla, jako jo. Takže asi tak nějak, no.
0: Takže byste změnila zkrátka takový ten vztah s tím vaším prvním partnerem? Jakoby.
1: Ne, nechala bych si děti, ale v životě bych si ho nevzala.
0: No dobře. Tak samozřejmě dějou se věci, lidi se pak mění, každý z nás se trošku proměňuje na té životní cestě, ale došla jste k tomu závěru, že byste si ho zkrátka prostě nebrala, aby
1: ne,
0: to bylo klidnější.
1: Ne, kdyby mě poslechla jeho tatínka.
0: Rozumím.
1: A to, jo, vem si ho, čekáš jim děti. A to. Já jsem hrozně váhala, no, nakonec jsem si ho vzala, bohužel dopadlo tak,
0: jak dopadlo. A pak jste litovala. Dobře. Tak paní Emo, moc
1: ale
0: vám tak...
1: Ale nelituji, protože mám krásné 2 syny.
0: Takže jste ráda za ty děti, které máte, a je to tak.
1: Za děti jsem vzala. No, tak já jsem byla po těžké operaci ve 20 letech a řekl mi, že nebudu mít děti. A ve 30 jsem zjistila, jsem těhotná.
0: Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Jo, a chtěla bych pozdravit všechny posluchače, protože já vás poslouchám každý večer.
0: Ano. Tak ráda.
1: Jenom mě mrzí jedna věc, když jsem měla 24. června narozeniny,
0: no,
1: tak sloužil pan Honza, on má svátek.
0: Mhm.
1: A já jsem se nemohla k vám dovolat.
0: Jo, tak někdy to nevyjde, holte, já vím, no, tak teď
1: ne, že bych mu popřela k tomu svátku, jako jo.
0: Jo, dobře.
1: Takhle.
0: Dobře, tak ráda.
1: Takže všechny posluchače hodně zdravím, vás taky.
0: Děkuju moc za všechny.
1: Úžasné rádio.
0: Děkujeme, děkujeme a zachovejte nám přízeň, budeme rádi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Zdraví. Se hezky,
0: zdravíme do Jeseníků, tolik paní Ema.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a písnička v ozvěnách. A dovolal se k nám Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno. Zdravím vás moc.
1: Taky pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače po dvoje době. Volám.
0: Ano.
1: No, tak jako téma, jako co by člověk změnil. Jako...
0: Kdybyste mohl něco v té vaší minulosti, co jste prožil, no, tak nějaké období vyměnit za něco jiného, tak jestli byste to udělal, eventuálně proč a za co?
1: Paní, my býváme na polosamotě, takže člověk byl naučený takový na taky tvrdší život, ale jako... My jsme byli spokojeni, nebo do dneška mě se splnilo přání jako jezdit s autama, povolání, takže to jsem byl úplně naplněný jako spokojeností, že no, vojna tež člověkovi něco dala, že a jako bylo... Byl ten život takový skromnější, že, ale teď už je to takové uspěchané, ale my jako si žijeme úplně jako v poklidu, pokud zdraví jako vydrží, že, bo klepe 80 příští měsíc, jestli dožiju, že, tak, tak nevím, no a tak.
0: Takže z té minulosti byste neměnil nic starat za to, že to ne. Bylo tak, jak to bylo?
1: Ne, my jsme byli spokojeni, jídlo bylo zdravé, všechno, jako pohyb v těch chalupách, co odlehlé, tak v každé chalupě byly 2-3 ogáři, takže jsme tak spolem hráli na různé ty hry, fotbal a na zákopy jsme měli nadělané a také chatky postavené v ústí, že? Takže ten... Jako ten život šel, tak člověk si to bral jako takovou samozřejmost. Že? No a práce na poli, že a tak to nás tak trošku, jak už jsme byli větší, nějak se nám to nelíbilo, že, ale tak.
0: Jasně.
1: No, takže. A teď, jako co třeba teď je horší, já s koníkem třeba pro nákup jsem jezdil, že do dědiny, protože to máme daleko, ale teď už jako nemůžu, protože ten provoz je veliký a ten kůň potřebuje klid, že? Takže
0: jo,
1: musím to,
0: že by to nešlo. Ano.
1: V ruksaku donést, že? A tak my jsme celkem soběstační,
0: tak to je
1: kromě
0: dobře.
1: Takových drobností.
0: Ano.
1: My máme, všechno si vypěstujeme doma, takže my to...
0: Tak to je krása. Víte no, co jíte, co pěstujete.
1: No, přesně. A vnuci a pravnuci přijedu a podívat. Však to víte, bez telefona neudělají ani krok.
0: Jasně.
1: Takže, no, takže ten, ale jako hlavně, že jsou všetci zdraví, že ten, a přejeme všetkým lidem zdraví. Ten. No ale tak musíte se hýbat a zdraví jest, jo, to je
0: důležitá věc pro život, bylinky, to je pravda.
1: Bylinky, paní a takové věci, jo. Mm-hmm. Takže
0: jste spokojený tam, kde žijete a jak jste
1: jo,
0: život prožil a jak ho žijete i teď.
1: Teď akorát, no, letošní sezona je nerostu hřiby.
0: To třeba začnou teprve, až zaprší určitě,
1: takže
0: co?
1: Nemusím, paní, po nich sbírat odpadky, víte?
0: No, tomu rozumím.
1: No, takže já věc nazbírám za leto odpadku po těch luftiákoch,
0: no,
1: jak my co máme.
0: Já vím, to je hrozný tohle.
1: Máme papíry, spalíme, že? Takže
0: rozumím.
1: Ale to je, jako máme jinak klid, nikdo nás neotravuje, jsem tam nejáci, co by to chtěli koupit, tu nemovitost.
0: Přijdou, optají se, no, jo.
1: Takže ten, jinak jsme spokojení, takže...
0: Tak je to dobře, že nemáte potřebu nic měnit a že jste vlastně spokojen a šťasten. Pepíno, moc vám děkuju. Mějte se moc hezky a hodně zdraví taky přeju.
1: Ještě paní, bych chtěl pozdravit tu paní Vlastičku z Tokrnova. Ona přes kopec z Velkých Karlovic pochodí.
0: Dobře, tak snad nás ještě poslouchá, třeba nespí, je napřímo a určitě bude mít radost.
1: Dobře, opatrujte se a slunce v duši.
0: Taky, nápodobně, mějte se krásně, Pepíno, dobrou zase noc. Příště. Dobrou noc, v noční lince se budu moc a moc těšit. No a teď už je tady nachystaná s písničkou Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová dospívala písničku Toulavý džín. My jdeme do finále té středečně čtvrteční noční linky, protože jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, se přiblížila. Pojďme do pošty. Blanka píše, kdybych mohla něco změnit, tak bych si přála vrátit se do 60. let. Měla jsem krásné dětství a mládí. Měla jsem oba rodiče i sestru, která už tu 12 let není. A teď bych si ještě přála, aby... byla, tam je nějaký překlep, já nevím, jestli to rozluštím správně, ale asi byla moje rodina zdravá a ve světě, aby byl pro všechny mír. Jinak zdravím všechny ponocníky i vás. Všechny zdraví Blanka z Choltic. Tak milá Blanko, přeju vám všechno dobré. Hodně, hodně zdraví a ať se vám daří v životě krásně žít a ať jste šťastná a spokojená.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři a písnička Kamínky. No a než se rozloučíme, ještě jeden pohled do pošty. Třeba Pavel ze Židlochovic, také k našemu tématu píše. Tak asi by něco bylo, co bych změnil. Rád bych, kdyby k některým věcem došlo a rád bych, kdyby vůbec k některým věcem vůbec nedošlo, ale stalo se to tak, jak to je, a teď z toho musím čerpat a pokračovat s tím dále. Jinak přeju dobrou noc všem posluchačům a všechny zdravím. Pavel, tak Pavel, ať se vám pěkně pracuje s tím, co máte, ať se vám hezky žije váš život, no a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát, tak vám přeju třeba nádherný poslech také na našich dalších nočních pořadů. No a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Jste-li absolutně věrnými posluchači rozhlasového seriálu Toulky českou minulostí, a tací skutku jsou mezi vámi, kteří nevynechali zatím ani jeden díl, tak se právě nyní potkáváme po 30. a 20. a ještě 6.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás budou necelou příští půl hodinku provázet, zatímco
4: Jaromír Ostrý
1: bude v režii bedlivě špicovat svoje uši nepodobné rysým štětičkám, aby do pořadu nevniklo nic, co do něj nepatří.
4: Což je začasté velice odpovědná práce. Uhlídat to.
1: Taky si myslím. Nikdo ze zúčastněných o tom nepochybuje. Kromě zde již jmenovaných protagonistů nesmíme zapomenout ani na Petra Horu Hořejše, jehož knížka nás tady v Českém rozhlase Brno k výpravám do naší historie na vlnách Českého rozhlasu 2 podnítila. Tolik na úvod. Snad ještě titulek dnešní schůzky.
2: Jakub Krčín z Jelčan, člověk nerudný a mračný, jen na rybníky laskav byl. Toho roku také přidáno jest mu od Pána Boha umění, kteréž v tomto světě poslední není. Rybníky a stoky začal měřiti, čemuž mnozí nechtěli věřiti, až tu stoku u Libějovic opravil, kterou už zle jeden starý mistr vyměřil s nákladem velikým jeho milosti Páně, takže již styděti nemusí se za ně. A tu stoku vyměřil u Libějovic, kterouž to mnohem vody víc do rybníka mláky přibývá, neboť již plný rybník vody bývá, nežli tou prvnější stokou, tou roklí velmi hlubokou, kterouž měřil mistr starý, vzavši za to veliké dary. A netoliko ten rybník mláky, ale i jiné k tomu panství taky dostatek vody mívají, takže sobě s ní častokrát fišmajstři stýskají. Též rybník počátek řečení od něho jest vyměřený.
1: Tak to tedy s rybníkářstvím a fišmistrovstvím Jakuba Krčína začalo, jak to víceméně britmích neboli veršovaně, sepsal on sám.
3: Rybník se symbolickým jménem Počátek
0: z roku 1565.
3: byl jeho opravdu prvním rybníkářským dílem.
0: Dal si na něm záležet, stejně jako na všech ostatních.
3: Především na místě, kde měl příští rybník stát.
0: Přednost dostávali půdy jílovité, tehdy se jim říkalo
2: mastné.
0: Museli být nepropustné.
3: Po případě s vysokou hladinou spodních vod, protože ani tam voda z rybníka nemohla prosakovat. Bránil tomu protitlak spodní vody.
2: My se nevyhýváme žádnému místu tolik jako neúrodnému a vysílenému. Neboť takové místo je pro kapra nejméně příznivé, protože postrádá o něch výživných součástí, jimiž se kapr živí a po nich tloustne.
1: Napsal olomoucký biskup Jan Dobravius.
0: Rybníky se skutečně budovaly nejdříve v těch nejúrodnějších krajích.
3: Hlavně v Polabí.
0: Zatímco jihočeské bažiny k stavebnímu ruchu moc nelákaly.
3: Přesto jsou dnes právě ony zemí rybníků a střediskem slavného rybníkářství jižní Čechy.
0: I ta nejneúrodnější místa lze totiž právě rybníky zušlechtit.
3: Což byla myšlenka, které se Jakub Krčín chytil a už se jí nepustil.
2: Ovčín Novohradský postavil toho roku.
1: Jde o rok 1566, tedy teprve druhé léto, kdy se zabýval rybníkářstvím.
2: A ze žáru ke kapínosu udělal stoku.
1: Tedy z jednoho rybníka ke druhému.
2: Museli ji před jeho milostí Pánem měřiti, neb jeho milost Pán i jiní nechtěli tomu věřiti. Hned po ní veliký rybník vyměřil, aby jeden každý to

0: Vesnice a dvorec.
1: Horní a dolní Třebánek se dvěma hospodářskými dvory.
0: Ten dvorec se jmenoval Nový Leptáč u Netolic a podle něj se začal Jakub psát.
2: To znamená?
3: Jakub Krčín z Jelčan a na Novém Leptáči.
2: Malebný přívlastek, přineslo mu to všechno hodně peněz?
1: On to byl spíš takový závdavek na hmotné zajištění při nástupu do funkce regenta.
2: Regent to byl?
1: To byl něco jako generální ředitel, vedoucí manažer rožmberských podniků.
3: 9. léta z úřadu purkrabství Krumlovského jest propuštěn a pánem Bohem opět k větší poctivosti připuštěn. Vyhlášen jest za regenta nejvyššího. Nemohlo být lidem nic divnějšího, nepsou ho všelijak nenáviděli a o jeho nepoctivost i bezhrdlí ze všech stran usilovali. Jeho milost pán, ráčel se toho všeho doptati, nechtěl bez záplaty té práce zanechati. Daroval jej leptáčem, poctivou živností, že do své smrti může mít i na tom dosti. K tomu přidal dvě vesnice, připovědivši mu ještě více, bude-li déle chtíti sloužiti, že ho tím nechce odděliti. Neráčil sobě zanechati na tom žádného panství, ani jest ho uvésti ráčil v jaké manství. Utvrdil mu to vše zápisy a pečetí pevně, ne ukrytě, než aby věděti mohli všickni zjevně. Vyda on takovou lásku pána ctného, opět nic nechtěl šanovati zdraví svého.
0: Později Krčín přebudoval leptáč na zámeček, který nazval Kratochvíle.
1: A když už byl přebudovaný, tak přesvědčil Rožmberka, že už jenom taková Kratochvíle mu schází k úplnému štěstí a výhodně mu ho prodal zpátky.
0: V té době byl již Krčín ženat.
2: Šťastně.
0: Zůstaňme raději u pouhého ženat.
1: On se totiž musel ženit.
2: Opravdu? Snad nějaká ratolest na cestě?
1: Důvody byly nikoli biologické,
2: ale
1: byly finanční.
0: Krumlovský purkrabí se už příliš zadlužil u lichvářů.
1: Hrozilo mu i vězení.
2: To by ovšem znamenalo utrum s jeho skvělou kariérou.
1: Bez pochyby.
2: Možná i sen o postu regenta by se mohl rozplynout.
1: Dozajista, bylo třeba hledat východisko.
2: Sňatek.
1: Inu, i tak se to dá nazvat.
3: Toho léta
2: měl dotyčný 31 let.
3: Toho léta také stav svůj změnil. Nepěstce v Krumlově oženil. Pojal sobě bábu za ženu. Za své služby nebohý má tu odměnu. Musí v tom trvati do vůle boží, dokud pán Bůh z něho toho břemen nesloží.
2: Zdá se, že to nebyl zrovna šťastný krok.
0: Nebyl.
2: Zdá se, že toho ženík později litoval?
0: Nejednou.
2: Jemu bylo při svatbě 31 a nevěstě?
1: No, jmenovala se Dorotka Slepičková z Radkovic.
2: Slepičková neměla něco společného s fishmistrem Slepičkou, tím, který spolu s Krčínem vyměřoval rybníky?
1: Byla to vdova po něm.
2: Ještě jednou, kolik bylo nevěstě?
1: To je to, skoro o 30 víc.
2: Prosím?
1: 60.
3: Pojal sobě bábu za ženu.
2: A zřejmě si představoval, že už to moc dlouho trvat nebude a on se stane volným, jak ten pták, tedy chci říci, že bude vdovcem.
3: Dokud pán Bůh z něho toho břemene nesloží.
2: No, takhle si to maloval.
1: Ale šeredně se přepočítal.
0: Dorota ještě žila 21 let.
1: Na svou dobu dosáhla neobyčejně vysokého věku. Když zemřela, bylo jí přes 80.
0: A nebyla to žádná vlídná, milá, hodná stařenka, ale poněkud zlá, zlostná a ke všemu nepříliš vzhledná ženská.
1: Díky ní ovšem Krčín vyženil dům na Krumlovském Latráně a plnou pokladnici.
0: Krumlovský dům stále stojí.
1: A návštěvníci na jeho fasádě stále obdivují dvě z grafita.
0: Na jednom jakoby z okna kouká elegantní gentleman.
1: Na druhém se zase jakoby v okně rozkládá opice.
0: První snad je Krčín.
1: A tou opicí? No.
2: Že by manželka Dorota?
1: Zdržme se raději soudu.
2: Jsme-li u toho zdržování, Jakub Krčín se asi doma moc nezdržoval.
0: Jak mohl, tak od domácího krbu utík

0: říkal.
1: Už jenom kvůli ní rád cestoval po celém rozsáhlém rožmberském panství v jižních, ale i západních a středních Čechách.
0: Na těch služebních cestách se nechoval zrovna ctnostně.
2: Hýřil?
0: Kdyby jenom hýřil, taky hřešil.
2: I proti přikázání o manželské věrnosti?
0: Proti tomu hlavně.
1: Povídalo se, že když dal pan Petr Kořenský zazdít po pouhých 2 letech od svatby svou nevěrnou manželku...
2: Měl v tom prsty Jakub Krčín.
1: Nejenom prsty.
2: Ano, dochovaly se o tom nějaké písemné záznamy?
1: Ani jeden.
2: Proč?
1: Kronikáři se o něčem takovém napsat prostě neodvážili.
3: Plavnický písař i Sládek z Věšeni. Krčín jakožto regent písaře Plavnického Matouška dal obě síti, na to tentýž měsíc i Sládka z téhož pivovaru řečeného Bumba, a to za příčinou krádeže, že nevěrně sloužili, třetí var sobě vystavovavše, ač i písař, jak se proslýchalo, do botek jeho se obouval a na freji s Krčínem spolky míti měl.
0: Nejen poddaní, ale i úředníci a všichni ostatní zloději a zlodějíčkové se začali bát.
1: Rožmberská pokladna se utěšeně plnila.
0: Pytláky věšel Krčín bez milosti pro výstrahu všem ostatním.
1: Majetek jeho pánů, pana Viléma a po něm Petra Voka, byl nedotknutelný.
0: Omezil také počty úřednictva.
1: Zajistil řádné vedení účtů.
0: A taky pravidelnou kontrolu hospodaření v panské pokladně.
1: Objevoval se z nenadání ve dvorech, vesnicích i ve městech.
0: Provedl přísnou revizi poddanských platů a povinností.
1: Snížil podstatně požitky úředníků a služebnictva.
0: Dal znovu proměřit pozemky.
2: Na proměřování a vyměřování byl Jakub Krčín kadet.
0: A odhalil, že si sedláci v bláhové naději, že nikdo na nic nepřijde, přivlastnili některé rožmberské pozemky a hospodařili na nich, přičemž neplatili ani daně, ani neplnili robotní závazky.
3: Když stoky v oboře Kratochvíli skrze Krčína vyměřené dělány byly, toho času někteří sedláci vinni krádeží zvěře byli. Nařízením Krčínovým tito zvěrokradové šibenici strestání. A na ostrach Krčín okolo obory 3 šibenice postaviti dal.
4: To musel být mezi lidmi oblíbený.
0: No tak někteří ho nenáviděli.
1: A mnozí psali na něj rožmberskému vladaři udání.
4: Pochodili?
1: Ani v nejmenším.
4: To byl pan z Rožmberka natolik spravedlivý?
1: Možná byl.
0: Ale ještě spíš se mu vyplatilo svého regenta podržet.
4: Důvody?
0: Prosté. Kdo dokázal naplnit rožmberskou pokladnu, byl nepostradatelný.
1: Což oceňoval zvláště pan Vilém, který vedl nákladný život a nemínil se jakkoliv přepichu omezovati.
2: Takže Krčín byl nepostižitelný?
1: A dobře to věděl.
0: On však nejenom nechával trestat,
1: tedy věšet, utínat ruce, vylupovat oči,
0: ale byli mnozí, kterým i pomohl. A to nejednou.
3: Spokojil pěkně o zátopu lidí.
2: Totiž postaral se o lidi postižené povodněmi.
3: Což jeden každý z nich vidí, že jest mu dáno za odměnu dosti a nic se mu neublížilo jeho živnosti. Neb ta věc mnoho platu dává a častokrát se i to stává, že na ně úředníci páně mimo stále a určité daně činí k robotám potahování a často na ně to ukládají.
2: Jaká byla tržní cena kapra v Krčínově době?
1: 1 kapr? Asi tak 2 groše české.
2: A co ještě stálo plus minus 2 groše?
1: Ku příkladu kopa, tedy 60 vajíček.
2: A slepice?
1: Pouze 1 groš.
2: Takže ryba byla výnosný artikl?
1: Stejně jako dnes.
0: Není divu, že se mistrům v budování rybníků u nás dařilo.
1: Před Krčínem tu byli především 2 praktici.
2: Josef Štěpánek z Netolic, toho jsme si už připomněli.
1: A kromě něj ještě Mikuláš Rudard z Malešova.
0: A právě s tímto panem Mikulášem se dostává Jakub Krčín v roce 1570 do sporu a propouští ho z rožmberských služeb.
2: Důvod?
0: Ani ne tak profesionální, jako spíš osobní.
2: To znamená?
0: To znamená, že na Mikulášovo místo potřeboval Krčín protlačit svého známého.
1: Ten spor vyvolal víceméně účelově.
0: Potřeboval se zbavit konkurenta a oponenta.
2: Proč?
0: No, protože se chystal Na svět.
4: Na svět? Snad. Do světa ne.
0: Na svět s velkým S. Na rybník jménem Svět.
3: Třeboni Krčín záhubu přinesl.
4: Tuto informaci berme s rezervou. Pochází z pera kronikáře Václava Březana a ten, stejně jako mnozí další, prostě neměl Krčína rád.
3: V té příčině byl-li Krčín dobrý hospodář a politický člověk, že takové město a pevnost snížil, rozumnému člověku k soudu podává se. Krčín k tomu dílu má dobrého tovaryše Černého, aby Černé, co se lidem škození dotýkalo, dělat i trefil.
4: No, Václav Březan nejenom, že neměl rád Krčína, on neměl rád ani jeho lidi.
3: Rybníkáři grunty vybírali a vysejpali podle hráze pro rybník Nevděk, kterýž to potom Světem nazván, nad městem Třeboní, na té straně k valům. A pilně hráz dělali, jež to na některých místech se jim propadala. Kterýž to rybník Krčín vyměřil a hráze o loket, aby církviční rybník do něho pojíti mohl, povýšiti dal.
4: On se měl Svět jmenovat Nevděk?
0: Ona se tak původně jmenoval.
4: Kdo ho tak nazval?
0: Pan stavitel, Jakub Krčín.
1: Třeboň ležela uprostřed rozsáhlých močálů a každým jarem byly při povodních poničeny mnohé louky a taky pole i stavení.
0: Krčín se rozhodl postavit záplavám do cesty hráz nového rybníka, který měl svést vody z Polského potoka.
1: Tato stavba byla další ukázkou jeho tvrdohlavosti a neústupnosti.
0: A taky chorobné ctižádosti, která mu přinesla mnohou nenávist a závist ze širého okolí.
4: Jako by neměl dosud problémů dost.
3: 70. léta úplně vyměřil nový rybník Nevděk u samé Třeboně.
4: Dozvídáme se tentokrát ze strany protivné, totiž od samého pana stavitele.
3: Jistě s nemalou újmou svého zdraví, což i jeho nepřátelé vůbec praví, že se ne o malou věc pokusil. A málo kdo z lidí dobře jest mu tušil, neboť skoro nebylo podobné k víře, aby ta hráz mohla na tom bahně dodělati se k té míře tak, jakž mnozí zlí lidé chtěli to míti. Chtě vše tomu dílu překaziti, nepřejít se pánu svému užitku takového, což zřetelně od pána Boha samého pro veliké milosrdenství a dobrotu páně přichází. Neb ne člověk, než sám pán Bůh dochází. Ale u pána Boha všecko možno jest. Jemuž samému budiš chvála a čest.
4: Že oni třeboňští neměli z Krčínových plánů radost?
0: Věru, měli ji pramalou.
1: Rybník totiž zasáhl rozsáhlá luka a ves dvorce, ale i svinenské předměstí Třeboně. Jenom tam šlo o 25 usedlostí, kostelík a malý špitál.
0: Byla z toho taková malá vzpoura.
1: A to i přesto, že Krčín nabízel jako náhradu za zabíraná stavení nová a lepší.
3: Hráze rybníka převýší městské hradby.
4: Psali třebonští v protestním listu vladaři Vilémovi z Rožmberka.
3: Nepřítel nás po nich může lehce přepadnout a navíc budeme ještě víc vydáni na pospas zátopám.
4: Bylo to něco platné?
1: Ani náhodou. Krčínova pozice u pánů z Růže byla neotřesitelná.
0: Jeho lidé vyměřují, boří, nasypávají a stavějí a za 3 roky je nový rybník na Světě.
1: Jeho hráz je ještě mohutnější než později budovaná hráz Rožmberka. Má výšku 8 až 9 metrů, o šířce v základu 40 až 50 metrů.
0: Pozoruhodné na hrázi třeboňského rybníka je, že Krčín nerozšiřoval její základnu tím, že by zvětšoval korunu hráze a tím hráze celé, ale tím, že rozšiřoval nejspodnější vrstvy, podvozy.
1: Tím dosáhl, že voda hrází neprosakovala.
0: Bezpečnost vylepšil Krčín i tím, že zvýšil výšku hráze.
1: Podle biskupa Dubravia stačilo zvolit výšku koruny hráze 60 až 120 cm nad hladinou rybníka. Krčín však na výšce ještě přidal a dbal na to, aby se ani ten největší příval nemohl na žádném místě přelít přes hráz.
4: A nepřelil?
1: Napouštění rybníka,
0: to trvalo celých 5 měsíců,
1: bylo plné napětí.
0: Jaké bylo zděšení v Třeboni, když se ukázalo, že hrází prosakuje voda.
1: Krčín ale zachoval ledový klid. Povolal zpět rybníkáře, kteří za 3 dny a 3 noci nepřetržité práce hráz zvýšili ještě o loket a zpevnili ji jílem, pískem a vápnem.
4: Pak už vydržela?
0: Vydržela.
4: Jak dlouho?
0: Celých 380 let. Až do roku 1890, kdy se za mimořádně veliké vody, která protrhla rybníky nad světem, opřel celý nápor vod do hráze světa, a ta se protrhla.
1: Asi by ten nápor vydržela, kdyby se přes ní voda nepřelila v jednom jediném místě takovým docela nepatrným zářezem v hrázi, úvozem, kterým projížděly vozy ledařů do rybníka právě před městskou branou.
0: Ne pokaždé, ale Krčín vyhrál.
3: Potěšil nás dotěšil. Fluk pous do skutku uklous. Skutek do naděje utek, naděje drží přece, ale ryby jsou v řece.
0: Tuhle tu veršovánku složil v roce 1582 porybný Liška.
1: To se zrovna protrhl rybník Staňkovský u Chlumu.
0: Už tehdy začal budovat Krčín rybníky jako soustavu.
1: Z polskému rybníku říkal nevěrný.
0: Stejně jako nevděk na místo světa, to byla odplata třeboňským.
1: Zatímco rybníku Dvořišti říkal věrný.
0: Svou hráz dostal i rybník Krčín.
3: Zítra, jak milý Bůh dopřeje,
4: píše v dopise svému pánu, vladaři Vilémovi z Rožmberka,
3: položíme základ k rybníku Rožmberku s veselou myslí a bázně prost.
1: Využil přitom úmyslu Štěpánka Netolického vybudovat na Lužnici velký rybník těsně pod Třeboní.
0: Jenomže on na něj šel jinak.
1: Věděl, že se staří rybníkáři vyhýbali rybníkům průtočným, které odnášejí jemné bahno ze dna, přirozené hnojivo.
0: Kromě toho povodňové vlny mohou ohrozit hráz.
1: Proto navrhl nové řešení. A sice vybudovat nový rybník v údolí Lužnice, ale velké vody Lužnice vést mimo rybník, novým korytem.
0: Tak vznikl návrh 2 vodních děl.
1: První byl samotný rybník Rožmberk pod Třeboní.
0: A druhé umělé vodní koryto Nové řeky, dlouhé skoro 15 kilometrů.
1: Trasu Nové řeky vytyčil zkusmo.
0: Rozmístil po ní 100 kopáčů a poručil jim, aby kopali strouhu tak hlubokou, až v ní poteče voda od souseda vyššího k sousedovi nižšímu.
4: Když dílo dokončil, podal Rožmberkovi raport.
3: Oznamuji vaší milosti, že jsem s pomocí Boha všemohoucího řeku Lužnici do Nežárky převedl. Nechť to vaší milosti jen ku prospěchu slouží. Musím se též přiznat i vaší milosti, že tato nová řeka mé šediny valně rozmnožila.
4: Nepostěžuji-li si sám, nikdo to za mě neudělá.
1: Na velké stavbě rybníka Rožmberka pracovali poddaní z 19 okolních vesnic.
0: Denně jich bylo nasazeno kolem 800.
1: Za jeden pracovní den až 16-hodinový dostávali mzdu.
0: 4 až 6 grošů.
1: Za niž si mohli pořídit 0,5 bochníku chleba a 2 žejdlíky ovesného piva. V neděli dostávali nádavkem kravinu.
4: Tedy hovězí maso.
0: Další poddaní sváželi z celého kraje kameny a dubové dřevo na stavbu hráze 2,5 kilometru dlouhé, v nejširším místě 50-metrové.
1: Stejně jako u nevděku i hráz Rožmberka byla nevděčná.
0: 2 týdny po napuštění se hráz hnula. 14 dní pak pracovalo skoro 2000 lidí, aby zabránili protržení.
1: Krčín pak do hráze zasázel 4 řadami duby, aby ji zpevnil.
0: Předtím si to nikdo netroufl. Byla obava, že stromy hráze naruší.
3: Nový rybník měl rozlohu mnohem větší než dnes.
4: Spravuje nás Josef Hons.
3: Podle mapy zemského měřiče Šimona Podolského z Podolí se Rožmberk rozléval až k samotě Holičky a zaplavoval asi 1060 hektarů pozemků oproti dnešním 490 hektarům. Na jeho západě zatápěl louky až daleko k Třeboni a jeho západní okraj omýval násep Zlaté stoky. Protože zaplavil cestu ze Stráže do Třeboně, museli formani rybník objíždět oklikou. Obrovská rozloha rybníka a hlavně jeho hloubka měly i své stinné stránky. Přestože Krčín osadil vody rybníka 2200 kopami rybího plůdku, vynášel Rožmberk zpočátku mnohem méně než jiné rybníky přiměřeně hluboké. Příliš hluboké vody Rožmberka byly pro chov ztraceny. Proto byla později hladina rybníka snížena a hospodářství v sousedství rybníka změněno tak, aby přivedlo do rybníka víc kalné vody vhodné pro chov kaprů.
1: Poslední rybníkářskou prací Jakuba Krčína byly dva rybníky.
3: Horusický u Veselí nad Lužnicí.
1: A pak jeden s příznačným jménem.
3: Pamatuj.
1: Pak už pověsil nejenom rybníkářství, ale i regentství na hřebík.
0: Usadil se na Křepenické tvrzi na panství Sedlčanském.
3: Nový hrádek Krčínov nad Křepenicí.
4: Tak jej honosně pojmenoval sám majitel.
1: Když konečně jeho bába Kopuletá,
4: tedy jeho manželka o 30 let starší,
1: odešla na věčnost, oženil se jako 50letý s mladičkou Kateřinkou Zelendrovou.
0: Ta zase byla mladší než on, o víc než 30 let.
1: Stačil s ní splodit 6 dětí, samé dcery.
4: Náhrobní kámen si nechal Jakub Krčín zhotovit za svého života. Je na něm text.
3: Léta páně?
4: Které léto páně to bylo, to na desce pochopitelně ještě není.
3: Umřel urozený a statečný muž, rytíř Jakub Krčín z Jelčan, nového zámku Krčínského a hradu Obděnického pán. Duše jeho raduje se v nebi, tělo odpočívá ve svatém pokoji ke dni vzkříšení. Amen. Příteli, bratru svému nezávidíš, odpočívá svoboden, bezpečen, již konečně věčnosti náležeje. Nepozbyl světla, ale bezpečnějšího a přejasného nabyl. Netrápí ho náruživost ani péče o bohatství, ani strach před chudobou, ani sluch jeho bičován láním, ale všemi přirozenostmi dobra. Oplakávat i šťastného bylo by závistí, a toho, jehož již není, pošetilostí.
4: Datum úmrtí měla dopsat dcera, u které Krčín zemřel. Byla prý však lakotná, a tak dodnes nevíme přesně, kdy zemřel. Za to o něm přežívají pověsti o tom, jak se spolčil s čertem a jak po smrti vydatně strašil. A taky charakteristika, kterou mu věnoval kronikář Václav Březan.
3: Jakub Krčín z Jelčan, člověk nerudný a mračný, jen na rybníky laskav byl.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou, tak...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: bit.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Zase řekl, že mě slyšel v rozhlase a takže správnou víci ode dneška se mnou bude dřív. Tak jsem v kapli zaplakal, v Štorsity jsem Štorsa hrál i na olejovanou Julii jsem odolejoval. Krkem prst jsem musel dát roli Lorda Rolfa znát, nežli konečně byl spokojen můj pes ten suverén.

0: Na to pes mě zavolal, tak řekni, koho by si vzal, jestliže Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Ta má nohy hubené a pak chce Pepu tebe ne. A jestli máš na mysli Marii, tak přímo říkám ne. Bo žena je bezvěna a Hana je moc prohnaná a Pavla to je známý šprop, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada a on řekl, nepřichází v úvahu, ta nemá ráda psi.
1: Jo, tak, jo.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Rádio Nocturna. Tak se v rozhlase v 60. letech jmenovaly přímé přenosy a představení malých divadel.